0: No, to už jsme si zahráli. Já teď se pojďme pustit. Takže máme tady připravené prostředí, máme ho pěkně promasírované, všichni vědí, co mají dělat, jsou nakoupení, budou dostávat témata a ty budou opracovávat a pasírovat to do té společnosti a budou těm líným a hloupým, kterých je většina, protože nemají čas, něco, dělat si názor na něco, tak jim budou do hlavy rvát prostě ty mantry o tom, jak ten svět je, jaký je vlastně, aby věděli, jaký je svět. A potom, kdo v tom světě je ten hodnej a kdo je ten zlej. No, my tady máme jednoho takového opravdu oškliváka, který je připravený sehrát určitou velice, velice nehezkou roli. No ale zatím se podíváme na to, jak je prolhanej. Jo? Jak je prolhanej, protože on vykládal spoustu věcí, které nejsou pravda. Pochopitelně on lže dál, jo? Ale to vůbec, aby se dostal do toho křesla a mohl bydlet na adrese, která mu vůbec nepřísluší, protože a i když on tam těch zrádců taky bydlelo dost, no tak by tam vůbec neměl být, protože kdyby mluvil pravdu, tak by ho pravděpodobně nezvolili.
1: Nicméně Petr Pavel říká, že neměl s tou rozvědnou činností nic společného, že to prostě patřilo k té práci. On byl tehdy samozřejmě vojákem profesionálním.
2: Tak on do roku 19.
1: On říká tedy, že vy lžete, protože on s tím.
2: No, já si myslím, že bohužel jako o své minulosti, že Petr Pavel, je mi líto, že musím říct tady ten termín, ale prostě on často o sobě říkal, že je člověk, který pouze někde se plazil po zemi, v lese, že byl cvičen a tak dále. Skutečnost je jiná. Od roku 1988 byl v takovém velmi utajovaném kurzu, který znamenal vlastně jeho celodenní zaměstnání, byl kádrovým příslušníkem vojenské rozvědky a byl cvičen vlastně na dráhu toho rozvědčíka a podle toho, co jsme měli možnost najít v dokumentech, tak byl cvičen pro práci s agenturou. To znamená, on byl cvičen jako člověk, který měl vlastně řídit agenty, počítalo se s tím, že bude vysazen do zahraničí a ta samotná rozvědná škola byla součástí práce toho rozvědčíka.
1: Když se přeci jenom, jsme se dostali i těm ostatním kandidátům, on byl v NATO samozřejmě na velmi vysoké pozici, měl prověrku. Představuje tedy tato jeho minulost nějaké riziko? Protože prověrku zjevně dostal, byl na
2: Prověrku
1: jedné
2: dostal.
1: z nejdůležitějších pozic v Severoatlantické
2: Prověrku,
1: alianci.
2: kterou já jsem viděl, kterou zveřejnil na svých stránkách, tak mu podepsal jistý Kadlec. A byl to Národní bezpečnostní úřad, který vlastně jako národní bezpečnostní instituce připravuje pro NATO vlastně prověrky pro takovéto funkce. V Hospodářských novinách nedávno vyšel článek, kde je popsáno vlastně, že pro tu funkci stačí takováhle prověrka na té národní úrovni a tam se ty standardy postupně měnily. Tam z začátku měl být důraz i na zkoumání té minulosti. Já bych chtěl připomenout, že třeba otec Petra Pavla byl zástupce náčelníka Západního vojenského okruhu, což teda byla velmi vysoká hodnost vlastně v rámci Československé lidové armády. Říkám to taky proto, že on na něj často odkazuje jako na svůj vzor. A od roku 1966 byl agent vojenské kontrarozvědky, jo, to znamená státní bezpečnosti. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tu prověrku dostal. Já neznám ty okolnosti, jenom říkám, že podle mého názoru, pokud někdo byl v takhle vysoké funkci a zároveň sám byl ve vojenské rozvědce, tak je pro mě jako nepochopitelné, jak je možné, že prošel. Ale já nejsem ten, kdo o tom rozhoduje, já jenom říkám své zkušenosti historika a myslím si, že Petr Pavel vlastně o tady tom kurzu nemluvil, že říkal, že studoval na Vojenské akademii Antonína Zápotockého, ale to bylo krytí pro takzvaný zpravodajský institut. To byla část té rozvědky, která ten kurz dělala.
0: No a co ta jeho lady? To je nemlich to samé. Takže má to dvě roviny. Současný prezident lhal v té volební kampani, protože nepřiznal, že pracoval u tajné, vlastně tak, jak byl někdo STBák, jako někde, tak on byl ve vojenský kontrarozvědce. Navíc byl z velmi exponované rodiny politicky, protože to nebyl jenom nomenklaturní kádr, ten jeho tatínek. Takže to byl rozvědčík se vším všude. Taky Marta Kubišová si to užila, jako když, jo, když jí jako chartistce, tak on dával, to byla tak poškozená. Takže možná, že ten, kdo podepisoval nějaká hlášení o tom, co ta Kubišová všecko dělala, aby za to, dejme tomu, někdo potrestal, tak který teďko dává to vyznamenání, jo, ale hroší kůže je hroší kůže, no, tak s tím se nic nenadělá, ale takže on lhal v té volební kampani, no a potom, když teda si to vybavíte, tak on byl ve vysoké funkci a v pozici v NATO, no a tam musel mít nějakou prověrku, že jo. Tu prověrku mu tady dali. On byl agent východu, vklíněný do nacistických struktur v NATO. Já jsem se tomu smál, ale to musím, když se tím zamyslíte, to vůbec není k smíchu. To znamená, že buď ta kontrarozvědka už patřila CIA v tu dobu, nebo agenti kontrarozvědky socialistické nebo komunistické, chcete-li, přešli do zpravodajských služeb CIA. Pak je možné, že akceptovali nějakou prověrku, kterou mu tam někdo podepsal. A nebo je možné, že všichni ultrazrádci, křiváci a pokřivený charaktery mají záchytný bod kariéru v NATO. To já nevím, jak to je, ale rozhodně je to hodně zvláštní, když vám někdo nasadí trojského koně do vedení NATO, a nebo je to opravdu tak bezcharakterní a bezpáteřní člověk. Člověk. Co to zní? Wow. To je masakrální. To je prostě masakrální. To bylo, než ho zvolili. Jenomže pozor, on s tím lhaním a s tou manipulací pochopitelně nepřestal. Ani v současnosti, jo. Víme tady ty kauzy, který tady rozjel. Teďko poslední kauzu, kterou rozjel, tak to je kauza, kdy jaksi tvrdí, že on teďko musí zachránit tu demokracii v České republice. On, který zachraňoval nejdřív socialismus, pak zachraňoval komunisty, pak zachraňoval útočící na to, na kde koho, a teď zachraňuje demokracii v naší zemi výrokama, které jsou na hranici debility, kdy vykládá, že pokud někdo si dovolí použít a vznést jakousi námitku podjatosti, tak, že zpochybňuje tady ústavní soud třeba. To může vymyslet opravdu jenom, jak bych to řekl, no. Tak skočilo mi tady úplně něco jiného. Musím to ještě načíst jednou. jsem dal tady příspěvek, který tady mám, a ihle, šup, a už tam byl jiný. No jo, to se stane. Viděl jsem příspěvek Jindřicha Rajchla. Přišla za ním z České televize slovensky mluvící redaktorka, mladá, úspěšně vystudovaná a úspěšně jaksi nabrýfovaná. A začala ho trénovat v tom, že má proto tolik sledujících, protože ty sledující jsou vlastně falešní profily, uměle vytvořený, a že se ho jde zeptat, co on na to teda říká, jako, že většina těch profilů a to blablabla. A začala spochybňovat, že třeba lidi, kteří mají 30 přátel, že nemůžou být věrohodnými, že nejsou věrohodní v tom smyslu, jako, že to nejsou nějaký trolí prostě profily a tak. No úplně, ale úplně šílený, jako oni jsou. A tak se na to pojďme podívat. Tak který příspěvek máte na mysli? Z 200 tam byl jeden, který neměl fotku. A protože neměl fotku ten člověk, tak proto oni ho prostě, to je on. To jsou ty uměle vytvořený profily, který tam lajkujou toho Rajchla. A on říká, no, jako vy se mě ptáte, že většina těch je falešných. A já vám tady ukazuju, že z 200 a argumentujete, že to je proto, že nemají fotku. Tak když se podíváme, tak z 200 tady lajkujících jeden nemá fotku. To je ta většina, nebo? A ona furt mlela a furt dokola, a furt dokola, a furt dokola. No jak naprogramovaný debil, jako jo. Takhle oni, to je ta novinařina, jo. To takhle oni dělají tu novinaři. Ona si prostě usmyslela. No a tak, ale oni tomu rozumějí a oni to... Tak mi tam ukazoval jakoby nějaký další způsoby, jak si odsledování, kdo je kdo a tak. No, nedala si to vymluvit. Mlela pořád dokola to svoje. Takže to už pak opravdu hraničí fakt s debilitou, jako. A to nevíte, jestli z toho pitomce máte chytit za flígr a vyrazit z kanceláře, nebo jestli se s ním vůbec ještě máte bavit, jo? Když ona vlastně neposlouchá.
3: Chcete důkaz toho, že Petr Pavel je buď naprostý diletant, nebo profesionální lhář, jenž záměrně mystifikuje českou veřejnost, aby v jejich očích poškodil vládu Andreje Babiše a vytvořil zde dojem, že se tady rozehrává nějaká snaha o nastolení totality a porušování principů právního státu? Tak tady jej máte. Petr Pavel uvedl výslovně, že označovat soud předem za podjatý je podkopáváním důvěry v českou justici. Víte, v čem je problém? Že podjatost lze dle ustanovení paragrafu 37 zákona o ústavním soudu uplatnit nejpozději při prvním ústním jednání ve věci. Poté už se k té námitce nepřihlíží. To znamená, nelze namítnout podjatost nikdy jindy než předem, před začátkem toho řízení. Petr Pavel tedy buď absolutně nezná zákon o ústavním soudu, anebo vědomě obelhává český národ. Já osobně jsem přesvědčen, že druhá varianta je ta správná. Buď jak buď s námi hraje velmi, ale velmi falešnou hru. A to je nedůstojné ze strany nejvyššího ústavního činitele České republiky. Pojďme si v roce 2028 zvolit někoho, kdo buď ústavu a ústavní zákony bude znát a bude je respektovat, anebo někoho, kdo nebude lhát. Hezký večer všem.
0: Usvědčili ho, že lhal v Ankaře, že si vylhával tam nějaká témata, vylhával si tam nějaká vyjádření většiny nějakých tam představitelů, to tam pouštěl do médií. Takže lhal o své minulosti, neustále lže a vymýšlí si, navrhuje, že bychom měli mít euro, protože to by nám bylo nejlépe. Navrhuje, že bychom měli mít, že bychom neměli mít právo veta. Navrhuje, aby nám bylo líp. Aby nám bylo líp, tak bychom neměli mít tedy svoji vlastní korunu ani hotovost. Aby nám bylo lépe, tak bychom neměli bychom rozhodně mít samostatnost a měli bychom mít začlenění do Spojených evropských států. A on by asi byl prezidentem těch Spojených evropských států. On největší, skoro Masaryk. Jo. On je poťouchlej, ten člověk. On není normální. Jako. Není, si myslím, vydíraný, aby takovýhle věci páchal. U něho je to sprostá vychcanost. Jako, jo. Čili on se chová jako fakt sprostej lhář a diletant. On moc dobře ví, že lže. Moc dobře to ví. A vylhává a vynucuje si. Ale pozor, ono to jeho chování není jenom o tom, že lže. Ono je neskutečně nebezpečné. V kontextu vývoje událostí a vývoje stavu Evropy, jeho chování je velice nebezpečné. A pozor, dovolím si tvrdit, že to, co bude následovat v příštích týdnech, co se bude odehrávat v příštích týdnech a pár měsících tady v Evropě, za zavřenými dveřmi v nějaké uzavřené skupině zbrojních lobbystů byl projednán. Proto on musel v té Ankaře být. To byl ten hlavní důvod. Čili Evropu v příštích týdnech čekají veliké změny. Evropa projde obrovskou změnou. O té budu možná ještě mluvit, pokud se k tomu dostanu. Je to velice třaskavé a vůbec mluvit o tom se mi moc nechce, protože to považuji za něco tak obludného, ale čím dál tím víc naprosto jasně se vyvíjejícího, až je mi z toho špatně, až je mi z toho mdlo. No, když už jsme se bavili o tom perverzidentovi, jo, tak bych si dovolil možná tady na to teďko si zahrát takovou písničku. Od Abiagy, protože si myslím, že ona nám odpoví na všechny ty záležitosti, o kterých se tady jaksi bavíme. Takže proč si nezahrát angažovaně, když máme příležitost, tak že jo. Tak angažovaná píseň.

Ve vzduchu je trochu smradu, tohle všechno táhne z hradu. Jo. Otřes. Angažované písně mám rád. A možná si ještě zahrajem jednu písničku. Taky trefnou docela. Ale píše mi tady ještě Božena Blanka, počkejte, je nějaký téma o BRICSu. Aktuální zprávy, nové zprávy. No, pojďme tedy. Na posledním summitu G7 bylo kromě 7 členských států pozváno několik dalších zemí, včetně Indie, Brazílie, Jižní Koreje, Keni, Ukrajiny, Saudské Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátů. To může odrážet rostoucí uvědomění si mezi mocnostmi G7, že jejich globální dominance již není tak nespochybněná, jako kdysi, jak jejich vliv postupně klesá, považují za stále více nutné zapojit vznikající mocnosti. Přesto, navzdory této měnící se realitě, tyto země pokračují ve světonázoru zakořeněném v imperialistickém výhledu. Vznik Sovětského svazu znamenal začátek úpadku koloniální a imperiální nadvlády. V polovině 20. století většina zemí dosáhla politické nezávislosti. Nadále však čelili obrovským vývojovým a bezpečnostním výzvám, protože jejich ekonomiky byly systematicky využívány pod koloniální nadvládou, zatímco jim byla odepřena příležitost vybudovat nezávislé bezpečnostní struktury. V tomto období se rozvojový svět spojil prostřednictvím hnutí nezařazeného a vytvořil nové možnosti spolupráce, míru a rozvoje. Kolem roku 1990, po rozpadu socialistického tábora, se globální rovnováha sil dramaticky posunula. Spojené státy se objevily jako jediná samozvaná supervelmoc a snažili se prosazovat unipolárně imperialistickou agendu. Nedávný vývoj, zejména po americkém útoku na Irán a jeho neschopnosti vymanit se z výsledného konfliktu, však výrazně oslabil globální postavení Ameriky. Její hlavní spojenec v západní Asii, Izrael, také utrpěl pokles mezinárodní legitimity. Izrael je nyní mnohými vnímán nejen jako agresor, ale také jako stát obviněný ze spáchání genocidy, přičemž jeho chování čelí vážné kontrole v mezinárodních institucích. Rostoucí strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou zároveň ukazuje na vznik nového mezinárodního řádu. Dnešní svět není ani světem sovětské éry, ani hnutí nezúčastněných. BRICS nicméně otevřela rozvojovým zemím nové možnosti, jak posílit spolupráci a pokračovat v rozvoji prostřednictvím vzájemného partnerství. Dalším důležitým vývojem byl rychlý vzestup Číny jako ekonomické i vojenské mocnosti. Mezinárodní profil Pákistánu se také zlepšil díky své hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět ocitla hlášené úloze při usnadňování diskuzí týkajících se možného porozumění mezi Íránem a Spojenými státy. Země, která do značné míry ztratila svou ekonomickou důvěryhodnost a geopolitickou relevanci, se opět

Indie v izraelském parlamentu. Kneset během jeho návštěvy Izraele 25. února 2026 posílil dojem mezi mnoha pozorovateli, že Indie stojí pevně při izraelské vládě navzdory široké mezinárodní kritice svých akcí v Gaze. Mezitím je obranná spolupráce mezi oběma zeměmi stále hlavní prioritou. Současně obrovské množství obyvatel Indie a rozšiřující se trh zajišťují, že žádná velká globální mocnost si nemůže dovolit ji ignorovat. Nicméně způsob, jakým se premiér Narendra Modi choval během svého setkání s prezidentem Trumpem na summitu G7, podle mého názoru snížil jak jeho osobní postavu, tak mezinárodní image Indie. Posílil dojem, že zahraniční politika Indie je stále více v souladu se strategickými zájmy USA. Toto vnímání je dále posíleno měnícím se přístupem Indie k nákupu ruské ropy v reakci na americký tlak. Další důležitou otázkou je jednoznačná podpora G7 pro Ukrajinu. Za takových okolností, jaký postoj Indie nakonec zaujme? V letošním roce bude Indie hostit summit BRICS, protože předpokládá rotující předsednictví organizace. Na pozadí těchto geopolitických rozporů bude role Indie na summitu pečlivě sledována. USA ministr zahraničí Marco Rubio již uvedl, že Indie často podporuje americkou pozici v rámci BRICS a indická vláda toto tvrzení veřejně nespochybnila. To přirozeně vyvolává otázky o míře důvěry, kterou budou v Indii klást další členové BRICS a země globálního jihu. Zůstává také nejisté, zda ze summitu osobně zúčastní ruský prezident Vladimír Putin a čínský prezident Xi Jinping. Je třeba si také uvědomit, že Čína převezme předsednictví BRICS v příštím roce. Je důležité, aby Indie zachovala svou důvěryhodnost a posílila své vedoucí postavení v rámci BRICS. Za tímto účelem musí podniknout konkrétní kroky, které prokazují její závazek vůči globálnímu jihu. To zahrnuje podporu alternativ k americkému dolaru v mezinárodním obchodu, prosazování kolektivních bezpečnostních ujednání, nezávislých na imperialistických mocnostech a formulaci silnějších rámců pro obchod a rozvoj mezi rozvojovými zeměmi. Teprve čas odhalí, jak efektivně na tyto výzvy reaguje současná indická vláda. Nicméně směr, kterým se Indie rozhodne, musí být určen nyní. Doktor Arun Mitra, prezident indičtí lékaři pro mír a rozvoj a bývalý spoluprezident mezinárodní lékaři pro prevenci jaderné války, přijdu to proti proudu. No, to je rádoby vidění role Indie západním zrakem. Indie pochopitelně zabezpečuje pro BRICS kontakt a komunikaci s kolektivním západem, protože to je nutné, je to důležité. Když spolu přestanou mluvit, tak to je špatně. Čili Indie byla asi zvolena jako nejsnažší komunikační článek, protože, když se na to podíváme, tak země jako Irán, také v BRICSu, čelí americké agresi, je silně vyzbrojována Čínou a KLDR, možná i z části ruskými zbraněmi, a rýsuje se situace, kdy Čína a Rusko nebudou moci úplně dobře komunikovat s Amerikou, protože to bude válčící druhá strana. Ona už je dneska, ale bude oficiálně. Takže z tohoto úhlu pohledu bych řekl, že Indie byla vybrána jako diplomat,

0: A ona se tak chová. Ona neříká, protože jste agresorem, napadli jste Venezuelu, napadli jste Irán, my s váma nebudeme mluvit. To je špatný přístup. Někdo musí být ten, kdo bude přijatelný pro tu komunikaci s tou druhou stranou a bude přijatelný na obou pólech. Tak, mohli bychom se podívat, nebo bychom se měli podívat, na jednu takovou věc, kdy se Rusku podařilo ochromit Starlink nad Ukrajinou. To je takový signál toho, že může se stát, že vyřadí Starlink úplně jakoby z provozu. To by potom přineslo určitou nestabilitu jak protivzdušné obrany, tak útočících operátorů, protože by ztratili schopnost jakékoliv navigace. No, my se podíváme ještě na některé věci, jak je vidí Scott Ritter, protože málo se bavíme o Iránu a víme, že že byl sestřelen vysoký důstojník Pentagonu v F-35, ne, v F-15Ečko. A míci museli podniknout trošku diletantsky jaksi záchranu. Jo. Nevím, já bych tohleto téma možná ještě trošku odhrnul. Jenom řeknu, že situace momentálně, kdybych ji zhrnul velmi jednoduše, je taková, že Hormuz je zablokovaný. Američani udělali další útok na Irán a Iránci odpověděli tak, že v Bahrajnu, v Kuvajtu a v dalších zemích Blízkého východu, kde mají Američani infrastrukturu, tak jim je totálně rozsekali. To znamená, že rozsekali jim armádní majetky, rozsekali jim armádní infrastrukturu. Varovali Bulhary, že pokud by Bulhaři chtěli poskytnout jaksi infrastrukturu vojenského typu pro nějaké vojenské údery na Irán, takže to rozsekají i v tom Bulharsku. To znamená, že z Bulharska udělají těžce nestabilní zemi, což by znamenalo, že prostě se můžeme rozloučit s nějakýma dovolenýma v Bulharsku. A to je za A, za B, dalším krokem, to varovali přímo Trumpa, že pokud ještě bude Amerika útočit na Irán, tak jako další cíle budou majetky Donalda Trumpa na Blízkém východě. To znamená v Dubaji a všude tam ty jeho hotely a co on má, takže že mu to rozsekají na padrť. Že oni mají jako munice dost. Zatímco Izraeli dochází, Americe dochází, v podstatě už používají velice drahou munici, když takhle řeknu, na řešení jednoduchých situací. To znamená, že je vidět, že už jsou vystřílený z toho levného, teď musí posílat velmi drahé, sofistikované rakety. A z těch budou brzy pochopitelně taky pryč. Budou mít utrum, prázdný sklady. Proto Evropa honem, jako do Ameriky musí cpát peníze, aby se zbytku surovin a z toho, co mají ještě zbrojaři, mohli přijmout zakázky. Jednak to je otázka držení dolaru, A druhá, to je otázka jakoby bohatnutí zbrojařských firem. Takže vypadá to tak, že Irán to veme z jedné strany a v určitou dobu se potkají s osvobozeneckou ligou nebo s osvobozujícími vítěznými mocnostmi, kterými bude Bělorusko, Rusko, Čína a KLDR. A já vám prozradím, že přijde čas a Evropani budou šťastní, že je tato koalice spojenců osvobodí od nacistického jha. To je budoucnost, krátká budoucnost pro Evropu. Ono totiž se to celé takto vyvíjí. Celé se to takto vyvíjí. Irán vyzval Rusko, aby udeřilo na Británii, aby udeřilo na Kanadu, na USA, na Evropskou unii, na všechny, kteří v podstatě proti němu dneska na té Ukrajině bojují. A proč Irán vyzval Rusko? No, protože přišel čas vymítit toho satana a jeho přívržence a jeho stoupence a logicky tedy tím pádem i nacisty, vymítit je z povrchu planety Země. Mají k tomu mandát podle charty OSN, článek 106.7, tam se to jednoznačně píše. Rusko je mocností, která na to má právo podle této charty. Takže nic proti ničemu. A protože se čím dál tím víc projevujou ty nacistické paralely s tou druhou světovou válkou a s růstem nacismu v Evropě a v tom kolektivním západě, no tak tomu Rusko má veškerá oprávnění. Na území Evropy je spousta bojovníků oddaných nacismu, jsou vyzbrojeni a čekají na povel. Chování Petra Pavla zapadá do jakéhosi modus operandi, které nasvědčuje tomu, že jakákoliv vzpoura proti naplánovanému vybudování čtvrté říše pod názvem Spojené státy evropské se trestá. Bude-li asi pokračovat tak, že nebude chtít podepisovat žádný zákon a všechno bude zdržovat a bude se to vracet. Dneska to dělá i Senát. Takže brzdí a blokuje práci této vlády, tak si myslím, že si koleduje o velký problém. Ale on to má vymyšlený, respektive jeho loutkovodiči to mají vymyšleno tak, že on bude brzdit a bude tady vytvářet dojem, že vláda je nedemokratická a já nevím, co všechno. Vláda byla řádně zvolena. On se chová jako odkopanej, který si myslí, že už na něj nikdo nedosáhne. Jenomže Ruská federace má zmapováno v podstatě všechno. Toky peněz, kdo posílal, kdo podporoval, kdo posílal zbraně, kdo organizoval různé sankce, kdo organizoval různé typy genocidy, kdo naváděl ty drony, jak se jmenoval ten operátor, který navedl ten dron na ten autobus nebo na nějaké jiné civilní zařízení, kdo masakroval civilisty. Všechno má elektronickou stopu. A oni ji mají vysledovanou. Týká se to i covidu, laboratoří, obchodu s dětmi. V Evropě svým způsobem může zavládnout docela chaos. Představte si, že prý Číňani, čínská rozvědka, přijímá originál Epsteinových spisů. Proč se Donald Trump chová, jak se chová? Protože Izrael ho vydírá skrze spisy Epsteinovy. Přeci na mnoha fotografiích je zachycen Donald Trump. Není v žádné choulostivé situaci. Ale unikly fotografie, že se s Epsteinem stýkal a že na těch různých večercích byl přítomen. Ale zatím z toho nikdo nevyvozoval vůbec nic. Proč? No, protože zatím není potřeba. Zatím Donald Trump funguje, jak se od něho chce. Dělá sebevražedné kroky, jak on jako politik, tak jako hlava státu, nebo hlava země Ameriky, která působí sebevraždu ekonomickou, vojenskou, politickou. A to jenom na pokyn vyděračů, pravděpodobně z Izraele. Až Čína vytáhne tyto spisy, tak se zhroutí vedení v těch zemích a přisluhovači těch, kteří budou si myslet, že ve chvíli, kdy příslušníci jaksi novodobého Wehrmachtu, vyznavači hákových křížů a bandery a takových jednotek jako UPA a tak dál, až se vynořej a spolu s dalšíma gumama budou chtít dělat vojenské puče a přebírat v zemích jaksi řízení státu, tak, aby se to sjednotilo do těch evropských spojených států pod vedením nácku, tak přijde čas udeřit a přijde čas Norimberku 2. A vítězná, řeknu, koalice, nebo osvobozující koalice, které jsem mluvil, projde Evropou a vykoření to zlo i v Americe, i v dalších zemích, kde se po druhé světové válce tak úspěšně ukryly ty největší svině z největších, aby posléze organizovali znovu zrození toho, té hydry nacistické. Jo. Takže toto se odehraje. Odehraje se to velmi záhy, velmi brzy. Protože už v podstatě se ty věci takto dávno nachýlily. Proto je tak nenáviděný Turek. Protože jim hází vidle do jejich grindylovských idiotismů. Vyšetřují se zakázky na ministerstvu obrany. Jsou tady, teď se bude vyšetřovat pochopitelně po Koudelkovi nábysce. Protože se šušká, že prostě ten už to neudrží, takže Koudelka bude odejít. No a bude velice zajímavé, co se tam vlastně všechno ukáže. Ať to byly Vrbětice, ať to bylo spousta jiných, kauz, kterými nás tady krmili, jo. A jak si nám tady předváděli, že kdo je kdo a tak dál. Takže mám tady, co se vše dělo v BIS. To článek ze včerejška, autor Radim Panenka. Zpravodajská služba BIS potřebuje po blížícím se odchodu svého šéfa Michala Koudelky dekoudelkizovat, a to až na dřeň. To parlamentním listům .cz řekl někdejší pracovník tajných služeb i úřadu vlády, signatář Charty 77 Jan Schneider. Vyjmenoval vše, čím se dle něj BIS za končícího ředitele zpronevěřila svému poslání úniky informací novinářům, kauza Vrbětice, kauza Jicín, či současný případ čínského novináře. Je zajímavé, že byl ten čínský novinář jaksi vzat do vazby a byl obviněn. Zrovna, když letěl Tomio Okamura do Číny, že? To asi nebyla náhoda. To asi náhodou někdo nechtěl jenom tak. No, nevím, jestli to mám hledat na Parlamentních listech, ale je fakt, že se bude muset toto všechno vyšetřit a potom pochopitelně asi zase Andrej Babiš se bude muset omluvit za to vyhoštění těch 18 diplomatů z ruské ambasády, kteří byli jaksi prý součástí toho plánu. No, já jsem tady mluvil o té novinářce, jo. Tak já ho to asi pustím, protože ono, to je trošku dlouho, ale jak fungují ty bestie, jak fungují ty bestie v těch televizích a v těch médiích? Pokud hledala, nemohla to najít.
1: Poko, priateľo, no, ja nehovorím, že to je trolý účet, to sa nedá proste.
2: 33, přátelé.
1: Poďte ďalej.
2: No, poďte
1: dál.
2: To sú absolútne háři. Tak poďte si spočítať,
1: ja
2: sám rád říkáte nesmysly, protože nezapte sa na mňa, pokud zapnete, že niekto, kto nemá profilu, fotku, je falešný.
1: Ja sa na to pozerám novinársky, pýtam sa na vašu reakciu.
2: Koľko šípame za 200, 300?
1: Tu máte ďalší, vidíte, prázdny profil.
2: Prázdny? Prázdny?
1: Je tu jedna fotka.
2: Prázdny? Prázdny profil?
1: Koľko má priateľov?
2: Kolik?
1: Je to pár príspevkov.
2: Nezapisujem, ale to je úplne všetko. Koľko má to 12? Takže dobře, takže pojďte spočítat. Tak si to pojďte spočítat.
1: Ty jsou už teraz o něco sofistikovanější a bývá tam pár.
2: Ne.
1: Myslím, že ten účet je bez přátelů.
2: Je 12 přátel.
1: Ale byla 12 přátel.
2: Tam bylo 42 přátel. 42 přátel je nízký počet. 12 přátel je nízký počet. Tak pojďte se mnou počítat.
1: 12 přátelů.
2: Nemůžete a pojďte se počítat. Kolik je to tam procentuální? Kolik je tam procentuální? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, vy to nechcete jenom slyšet. Buďte objektivní. Kolik je tam? Kolik byste to odhadl, že to je procentuální?
1: Já to nebudem odhadovat, museli bychom si počítat. Je tam pár.
2: Tak si to práci dejte. Je tam pár, nejen značná část, je tam pár. A notabene, ty profily nejsou zdaleka umělý. To, že někdo nemá profilovou fotku, to neznamená, že se jedná o nějaký vymyšlený profil. A ještě jedno. Je 33 přátel málo? Ano, nemám tam profilovou fotku. Je 33 přátel málo?
1: Je to bez fotky, 33.
2: Ano, a jsou tady další.
1: Ten profil vyzerá podozřivo.
2: Jo, a na základě čeho to říkáte?
1: Na základě toho, že mám malý počet přátel.
2: 33 přátel málo.
1: Má málo, nemá fotku, má málo
2: blízkou. 33 přátel málo. 33 přátel málo. Chcete říct, že 33 přátel na Facebooku
1: je
2: málo?
1: Já nevím, že to je trolý účet, hovorím, že je podozřivý.
2: Není podozřivý. Není. To je jenom vaše domněnka. Můžeme jít dál.
1: Můžeme
2: jít dál. Pojďte dál. Chodíte tady. Teď jsme někde na 20, 30, 40, 50. Ani jeden účet bez, aby neměl tady dál. 50.
1: Ano,
2: 51, jo? Z 51 bez profilový fotky.
1: Pojďme ďalej.
2: Mhm. Tak kolik jich tam je? Teď už máme 100? Myslíte, že 100? Zatím máme jeden. Zesta jeden. Nebudete směšní. No tak se podívejte. Máme tady 100, teď už 150. 200. Tak kolik jich tam je? Jeden z 200?
1: Pojďme dále. Já se jim pozerám, co
2: no,
1: ty profil.
2: Nejsou. Můžete se na to. Tak počkejte. Oni říkají, že to je značná část. Je jeden z 200 značná část. Jeden z 200 značná část.
1: Je tam někdo.
2: Ne, odpověste mi. Jeden z 200 je značná
1: část.
2: Jeden z 200 je značná část.
1: Já se vás pýtám na reakci.
2: Tady máte. Jeden z 200 jsme našli. Teď náhodně přišli jsme tři příspěvky, můžeme jich projít třeba 10. U každého je to 0,5%.
1: U každého je tam niekoľko tých
2: profilov. Nelžete, vy lžete.
1: Je tam pár.
2: Je tam skolika? Z 201. Z 201.
1: Tam 2, 3, 4 sme si našli.
2: Áno, z 200. To je značná časť.
1: Koľko je tu komentárov? Mhm. Teraz keď sme prešli sme ich pár a na každých pár bolo niekoľko týchto profilov.
2: Ja, na 201.
1: Ja sa vás pýtam na reakciu elfov, ja vám nič nepodsúvam.
2: Elfové sú náci. Ja vám to říkám znova. Pokud tvrdí niekto, to sme si tady asi teď ověřili, že je to značná časť, takže souhlasíte?
1: Ja sa vás pýtam na
2: vašu... Souhlasíte, no teď vám to říkám, souhlasíte s tým, že to
1: nebola
2: značná časť?
1: Ja sa vás pýtam na vašu...
2: No, tak niečo tvrdíte, tvrdíte tady, že pár, tak ja sa vás ptám na otázku, jestli...
1: Toto nebolo, lebo to bolo
2: značná časť,
1: pozrieme si pár príspevkov,
2: prodiete všechny, prodiete všechny, a pak mi prosím řekněte, jak uděláte to.
1: Oni majú na to svoje nástroje, my si to s nimi pozrieme, ďakujem vám, pán Ranko, že ste nám to ukázali a že nám reagovali na...
2: Ja vám ešte ukážu jednu vec, ktorá je úplne nejpodstatnejší, pretože tu nikto iný nemá a elfové samozrejme už vôbec ne. Byl bych veľmi rád, kdyby řekli, kto to je, kto to tvrdí, aby ho mohol zažalovať. Tohle sú sledujúci mému profilu, tohle.
1: Pán Rajko, ale toto sú vaši sledujúci. A? To, čo oni tvrdia, to, čo oni pozerali tú lokáciu, to sú profily, ktoré len prídu na váš profil, lajkujú,
2: komentujú. Takže teď sa podívajte.
1: A oni hovoria, o týchto profiloch hovoria, že sú z Ruska alebo z Ukrajiny. Nie o týchto vašich sledujúcich.
2: Takže za prvé, tohle sú tí sledujúci.
1: Oni sledovali...
2: Z Ruska a z Ukrajiny ani jeden nedá sa to sledovať.
1: A tento argument je neplatný, pretože oni sledovali...
2: Ja vám ukážu ešte dál, co k tomu dodáme. Tady vidíte od sledujících, od nesledujících příspěvky. To znamená, v žádném případě není možné vůbec tohleto dokázat. Podívejte se, tady ukažte mě jeden příspěvek. Ať to replikuje někdo, ať replikuje 2 milony 265 tisíc zobrazení. Ať to někdo replikuje. Ukažte mi, jak se to udělá. Bez organické
1: reflexie. Ja hovorím o geolokácii a tu vám hovorím, že tu českí elfovia a analytici, ktorí sa na to pozerali, robili z profilov, ktoré prídu len na váš profil.
2: A ja som to dokázal, že väčšina lajkov je zo
1: skupiny, ktoré nás sledujú. A to, čo vás, tí ľudia, ktorí vás sledujú,
2: tak ešte jedno, väčšina tých lajkov, komentářov je od účtu, ktoré mne sledujú.
1: Oni sledovali tie účty, ktoré k vám prídu,
0: jako s Magorem bych to nazval, čeští elfové řekli, že značná část lajkujících Jindřicha Reichla jsou trolí účty, to znamená, že jsou to falešně vytvořené identity, falešně vytvořené účty a že si tím zajišťuje Reichl jakousi popularitu. To řekli čeští elfové. Redaktorka se přišla zeptat Reichla na jeho reakci a na jeho vyjádření k tomu, co zjistili čeští elfové. On, redaktorce, otvírá ty příspěvky a počítají, protože elfové řekli, jak se pozná ten podezřelej profil, který nemá fotku, jo? Nemá přátelé. Takže z 200 lidí, kteří to lajkovali, jenom co prošli, tak jeden neměl fotku. To je značná část podle elfů. On na to reaguje, že elfové lžou a že by teda to vyjádření měl někdo podepsat, aby ho mohl žalovat. Ale ona říká, že elfové prý nelžou, protože jsou zázračně schopní, oni na to mají nějakou metodiku. A podle této metodiky je to značná část, ale my víme, že 1 z 200 je 0,5% matematicky. A 0,5% není značná část. Značná část jsou 2/3 třeba, jo? Značná část. Nebo to bude třeba 40%, nebo to bude 50%. Čili když někdo řekne značná část, tak je to opravdu velký objem. Značný objem. Jo? A ona neustále tvrdí, že oni mají pravdu, přestože oni to ukazuje, že to pravda není a že si to prostě elfové vymysleli. Že to jenom tak řekl někdo, prostě, že lže. Že. A ona jim, tím elfům, pochopitelně, věří, protože i když on jí ukazuje pravdu a skutečnost, jak to je, tak ona neustále se ho ptá, aby si jí k tomu vyjádřil. No a on se k tomu přeci vyjádřil. A ona je jak debil, protože ona je pochopitelně nabrýfovaná, má jít vyspovídat toho rychle, aby ho mohli strapnit, protože pak v televizi řeknou, v té veřejnoprávní, která dostávala peníze za covidu přímo od vlády a jinak si tam kupuje prostor kde kdo, kde jaká organizace, třeba i ta, která je napojená na Mossad. No a tahle ta redaktorka prostě potřebuje, aby potom mohli říct, že Reichl na otázku, značná část jeho lajkujících jsou trolí účty, neuměl odpovědět pravděpodobně, nebo se snažil vyhnout odpovědi a tak podobně. To, takhle se dělá žurnalistika. To je naprosto, ale naprosto strašný. A tyhle ty prostitutky za peníze se snaží vytvářet v lidech ten dojem, že ten Reichl je ten špatný, že ten Babiš je ten hrozný, že ten Okamura ten už je vůbec jako úplně. To mi Okamura vysvětloval, co jede dělat do Číny. Byl úspěšný. Zatímco Fialova vláda zničila vztahy s Ruskem, zničila vztahy s Čínou. Někdo mi tu zvoní. Tak já dám písničku, přátelé, a jdu se podívat, kdože mi to tady zvoní. Doufám, že mi někdo nese něco zajímavého.

0: vyběhnout ven, neb soused, jak si potřeboval komunikovat, takže to jsem nechtěl jak si odmítnout, takže tam potřebuju něco poladit a tak, no. Pojďme se podívat tady na to, jak je to s tím Ruskem a s tou Británií. To musím si něco odstranit. Než budete pokračovat na YouTube, tak zase tady nějaké informace. Tím tady je volně, že odblokovat. Snad už se dostanu k tomu, čemu se chci dostat. Furt nějaký debilní reklamy, furt nějaký sdělení. Pořád nás něčím obtěžujou. To je prostě hrozné. No. Volba se ukládá. No a my se za chviličku už teda na to vrhneme. Tak doufám, že se ještě vyhneme nějaké reklamě. Případné. Tak, dobře. Vypadá to už schopně. Vypadá to, že bychom to mohli už. No to vůbec nereaguje. No. Něco provedete. Má to značně dlouhou reakční dobu. Tak pojďme na to. Jak je to s tím Íránem a s tou výzvou?
1: Před několika hodinami ruské ministerstvo obrany oficiálně oznámilo, že včera v noci ruské letecké a pozemní síly společně s raketovými silami provedly na Ukrajinu mohutný kombinovaný raketový úder. Podle oficiální zprávy byly hlavními cíly ruských raket a dronů průmyslová zařízení, logistická centra, sklady paliva a přístavní infrastruktura ve městech jako Kyjev, Charkov a Oděsa. Drazí hledači pravdy stojí za zmínku, že systematické ruské raketové útoky na Ukrajinu probíhají už více než 2 týdny. Ruské rakety a kamikadze drony se na Ukrajinu snášejí už 15. den v řadě, což se stalo absolutním rekordem od začátku této speciální vojenské operace. A soudě podle toho, co se děje, Rusko nemá v úmyslu přestat. S každým dalším dnem intenzita a účinnost ruských raketových útoků na Ukrajinu jen roste. To vše naznačuje, že Rusko postupně mění svůj přístup k současné speciální vojenské operaci. Zdá se, že Kreml si konečně uvědomil, že bezprecedentní podpora Ukrajiny ze strany Západu proměnila tuto vojenskou operaci v opravdovou válku, kterou je třeba vyhrát za každou cenu. Nezávislé monitorovací služby proto zaznamenaly desítky silných explozí v západní a jihovýchodní části Kyjeva. Později zdroje uvedly, že ruské rakety zasáhly 7 průmyslových zařízení, která vyráběla drony pro ukrajinskou armádu. Navíc v západní části Kyjeva ruské kamikadze drony zasypaly budovu veřejné akciové společnosti Rapid. Co se týče východní části ukrajinského hlavního města, ruské rakety zasáhly a zničily logistický komplex Píseční továrnu. Moji milí hledači pravdy stojí za zmínku, že Rusko zahájilo raketový útok na Kyjev právě v době, kdy tam byla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Zdroje z vnitřních kruhů potvrdili, že když v Kyjevě zazněly první výbuchy, ukrajinská bezpečnostní služba urgentně evakuovala Ursulu von der Leyenovou z 5hvězdičkového hotelu Intercontinental a umístila ji do jednoho z podzemních bunkrů. Podle zpráv tato zapřisáhlá rusofobka strávila v podzemním bunkru několik hodin. Současně odborníci poznamenávají, že kdyby si Rusko stanovilo za cíl fyzicky eliminovat Ursulu von der Leyen, ani nejhlubší a nejsilnější podzemní bunkr by ji nezachránil. No přátelé, vypadá to, že příště si tahle stará dáma asi 1000krát rozmyslí, než se znovu vydá do Kyjeva. V jejím pokročilém věku mohou takové zážitky a stres negativně ovlivnit její zdraví.

Četné exploze byly hlášeny také v jižních a západních částech Charkova. Nejsilnější výbuch však nastal v osadě Veseghe, 13 kilometrů od Charkova. Jak se ukázalo, ruské kamikadze drony zasáhly chemický závod ukrajinské společnosti Zatopetrol. V tuto chvíli je tento závod v plamenech a ukrajinští hasiči se snaží požár uhasit. V Oděse a dalších obcích oděské oblasti Rusko opět provedlo ničivý raketový útok na přístavní infrastrukturu. Zároveň se uvádí, že při útocích na oděské námořní přístavy začalo Rusko ve stále větší míře využívat nejnovější řízené střely typu Banderol, známé také jako S-8000. Jak se ukázalo, tyto malé řízené střely patří mezi nejobtížnější cíle pro západní systémy protivzdušné obrany. Je všeobecně známo, že západní systémy protivzdušné obrany dosud nedokázaly sestřelit ani jednu řízenou střelu typu Banderol. Právě tyto nejnovější ruské řízené střely zasáhly a zničily zařízení v oděském přístavu, který ukrajinská armáda používala k uskladnění vojenského nákladu a paliva. Současně s tím Rusko zasáhlo ropný tanker a nákladní loď, které se snažily doručit zbraňové systémy ze zemí NATO na Ukrajinu. Neustálé ruské raketové útoky na ukrajinskou přístavní infrastrukturu a zahraniční plavidla v Černém moři by měly nakonec vést k zastavení námořní logistiky ukrajinské armády a sil NATO. Jen za posledních 14 dní v důsledku raketových útoků na přístavy oděské a mykolajivské oblasti ukrajinské exportní a importní kapacity již klesly o 50%. Rusko tak pokračuje ve své systematické práci na demilitarizaci kritické infrastruktury Ukrajiny, kterou zástupci kyjevského režimu a jejich západní nadřízení využívají pro vojenské účely.

Iránská státní agentura IRNA mezitím vyzvala Rusko, aby co nejdříve rozšířilo oblasti raketových úderů. Podle Iránců by se Rusko nemělo omezovat pouze na raketové údery proti Ukrajině. Tvrdí, že pokud Moskva nezačne ničit průmyslová a vojenská zařízení na území Spojených států, Británie, Německa, Francie, Rumunska a Polska, počet útoků dronů a raket na Rusko bude jen růst. Iránci připomínají, že Ukrajina nemá technické ani vojenské kapacity k provádění útoků dronů a raket proti Rusku. Podle nich za všemi těmito útoky na Rusko stojí Spojené státy a další země NATO. Proto Iránci vyzvali Rusko, aby provedlo raketové údery proti zemím NATO, včetně Spojených států. Podle nich teprve poté Západ ustoupí a přizná porážku.

0: No moji drazí hledači pravdy, jsem si naprosto jistý, že mnozí z vás s takovými výroky budou souhlasit, zvláště když vezmeme v úvahu, že Irán ve válce proti Spojeným státům a Izraeli již dokázal celému světu, že válečníci na západě rozumí a respektují pouze jazyk síly. Během války na Blízkém východě se Irán nestaral o všechny washingtonské červené linie a zahájil raketové útoky nejen na americké vojenské základny, ale také na území těch zemí, které poskytly Spojeným státům veškerou možnou podporu. Vše, co se nyní děje na Blízkém východě, představuje dosud nevídanou úroveň řízené eskalace, což dokazuje, že Irán chce mír. Jak však čas ukázal, vést dialog se Západem je prostě nemožné. I když Spojené státy a Izrael utrpěli strategickou porážku ve válce proti Iránu a nedosáhli žádného ze svých cílů, Trumpova administrativa nadále požaduje kapitulaci Teheránu. V důsledku toho zůstává situace v regionu stále napjatá. Trumpa lze pochopit. Je v opravdové patové situaci a snaží se zachovat tvář před americkými občany před podzimními senátními volbami. Nedávné prohlášení IRGC však ukázalo, že Trumpovi problémy teprve začínají. Takže 16. července IRGC oficiálně prohlásila, že pokud Spojené státy budou pokračovat v provokacích proti Teheránu, iránské rakety zničí Trumpův osobní biznis v Saudské Arábii a Spojených arabských emirátech. Konkrétně mluvíme o hotelech, mrakodrapech, palácích a golfových klubech, které patří Trumpovi osobně. Je tedy jasné, že ať se Trump snaží sebevíc, z tohoto konfliktu nevyjde bez ztráty tváře a že stigma poraženého s ním zůstane až do konce jeho života. Video přeložila redakce Volného blogu.
1: Tak. To je jednoznačně svědectví o tom, co jsem tady říkal. Že Iránci mají velmi dobré informace, Iránci jsou odhodláni dotáhnout porážku Ameriky až do samého konce, že mají k tomu výbavu, odhodlání a že se Ameriky ani Izraele vůbec nebojí. Protože nemají problém. Nemají problém, protože se to umí nábožensky zdůvodnit, protože to, co tam udělali Američani hned na začátku, to si myslím, že nebude nikdy zapomenuto a bude to jakýsi předobraz jakýchkoliv typů jednání s Američany o jakýchkoliv případných mírových jednáních. Takže nikdo už jim to neodpáře. A nikdo už nebude jim věřit, stejně jako to prohlásilo Rusko. Prostě ví se, jak to bylo, když i Ukrajina po istanbulských jednáních hned na začátku speciální vojenské operace přistoupila na jakési vyjednání míru a přestupovali na podmínky. No ale prostě přiletěl Johnson a vysvětlil jim to, že prostě ne. Že oni budou stále a dokola válčit až do poslední Ukrajince. A že Zelenský na tom vydělá, jeho rodina zbohatne a bude nobl, bude patřit mezi vyvolené na planetě. Takže o tom v podstatě to bohužel celé je. Tak a teď bychom se mohli trošku povědomat některým věcem. Já se někdy směju. A fakt už to ani nechci moc rozebírat, ale musím se smát, když někdo o něčem něco neví a hraje si na chytrýho. Rozdává rady, určuje strategie, straší lidi a u toho mluví tak nějak trochu nesmysly. Ale to nechci vůbec personifikovat, ale vyjádřím se k dotazu. který jsem dostal. Ten dotaz je od Jaroslava a Jaroslav se ptá. Prý v jednom z pořadu, tady na svobodném vysílači, já to nechci komentovat někoho druhýho, ale protože dochází k chybám, tak já je napravím. Proto nebudu jmenovat, kdo to řekl, v jakém pořadu to řekl, ale Jaroslav se odvolává, že tady někde na svobodném vysílači někdo měl vyslovit, že tanzanit je takovej syntetický kámen z Číny. No, tak se Jaroslav ptá, kde je pravda. Protože si četl moje stránky www.tanzanit.info a na těchto stránkách se dočetl, že tanzanit je přírodní zoist, to je tedy typ nerostu, zoist, a že to je jediný kámen, který, nebo jeden z mála kamenů, tak to řeknu, jeden z mála kamenů, který se nedá vyrobit synteticky. A to je pravda. A to je pravda, protože tanzanity si žijou svůj vlastní obchodní příběh, o tom jsem mluvil. Ten obchodní příběh nastartoval Tiffany, protože se do toho kamene zamiloval. Tanzanity jsou nádherný, tanzanity jsou krásný, mají obrovský význam duchovně, ale co se týká jaksi popularity a co se týká jaksi získání kategorie investiční kámen, tak k tomu ten kámen, který je hezký a lidi ho mají rádi, jako drahokam třeba a podobně, musí ještě mít jeden takový aspekt, který zabezpečuje, že ta poptávka je dlouhodobě extrémně vysoká oproti možnosti nasytit tu poptávku. No a protože Tiffany spopularizoval tanzanit velice, tak tanzanit se stal celosvětově velice populárním kamenem, který se těží na jednom jediném nalezišti v Tanzánii. Ta není v Číně, v Tanzánii je v Africe. A v Tanzánii si prostě lidé jak si udělali pořádek, vyhnali kolonizátory i neokolonizátory, byli vystudovaní, takže se rozhodli, že to, co jim tam ty neokolonizátoři a kolonizátoři kradli a bohatli na tom a jim dali sotva na přežití, no takže životní úroveň Tanzánců se bude rozvíjet, protože to nerostné bohatství, mezi kteréž patří i tanzanity, tak zkrátka a dobře budou si nechávat doma a budou budovat a pěstovat tu životní úroveň Tanzánců. Takže ta lokalita, která je jediná na planetě, geologové a lidé, kteří tomu rozumí, tak tvrdí, že před 580 miliony let nikde na planetě Zemi neexistovaly srovnatelné podmínky, které se vyskytly pod Kilimandžárem. Kilimandžáro, to je hora v Africe, ne v Číně. Tak vyskytly se tam podmínky, které daly vzniknout těm tanzanitům, jako přírodním nerostům, zoistům. No, tam na sebe narazily dvě zemské desky. Jedna je skoro o kilometr vejš než ta druhá. No a vznikly tam geologické podmínky, které se jak říkají a tvrdí geologové, už nikdy nikde na planetě Zemi nevyskytly kombinace nějakých věcí, které, díky které prý ty tanzanity vznikly. Jedno je jisté, že to naleziště má asi 4 kilometry, krát 4 kilometry, nějakých necelých 16 kilometrů čtverečních tedy. To hlavní naleziště je asi 4 kilometry čtvereční. Ten prostor je obehnán zdí, hlídá a střeží ho armáda a střílí bez vyzvání. Kdo přeleze tu zeď, tak bez vyzvání. No a těží tam dvě polostátní firmy, plus tam těží na dvou místech jsou vyčleněné těžební plochy, prostory pro těžbu jakýchsi společností, které bych nazval jako sdružení nějakých osad, obcí nebo sdružení nějakých soukromých osob. Ta těžba tam probíhá velice primitivním způsobem, tak jak když to těžili pro ty kolonizátory a neokolonizátory. Ale ta hlavní těžba, kterou provádí ta polostátní jedna a polostátní druhá firma, prosím vás, v České republice není nikdo, kdo by byl spolumajitelem toho dolu. Jo? Jsem tady slyšel nějaké báchorky a nějaké pohádky o tom, že tady existují lidé, kteří jsou spolu vlastníkama. Ne, z České republiky nikdo ne spolu vlastní tam těžební, není, netěží tam nic prostě, ne, nemá těžební oprávnění. No, to je ta těžba potom, když to dělá ta firma, ta se podobá už trošku civilizovanějším podmínkám, čili razí se štoly, kutaj se, je tam jakás takás zabezpečená minimální aspoň bezpečnost. Těží se to někde do 200 metrů hloubky, pak už se to nenalézá, pak slápnou všechno ta naleziště. Podle toho, jak ta těžba historicky probíhá od někde toho roku, dejme tomu 69 třeba, když se tam začalo vůbec jako něco kutat, tak ty lepší časy už jsou za náma, takhle bych to řekl. To naleziště slábne, to znamená, že ta těžba je rok od roku slabší a slabší, co do karátů, tak i co do velikosti těch kamenů. No a z toho vyplývá jedno, že sami Tanzánci, jak si uvádějí, že ten důl by měl být dodolován někdy okolo horizontu 3 až 5 let. To, že to je za 8 let, říkali před 3 lety. No, ta dotěžba neznamená, že se přestane těžit, a nebo, že ten moment nastane ve chvíli, kdy se přestane těžit. To je na rozhodnutí těch těžařů, protože z Tanzánie nesmí nikdo jiný, než k tomu určené polostátní firmy, obchodní, nesmí vyvést vybroušený tanzanit. Takhle to je zavedeno asi 5-6 let, možná 7-8. On ten čas docela běží. Takže bavíme se o oficiálním vývozu tanzanitů, který je sledován, monitorován. Dokonce po světě jezdí agenti těch těžařů a jsou to lidé placení vládou tanzánskou. A pokud někdo prodává krvavé tanzanity, to znamená, pokud někdo prodává tanzanity, které byly vykradeny ještě předtím, než se v tom udělal pořádek a prodávají se za zlomek ceny, tak oni je skupují za ten zlomek ceny A potom vrací je zpátky do Tanzánie a potom je prodávají jako nově vytěžené, vybroušené a podobně. Proč? Protože tím si hlídají cenu, aby tu cenu nikdo nepodtrh, protože prodává krvavý tanzanity a tanzanity, které těžili ještě děti, ty děti u toho umírali, třeba domorodci u toho umírali, čili byly to

dají kvalitativně tomu té nejvyšší úrovni svojí čistotou, barvou, brusem a tak dál, také původem, tak odpovídají myšleno původem ve smyslu legálně vyvezeno, tak to jsou investiční tanzanity. Bez jakékoliv inkluze, bez jakékoliv prasklinky, absolutně čistý materiál. To jsou investiční tanzanity. Certifikáty mají i tanzanity v náušnicích, v prstýncích a tak dál, ale tanzanity, které jsou určené jako investiční, to určuje gemologická laboratoř, to jsou specialisté, pomlčka de facto soudní znalci, kteří na to vystudovali, je to akreditovaná nějakým způsobem kancelář, která má oprávnění naceňovat a posuzovat kvalitu těch tanzanitů a rozřazování těch tanzanitů, jestli jsou to investiční, jestli jsou to drahokamy, jestli jsou to tanzanity vhodné svojí kvalitou do šperkařství a podobně. Čiže trh s tanzanity je něco, co žije svůj obchodní příběh, protože neexistuje jako u diamantů nějaká, bych to řekl, manipulace s cenami, protože to prostě mají v drápech bankéři nosatí. Takže tak, jak se poptává množství těch tanzanitů, řeknu v České republice, jsme někde v pionýrském období, kdy se lidé teprve učí ty tanzanity, vůbec investiční kameny jako nakupovat. My v tom děláme pochopitelně nějaký support, tak, aby je nikdo nenapálil, aby je nikdo neočurával, aby jim nikdo neprodával nějaké když to řeknu, hloupě sklo, nebo nějaké kameny s inkluzemi a nevydával něco, co není investiční kámen, aby nevydával za investiční kámen. Jsem dostal nabídku, jednou mi jeden člověk nabízel poloinvestiční kameny. To je velice zajímavý obrat, poloinvestiční tanzanit. Protože už okem jsem tam viděl některé vady a když jsem se na to ptal, no to jsou je poloinvestiční. Investiční tanzanit musí být neoddělitelně zabalen s certifikačním číslem a s základními údaji o tom kameni. To je první jakoby známka, že to takhle jako poznáte, ale jinak tu kvalitu toho kamene těžko posoudíte sami bez toho, že byste znali mnoho údajů. Takže jsou třeba firmy, jako já TT, a tato firma prodává kameny, které prochází spektrální analýzou, spektrometrem, a tenhle ten přístroj ten kámen prosvítí a tento přístroj přímo vypíše graf množství obsažených materiálů, které v tom nerostu jsou. To znamená, že na to, aby něco bylo označeno jako tanzanit, existuje chemický vzorec. A ten chemický vzorec musí být u toho kamene dodržen. Za těchto okolností, kdy se prodávají tedy tanzanity naturální, přírodní, a neexistuje syntetická výroba tanzanitů, asi těžko může nějaký kámen z Číny syntetický se jmenovat a nazývat tanzanit jako takový. Nevím. Možná si tam někdo viděl v nějakém přístroji nějakou informaci, to nevím. Já jenom vím, že jsou lidé, kteří koukají do jakéhosi přístroje a sledujou scénáře, které jsou už dneska mimo hru. A o těch scénářích jadrně hovoří. Takže možná něco podobného tam viděli o těch tanzanitech. No a protože je ten obchodní příběh je čím dál tím větší poptávka a čím dál tím méně kamenů na trhu, tak tanzanity dlouhodobě kontinuálně pořád rostou na ceně. Stejně jako třeba smaragdy, safíry. Bohužel se to nedá říct o diamantech, protože diamant

ty nerostou pravidelně a dokonce někdy klesají na ceně. To podle toho, jak bankéři s tím manipulují. Ale protože opravdu trh určuje růst a zabezpečuje ten růst ceny, ta poptávka, která je pořád čím dál tím vyšší než ta nabídka, tak se karátové ceny tanzanitů sice dostaly cca na polovinu karátové ceny třeba smaragdů, ale pořád rostou. A docílí toho, že až ti, kdož dodávají jako obchodníci a jako vývozci těch kamenů do světa, až prostě oznámí, že už nebudou žádné tanzanity brousit, nebudou žádné tanzanity prodávat, no tak pak už se dostanete k tomu kameni jedině a pouze tak, že půjdete přes aukční síň a v té aukční síni budete muset nabídnout nejvyšší částku. Tenhle ten způsob prodeje vlastně nastal u všech zatím dotěžených kamenů, poslední myslím byl Alexandrit, a nebo jeden z posledních, a takovýto přístup znamená, že od té ceny, která někam vyšplhala za dobu prodávání skrze obchodníky, tak ta cena někam vyšplhala, tak od této ceny se těmi aučními prostředky a pouze aučními možnostmi nákupu ty kameny vždycky dostaly na 10 až 40 násobek z té ceny, když se bavíme, která jako základ byla ta nejvyšší od těch obchodníků. Takže takhle pracují kameny, takhle fungují. Zlato je něco jiného. Zlato je prostě nástroj pouze pro určité období a pouze na krátkou dobu. Kameny jsou dlouhodobá záležitost, dlouhodobého růstu a pokud některá generace lidí zažila dotěžbu některých investičních kamenů, tak držitelé těch kamenů obrovským způsobem znásobili vložené investice. To je o tanzanitech. Pokud by někdy v budoucnosti někdo vynalezl způsob, jak simulovat, to je třeba případ, že v Číně obecně existují dva způsoby, jak se vytváří umělé diamanty. Jedna věc je, že to je spíš laboratorní práce pod vysokým tlakem a tak dál. Vznikne ten diamant. Ale Číňani už vyvinuli technologický proces tak, že je další cesta, jak vznikají synteticko-přírodní diamanty. Proč? Protože ty diamanty opravdu vyrostou, tak jako rostly v té přírodě, tak úplně stejně rostou v laboratorních podmínkách, ale ve zrychleném procesu. To znamená, že to je vyrostlý nerost, zajímavý, vyrostlý nerost, dokonce je kvalitnější než ta příroda, protože to je v dokonalých podmínkách. No ale není to ten naturální kámen. U tanzanitu nikdo to zatím neskoušel, nedělal, neprovozoval a rozhodně, kdyby existovaly nějaké syntetické náhražky, tak na tom trhu je nelze zamíchat, protože pokud někdo má spektrometr, který měří jakoby obsah těch materiálů, ten chemický vzorec je velmi dlouhý toho tanzanitu, toho zoistu, no tak by se to projevilo, čili zatím teda můžu říct, že to, co si díky mé asistenci kupují investoři, tak si kupují opravdu přírodní tanzanity se zárukou, protože jsou zkoumány právě tou spektrální analýzou skrze obsah těch jednotlivých prvků, které tam v tom musí být tak, jak to má být, aby to byl tanzanitem.
Tak to je asi jedna věc. Druhá věc je, chodí hodně dotazů na zlato, protože máme tady velké množství prodejců zlata a málo informací k tomu. Já už jsem tady minule říkal, že ceny zlata prostě se bohužel dneska nevyvíjí tak, jak by se předpokládalo s ohledem na to, co se děje ve světě. Z jednoho prostého důvodu, že velký hráči vyprodávají obrovské množství papírového zlata. A protože to je opravdu v násobcích vůči fyzickému kovu, tak navíc ještě bankéři manipulují ty ceny tak, aby si ti, kdo vyprodávají, aby si mohli nakupovat levně fyzický kov. Ti velký hráči. A zatím výprodej toho papíru tlačí i ten výprodej, který je ve velkých objemech, tak tlačí ty ceny dolů. Někde, až to bude 1:1, papír a fyzický kov, můžeme počítat, že se někde začne rozdělovat ta cena, oddělovat se ta cena, papír a fyzický kov. Zatím bohužel tomu tak není. Ovšem, to, co zasáhne v podstatě dolarový systém, jim vyrazí z rukou ty nástroje a ještě letos cena zlata bude velmi, velmi razantně nahoru. K tomu ještě je potřeba podotknout a poznamenat, že to je pouze jeden z několika vlivů, který působí na to, že cena zlata dneska není na 10 000 dolarů za trojskou unci. Těch vlivů je víc, ale tohle je jeden z největších vlivů momentálně, který to ovlivňuje, plus manipulace bankéřů. To je právě to, že když bankéři mají k tomu ty nástroje, tak jsou schopni manipulovat tou cenou. Bankéři třeba, co se týká Tanzanitu, tyto nástroje nemají. To je důležité. A u řady jiných kamenů ty nástroje také nemají. Čili není to jenom Tanzanit. Těch kamenů je celá škála, kde nejsou schopni bankéři manipulovat, protože na rozdíl od těžařů zlata, když to takhle řeknu, tak nikdo nedává, i když možná u diamantů bych to vyloučil, ale bavím se o těch běžných, u těch kamenů, který nejsou jakoby v dikci bankéřů, tak tam nemají na to gebíry a nejsou papírové jako papírové tanzanity, papírový safír a podobně. Můžete si nakupovat těžařské, dejme tomu, cenné papíry různého typu, těžaři vydávají, ale oproti těžařům zlata nejsou těmi, kdo by dostali nejdřív zaplaceno, aby vytěžili a dodali. Jo. Tak jako to je s těma povolenkama u zlata. No, potvrzenkama u zlata. Takže kdo držíte zlato, buďte v klidu, ta cena poroste. Kdo držíte stříbro, buďte v klidu, stříbro se taky probere a razantně nastartuje. Ale pozor, budou tam krátká výstupní okna na to, abyste ten zisk, který je velice, velice, řeknu, no, nechci říct rizikový, je to prostě zisk, který pokud nezafixujete do něčeho, co vám ho udrží, tak o něj přijdete. Prostě nemůžete to zlato prodat za peníze. Když prodáte za peníze, tak nalej vylej, o kolik jste dostali víc, o tolik si za to méně koupíte, takže kupní síla zůstává. Takže
je to spekulativní s tím zlatem a musíte se v tom umět pohybovat. To znamená, musíte včas z té investice odejít. A pokud si chcete zlato držet jako nějakou rezervu nebo nevím na co, tak počítejte s tím, že ta cena se dramaticky zřítí z těch výšin, kde dneska je. A bude velice problematické to zlato vůbec držet, jako mít oprávnění držet zlato. To bude velice problematické, takže počítejme spíš s tím, že zlato se bude vyvlastňovat, respektive vykupovat za mrzký peníz. A nikdo na tom nezbohatne. Na zlatě můžete zbohatnout, když využijete jeho krátkodobou velkou sílu na konci těch cyklů. A nebo někde v průběhu, když probíhají nějaké menší krize, dílčí, které nejsou součástí konce monetárních cyklů nebo konce ekonomických cyklů. Takže u toho zlata je potřeba být opravdu obezřetný a nakupovat ho s tím, že je to spekulace a když ji dobře provedu, tak vlastně se projedu po horské dráze a mohu na tom výrazně vydělat. Ale musím opravdu umět rychle, správným způsobem reagovat. Připravuje se spousta daňových záležitostí, protože v České republice toho zlata v retailu, čili jakoby v rodinách, není málo. Díky určitým aktivitám vzmíme si, že jenom ATT za nějakých pár let zpátky, co to zlato je populární, tak za 24 miliard korun si skrz tuhletu firmu nakoupili lidé zlato. To znamená, že toho zlata je tam, ale to jsou ceny nákupní, to se nebavíme o prodejních cenách, až to budou prodávat. No a pochopitelné je, že to je majetek, po kterým evropská mafie prahne. No takže nejdřív to budou zdaňovat, budou hledat cesty ke zdanění. Pochopitelné je, že velice budou utahovat opasky, co se týká dokládání původu peněz, a to i zpětně. To znamená, že jsou připravené zákony, které mají implementaci, tuším, červenec 2027. Mnoho těchto zákonů se bude implementovat i před tímto datem, jako postupné implementace, postupné zavádění pravidel, když to takhle řeknu. A lidé, kteří půjdou prodat to zlato a budou se radovat z toho, jaký mají výnos, tak budou muset danit, budou muset dokládat původy peněz, za který to zlato tenkrát nakoupili. To nebudou hezké věci. To znamená, že čím rozumněji k tomu přistoupím, prostě ze zlata už se stává registrovaný majetek se všemi důsledky, jak daňovými, tak majetkovými nároky státu. Protože zase se musíme vrátit k tomu základnímu, že majetek občana je majetek státu a přestože jako lidé mají pocit, že to je jejich, tak to není jejich. Prostě není to jejich. Jejich je jenom to, co mají a není to zaregistrováno nikde. To je váš skutečný majetek. To můžete považovat za svůj soukromý majetek. A pokud je to v nějaké evidenci, tak to není váš majetek, je to majetek státu, vy s ním nakládáte, platíte z něho daně, to má stát rád. A když přijde tvrdý na tvrdý, tak stát se k tomu zachová, že to je jeho majetek a sebere vám to. Protože třeba vyhlásí stav ekonomické nouze nebo stav válečné ohrožení, válečný stav a podobně. No a pak po chvíli ty majetky se sbírají. Nejsme daleko od rozhodnutí, a to přijde v rámci těch věcí, které jsem předtím tady říkal, v rámci jaksi zřízení čtvrté říše,
pod názvem Spojené státy evropské za vedení těch příslušníků Hydry, tak oni prostě rozhodnou, že občan zaplatí takovou makovou daň, nebo rovnou 100% mu seberou peníze na účtu. Jindřich Reichl tady měl příspěvek, že v Chorvatsku mu Chorvati řekli, že v podstatě za 1 euro bylo 7 kuna, a když přešli na euro, tak to, co stálo kuna, tak stojí 1 euro. To znamená 7x dráž. A co se stalo s těmi vklady? No tak jestli to točili děleno 7, no tak jim to vydělili 7. No a Šmitec. Dostali 7, mají 7x méně, protože si za to koupí 7x méně. No a to je bohužel osud. Takhle státy platí svoje dluhy tím, že seberou peníze občanům. Jakékoliv zadlužení státu platí stát penězi svých občanů. To tak je, historie to poukazuje, na to poukazuje. Můžete si to vyhledat, přečíst, seznámit se s historiema krizí. Tam tyhle ty informace všechny najdete. Doporučuji vyhledat si třeba přednášky Andrease Klause, bankéře, člověka, který se v tom dlouho pohyboval, ten to celé rozebírá, jak to vlastně je, můžete se vzdělat, můžete se poučit. Čili je potřeba z toho majetku, který se chystá stát se registrovaným, tak je potřeba odejít do zóny neregistrovaných majetků. K tomu máme zejména teda ty kameny přírodní z Tanzánie, z Afriky. No. Jenom je potřeba se nenechat oblbovat a je potřeba nakoupit správnou cestou od správných dodavatelů tak, abyste si nekoupili šperkařské za cenu investičních. No, Helenka se mě už tady poptává. Já pochopitelně dneska nechci přetahovat. Budu chtít končit tak, aby v 45 jsem to předal, takže de facto ještě mám 2 minutky. No, budou se dít na konci léta, se budou dít velice, velice, řeknu, rozsáhlé a zásadní proměny světa, který nějak teď známe, on už teď je jiný, než byl předtím. A bude to mít pochopitelně mnoho vlivů, zejména na svobodu, majetky, životní úroveň, životy jako takový, mnoha lidí. A nebojíme se toho, buďme na to připraveni, buďme s tím obeznámeni. Není potřeba se strachovat, je potřeba se připravit. Kdo je připraven, není zaskočen. To bychom si měli říct jako hlavní motto a měli bychom se připravit na horší varianty, a když ta varianta nebude tak špatná, tak se budeme radovat, protože nás to tolik nezasáhlo, přestože jsme byli nějak připraveni, protože nikdy není tak, aby nemohlo být ještě hůř, jak se říká. Čili když se to zadaří, tak budeme všichni spokojení a myslím si, že to přežijem jako v pohodě a ve zdraví, takže se nebudeme muset nějak obávat. Ne? No, a o tom to je. Tak, dáme si závěrečnou písničku, myslím si, a předám Helence, aby mohla supportovat následující tady pořad. Kolik to má? 4 minuty, 4,5 minuty. Takže přátelé, hovory při víně
pátek 24.7. pomalu končí. Já se s vámi budu loučit, budu vám přát krásný víkend. Já ty víkendy chci trošku si taky užít, takže neslibuju, jestli zítra bude naživo, nebo to bude repríza. Hold, život je takovej, musíme se s tím nějak poprat a musíme jednak žít a jednak se informovat. Vy aspoň budete mít větší prostor hledat na internetu, pátrat po těch informacích, ověřovat ty informace tak, abyste se vy dopátrali té pravdy. No a na závěr si ještě dáme jednu angažovanou. Tak já vám přeji krásný víkend a dobrý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se loučí a zase se na vás těší, jak jinak než Petr Václav.

evaporation. That's right.

se zatínat. Dva veliké voje chystaly se právě k válce. Ten den bude mnoho mužů dlouho proklínat.

nezpůsobí, že z těch, co zvěrstva stále páchají, udělají lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej stín, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, co toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, vždyť to znáš. Stíráš slzy v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou, pojedou. Je vás víc, někdo v záchvílích. Jak stojíte u tratí, vyhlížíte v tmavých brýlích s nekonečnou závodou.

teď hlásí jeho jméno, a tribuny vstávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží, a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej, pojedou.

zřízlou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti.

úzkostech mám. Konšele v hádkách nacházím, šašek a král.

Výkřiky do ticha, v srdci je panika. Všichni nás slyší, ale koho vážně zajímá? Ta bolest uvnitř nás, už bylo tolik věd. Už jsem řekl tolik slov o tom, jak mě bolí svět. Všichni se ponořili do hlubiny času. Nikdo nechytil to poselství v mém hlasu. Lidi v mých textech často hledají sílu, kterou bych sám potřeboval k tomu nést tu kýlu, kterou nesou moje texty, a je to zvláštní, jak moc dokážu sám ukrýt do svých básní. Koho vážně zajímá, co cítí básník? Kdo mu pomůže, když nikdo neví, co ho trápí? Přitom říká pořád dokola stále to samý. Možná je to usnivem, co nosí ve svý tváři.

znovu budou zvony do ticha být. A znovu budem sčítat, co jsme všechno chtěli mít. Ale dokud budou naše srdce plamenem plát, tak budem znát odpověď, až budou se zasítat. A mezi prsty žmoulám posledních pár drobných, chtěl bych je darovat, není komu. A ty se ptáš, proč básník dlouho nic nenapsal? Nebylo komu, v tichu zemřeli slova. A tak znova s rukama v kapsách stojím snad, abych jimi nenarušil křehkej řád. Zvykám si mlčet s pravdou vtisknutou dortu. Ruce sem krutí k nebi, bože, nech mě aspoň psát. Chtěl jsem lidem dát, co je opravdový země, aby pochopili, že pravda nejde napsat jemně. Že jsem smutnej klam, co křídly dosti naráží, když probudí se za holubice strachu ve mně. A zamříže z ocely, cedulku se jménem a produše z útulku, co by odznaky moci. Píšu prstem slova do tmy, navždy jsou obrazem, na prázdných zdech temný galerie noci.

0: Vidím, vidím jenom bitches.
1: Bitches.
2: Bitches.
0: Bitches. Bitches. Chovaj se jak svatý, ale pořád jsou to bitches.
1: Bitches.
3: Bitches.

0: Hezký večer. Vítám vás u pořadu Jsme ve válce. Společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem se dnes večer podíváme na 6 aktuálních témat na poli bezpečnosti a mezinárodní politiky. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Na jedné straně stojí ministr zahraničí Petr Macinka s premiérem Andrejem Babišem, zdůrazňující realismus a národní zájem, a na druhé prezident Petr Pavel s důrazem na pevné ukotvení ve spojeneckých strukturách. Kdo má určovat směr a oslabuje tento rozpor Česko v očích partnerů? Výroční zpráva BIS popisuje hybridní působení Ruska, operace tzv. Agentů na jedno použití i rizika vlivových aktivit. Probereme, jak reálná je tato hrozba přímo pro nás a kde leží hranice mezi bezpečnostním varováním a ovlivňováním politické debaty. Podíváme se taky na korupční kauzy na Ukrajině. Jaký dopad má rozsáhlé vyšetřování protikorupčních úřadů v těsné blízkosti prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského? Znamená to ohrožení finanční pomoci a vstupu Ukrajiny do EU, nebo naopak důkaz, že tamní instituce fungují? Víme o bleskové cestě šéfa CIA do Moskvy. Proč posílá Donald Trump Johna Ratcliffa přímo za ruskými zpravodajci a jaké odstrašující vzkazy proběhly bez účasti klasické diplomacie? Americké bezpečnostní debatě se znovu objevují úvahy o jaderném úderu proti Íránu. Jde o psychologický nátlak nebo o nebezpečný posun vojenského plánování? A na závěr? Na závěr se dotkneme obchodní zájmu Donalda Trumpa. Prolínání prezidentské funkce, drahých darů a rozhodování o celních úlevách. Oslabují tyto pochybnosti pozici amerického prezidenta na mezinárodní scéně? Tak, pojďme se rovnou pustit do diskuze a já přeji hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Já přeji hezký večer, Honzo. Večer všem posluchačům. Dobrý večer.
0: A já se tě rovnou zeptám. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Ale pro naše diváky to uvedu. Tento týden v pondělí se odehrálo velké setkání naší vlády premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Petra Macinky s našimi velvyslanci, jejich takřka 90. Setkání proběhlo v Černínském paláci a vláda tam představila svou zahraniční politiku, jakým směrem se bude ubírat. Druhý den toto přijetí zopakoval prezident Petr Pavel na Pražském hradě a oznámil tam, a já si teďka dovolím použít takový expresivnější výraz, ale pro mě to tak vypadalo, šokující věc, kdy řekl, že Česká republika nesmí mít 2 zahraniční politiky. A on klade důraz na naši důvěryhodnost, na spojenectví, zřejmě na koalici ochotných, kam ve světě patříme. A vláda naopak, Andrej Babiš říká, že naše zahraniční politika vlády není kompatibilní s představami prezidenta a Petr Macinka měl skvělý projev podle toho, jak jsem to já viděla celý týden v médiích. Jaroslav Plesa doporučuje jeho komentář. A já se tě chci zeptat a omlouvám se za tento dlouhý úvod, ale ne každý z našich diváků je tak hluboce ponořen do tohoto tématu. Já se tě chci zeptat, co říkáš na to, co udělal prezident Petr Pavel, vlastně oznámil, že máme 2 zahraniční politiky, tudíž nám oznámil 2 tváře a my víme, že z ústavy zahraniční politiku dělá vláda.
1: Mně připadá prezident Pavel trošku jako golem, který dostal do čela šem a teď jde a boří všechno možný a není možný ho zastavit. Ten golem tedy stejně jako on tak nějak příliš neoplýval vlastním myšlením. Takže on něco papouškuje, on je vlastně tváří něčeho jiného, než by měl být. Česká zahraniční politika by měla být reprezentovaná podle ústavy prezidentem a prezident by měl dodržovat mandát vlády, čili je to řeč jeho samého proti jemu samému. česká politika by neměla mít, zahraniční politika by neměla mít dvě tváře, on by se měl srovnat podle toho vládního mandátu. Takže já opravdu si myslím, že on tady zkouší prostě bořit zavedený pravidla, zkouší překračovat všechny hranice, zkouší míchat kartama, zkouší z toho, z té pozice, která vlastně z ústavy není příliš silná, tak se snaží z toho vyždímat maximum a uškodit této vládě, čili je to jednoznačně prostředek. On je reprezentant opoziční politiky, on je vlastně, jako jak řekl bych, v této oblasti škůdce.
0: No, když jsem zmínila ten projev ministra zahraniční věcí Petra Macinky, tak on řekl, že se naše zahraniční politika bude opírat o realismus, bude realistická, bude taky reciproční, to znamená vzájemná spolupráce, ne jednostranná, jako nějaká vděčnost, a že také bude ta politika diverzifikována, to znamená na více azimutu. No a prezident Petr Pavel má před sebou spojenectví a vlastně stále stejné struktury, a proto já se tě ptám, je vůbec slučitelné něco takového? My víme, že prezident Pavel porušuje to, co vlastně mu říká ústava. On vlastně tu vládu pomlouvá v zahraničí a nic se nestalo. Jaké to má řešení?
1: Já bych řekl, že tady stojí vlastně ty dvě tváře nebo dvě podoby, jsou ta pragmatická vládní a ta ideologická, to je ta hradní. A to ideové zakotvení je vlastně bez pořádné analýzy. Oni nejsou schopni to ideologické zakotvení zdůvodnit. Oni prostě chtějí někam patřit, což mně přijde, že prostě se prezident Pavel vrací do mladých let jako se Sovětským svazem na věčné časy, tak teď je to prostě zase jinak, ale zase na věčné časy. Zájmy státu a světová realita, to jsou věci, které mají určovat tu zahraniční politiku, což si myslím právě, že pan ministr Macinka naplňuje, a mě tady strašně překvapila, velmi příjemně, musím to výslovně zdůraznit, jedna jeho věta, kterou ocitoval Erik Best, že Macinka řekl těm velvyslancům, že by měli průběžně informovat o tom, co se děje a tak dál. A pokud vaše profesionální analýza nebude odpovídat převládajícímu názoru v Praze, tím spíš ji od vás chci slyšet. To je opravdu nebývalý výrok, že si politik přeje slyšet názory, které nejsou standardní, třeba které neodpovídají tomu, co on si v této chvíli myslí. Čili to je náběh, opravdu velice zajímavý náběh k úplně jinému, vyššímu, dosud jako dlouho nepoznanému stupni zahraniční služby. Jo. Takže klobouk dolů, prostě toto je opravdu výrok roku pro mě.
0: Já se přiznám, že já jsem už o tom mluvila taky v pondělí, že mě to udělalo obrovskou radost a mluvila jsem o tom jako o pozitivní zprávě. A Jaroslav Plesl, taky známý komentátor, ten zase zdůraznil větu: nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe. Nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká. Takže já si myslím, že tady jsme ve shodě, a to mě těší, mě se na to lidi ptali, že se o tom budeme dneska večer bavit, já jsem neznala tvůj názor, ale chci se tě zeptat, poškodí nás to ve světě, pokud to bude pokračovat, jakým způsobem se to dá korigovat či zastavit, to snad ani nejde.
1: No, řekl bych, že to, co dělá prezident, nejenom podkopává renomé České republiky, ale to by se dalo celkem ještě nějak přejít tím, že on se zesměšňuje. Jo? Oni ho nebudou brát vážně, protože vidí, že se utrhl z řetězu a že si tady prostě ohřívá svoji vnitropolitickou polívčičku. Bohužel horší na tom je, že ta jeho ideologická koncepce je přímo, je tak odtržená od reality, že ohrožuje, oslabuje bezpečnost České republiky. Prostě tady říkám, je to ideové zakotvení bez pořádné analýzy. Ta pořádná analýza musí vycházet právě z toho, co chce slyšet ministr Macinka, chce slyšet nepříjemné věci. Jo. To je právě z hlediska mé branže Zpravodajské služby jsou významné tím, když nosí špatné zprávy, nosí je přesné a včas a správnému adresátovi. A vynikající je, když ten adresát je chce slyšet. Je málo politiků, kteří jsou schopni slyšet a zpracovat špatné zprávy. A toto, co řekl Maczynka, je skutečně významná změna. On je přímo chce slyšet. Jo? Takže on přímo chce tu výhodu, on pochopil tu výhodu, když dostane tu špatnou zprávu, on jako první dostane ji přesnou a ověřenou a má právě tu časovou výhodu se na to připravit. Dnes kvůli, že ty velvyslanci jsou schopni pravidelně, to ti kvalitní dělají, že k tomu třeba napíše i jakýsi návrh opatření možných, jo? Takže to je pak radost spolupracovat. I v těžkých situacích, kdy přijdou prostě nějaký problémy, tak toto je jediný způsob, jak je kvalifikovaně a důstojně vyřešit.
0: Já ti děkuji, já jenom řeknu, že tento týden dnes vlastně to setkání, které bylo celý, probíhalo celý týden, potom pracovně v rámci tady této první schůzky, tak teďka končí a vlastně vidíme, jak si to vzali k srdci. A já přemýšlím o tom, prezident jmenuje vlastně ty velvyslance, jaké to bude mít dopady v rámci toho různého, toho osobního vzájemného styku. Ale pokud nemáš k tomu nic, tak půjdeme dál.
1: Ano.
0: Tak, dostaneme se k Bezpečnostní informační službě, protože byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2025. Chtěla bych hned říct, že generál Koudelka, vlastně šéf Bezpečnostní informační služby, za 7 měsíců končí, takže je to jeho poslední výroční zpráva, které nám ovšem říká, že České republice hrozí nebezpečí asi nejvyššího stupně od ukončení vlastně studené války. Ta zpráva upozorňuje jako prvotní hrozbu, upozorňuje na Rusko, upozorňuje na čínské zpravodajské služby, také na osamělé agenty, kteří mohou být verbováni na internetu, také na to, jak by se mohla společnost radikalizovat díky dezinformacím, které se šíří s nebývalou intenzitou. A proto já se tě chci zeptat, jak hodnotíš tu zprávu ty v podstatě jako zpravodajec?
1: No, já bych trošku asi začal tím, co to jsou ty výroční zprávy, nebo jak se to narodilo. V 90. letech byla všeobecně taková nálada trochu jiná, že skončila ta studená válka, na chvíli byla taková přestávka a zpravodajci začali celosvětově přemýšlet o globálních hrozbách, čili o jevech. Oni neoznačovali jako rizikové země, která prostě teď je takový zvyk, že označíme za rizikovou zemi a dělá, co dělá, tak se té nálepky nezbaví. Předtím to byla velmi důstojná doba, kdy se mluvilo prostě o rizikových jevech a informovala se veřejnost o nich, aby veřejnost mohla posilovat svoji odolnost proti tomu. Postupně se to zvrhlo do této podoby, kdy se vlastně začaly označovat za rizikové země. Ten výčet je samozřejmě polovičatý, ten úhel rozhledu není 360 stupňů, ale je to prostě zase jenom zacílený, je to útok jako na jednu bránu. A začaly se tam prostě opět objevovat ty rizikové subjekty, nikoli jevy, čili když ten jev přijde ze západu, tak je v pořádku, když přijde z východu, tak v pořádku není. BISKA by měla v té zprávě napsat, že míra ruské hrozby pro Evropu se odvíjí od míry zvyšování tlaku ze západu, které započalo rozšiřováním NATO. Nevím, jestli tam jsou lidé dostatečně schopni se rozhlédnout po tom světě, ale možná, že jména jako Břežinský, Kissinger, George Friedman, Barnes, George Kennan, Jeffrey Sachs a tak dál by jim něco mohli říct, nebo Merzheimer ještě a další. Čili Rusko se brání dalšímu pokusu o Drang nach Osten. To je jasné lidem, kteří mají rozum v hlavě a ne prostě mozky hlavy plný ideologie. Co se týče tohodle, té věrohodnosti, No, novináři v redakci musí se zpovídat, když něco napíše, tak prostě říkají, máš to ověřený, máš to z několika zdrojů a tak dál. Biska tohle to dělat nemusí, protože ona řekne, my máme ze zákona povinnost chránit své zdroje, jejich informace jsou soudně nepřezkoumatelné, takže Biska si může dělat, napsat, co chce. Co se týče toho, on tam Koudelka napsal, že je to za jeho působení poslední zpráva. Já doufám, že je to i historicky poslední zpráva, protože doufám, že se Babišova exekutiva chytne za nos a zeptají se Koudelky, hele, proč si na základě čeho státní instituce vykonává činnost, kterou nemá ze zákona. Státní instituce mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Když se podíváme do zákona o zpravodajských službách, tak mezi adresáty zpravodajských výstupů jsou prezident, premiér, vláda, státní instituce a trestně právní orgány. Nikdo jiný, veřejnost tam není, čili Koudelka dělá něco, co mu zákon neumožňuje. On se motá do politiky, prostě udělal ze zpravodajské služby propagandistický vehikl. Vehikl je jaksi vozidlo, prostředek, čili je to propagandistický instrument, co on z toho udělal. Je to docela takový svinský, protože on tam míchá vlastně do té výroční zprávy o loňském roce, když tam říká věci, které vlastně se dají ověřit, že se staly, tak do toho míchá současnost, dokonce co si předpovídá. Čili je to v jednom balíku. Ten balík je jakoby věrohodný tím, že se tam část dá ověřit, že se stala, a k tomu je připojena prostě část nějakých blouznivých blábolů, prostě, který nejsou o nic, nedají se o nic opřít, nemají prostě, nelze to zkontrolovat, prostě je to skutečně využívaný pro jiné účely. A tady právě mně přijde úplně tak, že vlastně ta suverenita České republiky je právě v tomto případě tady vidět, kde končí, protože exekutiva není schopná toho člověka zastavit, takže zřejmě on je poháněn zdroji, které nejsou z České republiky. To je služba pro cizí stát. Tady v tom případě by to nebyl ten něžný paragraf, tady by to bylo skutečně ještě něco mnohem tvrdšího. Takže mně je velice líto, že ta služba, která určitě zaměstnává mnoho profesionálů, je takto deformovaná a je takto zneužívaná. Já tam postrádám větší záběr, co se týče energetické, potravinové bezpečnosti, ochrany ekonomiky. Zajímalo by mě, jestli v neveřejné zprávě, a to teda je vzkaz pro poslance, podívejte se prosím, zda Biska v té neveřejné části, kterou posílá poslancům, sděluje, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Dozimetr, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Bitcoin. A v poslední době máme dneska pátek, v neděli zase jsou nějaký fotbaly a vidíme, že ty problémy s těmi fotbalovými fanoušky jsou čím dál větší, a že nabírají vlastně charakteru organizovaného zločinu. To už nejsou žádné spontánní výstřelky skupin fanoušků, to už prostě tady jde o organizovaný zločin, což je přesně v působnosti BIS. Ještě o to víc, že když si vzpomeneme, jak začínaly ty události na Ukrajině, tak tam byl velice aktivní ten pravý blok, ta tribuna prostě na tom Kyjevském stadionu plus ještě další, čili ono to u těch fotbalových fanoušků začíná, ta organizace se zpřesňuje, zpevňuje a pak je možné najednou ty fotbalové fanoušky zdvihnout úplně k jiným účelům. A tohleto, pane premiére Babiši, zapište si to za uši, tohleto by se mohlo stát i vám a je potřeba tady na to dát strašný pozor. To není nic proti fotbalovým fanouškům, to je proti rowdies, to je proti organizovanému zločinu a tady je něco velmi vážného a buďte tak laskav, podívejte se do té výroční zprávy, jestli vás Biska na to, jestli vás o tom informuje, jestli vás varuje, že tady je takový nebezpečí nastává. Jestliže ne, tak ten člověk by neměl ani dosloužit, měl by si ho pozvat na úřad vlády, dát mu čistý papír a říct, pane generále, tady mi napište okamžitou rezignaci.
0: Když tě poslouchám, tak si mi trošku připomněl taky velkou instituci a my se neustále bavíme o našich veřejnoprávních médiích a taky si myslím, že tam pracuje spousta schopných lidí mimo zpravodajství a je jí hodně a dělají třeba skvělý pořady a věci, ale přesto zpravodajství na ně bohužel není vidět. Řekla bych, že to je něco podobného, ale chci se tě zeptat na jednu věc. V podstatě my jako veřejnost, občané, nemáme prakticky vůbec žádnou možnost, jak si zkontrolovat to, jestli ty informace nebo to, co se dozvídáme, a neměli bychom o tom ani vědět, jestli je to důvěryhodné. Proto se tě zeptám, já jako poslanec vím, že v parlamentu máme komisi pro kontrolu BIS a ty jako spolupracovník ve vládě Miloše Zemana si vlastně s nimi byl v kontaktu, jak tu jim důvěřuješ, jak jsou fundovaní, protože se musíme dívat na to, jak klesá ta úroveň těch politiků, které dnes v poslanecké sněmovně máme.
1: Tak bohužel neplatí, že by politici s mandátem získali i odborné dovednosti a charakter a tak dále, další věci. Čili rozumní poslanci by měli konečně přijít na myšlenku zřídit si ve sněmovně k tomuto kontrolnímu orgánu jakýsi poradní tým z bývalých zpravodajců, policistů, státních zástupců, soudců a tak dál, kteří by působili přes jedno volební období do druhého, jo, aby to udržovali určitou kontinuitu a mohli by ty nové poslance hned uvést do problematiky, jaké kontrolní procesy jsou rozjeté a tak dále, jak to vypadá. Neměli by žádný hlasovací právo, ale prostě vykonávali by tam tu poradní funkci. Vím o tom, že někde v určitých zemích, řekl bych ve vyspělých zemích, tyto instituce fungují a zkušenosti emeritních důstojníků jsou právě využívány v tomto směru, čili máš pravdu, ten poslanec je prostě, přijde tam a kouká na to, jak z jara, a měli by tam být prostě připravení lidi, kteří ho do problematiky uvedou a budou mu vykládat, vysvětlovat různé složitosti a záludnosti této činnosti.
0: Já ti děkuji, já jenom mluvím ze zkušenosti, protože si to pamatuju, protože je to opravdu nové a teď tam máme úplně novou stranu, nové poslance a tak dál. Ale ještě poslední otázku, jestli můžu tady k tomuto tématu, která bude taková trošku potěuchlá, používám velmi kulantní slovo, nenáležitá.

0: prezidenta. Je to, já vím, že je to takový tanec mezi vejci, ale myslím si, že tady, kdyby byli opravdu profesionálové, kdyby to zvážili, tak by mu měli říct, co se chystá na Hradě, protože tady jde o renomé republiky, o její prestiž, o její jednu tvář. A jak myslím, že se v tom nelišíme, že ústavnost některých kroků pana prezidenta je, jak bych řekl, velmi, velmi diskutabilní. Takhle.
1: Já ti děkuji, že ta otázka nebyla tak úplně, teda mimo si mi potvrdil, děkuji ti, ale pojďme tedy na další téma. A to téma je téma, které sledujeme dlouho, korupce. O korupci na Ukrajině samozřejmě víme už dávno předtím, než tam vůbec nějaký konflikt vypukl, a to myslím dávno, ještě před rokem 2014, protože spousta Ukrajinců k nám utíkala už na začátku 90. let. Ale já právě, protože tady mám názvy toho, co se tam děje, tak si to přečtu. Jde o služby NABU a SAP. Zpravodajské služby rozjeli vyšetřování s názvem Forest Gump, oni nazvali takto tu akci, a zasáhlo to i zástupkyni vyšetřování korupce vedoucího prezidenta kanceláře Irinu Mudrou. Předtím taky šéfa kanceláře Andreje Jermaka, to víme, podnikatele Timora Mindiče, to víme, ale všechno to navazuje na ten případ Midas jako korupci ve státním podniku Energoatom, kde se probíhaly provize, prostě se dávaly 10-15% jako, a to byly desítky až stovky milionů eur. A vlastně celé toto sledujeme ve chvíli, kdy Ukrajina neustále v podstatě žádá o zrychlení jejího vstupu do Evropské unie. Takže jak ty to sleduješ, tak já čekám na tvůj názor.
0: No, je to velice spletitý, protože NABU a SAP nejsou ovládány Zelenským, jak bylo vidět, když on je chtěl zrušit, tak se tam objevila ta kartonová manifestace. A ono je to složitý. Na jednu stranu to dělení, že to vlastně není ovládáno z jednoho centra, je pozitivní, na druhou stranu ovšem to podkopává tu ukrajinskou suverenitu, takže to taky není tak jako úplně optimální, ale v této situaci se tomu ani nedivím, že to takhle běží. Zatím je zajímavé, že to vlastně padá jako to podezření na všechny kolem a na Zelenského ne, čili on je ve veliké křeči, kdy vlastně ten Damoklův meč, který má nad hlavou, dopadne i na něj. Čili on musí tikat jako hodinky. Tam je samozřejmě možný vidět jako nejenom dvojí metr, tam ta korupce prostě je dost příšerná. Mimochodem bylo zajímavý, mohu doporučit posluchačům taková, je to internetový podcast, jmenuje se to Vremia Priatko. A je to Rus, který je ale velice kritický i k Rusům, a dneska tam mluvil o tom, o korupci na ruské straně, že tam jsou náhončí, kteří lidi, kteří se něčeho dopustí, tak je přinutí se fiktivně oženit a jít na frontu, a ta manželka pak dostává ten jeho vojenský plat a odevzdává to tomu organizovanému zločinu. Docela, prostě je to hrůza, válka je hrůza jako na všech stranách. Tady na té Ukrajině je zajímavý ten moment, že byl odvolán generál poručík Charles Constanza, který byl zodpovědný za vojenskou pomoc Ukrajině, a bývalý šéf ukrajinské zahraniční rozvědky generál Michailo Malomuš řekl, že FBI odhalil masivní krádež finančních prostředků přidělených Ukrajině v hodnotě více jak 42 miliard dolarů. A říká, ale jako na to jeden nestačí, na to musí být dva. A já se teďka technicky omluvím, blíží se bouřka, musím zavřít okno.
1: Určitě na tebe počkám. Jinak Olomoucí zatím klid. Vždycky to přichází od západu, ty bouřky. A teďka jsme spojeni do Havlíčkova Brodu.
0: Tak. Je to dobrý.
1: Už jsi tady.
0: Můžeme teda dál, já k tým
1: ano, no já se tě, počkej, víš co, ano. Já se tě chci zeptat na jednu věc, která mě teda opravdu vrtá hlavou. Mně přijde úplně neuvěřitelná, protože mě vůbec ta opozice, ta pětikoalice,

0: v takové defenzivě přijde neuvěřitelná v tom, že oni říkají a jejich zpříznění komentátoři a média a tak dále, že vlastně je Ukrajina úplně v pořádku, že naopak jako s tím přístupem by neměl být problém, protože se to tam vyšetřuje a my o tom víme a že se to o tom píše, takže je to všechno OK.
1: To je jako, když se neví, že má někdo rakovinu a pak se ví, že má někdo rakovinu. No, to je asi celý ten rozdíl. Já mám právě tady dost hrůzu z toho, že těm dárcům to je jedno, oni to tam perou pod tlakem ty peníze, protože to Ukrajincům píšou ten duch na futra a pak si prostě pro ty peníze přijdou, pak ta Ukrajina opravdu ten duch bude kapitalizován prostě a oni pak zjistí, že jim nepatří prostě ani židle pod zadkem. Jo? Takže tohle si myslím, že je právě ta pointa, tady nehledejme žádnou morálku, tady jde prostě jenom obrovský boj o Ukrajinu, která je hlavně co se týče těch nalezišť prostě furt velmi bohatá, i ta černozem ještě v těch místech, kde to není zaminovaný a kontaminovaný prostě tím střelivem, tak je to furt prostě úžasná země, takže bohužel prostě ty Ukrajinci, jako tady sledujeme, jak když hodíš kus masa do vody, kde je spousta piraní, tak prostě to je velice, velice nepěkný ten, ale prostě odvolání toho amerického generála, který byl zodpovědný za tu vojenskou pomoc a byl odvolán předčasně, on nedosloužil ten svůj mandát, takže to je signál jako velice silný a těžko jinak to vysvětlit.
0: No, když se bavíme o té korupci a penězích, tak taky tady proběhla kauza Kampelička a já doufám, že nic neskončilo a že se dozvíme víc o těch vratkách těch peněz, které možná se nepíšou jenom na futra, ale už se možná taky vrací. Ale jestli nemáš nic dalšího, tak pojďme dál, protože já si myslím, že teď se dostaneme k velice zajímavému tématu, takřka tajuplnému, o kterém se teďka hodně píše, protože do Moskvy přiletěl ředitel CIA John Ratcliffe. A americká média a píší o tom, že Donald Trump ho vysílá jako svého jakéhosi vyslance, že ho chce upozornit Moskvu, aby si ani neuvažovala o tom, že by mohla zaútočit na státy, o kterých hovoří v případě toho, jak pomáhají Ukrajině zbrojit, ví o tom, které fabriky to dělají a tak dále. I když Donald Trump, když byl na to dotázán nebo někde se zmínil, takže řekl, že chce, ta cesta je o tom, že chce tu válku ukončit, nicméně říká, že to vyslání ředitele CIA Johna Ratcliffa je nerutinní, takže asi tak. A mě by zajímalo, co o tom víš, nebo co si představuješ ty, co je pod tou cestou, jestli se to týká jenom války na Ukrajině, nebo to má větší rozměr.
1: No, rozhodně to je zajímavé, už jenom od toho okamžiku, že to je vlastně taková veřejně tajná návštěva. Američani udělali všechno pro to, aby se vědělo, že tam tajně letí šéf CIA. Takže je to už v této rovině, to má nějakou symboliku. Pak je druhá otázka, jestli měla být pozornost soustředěna na něj a letěl tam kromě něj ještě někdo jiný, protože tam letěli nějací diplomaté s ním. Takže to může být zase takový odstínění. Další věc je, vzpomeňme si na Miroslava Polreicha, doajena české zpravodajské a diplomatické komunity, který říkal, že zpravodajské služby jsou jediné instituce, které nesmějí jaksi svému chlebodárci lhát. Je možný, že tam bych chtěl slyšet informaci trošku z jiného zdroje, od člověka zkušenýho, protože ten Kušner s tím Witkoffem, prostě to je taková selanka, že jo, ty tam lítají, prostě tak jako udržujou to, temperujou tu, ty vztahy, aby to nekleslo pod bod mrazu, ale zřejmě jako nic kloudného se z toho čekat nedá. Čili tady byl asi náznak toho, že vlastně on chce vědět, trošku chce si šáhnout na tu realitu, jak ty věci jsou. A velmi zajímavý je teďka, jak oni furt všichni vykládají, jak je tam varovali prostě a tohle, to zase si hrajou prostě na ty siláky. No a Trump jednoduše řekl, že Rusko nenapadne na to, že tuhle tu zprávu dostal, a tím jim vlastně úplně škrtnul všechny tyhle ty bláznivé spekulace, protože tam bylo totiž v pozadí něco velmi nebezpečného. To bylo, oni připravovali takový klasický dezinformační provokaci. NATO chystá provokaci proti Rusku, neustále jednu druhou, že to je celý rozšiřování NATO, je jedna prostě dlouhá řada provokací. A oni teďka řeknou, podívejte se, Rusové chtějí napadnout po Baltí. V okamžiku, kdy nastane ta varianta, že z Pobaltí bude nějaká provokace, Rusové proti tomu se ohradí a oni řeknou, helejte, už je to tady, Rusové nás napadli. Jo, čili a zase to přeřvou a Rusové vědí, že prostě ta světová média má v podstatě CIA, Amerika má většinu těch médií pod palcem, takže proti tomu prostě nic nesvedou. Tady je zajímavý, že ten Trump jim vlastně do toho hodil vidle, do té přípravy, které jsem se velmi bál, protože to Pobaltí je velice nebezpečné a velice motivované a ta atmosféra protiruská hysterie tam prostě je dost děsivá. Takže je ta návštěva zajímavá, byla krátká, byla důrazná, mluvil s Naryškinem, čili mluvil se svým partnerem, vysvětlili si pár věcí a já si myslím právě, že oni asi chtěli, přestaňte dodávat Iráncům zbraně, přestaňte jim dodávat data, a chtěl to jako udržet za tu cenu, že oni budou dodávat Ukrajině zbraně i data, jo? Takže my to budeme dodávat, ale vy to tomu Iránu nedodávejte. No tak s takovýmhle poselstvím se velice těžko jedná, takže musel ten Radcliffe zřejmě jít na nějakou remízu, něco přivez. A bude zajímavý prostě, jestli se ten výsledek nějaký v brzku projeví. Já si myslím právě, že ta Ukrajina je už v vojensky špatné situaci, protože Rusové už dobíjejí ten ozbrojený pás, o který vlastně šlo ten 50-kilometrový Fortress Belt, a navíc se blíží zima a jejich tepelné zdroje prostě jsou cíleně likvidovány, takže tam to pro Ukrajince nevypadá moc dobře. Oni chystají něco, já jsem teďka četl takový pozadí té Hitlerovy akce v Ardénách, prostě oni tenkrát potřebovali prostě k vyjednávání se Západem mít nějaký plus, něco vyhraného malinko, aby tam nešli prostě jenom s prosíkem v prohrané situaci, takže chtěli měnit něco za něco. Ty ukrajinské akce s těma dronama a tak dál vypadají podobně, že tam chtějí dosáhnout nějaké fiktivní výhody, aby nešli prostě do toho jednání o mír, no, o ukončení války úplně s prázdnýma rukama. Nicméně velice pravděpodobně se jim to nedaří. Proto si myslím, že tam letěl ten Radcliffe, aby ta budoucí mírová dohoda získala nějaké pevnější kontury, to si myslím.
0: Já jenom takovou čistě laickou svoji poznámku se ti zeptám, že si myslím, že každý, kdo byť laik to sleduje, tak má možná větší obavy vzhledem tomu, v jaké situaci je Ukrajina, jak vidíme tu stále bující korupci, občas hysterii Volodymyra Zelenského a jeho výroky jsou někdy neskutečné, že se bojíme spíš možná toho, že dojde k nějakému útoku nebo provokaci pod cizí vlajkou, že to nebude. Jestli to mají Spojené státy pod kontrolou, tak na to se tě ptám, tady tohleto.
1: Otázka je, nakolik má Trump ty služby pod kontrolou, protože v CIA dlouhou dobu byl to ruský oddělení, který si vlastně dělalo, co chtělo, a je možný, že ti ředitelé, kteří se tam střídali v poměrně rychlém sledu, nebyli vůbec schopní to zjistit nebo nějak to kontrolovat. Jo. Takže tohle to je zásadní otázka.
0: Ještě takovou zajímavou jenom poznámku vlastně k průběhu té cesty. Ona se určitě plánovala dlouho dopředu, ale jak mohli zařídit, či vlastně požádali Spojené státy Ukrajinu a Kyjev o to, aby neutočilo na Moskvu, jakými kanály se tady tohle to dělá?
1: Já myslím, že to šlo napřímo befelem a naprosto bez pardonu, prostě řekli, tohle to dělat nebudete a hotovo. Protože oni, Ukrajinci, věděli, že by byl prostě, v ten okamžik by byl konec, kdyby došlo k nějakému ohrožení. Jenom chci dodat, v 99. byl v Praze George Tenet a já jsem byl u toho a vím, že šéf CIA požívá v podstatě stejné míry ochrany jako prezident Spojených států. Jo, takže tam proto to tam bylo jako úplně bez pardonu natvrdo daný, jako prostě schovejte flintičky.
0: Jasně, rozumím. Takže můžeme jít dál, jestli pojďme k Iránu a jedná se o jaderný, Spojené státy a jaderný úder proti Iránu. Je to stále nemyslitelné, protože se znovu objevuje možnost použití jaderné zbraně proti Iránu. Nejde přitom jenom o Irán. Podstatná je otázka, zda se jaderná zbraň postupně neposouvá z role absolutního krajního prostředku do oblasti vojenského plánování. Jako jo, takže o čem se už dá dneska diskutovat. Takže prakticky má to souvislost s tou válkou v Iránu a také souvislost s tím, že jsou tu další země, které mají jaderné zbraně. Takže to vyvolává diskuzi také v případě napadení státu, země, která jaderné zbraně nemá, jakou to vyvolá diskuzi v těch ostatních.
1: Tady je, ty říkáš, že se to přesouvá do oblasti vojenského plánování, no ono už to tam dávno je. A je to takovej můstek k té doporučené knížce, kterou dneska na závěr chci říci. V Bílém domě je to prostě taková celkem oblíbená retorika, oblíbené téma, a že by tam někam mohli hodit atomovku, čili je, a když se o tom začne mluvit, tak je to prostě zesílený. Je to jenom taková verbální hrozba. Já doufám, že k tomu nedojde. Napadla mě taková myšlenka, že oni říkají, že Teherán prý považuje kontrolu Hormuzského průlivu za jadernou zbraň, takže doufám, že nebudou tvrdit, že tou kontrolu Hormuzského průlivu Irán použil jadernou zbraň jako první a oni už budou jenom odplácet. Jo? Takže doufám, že prostě takovouhle boudu na nás nešijou. Ale je fakt, že prostě Severní Korea, když se zjistilo, že to nebylo zemětřesení, ale že to byly podzemní jaderné výbuchy, tak od té doby má klid. O jaderné zbraní, jaderné odstrašení praktikuje Izrael, Pakistán i Indie. Proto je zajímavý, že třeba mezi Indií a Pakistánem ty střety nepřejdou do horké fáze, protože se držejí, takže mně přijde, že iránští vůdci tou fatvou na jaderné zbraně udělali taktickou chybu. Prostě, jo? Protože v okamžiku, kdy Irán bude mít jadernou zbraň, bude mít klid. No bohužel to prostě celá ta logika, takový to kasání rukávu a tohle to prostě vede jedině k tomuhle, že oni místo, aby tu jadernou proliferaci, aby se jí nějak zabránili, tak naopak prostě tím svým chováním dávají najevo, že ty státy, když nebudou mít jadernou zbraň, tak budou neustále v ohrožení.
0: No a jak se na to dívá Rusko a Čína? Protože dívají se tady na nějaké plánování, na nějakou diskuzi. Jak to sledují oni?
1: Já myslím, že oni to sledují po té své odborné stránce. Oni třeba vědí, ten generál Milley tenkrát volal tomu svému čínskému protějšku, když to vypadalo kolem amerických voleb, tam byla to jaký turbulentní situace a Číňani, americkí zpravodajci zjistili, že Číňani přemýšlí o tom, jestli ty Američani náhodou nechtějí prostě nějak tu jadernou zbraň použít v rámci boje o prezidentskou funkci. Tak on jim volal do Číny, dvakrát jim volal a říkal, helejte, buďte v klidu, jako to jsou prostě takové řeči, ale nic hroznýho se neděje a navíc oni tam, on má sice prezident nějaký to jaderný tlačítko, ale když ho zmáčkne, tak akorát mu přinesou prej kolu light, jo, takže jadernou zbraň prostě on neovládá sám, to musí dát prostě svolení ještě ten náčelník generálního štábu, takže myslím si, že oni mají asi své informace, odborný, že jsou v klidu. Já si myslím, že dělají všechno pro to, aby to napětí nestoupalo, ale to, jak to působí na veřejnost, je opravdu jako docela drsný a neprospívá to žaludečním řadům.
0: Já ti děkuju a posunu se k poslednímu tématu, a aby měli naši diváci příležitost se tě ještě navíc ptát, takže už můžou posílat určitě dotazy, a zeptám se tě na takovou poslední věc, a to jsou obchodní zájmy Donalda Trumpa. Hodně se o tom hovoří a teď se ozvali dva demokratičtí senátoři, kteří se ptají na jeho dar. On dostal strašně vzácný prsten, já bych se tady musela přesně číst, že má snad 321 diamantů a připravili ho představitelé antwerpského diamantového průmyslu, a ptají se na ti dva senátoři na souvislost mezi darem a celními úlevy. Jo. Ten antwerpský sektor to samozřejmě odmítá, ale já se tě chci zeptat, jakou váhu tomu přikládáš ty. Já sama za sebe musím říct, že mě takovéhle věci, myslím si, že já tomu teda nepřikládám nějaký význam, mně to zdá nemožné.
1: No tak on dostal ten prsten a pak byly ty daňové úlevy, co se týče diamantů. Jeho daňové přiznání bude velice zajímavé, protože on má z těch kryptoměn, ale taky především ten web, na kterým on za úplatu dává přístup k těm svým Twitterům, kde ti účastníci, když si zaplatí 100 000 měsíčně, tak pak ví, že se burza hne tím nebo oním směrem, takže to je prostě zpeněžnění toho úřadu, bohužel celkem jednoznačný, a takhle odpovídá to jeho pozici. On je prostě, pro mě je to koňský handlíř, který zničil spoustu věcí, které byly špatné, ale bohužel prostě jeho není zadržitelný, takže dělá zase spoustu hloupostí. Já jsem si tady vzpomněl na ctihodnou paní Elišku Haškovou Kůlič, která ve své knížce píše, že až do Ronalda Reagana všechny prezidentské dary končily v depozitáři Bílého domu. Neexistovalo si prostě něco vzít, jo. Takže ta kultura v tom té americké politiky prostě jako jde skutečně ke dnu, a má to bohužel tu negativní vlastnost, že vlastně Trump dává tímhle tím způsobem najevo vlastně, že je úplatný, že je ovladatelný. Jo? Takže když ta Kanada mu půjde na ruku, tak on ze dne na den prostě to zruší všechno, a je to takový, je to jeho způsob handlování s tím světem, ale nemyslím si, že je to velmi důstojný, takhle to řeknu.
0: Já na to mám takový názor, víš, vůči Trumpovi, Donaldu Trumpovi je tak obrovská nenávist všude, kam se dneš, u všech, kteří fandí liberální demokracii, a my to prakticky vidíme, takovou tu nenávist, závist za tady tohleto i u nás vůči Andreji Babišovi, vůči všem bohatým lidem. Takže já jsem v této věci zdrženlivá, ale to je jenom můj názor, ale vidím, že máme čas akorát tak na to, aby si představil knížku, a zároveň diváci začali, doposílali své otázky na tebe, aby ještě ten čas na ty odpovědi zůstal.
1: Takže velmi rychle. Milan Cirůček vydal knížku, která se jmenuje Odtajněno, atomová bomba i na Prahu. A je to, jádro té knížky jsou odtajněné materiály vládou Spojených států, čili pochází to z Národního bezpečnostního archivu, a týká se to světových bezpečnostních krizí. Popisuje z pohledu Bílého domu, v němž jednali prezidentem svolané osoby a někoho přitom napadlo tu či onu krizi vyřešit použitím jaderných zbraní, použít je jako první. Těch jednání bylo za sledované období, čili od vzniku jaderné zbraně až někdy po období asi před 10 lety, tak těch jednání bylo téměř 100. Čili to opravdu není nic novýho, že se v Bílém domě prostě někoho napadne použít jadernou zbraň. Mimochodem, mezi těch cíly těch jaderných úvah bylo i Československo. Takže ta knížka pracuje s historickými materiály, ale bohužel je to, ta problematika je stále aktuální, velice doporučuju, protože to opravdu není žádná ruská propaganda, to jsou autentický materiály z amerických bezpečnostních archivů.
0: Já ti děkuju, takže teďka poprosíme do studia, jestli se tam nastřádaly nějaké otázky pro tebe.
1: Dobrý večer. Jak se staví Donald Trump k varování o zmiňovaný atentát na jeho syna Barona? No, já bych to viděl asi v té pozici, jako byl ten údajný chystaný atentát na něj z toho Turecka. Teď už se všeobecně má za to, že to byl fake, který vymysleli Izraelci, aby ho trošku dali do sporu s Erdoganem, jakože se o něj moc nestará bezpečnostně a trošku samozřejmě, když toho člověka dostanou do krabice s potravinama, který prostě prchá z jednoho letadla do druhého, tak se zdá, že na něj vliv určitý měli a trošku ho ovládali. Takže tam se nezachoval moc chytře. Já si myslím, že tady nechci to zlehčovat, ale tady si myslím taky, že prostě ho zásobují různými vymyšlenostmi, které nedají se vyloučit, ale já jim nepřikládám jinou váhu než manipulativní. Neřídí se náhodou BIS také instrukcemi ze zahraničí? No to si právě myslím, že nepodléhá, jako si neodpovídá exekutivě, neodpovídá požadavkům naší exekutivy, ale mele si prostě furt něco svého, takže ano, tady je velké nebezpečí, že Bezpečnostní informační služba, co se týče té propagandistické části, jaksi geopolitické, do které ona vlastně by neměla moc zasahovat, ale pouští si tam hubu na špacír, tak tam, že to není v nejlepším zájmu České republiky. Jinak, co se týče třeba terorismu, ochrany ekonomiky a tak dál, tomu se moc pozornosti nevěnuje, ale tam si myslím, že doufám, že se poslanci přesvědčí o tom, že tam BISka odvádí slušnou práci. Tak, je tam něco ještě. V čem můžou Rusové věřit USA? No, ono jim totiž nic jiného nezbývá. Nemůžou jim moc věřit, protože zatím, co Američani udělali, tak zase s lehkým srdcem porušili. Takže věřit se jim moc nedá, ale prostě ta důvěra se buduje strašně těžko a možná někdy se to takový semínko té užitečnosti chytne a možná, že i ty Američani nakonec budou vidět prospěšnost toho, když jednou úplně mimořádně něco dodržej. Já si myslím, že to Trumpovo vyjádření o tom, že Rusko prostě nechce napadnout na to, protože věří Putinovi, takže to je velmi dobrý náznak. Tady odhlížím od toho, prostě já nechci toho Trumpa lakovat jako na černo. Jo. Já chci prostě říct, ano, lidi mají své dobré a špatné stránky a toto bych řekl, že patří jako k těm velmi dobrým výrokům. Jo, a ještě jsem tam chtěl říct jednu věc. Oni vyčítají Trumpovi, že chce ovlivnit americké volby. Já si myslím, že je chce ovlivnit velmi pozitivním způsobem, protože omezit korespondenční volbu nebo vůbec ji zlikvidovat si myslím, že prospěje každým volbám, legitimitě každých voleb a navíc vyžadovat identifikaci voliče pro Boha živýho, když my to tady děláme u voleb, ani u toho nikdo nemrkne a v Americe, že nemusí se volič identifikovat, to je prostě, to je opravdu jízda jako velmi špatným směrem, čili tohle to, co oni vyčítají Trumpovi ohledně těch voleb, já bych naopak velice podpořil. Tak, řídí tento stát vláda nebo BIS? No jak v čem? Já se obávám, že Babiš si nechce dělat nějak spory, nepřátele, takže prostě počká, až ten Koudelka odejde, ale on mu tam může do té doby jako dát do cesty mnoho a mnoho velice sofistikovaných nášlapných min. Takže nevím, myslím si, že vláda velmi málo ovládá, kontroluje a úkoluje Bezpečnostní informační službu, protože měla by se jí prostě dotázat jako na spoustu věcí, aby jim zdokladovali, jak přispěli prostě k těm velkým ekonomickým kauzám a jak třeba řeší ten extremismus kolem toho fotbalu, který skutečně nabývá velice nebezpečných rozměrů. Dál. Dobrý večer. Poslanci na místo projednávání zákonu si ve středu 14 přerušení schůze takové oddychové volno. Jsou to dříči, co ví na to? No, já se nedivím. Paní Šichtařová odevzala mandát, protože říkala, že tak zmařený čas ještě v životě nezažila, čili ono to chce určitý psychologický ustrojení býti poslancem prostě a v tom čase prostě dokázat tam prosadit nebo pomoct na svět prostě něčemu rozumnému. Čili tohle to jako tenhle ten samotný údaj já nehodnotím, protože někdy ty představky jsou možná konstruktivnější, než když tam prostě si někdo kubu na špacír. Byli naši vojáci v Afghánistánu, Iráku a tak dále, okupanti. No tak tam, kde nebyl kontrakt vláda, tak a nebyl mandát od Rady bezpečnosti, tak šlo o okupaci. Tak máme tam ještě něco? Zdravím, paní Spán. Chtěla bych se zeptat, kdo má tu moc, aby zrušil panu Pauknerovi účet? No to je privátní záležitost, že ten Facebook nebo kde to bylo, prostě tam jsou nějaká pravidla a oni se s ním prostě nebaví, oni mu to zhaftnou, někdo jim dal pokyn, s někým jsou prostě nakrátko, oni třeba mají snahu, aby nebyli zdaněni moc v těch zemích, že jo, kde nejsou moc zdaněni tyhle ty velké firmy, no takže jdou prostě na ruku těm, kteří projeví nějaký takovýhle přání, prostě někomu zatrhnout tipec, no jako s demokracií nebo se svobodným světem, s listinou práv a svobod, to nemá nic společného, ale je to bohužel prostě privátní podnik, takže tady nezbývá, než sledovat, kde se pan Paukner objeví, kde zase vykoukne a kde bude dělat tu svoji subverzivní, příjemně subverzivní činnost. Tak. Zajímalo by mě, co bylo za cestou ředitelství a šéfa diplomacie Vatikánu. Jo, ano, tam byl před Radcliffem, tam byl vysoký zástupce Vatikánu, což je velmi rozumný. Já si myslím, že Vatikán by mohl vyvíjet mnoho dobrých aktivit směřujících k míru. To já vyčítám zdejším církvím, protože tady nejsou vidět, když nejde o peníze, když nejde o restituce, tak o církvích prostě neslyšíš. Jo. Já si myslím, že prostě ten morální kredit a vůbec co si o morálce by ty církve tradičně měly říkat. Tomáš Garrigue Masaryk byl velice nakrátko třeba s církví bratrskou, s evangelíky a tak dál. Velice ho to zajímalo a já od té doby prostě... Můj otec se znal s Masarykovým přítelem, panem kazatelem Urbánkem, který ho taky pohřbíval. A mám to z první ruky prostě od něj, tu velký respekt pana prezidenta Masaryka k církvím, protože tam byli lidé, kteří opravdu se starali nikoli o peníze, o restituce, ale o morálku, o to, jaký ten svět by měl být. Ještě jeden dotaz. Jak vidíte budoucí rozdělení světa a kolik hodin dáváte ještě EU? No, EU, já jsem s hrůzou zjistil, jak ty Babišovy blouznivý řeči o rozšiřování EU, opravdu nevím, možná si přeje prostě, aby se ten otesánek napapal tak, až praskne. Jo? Ono to je možný vidět tak i tak. Ona ta EU praská ve švech a když se ještě teda napapá, tak to pak bude velká řacha. Takže mluvme o tom, že docela by mě zajímalo totiž, existují po světě, a to je takový jako velmi těžko spochybnitelný důkaz, existují po světě tiskárny cenin a mnohé tiskárny cenin tisknou, domnívám se, některým evropským státům tisknou jejich bankovky ve staronové měně. Takže to by mě docela zajímalo, to by byl strategicky jako velmi zajímavý poznatek. Stejně jako zrušili účet Pauknerovi, dávají Bandera novinky i dnes další 100 tisícům lidí do životní bany za jiný politický. Proč proti tomu Babiš nezasáhne? No, Babiš se bojí té televize stejně jako jiní, protože oni by mu dokázali ten život jako osolit. Já si myslím, že to byla jedna z prvních věcí, kterou měl udělat, ale prostě to je bohužel prostě jeho způsob vládnutí, takže ano, právem si lidé stěžují a ať si stěžují a ať to nezapomenou prostě, co se v této údajně demokratické zemi, která neustále prostě prosazuje hodnotovou politiku a přitom zapomíná na listinu základních práv a svobod. Přiznám se, že jsem ztratil iluze o této vládě, no já neměl, takže souhlasím s pisatelem. Veškeré změny, které by měli ministři provést, jsou prosazovány laxně. Ministr obrany se setkává s velvyslancem Ukrajiny a budí to den, zda si nenechává od něj radit. Podívejte se, velvyslanci jsou od toho, aby se stýkali s politiky, aby reprezentovali své státy. Já jsem velmi proti tomu, aby se bojkotovali ty velvyslanci. Jsem velice zvědav na tu novou velvyslankyni z Ruska. A viděl jsem, jaké křeči, tu fotku, v jaké křeči byl prezident Petr Pavel, když od ní dostával pověřovací listiny. Já si myslím právě, že to je cesta ke snižování napětí, nikoli prostě zákazy, nikoli ignorování, ale naopak prostě je třeba mluvit přesně jako ten Rad, který letěl do té Moskvy. Tleskám tomu.
0: Já vidím, že už nám končí čas, jenom řeknu, že když říká, že byl pan prezident křeči, ale oni byli přece až do roku 91 takový přátelé, takže si to mohl odpustit. Ale vypršel náš čas. Já ti moc děkuju za to, že jsi mi odpověděl na všechny otázky a popřála bych našim divákům krásný víkend a tobě samozřejmě taky. Krásný večer.

0: Hezký večer. Vítám vás u pořadu Jsme ve válce. Společně s bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem se dnes večer podíváme na 6 aktuálních témat na poli bezpečnosti a mezinárodní politiky. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Na jedné straně stojí ministr zahraničí Petr Macinka s premiérem Andrejem Babišem, zdůrazňující realismus a národní zájem, a na druhé prezident Petr Pavel s důrazem na pevné ukotvení ve spojeneckých strukturách. Kdo má určovat směr a oslabuje tento rozpor Česko v očích partnerů? Výroční zpráva BIS popisuje hybridní působení Ruska, operace tzv. Agentů na jedno použití i rizika vlivových aktivit. Probereme, jak reálná je tato hrozba přímo pro nás a kde leží hranice mezi bezpečnostním varováním a ovlivňováním politické debaty. Podíváme se taky na korupční kauzy na Ukrajině. Jaký dopad má rozsáhlé vyšetřování protikorupčních úřadů v těsné blízkosti prezidentské kanceláře Volodymyra Zelenského? Znamená to ohrožení finanční pomoci a vstupu Ukrajiny do EU, nebo naopak důkaz, že tamní instituce fungují? Víme o bleskové cestě šéfa CIA do Moskvy. Proč posílá Donald Trump Johna Ratcliffa přímo za ruskými zpravodajci a jaké odstrašující vzkazy proběhly bez účasti klasické diplomacie? Americké bezpečnostní debatě se znovu objevují úvahy o jaderném úderu proti Íránu. Jde o psychologický nátlak nebo o nebezpečný posun vojenského plánování? A na závěr? Na závěr se dotkneme obchodní zájmu Donalda Trumpa. Prolínání prezidentské funkce, drahých darů a rozhodování o celních úlevách. Oslabují tyto pochybnosti pozici amerického prezidenta na mezinárodní scéně? Tak, pojďme se rovnou pustit do diskuze a já přeji hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Já hezký přeji večer, hezký Honzo. Večer všem posluchačům. Dobrý večer.
0: A já se tě rovnou zeptám. Má česká zahraniční politika 2 tváře? Ale pro naše diváky to uvedu. Tento týden v pondělí se odehrálo velké setkání naší vlády premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Petra Macinky s našimi velvyslanci, jejich takřka 90. Setkání proběhlo v Černínském paláci a vláda tam představila svou zahraniční politiku, jakým směrem se bude ubírat. Druhý den toto přijetí zopakoval prezident Petr Pavel na Pražském hradě a oznámil tam, a já si teďka dovolím použít takový expresivnější výraz, ale pro mě to tak vypadalo, šokující věc, kdy řekl, že Česká republika nesmí mít 2 zahraniční politiky. A on klade důraz na naši důvěryhodnost, na spojenectví, zřejmě na koalici ochotných, kam ve světě patříme. A vláda naopak, Andrej Babiš říká, že naše zahraniční politika vlády není kompatibilní s představami prezidenta a Petr Macinka měl skvělý projev podle toho, jak jsem to já viděla celý týden v médiích. Jaroslav Plesa doporučuje jeho komentář. A já se tě chci zeptat a omlouvám se za tento dlouhý úvod, ale ne každý z našich diváků je tak hluboce ponořen do tohoto tématu. Já se tě chci zeptat, co říkáš na to, co udělal prezident Petr Pavel, vlastně oznámil, že máme 2 zahraniční politiky, tudíž nám oznámil 2 tváře a my víme, že z ústavy zahraniční politiku dělá vláda.
1: Mně připadá prezident Pavel trošku jako golem, který dostal do čela šem a teď jde a boří všechno možný a není možný ho zastavit. Ten golem tedy stejně jako on tak nějak příliš neoplýval vlastním myšlením. Takže on něco papouškuje, on je vlastně tváří něčeho jiného, než by měl být. Česká zahraniční politika by měla být reprezentovaná podle ústavy prezidentem a prezident by měl dodržovat mandát vlády, čili je to řeč jeho samého proti jemu samému. česká politika by neměla mít, zahraniční politika by neměla mít dvě tváře, on by se měl srovnat podle toho vládního mandátu. Takže já opravdu si myslím, že on tady zkouší prostě bořit zavedený pravidla, zkouší překračovat všechny hranice, zkouší míchat kartama, zkouší z toho, z té pozice, která vlastně z ústavy není příliš silná, tak se snaží z toho vyždímat maximum a uškodit této vládě, čili je to jednoznačně prostředek. On je reprezentant opoziční politiky, on je vlastně, jako, jak řekl bych, v této oblasti škůdce.
0: No, když jsem zmínila ten projev ministra zahraniční věcí Petra Macinky, tak on řekl, že se naše zahraniční politika bude opírat o realismus, bude realistická, bude taky reciproční, to znamená vzájemná spolupráce, ne jednostranná, jako nějaká vděčnost, a že také bude ta politika diverzifikována, to znamená na více azimutu. No a prezident Petr Pavel má před sebou spojenectví a vlastně stále stejné struktury, a proto já se tě ptám, je vůbec slučitelné něco takového? My víme, že prezident Pavel porušuje to, co vlastně mu říká ústava. On vlastně tu vládu pomlouvá v zahraničí a nic se nestalo. Jaké to má řešení?
1: Já bych řekl, že tady stojí vlastně ty dvě tváře nebo dvě podoby, jsou ta pragmatická vládní a ta ideologická, to je ta hradní. A to ideové zakotvení je vlastně bez pořádné analýzy. Oni nejsou schopni to ideologické zakotvení zdůvodnit. Oni prostě chtějí někam patřit, což mně přijde, že prostě se prezident Pavel vrací do mladých let jako se Sovětským svazem na věčné časy, tak teď je to prostě zase jinak, ale zase na věčné časy. Zájmy státu a světová realita, to jsou věci, které mají určovat tu zahraniční politiku, což si myslím právě, že pan ministr Macinka naplňuje, a mě tady strašně překvapila, velmi příjemně, musím to výslovně zdůraznit, jedna jeho věta, kterou ocitoval Erik Best, že Macinka řekl a těm velvyslancům, že by měli průběžně informovat o tom, co se děje a tak dál. A pokud vaše profesionální analýza nebude odpovídat převládajícímu názoru v Praze, tím spíš ji od vás chci slyšet. To je opravdu nebývalý výrok, že si politik přeje slyšet názory, které nejsou standardní, třeba které neodpovídají tomu, co on si v této chvíli myslí. Čili to je náběh, opravdu velice zajímavý náběh k úplně jinému, vyššímu, dosud jako dlouho nepoznanému stupni zahraniční služby. Jo. Takže klobouk dolů, prostě toto je opravdu výrok roku pro mě.
0: Já se přiznám, že já jsem už o tom mluvila taky v pondělí, že mě to udělalo obrovskou radost a mluvila jsem o tom jako o pozitivní zprávě. A Jaroslav Plesl, taky známý komentátor, ten zase zdůraznil větu: nejtěžším úkolem politika ani diplomata není reagovat na svět, který vidí kolem sebe. Nejtěžším úkolem je rozpoznat svět, který teprve vzniká. Takže já si myslím, že tady jsme ve shodě, a to mě těší, mě se na to lidi ptali, že se o tom budeme dneska večer bavit, já jsem neznala tvůj názor, ale chci se tě zeptat, poškodí nás to ve světě, pokud to bude pokračovat, jakým způsobem se to dá korigovat či zastavit, to snad ani nejde.
1: No, řekl bych, že to, co dělá prezident, nejenom podkopává renomé České republiky, ale to by se dalo celkem ještě nějak přejít tím, že on se zesměšňuje. Jo? Oni ho nebudou brát vážně, protože vidí, že se utrhl z řetězu a že si tady prostě ohřívá svoji vnitropolitickou polívčičku. Bohužel horší na tom je, že ta jeho ideologická koncepce je přímo, je tak odtržená od reality, že ohrožuje, oslabuje bezpečnost České republiky. Prostě tady říkám, je to ideové zakotvení bez pořádné analýzy. Ta pořádná analýza musí vycházet právě z toho, co chce slyšet ministr Macinka, chce slyšet nepříjemné věci. Jo. To je právě z hlediska mé branže Zpravodajské služby jsou významné tím, když nosí špatné zprávy, nosí je přesné a včas a správnému adresátovi. A vynikající je, když ten adresát je chce slyšet. Je málo politiků, kteří jsou schopni slyšet a zpracovat špatné zprávy. A toto, co řekl Macinka, je skutečně významná změna. On je přímo chce slyšet. Jo? Takže on přímo chce tu výhodu, on pochopil tu výhodu, když dostane tu špatnou zprávu, on jako první dostane ji přesnou a ověřenou a má právě tu časovou výhodu se na to připravit. Dnes kvůli, že ty velvyslanci jsou schopni pravidelně, to ti kvalitní dělají, že k tomu třeba napíše i jakýsi návrh opatření možných, jo? Takže to je pak radost spolupracovat. I v těžkých situacích, kdy přijdou prostě nějaký problémy, tak toto je jediný způsob, jak je kvalifikovaně a důstojně vyřešit.
0: Já ti děkuji, já jenom řeknu, že tento týden dnes vlastně to setkání, které bylo celý, probíhalo celý týden, potom pracovně v rámci tady této první schůzky, tak teďka končí a vlastně uvidíme, jak si to vzali k srdci. A já přemýšlím o tom, prezident jmenuje vlastně ty velvyslance, jaké to bude mít dopady v rámci toho různého, toho osobního vzájemného styku. Ale pokud nemáš k tomu nic, tak půjdeme dál.
1: Ano.
0: Tak, dostaneme se k bezpečnostní informační službě, protože byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2025. Chtěla bych na dvou důvody říct, že generál Koudelka, vlastně šéf bezpečnostní informační služby, za 7 měsíců končí, takže je to jeho poslední výroční zpráva, které nám ovšem říká, že České republice hrozí nebezpečí asi nejvyššího stupně od ukončení vlastně studené války. Ta zpráva upozorňuje jako prvotní hrozbu, upozorňuje na Rusko, upozorňuje na čínské zpravodajské služby, také na osamělé, upozorňuje na osamělé agenty, kteří mohou být verbováni na internetu, také na to, jak by se mohla společnost radikalizovat díky dezinformacím, které se šíří s nebývalou intenzitou. A proto já se tě chci zeptat, jak hodnotíš tu zprávu ty v podstatě jako zpravodajec?
1: No, já bych trošku asi začal tím, co to jsou ty výroční zprávy, nebo jak se to narodilo. V 90. letech byla všeobecně taková nálada trochu jiná, že skončila ta studená válka, na chvíli byla taková přestávka a zpravodajci začali celosvětově přemýšlet o globálních hrozbách, čili o jevech. Oni označovali je jako rizikové země, která prostě teď je takový zvyk, že označíme za rizikovou zemi a dělá, co dělá, tak se té nálepky nezbaví. Předtím to byla velmi důstojná doba, kdy se mluvilo prostě o rizikových jevech a informovala se veřejnost o nich, aby veřejnost mohla posilovat svoji odolnost proti tomu. Postupně se to zvrhlo do této podoby, kdy se vlastně začaly označovat za rizikové země. Ten výčet je samozřejmě polovičatý, ten úhel rozhledu není 360 stupňů, ale je to prostě zase jenom zacílený, je to útok jako na jednu bránu. A začaly se tam prostě opět objevovat ty rizikové subjekty, nikoli jevy, čili když ten jev přijde ze západu, tak je v pořádku, když přijde z východu, tak v pořádku není. BISKA by měla v té zprávě napsat, že míra ruské hrozby pro Evropu se odvíjí od míry zvyšování tlaku ze západu, které započalo rozšiřováním NATO. Nevím, jestli tam jsou lidé dostatečně schopni se rozhlédnout po tom světě, ale možná, že jména jako Břežinský, Kissinger, George Friedman, Barnes, George Kennan, Jeffrey Sachs a tak dál by jim něco mohli říct. Nebo Merzheimer ještě a další. Čili Rusko se brání dalšímu pokusu o Drang nach Osten. To je jasné lidem, kteří mají rozum v hlavě a ne prostě mozky hlavy plný ideologie. Co se týče tohodle, té věrohodnosti, No, novináři v redakci musí se zpovídat, když něco napíše, tak prostě říkají, máš to ověřený, máš to z několika zdrojů a tak dál. Biska tohle to dělat nemusí, protože ona řekne, my máme ze zákona povinnost chránit své zdroje, jejich informace jsou soudně nepřezkoumatelné, takže Biska si může dělat, napsat, co chce. Co se týče toho, on tam Koudelka napsal, že je to za jeho působení poslední zpráva. Já doufám, že je to i historicky poslední zpráva, protože doufám, že se Babišova exekutiva chytne za nos a zeptají se Koudelky, hele, proč si na základě čeho státní instituce vykonává činnost, kterou nemá ze zákona. Státní instituce mohou dělat pouze to, co jim přikazuje zákon. Když se podíváme do zákona o zpravodajských službách, tak mezi adresáty zpravodajských výstupů jsou prezident, premiér, vláda, státní instituce a trestní právní orgány. Nikdo jiný, veřejnost tam není, čili Koudelka dělá něco, co mu zákon neumožňuje. On se motá do politiky, prostě udělal ze zpravodajské služby propagandistický vehikl. Vehikl je jaksi vozidlo, prostředek, čili je to propagandistický instrument, co on z toho udělal. Je to docela takový svinský, protože on tam míchá vlastně do té výroční zprávy o loňském roce, když tam říká věci, které vlastně se dají ověřit, že se staly, tak do toho míchá současnost, dokonce co si předpovídá. Čili je to v jednom balíku. Ten balík je jakoby věrohodný tím, že se tam část dá ověřit, že se stala, a k tomu je připojena prostě část nějakých blouznivých blábolů, prostě, který nejsou o nic, nedají se o nic opřít, nemají prostě, nelze to zkontrolovat, prostě je to skutečně využívaný pro jiné účely. A tady právě mně přijde úplně tak, že vlastně ta suverenita České republiky je právě v tomto případě, tady je vidět, kde končí, protože exekutiva není schopná toho člověka zastavit, takže zřejmě on je poháněn zdroji, které nejsou z České republiky. To je služba pro cizí stát. Tady v tom případě by to nebyl ten něžný paragraf, tady by to bylo skutečně ještě něco mnohem tvrdšího. Takže mně je velice líto, že ta služba, která určitě zaměstnává mnoho profesionálů, je takto deformovaná a je takto zneužívaná. Já tam postrádám větší záběr, co se týče energetické, potravinové bezpečnosti, ochrany ekonomiky. Zajímalo by mě, jestli v neveřejné zprávě, a to teda je vzkaz pro poslance, podívejte se prosím, zda Biska v té neveřejné části, kterou posílá poslancům, sděluje, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Dozimetr, do jaké míry se podílela na odhalení kauzy Bitcoin. A v poslední době máme dneska pátek, v neděli zase jsou nějaký fotbaly a vidíme, že ty problémy s těmi fotbalovými fanoušky jsou čím dál větší a že nabírají vlastně charakteru organizovaného zločinu. To už nejsou žádné spontánní výstřelky skupin fanoušků, to už prostě tady jde o organizovaný zločin, což je přesně v působnosti BIS. Ještě o to víc, že když si vzpomeneme, jak začínaly ty události na Ukrajině, tak tam byl velice aktivní ten pravý blok, ta tribuna prostě na tom kyjevském stadionu, plus ještě další, čili ono to u těch fotbalových fanoušků začíná, ta organizace se zpřesňuje, zpevňuje a pak je možné najednou ty fotbalové fanoušky zdvihnout úplně k jiným účelům. A tohleto, pane premiére Babiši, zapište si to za uši, tohleto by se mohlo stát i vám a je potřeba tady na to dát strašný pozor. To není nic proti fotbalovým fanouškům, to je proti rowdies, to je proti organizovanému zločinu a tady je něco velmi vážného. A buďte tak laskav, podívejte se do té výroční zprávy, jestli vás Biska na to, jestli vás o tom informuje, jestli vás varuje, že tady je takový nebezpečí nastává. Jestliže ne, tak ten člověk by neměl ani dosloužit, měl by si ho pozvat na úřad vlády, dát mu čistý papír a říct, pane generále, tady mi napište okamžitou rezignaci.
0: Mě ty, když tě poslouchám, tak si mi trošku připomněl taky velkou instituci a my se neustále bavíme o našich veřejnoprávních médiích a taky si myslím, že tam pracuje spousta schopných lidí mimo zpravodajství a je jich hodně a dělají třeba skvělý pořady a věci, ale přesto zpravodajství na ně bohužel není vidět. Řekla bych, že je to něco podobného, ale chci se tě zeptat na jednu věc. V podstatě my jako veřejnost, občané, nemáme prakticky vůbec žádnou možnost, jak si zkontrolovat to, jestli ty informace nebo to, co se dozvídáme, a neměli bychom o tom ani vědět, jestli je to důvěryhodné. Proto se tě zeptám, já jako poslanec vím, že v parlamentu máme komisi pro kontrolu BIS a ty jako spolupracovník ve vládě Miloše Zemana si vlastně s nimi byl v kontaktu, jak jim důvěřuješ, jak jsou fundovaní, protože se musíme dívat na to, jak klesá ta úroveň těch politiků, které dnes v poslanecké sněmovně máme.
1: Tak bohužel neplatí, že by politici s mandátem získali i odborné dovednosti a charakter a tak dále, další věci. Čili rozumní poslanci by měli konečně přijít na myšlenku zřídit si ve sněmovně k tomuto kontrolnímu orgánu jakýsi poradní tým z bývalých zpravodajců, policistů, státních zástupců, soudců a tak dál, kteří by působili z jednoho přes jedno volební období do druhého, jo, aby to udržovali určitou kontinuitu a mohli by těm poslancům, mohli by ty nové poslance hned uvést do problematiky, jaké kontrolní procesy jsou rozjeté a tak dále, jak to vypadá. Neměli by žádný hlasovací právo, ale prostě vykonávali by tam tu poradní funkci. Vím o tom, že někde v určitých zemích, řekl bych ve vyspělých zemích, tyto instituce fungují a zkušenosti emeritních důstojníků jsou právě využívány v tomto směru, čili máš pravdu, ten poslanec je prostě, přijde tam a kouká na to, jak z jara, a měli by tam být prostě připravení lidi, kteří ho do problematiky uvedou a budou mu vykládat, vysvětlovat různé složitosti a záludnosti této činnosti.
0: Já ti děkuji, já jenom mluvím ze zkušenosti, protože si to pamatuju, protože je to opravdu nové a teď tam máme úplně novou stranu, nové poslance a tak dál. Ale ještě poslední otázku, jestli můžu tady k tomuto tématu, která bude taková trošku poťouchlá, používám velmi kulantní slovo, nenahrává tím vlastně tou zprávou a tou hrozbou, která je hlavně vlastně je tam Rusko postaveno jako na do vlastně první linie tomu, co říká prezident Pavel a jeho, neodpovídá to koncepci zahraniční politiky prezidenta Pavla, to spojenectví, důraz na spojenectví a důvěryhodnost, koalici ochotných a tak dále.
1: No, máš pravdu, jsou z jedné líhně. Já jsem si v téhle souvislosti taky dal zkusmo otázku, jestli náhodou třeba Biska neměla varovat pana premiéra Babiše před určitými neústavními kroky pana prezidenta. Je to, já vím, že je to takový tanec mezi vejci, ale myslím si, že tady, kdyby byli opravdu profesionálové, kdyby to zvážili, tak by mu měli říct, co se chystá na Hradě, protože tady jde o renomé republiky, o její prestiž, o její jednu tvář, a jak myslím, že se v tom nelišíme, že ústavnost některých kroků pana prezidenta je, jak bych řekl, velmi, velmi diskutabilní. Takhle.
0: Já ti děkuji, že ta otázka nebyla tak úplně, teda mimo si mi potvrdil, děkuji ti, ale pojďme tedy na další téma, a to téma je téma, které sledujeme dlouho. Korupce, o korupci na Ukrajině samozřejmě víme už dávno předtím, než tam vůbec nějaký konflikt vypukl, a to myslím dávno, ještě před rokem 2014, protože spousta Ukrajinců k nám utíkala už na začátku 90. let. Ale já právě, protože tady mám názvy toho, co se tam děje, tak si to přečtu. Jde o služby NABU a SAP. Zpravodajské služby rozjeli vyšetřování s názvem Forest Gump, oni nazvali takto tu akci, a zasáhlo to i zástupkyni vyšetřování korupce vedoucího prezidenta kanceláře Irinu Mudrou. Předtím taky šéfa kanceláře Andreje Jermaka, to víme, podnikatele Timora Mindiče, to víme. Ale všechno to navazuje na ten případ Midas jako korupci ve státním podniku Energoatom, kde se probíhaly provize, prostě se dávaly 10-15%, jako, a to byly desítky až stovky milionů eur. A vlastně celé toto sledujeme ve chvíli, kdy Ukrajina neustále v podstatě žádá o zrychlení jejího vstupu do Evropské unie. Takže jak ty to sleduješ, tak já čekám na tvůj názor.
1: No, je to velice spletitý, protože NABU a SAP nejsou ovládány Zelenským, jak bylo vidět, když on je chtěl zrušit, tak se tam objevila ta kartonová manifestace. A ono je to složitý. Na jednu stranu to dělení, že to vlastně není ovládáno z jednoho centra, je pozitivní, na druhou stranu ovšem to podkopává tu ukrajinskou suverenitu, takže to taky není tak jako úplně optimální, ale v této situaci se tomu ani nedivím, že to takhle běží. Zatím je zajímavé, že to vlastně padá jako to podezření na všechny kolem a na Zelenského ne, čili on je ve veliké křeči, kdy vlastně ten Damoklův meč, který má nad hlavou, dopadne i na něj. Čili on musí tikat jako hodinky. Tam je samozřejmě možný vidět jako nejenom dvojí metr, tam ta korupce prostě je dost příšerná. Mimochodem bylo zajímavý, mohu doporučit posluchačům taková, je to internetový podcast, jmenuje se to Vremia Priatko. A je to Rus, který je ale velice kritický i k Rusům, a dneska tam mluvil o tom, o korupci na ruské straně, že tam jsou náhonší, kteří lidi, kteří se něčeho dopustí, tak je přinutí se fiktivně oženit a jít na frontu, a ta manželka pak dostává ten jeho vojenský plat a odevzdává to tomu organizovanému zločinu. Docela, prostě je to hrůza, válka je hrůza jako na všech stranách. Tady na té Ukrajině je zajímavý ten moment, že byl odvolán generálporučík Charles Constanza, který byl zodpovědný za vojenskou pomoc Ukrajině, a bývalý šéf ukrajinské zahraniční rozvědky generál Michailo Malomuš řekl, že FBI odhalil masivní krádež finančních prostředků přidělených Ukrajině v hodnotě více jak 42 miliard dolarů. A říká, ale jako na to jeden nestačí, na to musí být dva. A já se teďka technicky omluvím, blíží se bouřka, musím zavřít okno.
0: Určitě na tebe počkám. Jinak Olomouci zatím klid. Vždycky to přichází od západu ty bouřky. A teďka jsme spojeni do Havlíčkova Brodu. Tak.
1: Je to dobrý.
0: Už jsi tady.
1: Můžeme teda dál, já
0: já se tě chci zeptat na jednu věc, která mě teda opravdu vrtá hlavou. Mně přijde úplně neuvěřitelná, protože mě vůbec ta opozice, ta pětikoalice dneska v takové defenzivě přijde neuvěřitelná v tom, že oni říkají, a jejich zpříznění komentátoři a média a tak dále, že vlastně je Ukrajina úplně v pořádku, že naopak jako s tím přístupem by neměl být problém, protože se to tam vyšetřuje a my o tom víme a že se to o tom píše, takže je to všechno OK.
1: To je jako, když se neví, že má někdo rakovinu, a pak se ví, že má někdo rakovinu. No, to je asi celý ten rozdíl. Já mám právě tady dost hrůzu z toho, že těm dárcům to je jedno, oni to tam perou pod tlakem ty peníze, protože to Ukrajincům píšou ten duch na futra a pak si prostě pro ty peníze přijdou, pak ta Ukrajina opravdu ten dluh bude kapitalizován prostě a oni pak zjistí, že jim nepatří prostě ani židle pod zadkem. Jo? Takže tohle si myslím, že je právě ta pointa, tady nehledejme žádnou morálku, tady jde prostě jenom obrovský boj o Ukrajinu, která je hlavně co se týče těch nalezišť prostě furt velmi bohatá, i ta černozem ještě v těch místech, kde to není zaminovaný a kontaminovaný prostě tím střelivem, tak je to furt prostě úžasná země, takže bohužel prostě ty Ukrajinci, jako tady sledujeme, jak když hodíš kus masa do vody, kde je spousta piraní, tak prostě to je velice, velice nepěkný. Ale prostě odvolání toho amerického generála, který byl zodpovědný za tu vojenskou pomoc a byl odvolán předčasně, on nedosloužil ten svůj mandát, takže to je signál jako velice silný a těžko jinak to vysvětlit.
0: No, když se bavíme o té korupci a penězích, tak taky tady proběhla kauza Kampelička a já doufám, že nic neskončilo a že se dozvíme víc o těch vratkách těch peněz, které možná se nepíšou jenom na futra, ale už se možná taky vrací. Ale jestli nemáš nic dalšího, tak pojďme dál, protože já si myslím, že teď se dostaneme k velice zajímavému tématu, takřka tajuplnému, o kterém se teďka hodně píše, protože do Moskvy přiletěl ředitel CIA John Ratcliffe. A americká média a píší o tom, že Donald Trump ho vysílá jako svého jakéhosi vyslance, že ho chce upozornit Moskvu, aby si ani neuvažovala o tom, že by mohla zaútočit na státy, o kterých hovoří v případě toho, jak pomáhají Ukrajině zbrojit, ví o tom, které fabriky to dělají a tak dále. I když Donald Trump, když byl na to dotázán nebo někde se zmínil, takže řekl, že chce, ta cesta je o tom, že chce tu válku ukončit, nicméně říká, že to vyslání ředitele CIA Johna Ratcliffa je nerutinní, takže asi tak. A mě by zajímalo, co o tom víš, nebo co si představuješ ty, co je pod tou cestou, jestli se to týká jenom války na Ukrajině, nebo to má větší rozměr.
1: No, rozhodně to je zajímavé, už jenom od toho okamžiku, že to je vlastně taková veřejně tajná návštěva. Američani udělali všechno pro to, aby se vědělo, že tam tajně letí šéf CIA. Takže je to už v této rovině, to má nějakou symboliku. Pak je druhá otázka, jestli měla být pozornost soustředěna na něj a letěl tam kromě něj ještě někdo jiný, protože tam letěli nějací diplomaté s ním. Takže to může být zase takový odstínění. Další věc je, vzpomeňme si na Miroslava Polreicha, doajena české zpravodajské a diplomatické komunity, který říkal, že zpravodajské služby jsou jediné instituce, které nesmějí jaksi svému chlebodárci lhát. Je možný, že tam bych chtěl slyšet informaci trošku z jiného zdroje, od člověka zkušenýho, protože ten Kushner s tím Witkoffem, prostě to je taková selanka, že jo, ty tam lítají, prostě tak jako udržujou to, temperujou tu, ty vztahy, aby to nekleslo pod bod mrazu, ale zřejmě jako nic kloudného se z toho čekat nedá. Čili tady byl asi náznak toho, že vlastně on chce vědět, trošku chce si šáhnout na tu realitu, jak ty věci jsou. A velmi zajímavý je teďka, jak oni furt všichni vykládají, jak je tam varovali prostě a tohle, to zase si hrajou prostě na ty siláky. No a Trump jednoduše řekl, že Rusko nenapadne na to, že tuhle tu zprávu dostal a tím jim vlastně úplně škrtnul všechny tyhle ty bláznivý spekulace, protože tam bylo totiž v pozadí něco velmi nebezpečného. To bylo, oni připravovali takový klasický dezinformační provokaci. NATO chystá provokaci proti Rusku, neustále jednu druhou, že to je celý rozšiřování NATO, je jedna prostě dlouhá řada provokací. A oni teďka řeknou, podívejte se, Rusové chtějí napadnout po Baltí. V okamžiku, kdy nastane ta varianta, že Pobaltí, z Pobaltí bude nějaká provokace, Rusové proti tomu se ohradí a oni řeknou, helejte, už je to tady, Rusové nás napadli. Jo, čili a zase to přeřvou a Rusové vědí, že prostě ta světová média má v podstatě CIA, Amerika, je, má většinu těch médií pod palcem, takže proti tomu prostě nic nesvedou. Tady je zajímavý, že ten Trump jim vlastně do toho hodil vidle, do té přípravy, které jsem se velmi bál, protože to Pobaltí je velice nebezpečné a velice motivované a ta atmosféra protiruská hysterie tam prostě je dost děsivá. Takže je ta návštěva zajímavá, byla krátká, byla důrazná, mluvil s Naryškinem, čili mluvil se svým partnerem, vysvětlili si pár věcí a já si myslím právě, že oni asi chtěli, přestaňte dodávat Iráncům zbraně, přestaňte jim dodávat data a chtěl to jako udržet za tu cenu, že oni budou dodávat Ukrajině zbraně i data, jo? Takže my to budeme dodávat, ale vy to tomu Iránu nedodávejte. No tak s takovýmhle poselstvím se velice těžko jedná, takže musel ten Radcliffe zřejmě jít na nějakou remízu, něco přivez a bude zajímavý prostě, jestli se ten výsledek nějakej v brzku projeví. Já si myslím právě, že ta Ukrajina je už v vojensky špatné situaci, protože Rusové už dobíjejí ten ozbrojený pás, o který vlastně šlo ten 50-kilometrový Fortress Belt a navíc se blíží zima a jejich tepelné zdroje prostě jsou cíleně likvidovány, takže tam to pro Ukrajince nevypadá moc dobře. Oni chystají něco, já jsem teďka četl takový pozadí té Hitlerovy akce v Ardénách, prostě oni tenkrát potřebovali prostě k vyjednávání se Západem mít nějaký plus, něco vyhraného malinko, aby tam nešli prostě jenom s prosíkem v prohrané situaci, takže chtěli měnit něco za něco. Ty ukrajinské akce s těma dronama a tak dál vypadají podobně, že tam chtějí dosáhnout nějaké fiktivní výhody, aby nešli prostě do toho jednání o mír, no, o ukončení války úplně s prázdnýma rukama. Nicméně velice pravděpodobně se jim to nedaří. Proto si myslím, že tam letěl ten Radcliffe, aby ta budoucí mírová dohoda získala nějaké pevnější kontury. To si myslím.
0: Já jenom takovou čistě laickou svoji poznámku se ti zeptám, že si myslím, že každý, kdo byť laik to sleduje, tak má možná větší obavy vzhledem k tomu, v jaké situaci je Ukrajina, jak vidíme tu stále bující korupci, občas hysterii Volodymyra Zelenského a jeho výroky jsou někdy neskutečné, že se bojíme spíš možná toho, že dojde k nějakému útoku nebo provokaci pod cizí vlajkou, že to nebude. Jestli to mají Spojené státy pod kontrolou, tak na to se tě ptám, tady tohleto.
1: Otázka je, nakolik má Trump ty služby pod kontrolou, protože v CIA dlouhou dobu byl to ruský oddělení, který si vlastně dělalo, co chtělo a je možný, že ti ředitelé, kteří se tam střídali v poměrně rychlém sledu, nebyli vůbec schopní to zjistit nebo nějak to kontrolovat. Jo. Takže tohle to je zásadní otázka.
0: Ještě takovou zajímavou jenom poznámku vlastně k průběhu té cesty. Ona se určitě plánovala dlouho dopředu, ale jak mohli zařídit, či vlastně požádali Spojené státy Ukrajinu a Kyjev o to, aby neutočilo na Moskvu. Jakými kanály se tady tohle to dělá?
1: Já myslím, že to šlo napřímo befelem a naprosto bez pardonu. Prostě řekli, tohle to dělat nebudete a hotovo. Protože oni Ukrajinci věděli, že by byl prostě v ten okamžik by byl konec, kdyby došlo k nějakému ohrožení. Jenom chci dodat, v 99. byl v Praze George Tenet a já jsem byl u toho a vím, že šéf CIA požívá v podstatě stejné míry ochrany jako prezident Spojených států. Jo, takže tam proto to tam bylo jako úplně bez pardonu natvrdo daný, jako prostě schovejte flintičky.
0: Jasně, rozumím. Takže můžeme jít dál. Jestli pojďme k Iránu a jedná se o jaderný Spojené státy a jaderný úder proti Iránu. Je to stále nemyslitelné, protože se znovu objevuje možnost použití jaderné zbraně proti Iránu. Nejde přitom jenom o Irán. Podstatná je otázka, zda se jaderná zbraň postupně neposouvá z role absolutního krajního prostředku do oblasti vojenského plánování. Jako jo. Takže o čem se už dá dneska diskutovat. Takže prakticky má to souvislost s tou válkou v Iránu a také souvislost s tím, že jsou tu další země, které mají jaderné zbraně. Takže to vyvolává diskuzi také v případě napadení státu, země, která jaderné zbraně nemá, jakou to vyvolá diskuzi v těch ostatních.
1: Tady je, ty říkáš, že se to přesouvá do oblasti vojenského plánování, no ono už to tam dávno je. A je to takovej můstek k té doporučené knížce, kterou dneska na závěr chci říci. V Bílém domě je to prostě taková celkem oblíbená retorika, oblíbené téma, a že by tam někam mohli hodit atomovku, čili je, a když se o tom začne mluvit, tak je to prostě zesílený. Je to jenom taková verbální hrozba. Já doufám, že k tomu nedojde. Napadla mě taková myšlenka, že oni říkají, že Teherán prý považuje kontrolu Hormuzského průlivu za jadernou zbraň, takže doufám, že nebudou tvrdit, že tou kontrolu Hormuzského průlivu Irán použil jadernou zbraň jako první a oni už budou jenom odplácet. Jo? Takže doufám, že prostě takovouhle boudu na nás nešijou. Ale je fakt, že prostě Severní Korea, když se zjistilo, že to nebylo zemětřesení, ale že to byly podzemní jaderné výbuchy, tak od té doby má klid. O jaderné zbraní, jaderné odstrašení praktikuje Izrael, Pakistán i Indie. Proto je zajímavý, že třeba mezi Indií a Pakistánem ty střety nepřejdou do horké fáze, protože se držejí, takže mně přijde, že iránští vůdci tou fatvou na jaderné zbraně udělali taktickou chybu. Prostě, jo? Protože v okamžiku, kdy Irán bude mít jadernou zbraň, bude mít klid. No, bohužel to prostě celá ta logika, takovýto kasání rukávu a tohle to prostě vede jedině k tomuhle, že oni místo, aby tu jadernou proliferaci, aby se jí nějak zabránili, tak naopak prostě tím svým chováním dávají najevo, že ty státy, když nebudou mít jadernou zbraň, tak budou neustále v ohrožení.
0: No a jak se na to dívá Rusko a Čína? Protože dívají se tady na nějaké plánování, na nějakou diskuzi. Jak to sledují oni?
1: Já myslím, že oni to sledují po té své odborné stránce. Oni třeba vědí, ten generál Milley tenkrát volal tomu svému čínskému protějšku, když to vypadalo kolem amerických voleb, tam byly to jaký turbulentní situace a Číňani, americkí zpravodajci zjistili, že Číňani přemýšlí o tom, jestli ty Američani náhodou nechtějí prostě nějak tu jadernou zbraň použít v rámci boje o prezidentskou funkci. Tak on jim volal do Číny, dvakrát jim volal a říkal, helejte, buďte v klidu, jako to jsou prostě takové řeči, ale nic hroznýho se neděje a navíc oni tam, on má sice prezident nějaký to jaderný tlačítko, ale když ho zmáčkne, tak akorát mu přinesou prej kolu light, jo, takže jadernou zbraň prostě on neovládá sám, to musí dát prostě svolení ještě ten náčelník generálního štábu, takže myslím si, že oni mají asi své informace odborný, že jsou v klidu. Já si myslím, že dělají všechno pro to, aby to napětí nestoupalo, ale to, jak to působí na veřejnost, je opravdu jako docela drsný a neprospívá to žaludečním řadům.
0: Já ti děkuju a posunu se k poslednímu tématu, aby měli naši diváci příležitost se tě ještě navíc ptát, takže už můžou posílat určitě dotazy a zeptám se tě na takovou poslední věc a to jsou obchodní zájmy Donalda Trumpa. Hodně se o tom hovoří a teď se ozvali dva demokratičtí senátoři, kteří se ptají na jeho dar, on dostal strašně vzácný prsten, já bych se tady musela přesně číst, že má snad 321 diamantů a připravili ho představitelé antwerpského diamantového průmyslu.

0: dává přístup k těm svým Twitterům, kde ti účastníci, když si zaplatí 100 000 měsíčně, tak pak ví, že se burza hne tím nebo oním směrem, takže to je prostě zpeněžnění toho úřadu, bohužel celkem jednoznačný a takhle odpovídá to jeho pozici, on je prostě pro mě je to koňský handlíř, který zničil spoustu věcí, které byly špatné, ale bohužel prostě jeho není zadržitelný, takže dělá zase spoustu hloupostí. Já jsem si tady vzpomněl na ctihodnou paní Elišku Haškovou-Kůlič, která ve své knížce píše, že až do Ronalda Reagana všechny prezidentské dary končily v depozitáři Bílého domu. Neexistovalo si prostě něco vzít. Jo. Takže ta kultura v tom té americké politiky prostě jako jde skutečně ke dnu a má to bohužel tu negativní vlastnost, že vlastně Trump dává tímhletím způsobem najevo, vlastně, že je úplatný, že je ovladatelný. Jo? Takže když ta Kanada mu půjde na ruku, tak on ze dne na den prostě to zruší všechno. A je to takový, je to jeho způsob handlování s tím světem, ale nemyslím si, že je to velmi důstojný, takhle to řeknu.
1: Já na to mám takový názor, víš, vůči Trumpovi, Donaldu Trumpovi je tak obrovská nenávist, všude kam se dneš, u všech, kteří fandí liberální demokracii a my to prakticky vidíme takovou tu nenávist, závist a tady tohleto i u nás, vůči Andreji Babišovi, vůči všem bohatým lidem, takže já jsem v této věci zdrženlivá, ale to je jenom můj názor, ale vidím, že máme čas akorát tak na to, aby si představil knížku a zároveň diváci začali, doposílali své otázky na tebe, aby ještě ten čas na ty odpovědi zůstal.
0: Takže velmi rychle. Milan Cirůček vydal knížku, která se jmenuje Odtajněno, atomová bomba i na Prahu. A je to, jádro té knížky jsou odtajněné materiály vládou Spojených států, čili pochází to z Národního bezpečnostního archivu a týká se to světových bezpečnostních krizí. Popisuje z pohledu Bílého domu, v němž jednali prezidentem svolané osoby a někoho přitom napadlo tu či onu krizi vyřešit použitím jaderných zbraní. Použít je jako první. Těch jednání bylo za sledované období, čili od vzniku jaderné zbraně až někdy po období asi před 10 lety, tak těch jednání bylo téměř 100. Čili to opravdu není nic novýho, že se v Bílém domě prostě někoho napadne použít jadernou zbraň. Mimochodem mezi těch cíly těch jaderných úvah bylo i Československo. Takže ta knížka pracuje s historickými materiály, ale bohužel je to, ta problematika je stále aktuální. Velice doporučuju, protože to opravdu není žádná ruská propaganda, to jsou autentický materiály z amerických bezpečnostních archivů.
1: Já ti děkuju, takže teďka poprosíme do studia, jestli se tam nastřádaly nějaké otázky pro tebe.
0: Dobrý večer. Jak se staví Donald Trump k varování o zmiňovaný atentát na jeho syna Barona? No, já bych to viděl asi v té pozici, jako byl ten údajný chystaný atentát na něj z toho Turecka. Teď už se všeobecně má za to, že to byl fake, který vymysleli Izraelci, aby ho trošku dali do sporu s Erdoganem, jakože se o něj moc nestará bezpečnostně a trošku samozřejmě, když toho člověka dostanou do krabice s potravinama, který prostě prchá z jednoho letadla do druhého, tak se zdá, že na něj vliv určitý měli a trošku ho ovládali. Takže tam se nezachoval moc chytře. Já si myslím, že tady nechci to zlehčovat, ale tady si myslím taky, že prostě ho zásobují různými vymyšlenostmi, které nedají se vyloučit, ale já jim nepřikládám jinou váhu než manipulativní. Neřídí se náhodou BIS také instrukcemi ze zahraničí? No to si právě myslím, že nepodléhá, jako si neodpovídá exekutivě, neodpovídá požadavkům naší exekutivy, ale mele si prostě furt něco svého, takže ano, tady je velké nebezpečí, že Bezpečnostní informační služba, co se týče té propagandistické části, jaksi geopolitické,

0: do které ona vlastně by neměla moc zasahovat, ale pouští si tam hubu na špacír, tak tam, že to není v nejlepším zájmu České republiky. Jinak, co se týče třeba toho terorismu, ochrany ekonomiky a tak dál, tomu se moc pozornosti nevěnuje, ale tam si myslím, že doufám, že se poslanci přesvědčí o tom, že tam Biska odvádí slušnou práci. Tak, je tam něco ještě. V čem můžou Rusové věřit USA? No, ono jim totiž nic jiného nezbývá. Nemůžou jim moc věřit, protože zatím, co Američani udělali, tak zase s lehkým srdcem porušili, takže věřit se jim moc nedá, ale prostě ta důvěra se buduje strašně těžko a možná někdy se to takový semínko té užitečnosti chytne a možná, že i ty Američani nakonec budou vidět prospěšnost toho, když jednou úplně mimořádně něco dobržej. Já si myslím, že to Trumpovo vyjádření o tom, že Rusko prostě nechce napadnout na to, protože věří Putinovi, takže to je velmi dobrý náznak. Tady odhlížím od toho, prostě já nechci toho Trumpa lakovat jako na černo, jo. Chci prostě říct, ano, lidi mají své dobré a špatné stránky a toto bych řekl, že patří jako k těm velmi dobrým výrokům. Jo, a ještě jsem tam chtěl říct jednu věc, oni vyčítají Trumpovi, že chce ovlivnit americké volby, já si myslím, že je chce ovlivnit velmi pozitivním způsobem, protože omezit korespondenční volbu nebo vůbec ji zlikvidovat si myslím, že prospěje každým volbám, legitimitě každých voleb a navíc vyžadovat identifikaci voliče pro boha živýho, když my to tady děláme u voleb, ani u toho nikdo nemrkne a v Americe, že nemusí se volič identifikovat, to je prostě, to je opravdu jízda jako velmi špatným směrem, čili tohle to, co oni vyčítají Trumpovi ohledně těch voleb, já bych naopak velice podpořil. Tak, řídí tento stát vláda nebo BIS? No jak v čem? Já se obávám, že Babiš si nechce dělat nějak spory, nepřátele, takže prostě počká, až ten Koudelka odejde, ale on mu tam může do té doby jako dát do cesty mnoho a mnoho velice sofistikovaných nášlapných min. Takže nevím, myslím si, že vláda velmi málo ovládá, kontroluje a úkoluje bezpečnostní informační službu, protože měla by se jí prostě dotázat jako na spoustu věcí, aby jim zdokladovali, jak přispěli prostě k těm velkým ekonomickým kauzám a jak třeba řešejí ten extremismus kolem toho fotbalu, který skutečně nabývá velice nebezpečných rozměrů. Dál. Dobrý večer. Poslanci na místo projednávání zákonu si ve středu 14 přerušení schůze takové oddychové volno. Jsou to dříči, co ví na to? No, já se nedivím. Paní Šichtařová odevzala mandát, protože říkala, že tak zmařený čas ještě v životě nezažila, čili ono to chce určitý psychologický ustrojení býti poslancem prostě a v tom čase prostě dokázat tam prosadit nebo pomoct na svět prostě něčemu rozumnému. Čili tohle to jako, tenhle ten samotný údaj já nehodnotím, protože někdy ty představky jsou možná konstruktivnější, než když tam prostě si někdo pomoci hubu na špacír. Byli naši vojáci v Afghánistánu, Iráku a tak dále, okupanti, no tak tam, kde nebyl kontrakt vláda, tak, a nebyl mandát od Rady bezpečnosti, tak šlo o okupaci. Tak máme tam ještě něco? Zdravím, paní Spán. Chtěla bych se zeptat, kdo má tu moc, aby zrušil panu Pauknerovi účet? No to je privátní záležitost, že ten Facebook nebo kde to bylo, prostě tam jsou nějaká pravidla a oni se s ním prostě nebaví, oni mu to zhaftnou, někdo jim dal pokyn, s někým jsou prostě nakrátko, oni třeba mají snahu, aby nebyli zdaněni moc v těch zemích, že jo, kde nejsou moc zdaněni tyhle ty velké firmy, no takže jdou prostě na ruku těm, kteří projeví nějaký takovýhle přání, prostě někomu zatrhnout tipec, no jako s demokracií nebo se svobodným světem, s listinou práv a svobod, to nemá nic společného, ale je to bohužel prostě privátní podnik, takže tady nezbývá, než sledovat, kde se pan Paukner objeví, kde zase vykoukne a kde bude dělat tu svoji subverzivní, příjemně subverzivní činnost. Tak. Zajímalo by mě, co bylo za cestou ředitelství a šéfa diplomacie Vatikánu. Jo, ano, tam byl před Radcliffem, tam byl vysoký zástupce Vatikánu, což je velmi rozumný. Já si myslím, že Vatikán by mohl vyvíjet mnoho dobrých aktivit směřujících k míru. To já vyčítám zdejším církvím, protože tady nejsou vidět, když nejde o peníze, když nejde o restituce, tak o církvích prostě neslyšíš. Jo. Já si myslím, že prostě ten morální kredit a vůbec co si o morálce by ty církve tradičně měly říkat. Tomáš Garrigue Masaryk byl velice nakrátko třeba s církví bratrskou, s evangelíky a tak dál. Velice ho to zajímalo a já od té doby prostě... Můj otec se znal s Masarykovým přítelem, panem kazatelem Urbánkem, který ho taky pohřbíval. A mám to z první ruky prostě od něj, tu velký respekt pana prezidenta Masaryka k církvím, protože tam byli lidé, kteří opravdu se starali nikoli o peníze, o restituce, ale o morálku, o to, jaký ten svět by měl být. Ještě jeden dotaz. Jak vidíte budoucí rozdělení světa a kolik hodin dáváte ještě EU? No, EU, já jsem s hrůzou zjistil, jak ty Babišovy blouznivý řeči o rozšiřování EU, opravdu nevím, možná si přeje prostě, aby se ten otesánek napapal tak, až praskne. Jo? Ono to je možný vidět tak i tak. Ona ta EU praská ve švech a když se ještě teda napapá, tak to pak bude velká řacha. Takže mluvme o tom, že docela by mě zajímalo totiž, existují po světě, a to je takový jako velmi těžko spochybnitelný důkaz, existují po světě tiskárny cenin a mnohé tiskárny cenin tisknou, domnívám se, některým evropským státům tisknou jejich bankovky ve staronové měně. Takže to by mě docela zajímalo, to by byl strategicky jako velmi zajímavý poznatek. Stejně jako zrušili účet Pauknerovi, dávají Bandera novinky i dnes další 100 tisícům lidí do životní bany za jiný politický. Proč proti tomu Babiš nezasáhne? No, Babiš se bojí té televize stejně jako jiní, protože oni by mu dokázali ten život jako osolit. Já si myslím, že to byla jedna z prvních věcí, kterou měl udělat, ale prostě to je bohužel prostě jeho způsob vládnutí, takže ano, právě si lidé stěžují a ať si stěžují a ať to nezapomenou prostě, co se v této údajně demokratické zemi, která neustále prostě prosazuje hodnotovou politiku a přitom zapomíná na listinu základních práv a svobod. Přiznám si, že jsem ztratil iluze o této vládě, no já neměl, takže souhlasím s pisatelem. Veškeré změny, které by měli ministři provést, jsou prosazovány laxně. Ministr obrany se setkává s velvyslancem Ukrajiny a budí to dojem, zda si nenechává od něj radit. Podívejte se, velvyslanci jsou od toho, aby se stýkali s politiky, aby reprezentovali své státy. Já jsem velmi proti tomu, aby se bojkotovali ty velvyslanci. Jsem velice zvědav na tu novou velvyslankyni z Ruska. Viděl jsem, jaké křeči, tu fotku, v jaké křeči byl prezident Petr Pavel, když od ní dostával pověřovací listiny. Já si myslím právě, že to je cesta ke snižování napětí, nikoli prostě zákazy, nikoli ignorování, ale naopak prostě je třeba mluvit přesně jako ten Radcliffe letěl do té Moskvy. Tleskám tomu.
1: Já vidím, že už nám končí čas, jenom řeknu, že když říká, že byl pan prezident křeči, ale oni byli přece až do roku 91 takový přátelé, takže si to mohl odpustit. Ale vypršel náš čas. Já ti moc děkuju za to, že jsi mi odpověděl na všechny otázky a Popřála bych našim divákům krásný víkend a tobě samozřejmě taky. Krásný večer.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní večerní pořad, na večerní stream s Mirkem Suchopárem a paní Vladimírou Vítovou. Já vám přeji krásný večer, vítejte o počase ve vysílání.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, přeju vám příjemný poslech.
0: Paní Vítová je vypnutá?
1: Jo, tak.
0: Mám mutnutý mikrofon, tak ji neslyšíme.
2: Já jsem zatím nic neříkala, už mě slyšíte?
1: Ano.
0: Ano, už vás slyšíme. Tak. Přátelé drazí, pojďme se podívat na současná témata, které nás pálí, na věci, které jsme si připravili dopředu. A já ti, Mirku, dám slovo rovnou a pojď to uvíst. A já se tady malinko stáhnu teďka.
1: Děkuju, Petře. Ještě jednou dobrý večer, Vladimíro. Je mi opravdu ctí, že s váma můžu dělat pořad. A byť byly politické prázdniny, tak se toho událo tolik, že mám pocit, že to asi dneska všechno nestihneme úplně probrat. Ale uděláme maximum pro to, co bychom probrat měli. A těch témat je opravdu několik. A já bych nastřelil jenom Příčovy, pak bych nastřelil Pjakina, pak bych nastřelil Sucho. A mezi tím se vším bude prolínat naše vláda a prezident, protože ono to všechno se vším souvisí. A když jsem začal Příčovama, byl jsem v sobotu Příčovek, už asi po třetí nebo po čtvrtý jsem byl Příčovek, jezdil jsem tam vždycky velice rád. A tentokrát můžu říct, že jsem mírně řečeno zklamaný, nebo spíš vyděšený, protože mám pocit, že se z akce, kde se setkávali, řekněme, dobří lidé, akci lidí, tak z této akce se stala akce politická a já se nebojím říct i vládní, protože záštitu nad Příčovama vzal Tomio Okamura, což je dneska vlastně člen vlády nebo předseda parlamentu. A když to vemu trochu jinak, tak samozřejmě někdo to organizuje, někdo to pořádá, ty Příčovy, už po šestý nebo po kolikátý. Samozřejmě ten, kdo to pořádá, tak má právo si určit, koho pozve nebo nepozve. Tomu všemu rozumím. Ale to, že nad tím vzal záštitu Tomio Okamura, tak já to opravdu považuji za, řeknu, škodlivou věc, protože neměla se z toho stát akce politická a vládní. Když jsem tam viděl ty diskutující na tribuně, já teď se asi dopustím nějaký spekulace, nebo je to jenom čistě můj subjektivní názor, tak mám pocit, nebo teda mě zapůsobilo tak, Vladimíro, že nám tam jakoby představujou stínovou vládu. A vy jste Příčově taky několikrát byla. A víte co, já se to nebojím říct, já jsem se po té sobotě rozhodl, že už nepoužiju slovo vlastenec nebo vlastenecká scéna, protože už je to natolik zprofanovaný, natolik. A vůbec ta alternativa je tak s proměnutím rošlehaná, když to řeknu po svým, že vůbec toho nemám dobrý pocit a dokonce mám pocit, jako by to byl i cíl tu alternativu úplně zničit. Jak se na to díváte vy, Vladimíro?
2: Já jsem nebyla v Příčovech, já jsem tam byla kdysi jednou a vím, že tam moje přítomnost není žádoucí, tak ne, že by tam prostě vím, že tam nejsem žádoucí, ani když ještě byla Aliance národních sil. Já se na Příčovy dívám tak, že to je vlastně, jako vždycky byla, a teď vy jste to řekl, ta stínová vláda, nechci říct druhá liga v tom pejorativním slova smyslu, ale že to je jakoby ta druhá liga v řadě, že se tam představují lidi, ten rezervoár lidí, který, když třeba budou nějaké problémy, tak pak budou dopředí tady vystaveni tyhle ty lidi a budou mít ty funkce. a přijde mi to tam přesně ten mírný pokrok v mezích zákona. Já se budu opakovat jako kolovrátek, ale přece podstatné je, jestli jsme teda součástí Evropské unie, jestli jsme součástí kolektivního západu, jestli jsme součástí NATO, a z toho budou vycházet i témata dnešní, třeba ta voda, nebo to, ten projekt NATO Open Sky, otevřené nebe, to, co se děje, chemtrails a podobně, někdo o tom nechce slyšet. Takže pokud my budeme součástí tady těchto dvou bloků, tak jako o čem se tam budeme bavit, když všichni ti vlastenci chtějí tam zůstat? Já jsem se dozvěděla, že jsem označována za extrémistu, a to teda jenom proto, že chci vystoupit z té Evropské unie a z NATO. A teď já jsem si dělala poznámky, když jste hovořil, a řekla bych tady, doufám, že to po sobě přečtu, ten mírný pokrok jsem řekla, ta záštita, mě by nevadila ta záštita, protože je jasný, že předseda SPD má nejvyšší jakoby tu politickou funkci, ale to, co mě mrzí, že ta SPD a pro a i ti motoristi, no to vlastně je trochu takový cizorodý prvek, ale všechny ty strany, do kterých ti vlastenci vkládali naděje, tak oni nechtějí s nimi spolupracovat, oni chtějí, aby se rozpustili, aby zanikli, a vždycky to tak bylo. A já dávám příklad, že když byl Miloš Zeman, tomu se podařilo jako předsedovi ČSSD sjednotit tu opozici, udělal realistický blok jakýsi a dal tam příležitost všem představitelům těch menších, nebo tenkrát taky nebyla veliká sociální demokracie, těm politikům těch jiných politických stran, a vzal je do týmu, do řízení, ohledně, co se týče státu a podobně. A dám příklad, to byla třeba ta strana zemědělská, pan profesor Trnka, tam součástí toho byl i pan pozdější senátor Čuba, a nebo stranu zelených. On tohle prostě udělal, ale bohužel ta SPD tohle to udělat nechce, přestože to po ní mnohé ty politické subjekty kdysi chtěli. Ale teď, když se podíváte na tu takzvanou vlasteneckou politickou scénu a jako jak chcete prosazovat ty vlastenecké myšlenky, když ne přes politiku. To prostě nějak jinak nejde. Takže zase pryč s politikou, no to nejde. Tak to bychom museli buď žít na měsíce nebo v nějakém ideálním světě, kde možná teda nejsou ty politické strany, ale stejně tam ta společnost i v tom ideálním světě nějak musí fungovat, pokud tam nejsou všichni lidé andělé. Když tam jsou všichni andělé, tak to funguje perfektně, ale tady na zemi teda fakt nejsou andělé, takže prostě ta politika, vždyť politika je od slova polis, to společenství, a jak je uspořádaná, tak ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, prostě to tady je, nějak to funguje, a my, protože jsme členové té společnosti, bychom se na to měli podílet. To teda zase promlouvám do duše těm, co říkají, ježiš, je politika, s tou na mě nechoďte. Takže mě by nevadilo, já chápu, že to získalo prestiž, když on tomu dal záštitu. Ale podle mě je problém té strany pro a té strany SPD, že oni nechtějí sjednotit tu vlasteneckou scénu a chtějí, aby ty jednotlivé subjekty zanikly. V podstatě to tam, myslím, i Tomio Okamura několikrát řekl, že jako se nemají podporovat. A proč pro boha ty lidi tomu dali x let práce, mají třeba jiné názory než SPD, tak se jako mají jít zahrabat 10 metrů pod zem, že si to SPD nepřeje. A mám tady poznámky, ale hned vám dám slovo, že prostě tahle ta politika těch jakoby vlasteneckých stran, ano, není vlastenecká strana, je dlouhodobá, a podařilo se to, že tady už není nikdo. Zanikla strana dělníků, která to říkala dávno, dávno, dávno, vystoupit se už na to vlastenecká. Zanikla strana Miroslava Sládka. Víte co, každý se rozčiluje, jak on někde vykřikuje, nebo on není vulgární. A to, že tady ti ostatní kradou, že říkají lidem svině, tak to je, nechci říct na té vlastenecké scéně, ale to je jako v cajku, ale nedej Bůh, aby byl někde Miroslav Sládek a něco tam vykřikl do toho, jak se tomu říká, tomu zesilovači.
1: Do Amplionu.
2: Jo, do Amplionu. Tak to se můžou všichni vlastenci zbláznit. A vrchol všemu tomu nasadil Petr Hájek v tom svém komentovaném pořadu, kdy tam říkal v podstatě jako neuvěřitelné věci o jediné, teď už fakt je jediná, ta vlastenecká strana, a to je to ČR1. My si můžeme myslet a můžeme milovat nebo nemilovat Ladislava Vrábla a jednotlivé politické představitele, ale fakt je ten, že tenhle politický subjekt ČR1 má v programu vystoupení z EU a z NATO. A mě naprosto šokovalo, že pan doktor Hájek se snížil k tak ubohé pomluvě Ladislava Vrábela, vždycky to změkčil tím slovíčkem, nevím, jestli řekl jako asi, něco v tom smyslu, asi, ale to je úplně jedno. Bylo to ubohé, bylo to absolutně nefér a jediný politický subjekt, který nese tady tuhletu ideu, je teď v České republice ČR1.
1: To máte pravdu. Vlastně vy jste to teďko odpověděla za mě s tou politikou. No, jestli vás nazývají extremistou, no tak já se tomu taky přihlásím. Já jsem taky extremista v tu chvíli, protože taky chci odejít z Evropské unie a z NATO. A jsem si vědomý jedné věci, a možná se pletu. Dokud budeme v Unii, tak se u nás nezmění nic. To jsem, protože oni ty páky na nás mají. My je nemáme. My jsme oproti Bruselu, oproti Unii jsme strašně, strašně slabonký. A to je jedna věc. A druhá věc, přesně, ty jste to popsala velice hezky. Jo, když se začne něco tvořit, tak se tady začne nálepkovat. A mě to strašně vadí. Protože když se, já to z vlastní zkušenosti to vím, když jsem řekl, bude tam tenhle nebo tenhle člověk, ne, to tam nepůjdu, když tam bude ten člověk. Ještě se ani nezačne pořádně pracovat, ale už se bude kastovat, kdo tam bude a nebude. A mě to strašně vadí. Protože tím si ubližujeme sami sobě. Jo, já teď použiju slovo alternativa. Jo? Nepoužiju slovo vlastenecký, protože opravdu už je toho, je to tak zprofanovaný, že to dál nejde. Ale to je další věc. Zmiňovala jste pana Vrábela. Samozřejmě, přesně. To je přesně ono. Ještě jsme začali dělat, já chystám na březen nějakou akci a už ten tam bej nesmí, Vrábel. Když tam bude Vrábel, já tam do toho nepůjdu. A to jsme ještě nezačali pracovat. Tak pro Boha, jestli nejsme mezi sebou schopní, věcní, objektivní a férový diskuze, jestli nejsme schopní si upozadit svoje ego a prostě ty ruce si podat a táhnout za jeden pro vás, tak já mám pocit a omlouvám se, že ta alternativa skutečně už bude tak rozchýskaná, že to nespojí dohromady nikdo. A jediný celek jako ČR na prvním místě, já myslím, že oni to sami neutáhnou. Jo, třeba budou mít takový, že se jim to povede. Ale to je prostě, mě to mrzí a mě potom po těch příčovech volalo asi 15 lidí, ptali se mě, hele, co to je, jako proč to bylo zastřešený. A ty lidi jako docela to vnímali, řeknu negativně, vysloveně negativně a já budu upřímnej, jsem z toho opravdu hodně zklamaný, protože chápu všechno, máte pravdu, politika tam musí být, to jo, ale máte krutou pravdu v tom, že ani pro, ani SPD nechce prostě přijmout někoho jiného k sobě, jedou si svoji vlastní politiku, je to v pořádku, je to suverénní politické hnutí, totéž, že ano, totéž jsou motoristé, dobře, já akorát jsem si tam sám kladl otázku v sobotu, jestli to teda má být nějaká součást volební kampaně SPD, nebo co zatím všechno je, nevím, kdo mi na to odpovědět, jo? Ale v každém případě nelíbí se mi to. A strašně bych si přál, abychom se na té alternativě už opravdu konečně uměli sednout nebo si sednout ke stolu. A jestli to teda bude, jestli to bude Petr nebo Pavel nebo Jirka nebo Tonda nebo Eva nebo Jitka, tak abychom se už konečně uměli dohodnout, domluvit se na nějaký férový spolupráci a táhnout za jeden pro vás. Pak budeme mít nějakou sílu, nebo sílu, a zase říkám zpětně, dokud budeme v Unii, tak i kdybychom se dohodli, i kdybychom táhli za jeden pro vás, myslím, že to nebude stačit. Protože to je podmínka odejít z Unie. A než odejít z Unie, ještě než by se odešlo, tak já se budu opakovat. Myslím si, že bychom měli mít aspoň dvě ryze české státní banky. Energetika, PHM a přírodní bohatství by měl vlastnit stát, protože přírodní bohatství nepatří nikomu, žádnému cizinci, ale jenom státu. Měli bychom mít funkční potravinářský průmysl, ať je soukromej, ale ať je český. Protože podle toho, co jsem se bavil s bankéřama, tak ono se uvádí různý čísla, ale reálně z republiky na dividendách odchází 700 až 800 miliard. A ty tady chybějí. A já nevím, proč bychom měli dál pouštět na západ, když ty peníze by mohly být doma. Kdyby ty peníze, těch 800 miliard bylo v ryze českých státních bankách, který by poskytli našim soukromým podnikatelům, drobným i těm větším, nějaký šikovný podmínky, tak já věřím tomu, že ti podnikatelé nebo i ty rolníci, že by do ty české státní banky šli rádi a že by se to danilo tady všechno a že by z toho měla republika prospěch. To si myslím já, ale třeba se pletu. A samozřejmě mít dobrou obranu státu, to je samozřejmě, to s tím souvisí. Těch odvětví, který by bylo třeba napravit, těch je strašně moc, ať je to školství, ať je to ta obrana. Nebo teď se tomu dostaneme, teď teda téma léta bylo sucho. Jo. Docela by mě zajímal váš názor na to, co se vlastně děje s tím počasím.
2: No, já teď zrovna jsem měla takovou diskuzi s jedním kolegou. Lidi to moc jako neví o tom a nechtějí to slyšet. Já jsem poslouchala rozhovor nebo vyjádření Andreje Babiše, který říkal, že ho mrzí, že do téhle vlády vlastně novináři kopou, že nedělá nic kvůli tomu soku a že oni už v té minulé vládě udělali spoustu těch snahy, aby byly postavené nové přehrady a různé takové ty technikálie, aby zadrželi vodu. Ale nikdo nehovoří o tom, že prostě tady je to ovlivňování počasí. Vždyť si to každý může zadat do Google. Říkal o tom i šéf CIA. Je to strategické osívání mraku, má to milion odborných termínů. Vidíme všichni ty čáry na obloze. Vidíme, teď nejsou jako někteří piloti, to třeba přiznají, ale ani to nejsou utajené informace. Když se podíváte do těch patentů, nebo na to je opravdu šikovný třeba ten Rudolfa Vávra, kdy jde do zdroje, vždyť jsou to všechno veřejné informace, jenomže se o tom nemluví v mainstreamu, tak se říká, že to je konspirace. No není, tak je teda prostě ten patentový úřad největší konspirátor, protože tam tyhle ty věci má. Takže je to, nechci říct dokázáno, jako je to všeobecně známo, pokud se o to ty lidi zajímají, že to teda dělá ten HARP, ten zahřívá tu ionosféru, tam někde rozhazujou to bárium, ten hliník, všelijaké jedy. Jako nikdo to před náma netají, to je neuvěřitelné, nikdo to netají a přesto, když tohle někde řeknete, tak se řekne, no jo, to je konspirační teorie. A takže my tady můžeme mít 150 nových přehrad. Já nevím, milion různých opatření, ale když je to počasí ovlivňováno z vrchu tou oblohou a prostě neprší, anebo když je ta půda tím, co padá z toho nebe, tak zdevastovaná, že to nevsákne, tak o těchto věcech se vůbec nemluví. A my se tady pořád tváříme, jako by to hospodářství bylo stejné jako v 19. století, nebo kdy se začaly dělat ty přehrady, v podstatě ty veliký v Americe, vůbec nevíme, jak je třeba dodnes udělali. Takže to je lež jako věž, takže se tady bavíme jenom o nějakých povrchních blbostech a tu podstatu nikdo neřekne. A když budeme v NATO, tak jsme součástí projektu Open Sky a můžou si tu lítat letadla americký, německý, marsuje se s nima, mají kontakty, s čím chtějí, můžou rozsejpat, co chtějí a my na to nemáme vůbec žádný vliv a o tom se ani nepípne.
1: To je ono, přesně.
2: A potom ještě jsem si tady řekla, že já si to vždycky napíšu a pak to po sobě nepřečtu, jak je to ošklivý.
1: A to mám to samý, jo.
2: Už vím, jak jste hovořil o tom, že bychom měli mít třeba tu samostatnou obranu. Tak on to teď nedávno řekl na Slovensku Štefan Harabín. A on říkal, my můžeme mít obranu, ale musíme se k někomu přiklonit, kdo nás opravdu ochrání. A ten Západ to není. To NATO to není. A ten Štefan Harabín tam řekl teda zcela otevřeně, že se, pokud chtějí být samostatní v tom multipolárním světě, že se, co se obrany týče, musí přiklonit k tomu Rusku, protože nikdo jiný jim to nezaručí. Nikdo jiný nemá prostě ty jaderní a ty veliký zbraně. A v téhletý době už to prostě nestačí, že máte armádu. Musíte mít ty zbraně toho vyššího řádu, jinak je to úplně na nic. Takže nejde to tak. Můžeme být neutrální, to jo, ale musíme se s nima domluvit nějakým způsobem a ne, že budeme říkat, Rusko je hnusné, Západ je hnusný, my jsme neutrální, no to teda nefunguje. Prostě nelze sedět na dvou židlích a musíte se rozhodnout jako v životě. Teď každou vteřinu se o něčem rozhodujeme. Jestli chcete tam anebo tam, takže takový ty řeči, ta třetí cesta, To prostě nefunguje, to je nesmysl. A jo, už jsem to rozlušila po sobě. To sjednocení. Tak, já musím říct, že to perfektně řekl Vidlák v jednom svém komentáři. A on řekl, doufám, že tahle ta vláda pochopí, bylo to ohledně těch neziskovek. Když ty neziskovky a různé ty politické subjekty, které jsou protistátní de facto, proti České republice, jsou placeny ze zahraničí a šlápne na krk jejich financování, i když v jaké míře, to je otázka. Protože to financování je nejen ze státního rozpočtu České republiky, ale je to z Evropské unie a je to bohužel i z OSN. Ale ten Vidlák řekl to B. Jestliže tahle ta vláda chce tady se udržet, nebo i ta vláda, který my máme za zlý mnoho věcí, my dva tady, ale i kdyby se chtěla udržet, tak musí hold platit ty neziskovky ze svýho. Ale já nevím, jestli to ta vláda dělá, protože ten trend, že ty neziskové organizace nahrazují ty vládní struktury, ten je celosvětový a existuje ta rada vláda pro neziskové organizace, to nezruší ani Andrej Babiš, protože to všechno jde z té Evropské unie. Ale když je budou oni financovat, tak samozřejmě oni budou zpívat tu jejich písničku. Tak já teda nevím, jak je to teď s tou vládou, jak je chce financovat, ale měla by to dělat. A teď zrovna mi psal jeden pán ze Slovenska, aby jsme se nějak zařídili a přesně to, co dělá Západ, že si financuje ty neziskovky a podobně, abychom se obrátili na Rusko. Ale v tom Rusku to nikdo neudělá. Tam nikdo nikoho nefinancuje. Ty takový slinty, že třeba, jak natočil Vox TV, ten Vojtěch Boháč, že já jsem asi vrchní kápo, tady jak sem chodí peníze z Ruska, takovou hovadinu. A říkal to ale mimochodem přesně jako ten pan Petr Hájek. Asi. Ale to už tam ty lidi nezaregistrujou, to asi. Ale prostě jenom jako to berou jako fakt. Tak to Rusko, bohužel musím říct, nic takového nedělá. Stát nic takového nedělá. A takže všechny ty politické strany mají více zdrojové financování, takové ty zavržení hodné politické strany. A jdou tam peníze přes ty neziskovky. A teda jdou tam peníze i ze státu, ale i přes ty neziskovky. A to je drží pohromadě. Tam je jednak jsou to sobci. Všechny ty politické strany mají sobecké ty volební programy. V podstatě, a to se pak dostane možná k tomu Pěkinovi, ale je to ten davoelitarismus, že tady úzká skupina elity, což není žádná elita, tak drží obrovské peníze a zbytek jsou žebráci a jenom té elitě platí. Ale to má ODS v programu, to mají STAN v programu. Musím říct, že v podstatě to má v programu i SPD. Tam nemá nic o nějaký koncepci řízení společnosti. Ne. No takže a ty si pak platíte svoje lidi. A od nás tady na té ulici, a jak jsme ty rozdílené prvky se chce, abychom se nějak spojili, ale každý má svoji práci. Ale oni tam mají placené sekretariáty a zaměstnance. Oni si můžou zaplatit ty autobusy. A tady, a to se dostanu teď k tomu ČR1, tady lidi, teď já ty lidi znám kolem toho, tam posílají lidi ty peníze, ale v životě tam nepůjdou miliony, jako to jde, jak dělají ty hloupí lidi třeba na ty rakety do Ruska. A ještě dám jednu takovou poznámku, jako vrchol, jak to funguje s tím financování politických stran, když jsme ještě měli Aliance národních sil. Jen jedinkrát jsme na účtu za ty roky měli 60 tisíc. A tak jakože bude volební kampaň a já se tam jednoho dne podívám a my jsme tam neměli nic. Všechno to jako pokutu schramstl úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pod úplně průhlednou záminkou. To je úplně fuk, co si vymyslí. Takže takhle to, jako, to jsou nesrovnatelné podmínky, to, co mají ty parlamentní strany a co mají mimo parlamentní strany. Takže ty parlamentní strany, které mají zdroje, plus KSČM, které má historické zdroje, by měly vlasteneckou scénu sjednotit a ani jeden z nich to neudělá. Takže vina, je na, co se týče sjednocení, je vina na nich.
1: No, s tím naprosto souhlasím. A to je vlastně to, co jsem říkal prvé, že oni ty peníze mají a oni ty páky mají. My je nemáme, bohužel. No, to je pravda. Když jste se dotkla Andreje Babiše, k tomu se taky ještě určitě dostaneme. Já říkám, naše scéna je rozčískaná. A já jsem si uvědomil jednu věc. Je to sice, není to důležitá věc, ale i tak. Ten Andrej Babiš je tady od roku 2011, pak teda od roku 2014 byl ve vládě. pak teda v roce 2021 prohráli volby. A já jsem si všiml jedné věci, ať už to byla ODS, nebo ČSSD, nebo kterákoliv jiná strana, tak vždycky, když ty volby někdo prohrál z těch stran, tak od nich utíkali lidi pryč, ať už to byl Kuba z ODS, nebo z ČSSD odešel někdo jiný, nevím, přesně nepamatuju si jméno, nebo Kalousek odešel od lidovců. A já jsem si uvědomil jednu věc, že u toho Andreje po tom roce 2021, když prohráli volby, tak ten jeho tým zůstal stejný de facto. To ty nejbližší, Brabec, Havlíček, Schillerová, Nacher, Vondráček, dobře, zmizel ten, jak on se jmenoval, ten měl ten zápisník, nepamatuju si na to jeho jméno, dobře, budiš. Ale...
2: Faltýnek.
1: A tohle to teda bychom potřebovali umět my, aby jsme se dokázali držet pohromadě.
2: Když my nemáme ty zdroje.
1: To je ono právě.
2: Oni jsou všichni tam vázaní těma postama, že se jim slíbí. A takhle to má přesně KDU, že se starají o svý lidi. Ale a já, když jsem ještě kdysi dávno byla v ČSSD, no tak ty se fakt nestarali o svý lidi. Tam přišel jiný předseda a všechny podříz, ty, co tam byli za Miloše Zemana. Takže jestliže není ten tým sourodý, tak se to prostě nestane, no.
1: No a tohle,
2: teda stane se tady ta tragédie a není pak odejdou ty lidi, nebo já už teď nevím, čemu se překlone a čemu ano. Ale tohle, můžu mít ještě, nezapomenete řeč, můžu mít jednu tady, já jsem se podívala na diskuzi a tam je, že vrchol bylo urážení pana Vrábela. To je pravda.
1: Ano.
2: Ale já bych si tady chtěla ohřát naši starou polívčičku. Když jsme byli Aliance národních sil a spolupracovali jsme národní demokracii, tak absolutní vrchol sprostoty a urážení proti nám dělal ten slavný pan Kapal ze Svobodného rádia. Ten lhal, zval si tam hosty i toho Martina Kellera, bylo to neuvěřitelné, jakou špínu na nás nakydali. A všichni padají na zadek z toho, jak to byli a jsou skvělí vlastenci. Tak takhle to chodí na vlastenecké scéně. A teď jde otázka, proč to udělali? Tak asi máme ty informace, ty peníze zatím stály. Jako fakt, vždycky zatím stojí peníze. A zase, my, co jsme vydrželi na té vlastenecké scéně, tak tady, jak jsem říkala o těch andělech, tak prostě záleží to na tom charakteru toho člověka. Ale když někomu dáte peníze, aby pomlouval ty druhé, teď přece ten Adam Bartoš byl tak úžasný, mladý muž, předseda politické strany, byl tak odvážný, že on jediný se postavil, když tady byly ty přehlídky na to, před ty tanky. A z té vlastenecké scény by si od něj ani pes kůrku nevzal. A víte proč? Protože ho pomlouvali, protože on má tu špatnou pověst, protože on vydal ty seznamy těch v uvozovkách Židů. A vy jste tady zmiňoval, nebo vlastně pan Bureš na začátku, šéfa toho BlackRocku, tak se podívejte na všechny. Vždyť všichni tam mají, že jsou židovského původu, jsou na to hrdí. Všude to, jako na Wikipedii je to všude napsáno. A tady on jako vytiskl jenom ty seznamy, které ani nedělal, ale byl to počin v podstatě podnikatelský. A z takovýhle maličkosti se všichni můžou zbláznit. A to, že tady někdo dělá příšerní věci, s tím se na podium stoupnou.
1: No, to je přesně ono, ano, to je přesně ono.
2: Ještě chci říct, ale víte, proč to je? To se na mě taky kdysi naštvalo pár posluchačů na Svobodní vysílači. Ale to je proto, že my, co se týče rozlohou, tak máme největší počet měst je tady malých měst. Plus, minus, já nevím, 3-5 tisíc obyvatel a tak. A vždycky v tom městě, v tom, jakým vyrůstáte, jestli ve velkoměstě nebo na vesnici, nebo v malém městě se formuje psychika. A tady je ta psychika maloměšťácká. A prostě i ty lidi z té Prahy, je tady strašně lidí z Moravy, většina premiéru byla z Moravy. A tam je maloměšťácká povaha jako úplně ukázková. Takže to je náš problém, to je problém České republiky. A lidi to uráží, no ale prostě to tak je, no. A to je přesně jenom to dokladuju, to, co vy jste řekl, to je maloměšťácký jak hrom. Já si vedle něj na to pódium nestoupnu, protože o něm tam média píšou ošklivě. A jako by o někom z nich, co byli na těch vlasteneckých demonstracích, psali hezky.
1: No přesně tak, to je přesně ono. Ale když jste zmiňoval ty média, dneska ty média mají takovou moc, že dokázou člověka zničit během 2 minut jedné reportáži. Jo? Toho jsem si teda opravdu vědomý. A já vždycky si vzpomenu, já vím, že to zase, no to možná nesouvisí, ale teď se teda řeší Bitcoin. A Blažek, teda soud navrhuje, zatím je to jenom návrh, 6,5 roku vězení. A tam lítají miliardy. A já se vrátím o nějakých 14 let zpátek, když se brali Davida Ratha a pak ho teda potom odsoudili za 7 milionů, dostal 8 let. A tady navrhujou 6,5 roku za těžký miliardy. Tak jako by mě zajímalo, jakým metrem to ty naše soudci poměřují. Já vím, že to teď nevyřešíme my dva tady, jo? Ale přijde mi to takový docela komický za 7 milionů 8 let a za miliardy.
2: Jasně, protože tady není funkční to řízení, jak si myslíme, jako vláda, prezident, tady prostě je ten kontrolní mechanismus a to jsou ty soudy a ty jsou obsazený lidma, kteří dělají úplně jinou agendu. Ale musím říct, to není jenom záležitost Petra Pavla. To je záležitost i těch předcházejících prezidentů, řekněme si to otevřeně. I Václava Klause, který teď sice je fajn, že má dobrý názory některé, ale i Miloše Zemana, který má teda příšerné názory, třeba co se týče toho konfliktu na Ukrajině. Ale ještě s tou manipulací. My teď budeme mít, nevím, kde to tam přesně dá pan kolega, na našich stránkách Československého mírového fóra takovou odbornou studii. Oni přesně ví, ty sociální sociální inženýři, jak pracovat s tou společností. Stačí, když 10% lidí si zaplatí, zpracují, to je úplně jedno jak, a říkají ty jejich názory. K tomu se přikloní, protože se o nic jiného nezabývají. 30 až 40% lidí, část se vůbec jako o to neangažuje, takže pokud my nemáme v ruce ty média, což je proces informační, což mají, je to pár lidí, je to hrstka lidí, co tady vlastní média a ty ovládají ty miliony a my prostě opravdu nemáme šanci. A jeden německý politolog řekl, že ale problém, jsou sociální sítě, lidi si můžou ty informace najít, ale buď nemají čas, nebo jsou líně, nebo už jsou zpracovaní a nenajdou je. A ten německý sociolog řekl, problém není vláda, problém není parlament, problém sedí před televizí.
1: Ano, přesně.
2: Takže až tady zase se bude nadávat na politiky, tak by si každý, ne z vlastenců, ale měl mlátit hlavou vozeď z těch voličů. Teď kolik voličů teda toho Petra Pavla se na něj stěžuje? A chtějí potrestání? Ne, oni by měli být potrestáni.
1: No, jistě to máte pravdu. Já jsem tím známý, říkám to do kolečka a už jsem to říkal i tady u Petra nedávno. Je to jenom o nás a je to v nás. Je to o nás, jak se tomu postavíme. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. A vy jste tam prvé zmiňovala hrdost. No samozřejmě, když my jsme Češi a máme být právo hrdí, když my jsme dali světu tolika skvělých lidí, tolika skvělých vynálezů, my se nemáme za co stydět, a to jsem taky tady říkal u Petra, a my se pořád krčíme, my se pořád jakoby se něčeho bojíme, a já jsem strávil leta jsem strávil v Německu, a jak oni jsou hrdí na svoje spisovatele, na svoje skladatele, jo, to my neumíme tohleto, a to je naše chyba. A zrovna tak
2: My točíme dehonestující filmy o našich spisovatelích, ano. Píšeme dehonestující knihy, jako třeba ten se jmenuje Historik Čírtek, o tom husitství. Jako neuvěřitelný. A ještě, co pak slyšíte v Dánsku, že si říkají, my jsme malí, my jsme bezvýznamní Švédové, říkají si to Finové, říkají si to Maďaři, říkají si to Rakušani, nikdo. A my máme větší rozlohu, více počet obyvatel a furt si říkáme, jaký my jsme malí, nebohý, neschopný. A ještě chci říct, tady někdo říká, všichni mluvíte o sjednocení a od první minuty jenom pomluvy. A jako když jsme to snad vysvětlili, já nevím, kdo to napsal, nějaká paní Ivana Chadimová, tak tam prosím napište, jako jestli jste poslouchala opravdu od začátku, protože já nevím, jak to jinak vysvětlit. Já jsem měla pocit, že jsme to tady řekli docela podrobně.
1: Já si taky myslím, že jsme to řekli podrobně a neberu to za pomluvu, protože my se držíme faktů. To je jedna věc. Druhá věc, když jsme u té hrdosti, vy jste to krásně popsala, Vladimír, úplně perfektně. Jo? A zase, taky jsem to říkal, my bychom potřebovali položit na stůl národní obrození 2.0, do politiky vnést. Já vím, že to už říkám po několikátý, morální a etický kodex politika. Protože ta morálka těch politiků tady není, když to vidíme dnes a denně. No, a to nejenom této vlády, ale i Fialovy, i předešlé vlády. Že jo. Jistě, já vím, že se třeba posluchači můžou zeptat, ale co s tím? Co s tím? To všichni víme, tohleto, co s republikou je, ale co s tím? Proto si myslím, odejít z Evropské unie, odejít z NATO, pak by se dalo leco sdělat.
2: No a víte co, a to lze odejít jenom, když teda volíte ty politické strany, které to chtějí. A mě úplně dorazilo, že vlastně naši lidi, dva konkrétně jsem se dozvěděla, tak vlastně v diskuzi pak řeknou, že jsou to naši členové, i byli. Kandidovali za nás a stejně volili SPD, protože mají větší šanci. Tak to se můžeme jít fakt všichni klouzat pak, no.
1: No, já teď teda budu trochu konkrétnější, já jsem do toho nechtěl jít, ale jo, přesně mám tu zkušenost, když jsme teda chystali nějakou akci a když už to bylo skoro ve finále, tak se to všechno otočilo o 360 stupňů a najednou se tam začali prosazovat něco takovej táh do senátních voleb a akce, která prostě měla být hlasem lidů, tak najednou to bylo něco jiného. A my si podkapáváme sami sobě nohy. A to mě na tom trápí nejvíc. Jo? Jako co dál? Jistě, první úkol, odejít z Unie, jak jsem říkal, mít banky ve svých rukou, PHM-ko ve svých rukou, energetiku ve svých rukou, přírodní bohatství, pak by se dalo leco sdělat, ale dokud budeme v Unii, tak se to prostě nestane. A přitom z té Unie můžeme odejít dle článku 50 Lisabonské smlouvy, že to by musel premiér aktivovat. A ten to neudělá, protože má svoje zájmy v Německu. Že jo. Co si budem říkat? Ten do toho nepůjde. A hradní pán to už vůbec ne, to je škoda mluvit. Jako nechci se do něj nějak navážet, já jsem ho nevolil, volit to nebudu. Jenom když teda potom ty volby vyhrá, tak jsem řekl, dobře, není to můj prezident, ale budu ho akceptovat. Ale to, co předvedl letos před srazem sudeckých Němců, během srazu a po srazu sudeckých Němců, tak promiňte, Vladimíro, já už jsem se začal do ní navážet taky, protože to, co provedl on, tak to už jsou protistátní kroky, proti republice. To už není, to nemá nic společného se slibem prezidenta, to nemá nic společného s ústavou a podle mě on jde proti republice. K tomu se ještě potom můžeme vyjádřit podrobně.
2: Jo, ale jako mě to zase u něj nepřekvapilo, protože co se dalo čekat, jednak podporuje ty Lichtensteiny a víte co, lidi si to vůbec neuvědomují, ani lékaři, ani policisté, ani politici, ani ten prezident. To prostě není jen tak dát slib. V kanceláři na nebesích, jak říká jeden kolega, tam je to zapsáno. Takže z toho hlediska vyššího principu mravního, oni porušují sliby a samozřejmě za to důsledky ponesou, jestli v tomhle životě, nebo v těch dalších, nebo jak jestli někdo věří na peklo. Prostě to tak je a s tímhle se v tom našem materialistickém světě absolutně nepočítá a přitom jako je to jedna z nejdůležitějších věcí. No ale já jsem chtěla ještě říct, jak se vy jste říkal, jako co s tím a podobně, a to se možná teda dostaneme k tomu, co jste avizovali vy na začátku, že teď poskytl Valerij Pjakin rozhovor a kde hovořil o odsunu sudeckých Němců u nás a taky o roce 68, ale já bych ještě chtěla hovořit o něčem jiném. My jsme dali takové stanovisko k tomu nesouhlasné, že nesouhlasíme s tím Valerijem Pjakinem, ale já jsem pak udělala takovou malou srovnávací analýzu, protože ta koncepce sociální bezpečnosti je perfektní. Je to vlastně podle mého názoru a to, co já znám, nebo jsem kdy měla možnost se s tím seznámit, tak je to taková sumarizace politologie i sociologie a psychologie dohromady a třeba ten trojúhelník těch 6 priorit řízení prostě je dokonalej a spousta těch věcí. No ale teď, já mám z té koncepce nejradši generála Petrova, který ji prosazoval. A vlastně v tom Rusku, co se týče té koncepce sociální bezpečnosti, od jejího vzniku byly 3 proudy a to se dostanu k tomu, co se má dělat u nás. A první v podstatě byl ten generál Petrov, který založil politickou stranu. Chtěl vzdělávat lidi a pak s tím konceptem, aby byla ta společnost jiná, s tím, že ty lidi budou informovaní, tak šel do voleb. On tam neuspěl v té důmě, když získal 1,17% a tam se jako v té koncepci sociální bezpečnosti, ty konceptuálové, hrajou dost na takový morální giganty. Takže generál Petrov neuspěl a víte, co oni udělali? dali mu v podstatě, teď to říkám expresivně, ale bylo to tak, nůž na krk, aby tu stranu zrušil. Založili fond konceptuálních technologií, což byla nadace, ta už mimochodem teď také neexistuje, a snažili se jít jinou cestou, ovlivňovat ty elity, ovlivňovat ředitele podniků nebo nějaký ty, já nevím, poslance možná ze státní dumy a podobně. Jako ovlivňovat elity, ale to je přímo protimluv tomu, co vlastně ta koncepce říká, že by to měla znát každá kuchařka a podle toho se řídit. Takže a vlastně jsou tři proudy tím pádem v tom šíření té koncepce. A Alexej Pjakin ten dělá analytiku. A tam v tom článku píšu, že představte si jako doktora, ke kterému přijdete a on vám udělá perfektní diagnostiku. A vy řeknete, no tak fajn, ale jak mám tu nemoc vyléčit? A on vám řekne, to už není moje věc, protože to už je ta politická strana, co nabízel ten generál Petrov. Takže my všichni tady, a to je podle mě i záležitost všech těch našich, co vystupují v různých alternativních médiích, kam my se teda vůbec nedostaneme, třeba vy nebo já, takže děkujeme panu Petru Burešovi. Takže tam se pořád popisuje jako jen, jak to je tady strašně blbý. Je to tady blbý, ale ta cesta ven se prostě nepopíše. Tu vám neřekne nikdo. Nikdo, jenom vlastně se vychází z toho, že se asi nějak něco zázrak, možná věří na zázrak, má stát v tom Evropském parlamentu. No a zázrak se nikdy, jako v Evropském parlamentu, stanou se zázraky, ale v Evropském parlamentu. Takže to je to zásadní, že my tady můžeme mít analytiků plnej kopec, ale aby to někdo zrealizoval, o to nikdo nestojí. A nikdo to neřekne v médiích, ty politické strany, co my si myslíme, že mohou, možná nemohou, to neudělají. A lidi řeknou, teď je malej, je bezvýznamný, nemá to smysl. Takže tady je ten způsob, jak to zrealizovat. Ale nikdo ho nechce použít.
1: To je přesně ono. No, máte pravdu, protože já to říkám zase už po několikátý, my nemáme státníky. My nemáme státníka typu prezidenta Beneše nebo prezidenta Masaryka dneska. My nemáme takovýhle osobnosti, který by měli...
2: A můžu zase vstoupit. A kdyby takový... Já si myslím, že tady je spousta osobností. Jmenovala jsem třeba i toho Adama Bartoše. Ale není boha, aby se někam dostal, protože tady se osobnost hodnotí jako jo, ten je v televizi, osobnost. A ano, koho to... asi pustí do televize?
1: No přesně. No. To je přesně ono. A jsme u toho znova. Zase jsem si vědomý toho, když to vemu čistě teoreticky. I kdyby se, řekněme, povedlo odejít z Evropské unie, i kdyby se povedlo, že bychom se nějak dali dohromady všichni a začali s tou republikou něco dělat, tak já si ale kladu otázky, protože tady v té republice je tolika korupce. A ta provázanost lobbystů, kmotrů na všechny politické strany je taková, že já se obávám toho, že i kdybychom nějakou změnu udělali, takže oni by stejně škodili dál.
2: Jo, škodili, už... ale neměli by ty zdroje.
1: No přesně, no.
2: A takže... oni teď můžou škodit velkým, protože mají ty zdroje a my zdroje nemáme, tak my můžeme přesně říkat leda pravdu a oni můžou
1: škodit. To je přesně ono, no. A ještě když jsem se prvé zmínil o Andrejovi Babišovi, zase taky pro mě obrovský zklamání, vy jste to už prvé naťukla, ono se před volbama naslibuje hory doly, po volbách je to všechno jinak, to je po každý, že jo. Ale zmiňovala jste toho Pjakina, že teda nějak se navést na ten odsum Němců. Já jsem si ověřil jednu zprávu. Andrej Babiš, když byl v Mnichově u spolkového ministra Sédra, tak tam mu slíbil, že se jim do toho srazu nebude montovat, co to je v tom Brně. A přesně, když jsem potom, já jsem si to potom pečlivě sledoval, to chování vlády, během před srazem a po srazu. Přesně on splnil to, co slíbil. Oni se do toho nemontovali, on řekl, že to je nešťastný. Jo. Když jsme teda s kolegou Čumpelíkem byli na ministerstvu zahraničí, žádali jsme tam dopis protestní, žádali jsme o přijetí u ministra Macinky. Nikdo nepak ani neodpověděl. Jo. Odpověděl teda ministr Metnar, že když to shrnu do několika věc, že nes

0: se zmiňuje o tom, že by dát euro. To není pomluva, to je fakt. To si ty jeho rozhovory se v televizi nechají domluvit, aby jsme nebyli napadnutelní, že nikoho pomluváme. Po srazu řekne, že by rád federalizaci jako silný evropský stát. A když se podívám do zakládajících listin sudetoněmeckého Landsmannschaftu z 30. listopadu roku 1949, tak já tu větu ocituju přesně. Oni tam jako píšou, že by chtěli na zpátek domov a to je to potrestání činu při odsunu Němců a dál tam píšou. A všechny tyto záležitosti je možné řešit pouze a jedině v celkovém federalistickém uspořádání Evropy. A k tomu je zapotřebí připravenost Čechů a Poláků, aby vrátili Němcům jejich území a jejich domov. Takže to je z roku 1949, oni tam teda mluví o federalizaci. A v roce 2026 prezident České republiky taky mluví o federalizaci. No to je něco teda opravdu, já si myslím, že takovýhle prvek jsme ještě v historii od roku 18 neměli, aby prezident prosazoval euro, aby prosazoval, to znamená zničení koruny, aby prosazoval federalizaci, byť v prezidentském slibu říká, že bude dodržovat ústavu a v ústavě se hovoří o zachování svrchovanosti republiky. Takže on porušuje ten slib, ne, že neporušuje. A to se všechno, přáteli, nechá dohledat.
1: Víte, co porušuje? Paragraf, jak strestat prezidenta, je jasný. Je to ta vlasti, velezrada je někdo a on je vlastizrada. Já nevím, je tam rozdíl. Prezident má jedno z toho.
2: Velezrada je jediný trestný čin, který se může prezident dopustit. Jo.
1: Ostatní mají vlastizradu. Mohli by být souzeni, oni i prezident. A kde není žalobce, tam není soudce.
0: Ano, přesně.
1: Jako žádná žaloba není. A i kdyby to u soudu bylo, no tak, ale mohlo by to tam být. Ale nedostane se to tam. Možná to nějaký lidi dali a ani se o tom nedozvíte.
2: Přesně. Tak já k tomu dodám, aby jsme byli přesní. Velezradu, to znamená, velezrada je z definice jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Takže je ohrožení demokratického řádu to, že se z toho má stát monarchie? Je. Je tady rozpuštění se ve Spojených státech evropských ohrožení, směřuje to proti svrchovanosti a celistvosti republiky? Samozřejmě ano. Tak a kdo jedinej může žalovat prezidenta? Tak, odpověď, lze ho stíhat pouze ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Senátní volby máme za měsíc. Pokud někdo tvrdí, že Senát je k ničemu, tak tady máte jasný příklad, že jedině senátoři můžou zažalovat prezidenta. Pokud vy máme tam jednoho slovy jednoho člověka, který je vlastenec, možná tam budou dva nebo tři, ale potřebujeme, až vyměníme třetinu Senátu za naše lidi, tak pak můžeme zažalovat prezidenta a hnát ho zodpovědnost.
1: No a můžu se zeptat, a my víme o těch senátorech, kdo teda chce vystoupit se u vás na to, protože to je úplně jako alfa a omega. Já nevím o nikom takovým a víte proč? Protože ta kandidatura stojí 20 tisíc, jenom abyste se zúčastnili. Protože pak musíte mít nějakou reklamu, někam chodit, média vás v životě jako někam nepozvou. Tak jenom tohle, abychom se ještě
2: pozvou. Tak média, senátory samozřejmě pozvou všechny kandidáty.
1: Ne, tak to se zákona,
2: ale i Láďa Vrábel byl v České televizi. Zase
1: no dobře, jako... ale to jsou jenom ty trojminutovky někdy v noci.
2: Já vím, ale nemůžeme říct, jako, že nikdy.
1: No nepozvoval
2: jsem. Jo, hrajeme fair, jako prostě, jo, protože...
1: Hrajeme fair a když jsou diskuzní pořady v těch jednotlivých krajích, tak se tam nedostanou všichni kandidáti na senátora.
2: Jak to?
1: No, protože jsem několikrát kandidovala a vím, že jsem nebyla pozvaná nikam a kolegové. Pozvou se tam jenom zástupci ODS, nějakých těch a pak jedné nebo dvou alternativních stran, ale rozhodně ne všichni kandidáti na senátora.
2: Tak pokud se budeme bavit o jménech, tak třeba v Děčínsku tam kandiduje Honza Skalický. To je jméno. Jaroslav Dvořák kandiduje, což je ta Jarda Novák, kecám, jste mě zbyt. Na Plzeňsku další člověk, Hynek Beran, energetik, Trutnovsko a brzy budete mít, přátelé, celou mapu, kde ve všech těch senátních obvodech, kdo tam je zajímavý, kdo

0: řekněme, je vlastenec a kdo se který by mohl být taková nějaká dobrá volba. Aby jsme se nedali opít rohlíkem, jako v případě tady Babiš nanominoval právě na Děčínsku jednoho specialistu, který psal ódy na Petra Pavla, básničky, jo. Takže to je prostě, a Babiš ho klidně jako jmenuje, jo, jako na senátora. Takže to je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to je konkrétní věc, která se dá udělat.
1: Ale já bych ještě navrhla, aby ti lidé je oslovili s tím dotazem, jak to vidí EU a NATO. Fakt. Za to nic nedá nikdo, žádný volič.
0: Určitě. Jo, ale pokud se bavíme o žalobě na prezidenta, tak prostě to může udělat jenom Senát a na to tam potřebuje mít svoje lidi, který se nebudou bát tu žalobu na prezidenta dát a začít jako už účinný odpor proti tý, proti tomu
1: zlořádu. No a ta vlastizrada, je taky ve hře a to tam není vázáno na Senát.
0: No ale ta nemůže vlastně být na prezidenta. Prezident
1: jasně, ale
0: může
1: týká se jednotlivých politiků, jednotlivých premiéra, ministra a podobně.
0: A já si myslím, že měli bychom mířit na střed, jako jo, nejdřív. No, tak jo, jako když odstřelíte Pavla, že... tak jako odstřelíte Pavla, tak to je, no, to je symbol. Jo, to je symbol sjednocující.
1: Ta vláda má prostě v ruce tu moc výkonnou. Ale já tím chci jenom říci, že jak se lidi myslí, že nemůžou nic dělat, no prostě můžou. A ten právní řád ty nástroje má. Problém je, že je nikdo nevyužívá.
0: No a další věc je ochota vůbec orgánů činným v trestním řízení
1: to až je druhý
0: se tím
1: krok.
0: Jako zabývat třeba právě tou vlastizradou vůči, jo, a tak dál. Prostě je to, není to jednoduchý, ale myslím si to, že prostě pokud by byl tady opravdu dána žaloba na prezidenta republiky, tak už jenom to bude randál jako celo evropský, řekněme, protože to se tak často neděje, nebo v naší historii se to vlastně nedělo nikdy a mohlo by to zatřást to trošičku tou věrchuškou, jo, ale na to tam potřebujeme lidi, kteří se neposerou s prominutím.
2: No, říkáš to dobře, no.
1: Je to... Ještě, pardon, musí to být většina Senátu?
0: Já nevím, kolik jich tam má být, ty technikály
1: tam,
0: jako
1: tam
0: nevidím.
1: Tam to není definováno v tom, jak jste citoval.
0: Tady píšou, že žalobu musí podat Senát.
2: Takže asi jo,
0: na základě žaloby
1: Senátu.
0: No, protože
1: Senátu. To je taky problém, tak vždycky se mění třetina Senátu, tak i kdyby teď byli všichni vlastenci, tak dvě třetiny Senátu teda fakt nejsou, no.
0: Nejsou, ale za dva roky se mění další, že jo?
1: To je pravda.
0: Tak jo, takže furt se s tím dá něco dělat, ale nejhorší je to, proby propadnout apatii jako ve stylu, že to s tím nedá nic jasně. dělat a vykašlat se na to, o to jim jde totiž.
1: Ano, ano. Jo. A spousta lidí bohužel skáče na špek a to mě teda fakt mrzí.
2: Proto já říkám, že nemůžu mlčet, nejde to. Já prostě budu řvát a budu se za to republiku rvát. Budu se rvát za lidi, nebudu se rvát za Rokušana, za Petra Fialu a podobný experty. Ne. To ne, za ty se rvát nebudu, ale za ten zbytek rozhodně, jo, protože ale zase už jsme to, na tom se shodneme, teď máme na čem stavět. Z té historie máme, teď před chvilkou jsme se o tom bavili. No, tohle to je prostě... Já to trochu doplním, já budu trochu konkrétnější. Já jsem se konkrétně ptal policistů na to, jako proč se nečiní, když se teda řeší tohle. Nebudu konkrétní, nemůžu být. A oni mi řekli, my bychom rádi. Ale ten státní zástupce na to tam k tomu soudu nedá. Protože je to všechno tak prolezlý, cituju přesně tak prolezlý, že jeden ví na druhýho, jeden otevře šuplík, pak otevře šuplík druhej a jeden druhý ho zkompromituje. Takže oni musí mlčet, musí táhnout za jeden pro vás, musí si krejt záda, aby tam v těch funkcích ve vládě a na soudech, aby si ty funkce zachovali. Protože když promluví nějaký vysoký politik na nějakého soudce vyššího, tak se udělá vyšší soudce. Tak ho potopí taky, že jo. To je prostě, to je do kolečka. Ono, jako oni ty policajti by dělali. Já na tomu věřím, že jo. Ale prostě není to prostě průstřelný, jak oni říkali, no. Není to průstřelný, no. To je chyba. Ale mě se tam Vladimíro ještě prvé zmínila toho Pjatina ohledně těch sudeckých Němců. Můžeme se na to podívat?
1: Jo, a já jenom ještě podíváme, a já jenom chci říci, že co se týče těch státních zástupců, tak nejen naše rodina, a byla to autonehoda, ale i mám x takových zkušeností. Největším peklem jsou v tom celém soudním tom systému státní zástupci. Jako to je totální had na prameni. A těch je v republice 1300. To zase není jakoby tak moc. A státní zástupci máme, teda musím říct, že ty soudy nižší instance jsou spravedlivější než ty soudy vyšší instance. Ale státní zástupce, ten zabije vždycky všechno, vždycky všem všechno. A máte pravdu, že policajti, tam je to OK. Ale kámen úrazu, státní zástupce a vyšší úrovně soudu. A jak říkám, není to jenom moje osobní zkušenost. No a takže tady máme toho Valerie Pjakina. Já jsem si tady připravila. On tam vlastně říká, že já teď budu parafrázovat, trochu přehánět, ale tu podstatu to vykreslí. On tam říká, že ti Rusové byli na ty nebohé Němce, když byli poraženi, vlastně hodní, že jim pomáhali, že je ošetřovali bezplatně a tak. Ale že my jsme na ně byli strašně krutí, že jsme se k ním chovali zvěrsky a že to bylo už zakotveno v těch dekretech Edvarda Beneše a že mu je něco v tom smyslu, jako by mu je diktovali Britové. Nemluví tam takhle ošklivě jenom o nás, protože když jsem se dívala na tu diskuzi, tak příšerně na krkl ozvali se tam jeden, dva lidi vždycky. I Slováky, i Poláky. A já jsem tam v kontaktu s tím jedním Polákem, ale jenom v té diskuzi pod tím videem. A mě to hrozně mrzí, protože to video je jako v ruské verzi a jsou tam české titulky. A to vidělo, včera jsem se dívala, přes 20 tisíc lidí. A většinou Rusů. A teď vlastně, když on jim to řekne, tak my jsme opravdu za ty hnusáky, že my, a on tam vlastně říká, že na bezbraným Němcům my jsme ubližovali. No a teď já jsem, když se vrátím teda k té diskuzi, tak jsem tam komunikovala s tím jedním Polákem, poslala jsem mu to naše stanovisko a říkala jsem, nebo tam v tom stanovisku je taková otázka, proč to pro Boha dělá tuhle Valerij Pjakin. A ten Polák se taky ohrátil. A teď vám přečtu, co poslal, co tam je v té diskuzi. Skutečným benefitem z Pjakinových lží je tedy umělé udržování hluboké psychologické propasti mezi Poláky, Čechy, Slováky a Rusy, což brání jakémukoliv organickému a suverénnímu sjednocení našich národů zdola, protože vystrašené a rozhádané obyvatelstvo se mnohem snáze podvolí novým technokratickým diktátům, digitálním identitám a systémům sociálního kreditu. A v tom Rusku tohle bohužel jede velkým stylem, které jsou zaváděny jak z Bruselu, tak i teda v Rusku. Opravdová suverenita středoevropského prostoru nespočívá v budování umělých vojenských bloků této mezimoří pod patronátem cizích mocností a v podléhání akademickému aparátu oficiální administrativy. Nýbrž v úplném vystoupení z jejich informačního teatru, v ochraně papírových peněz při každodenní směně a v tichém rozptýleném budování odolné nezávislosti a potravinové soběstačnosti přímo v našich vlastních domácnostech, neboť pouze jako nečitelná a algoritmicky neovládatelná masa dokážeme zneutralizovat dráty jejich plánované digitální klece. A mě opravdu, jako já jsem to vůbec nečekala, že s tímhletím ten Valerij Pjakin vyrukuje. Takže jsme udělali stanovisko a rozebrali jsme tam několik věcí. On třeba říká, vůbec tam nezmiňuje slovanské oběti druhé světové války. Říká vlastně, že tady zemřelo 340 tisíc Židů a ty, že se sem pak jako zase vrátili hned po té válce, což vůbec není pravda.
2: Není pravda.
1: No a vůbec o Slovanech ani píp. Potom tam řekne, že my jsme jediný průmyslový klastr, který zbyl po Třetí říši. Ale hrgot, my jsme nikdy nebyli součástí Třetí říše. Proto byla ta exilová vláda v té Británii a proto ten Edvard Beneš držel tu linii a uznalo to i Sovětský svaz v roce 40, tu vládu uznala Británie v roce 41, Sovětský svaz v roce 42 Amerika. A to je přesně proto, abychom se vrátili k té republice před tím protektorátem. Ne, že tady jako oni nás osvobodí a vznikne nová republika, takže tohle to držel v ruce, ten prapor držel v ruce Edvard Beneš. A teď, jak všichni do něj kopou a plivou, že byl zbabělec. No teda zbabělec fakt nebyl. Jednak ho Němci a Hitler označovali jako krvavého psa. Blutwurst Beneš, protože nechtěl ustoupit, co se týče toho Mnichova. To udělali opravdu za jeho zády. A potom on odešel do té Británie, ale oni vymlátili skoro celou jeho rodinu.
2: Ano.
1: Tam bylo desítky lidí zavřených v koncentráku, popravení lidé, tak jako, já jsem byla tak strašně rozhořčená, když on vlastně řekne, že ten strašný odsun těch Němců byl součástí těch Benešových dekretů.
2: Tak tady já musím protestovat a budu hodně protestovat a já se tím zabývám 16 let, co do toho německým spolkem. Tak jenom ve zkratce si řekneme základní fakta. Ve svobodných, demokratických, na to dávám důraz, demokratických volbách v roce 35 odevzdali sudeční Němci své hlasy Heinleinově straně. Přihlásili se k třetí říši, čím se dobrovolně vzdali československého občanství. Vidím, ústava po roce 1918 zaručovala de facto rovnoprávné podmínky s našimi občany. Takže, jako říkám znova, dobrovolně se tím vzdali československého státního občanství. A jedeme dál. To je jeden prvek. Vy jste tady zmínila Mnichov. Dobře, v pořádku, to víme všichni, jak to tam bylo v Mnichově. A de facto se trošku vrátím na začátek, když se tam mluvila o těch západních mocnostech, že nás neochrání. No neochrání. Oni nás zradili tenkrát, v tom roce 38, a já nevěřím tomu, že by se za nás postavili dneska. Nevěřím tomu. Ani náhodou. Ta zkušenost tady s nima je. Jo? Je to taková ta paralela, dobře budíš, ale o to víc, co z té zkušenosti, kterou máme, tak já nevěřím tomu, že by se zachovali jinak, že by udělali to samé jako v tom 38. roce. A jdeme dál. Dobře, tak teda máme tady rok 38, pak 39, 15. březen, kdy skutečně teda je to okupace, kdy teda šéfují naší republice, a to je ten posyp, šéfují Němci, platí tady německý zákon, německý pravidla. De facto život za protektorátu teda rozhodně nebyl jednoduchý, to teď řešit nebudeme. Pak přichází do 45 a dochází teda k odsunu Němců od nás. A já zase říkám, a budu to opakovat do nekonečna, nebyl odsun pouze z naší republiky, bylo to i z jiných států. Netýkalo se to jenom Čechů, ale pořád se to mlátí Čechům po palici. Pořád. Nikdo neřekne, že jsou Frantíci hrůzní, jak se to říkala, že my jsme strašně ublížili. Nikdo neřekne.
1: No, můžu vám zacitovat, co přesně tam řekl Valerij Pjakin. V NDR se ukázalo, že právě sovětská okupační vojska se k lidem chovala lidsky, a to hned od začátku. Repatriovaní Němci si předávali informace, jak probíhala deportace z Polska, jak probíhala deportace z Československa, kde opakuji, že všechny krutosti vůči, a předtím řekl, že ty Němci byli bezbraní, byly zakotveny ve druhém balíku ještě londýnských Benešových dekretů.
2: Není to pravda, není to pravda, tady já se zase musím bránit.
1: A já vám řeknu, protože ještě, pardon, my tam citujeme, jak to taky vždycky říkám, my spolupracujeme s těmi českými národními listy. Tam ta paní profesorka, paní doktorka Neudorflová, pan doktor Tuleškov, Kučerová, Potoční, tam pracují s jeho analýzou, Pavlíček a podobně, takže ty to mají zmapovaný úplně dokonale. A teď tady to vám taky zacituju, jo. To jsme tam psali v tom stanovisku. V závěru odsunu německého obyvatelstva, dokonce sovětský generálporučík Grigorij Sergejevič Lukjačenko, který byl náčelníkem štábu sovětské vojenské správy v Německu, a americký generál Lucius Clay, který byl zástupce vojenského guvernéra americké okupační zóny, tlumočili podplukovníku Štěpánu Andreasovi, což byl vládní zmocněnec náš pro provádění odsunu Němců. A je to v těch materiálech, které jsou archivovány na našem ministerstvu zahraničních věcí, napsáno toto. Dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu. A dále prohlásili ti dva, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje největší chválu. Ten dokument má číslo 201/004/46 je v archivu. Tak jako proč to Hergot dělá, ten Valerij Pjakin?
2: Nevím.
0: No, já bych upozornil, že Valerij Pjakin blábolí na mnoha témata. Jo. Možná v něčem je dobrý, ale neberte to prostě, nejeste to bez chleba, to je celý, jo, protože to, co třeba blábolil okolo roku 68 a další, prostě to, on chce být za každou cenu populární a sledovaný evidentně a ověřování faktů a nějaký takovýhle věcí evidentně jako se tím moc nezabývá důkladně. Pokud je to točený živě, tak pak i chápu to, že prostě nemá v poruce, nemá kde zalistovat, jo, nemůže říct, hele, na to se podíváme za hodinku, za dvě, jo, najdeme si informace, ale tak tam prostě něco vystřelí od boku, jo, a s tím, že vlastně je mu úplně jedno, jestli, jak to souvisí nebo nesouvisí s pravdou, jo, to tak, jak na mě, je to můj názor, jak na mě Valerij působí, teď vím, že mě budou zase různí lidé hejtit, tím ale nesnižuji jeho odbornost nikde v jiných tématech, ale prostě není člověk na světě ten, který by rozuměl úplně všemu a dokonale, takže můžu se brát jako tyhle ty chyby, které se v tom výkladu dělají. Na druhou stranu chápu, že třeba v otázce jakoby utrpení národa českého nebo československého nebo prostě nás a utrpení národů v Sovětském svazu, kde probíhala vyhlazovací válka, to je důležitý si říct, bylo jako, no, těžko to srovnávat. Při vší úctě ke všem, jo, prostě u nás se dalo žít, tam ne, tam prostě přišli a začali to tam vypalovat, že jo, vesnice, tohle, těch bylo, já nevím, kolik tisíc, snad 70 tisíc nebo kolik, že jo, těch osad, vesnic, zlikvidovaných, úplně vypálených do mrtě, lidi vyvražděný, jo, takže tam se chovali fakt jako hovada, jako dobytek, jako bestie největšího řádu a teď jako do toho zahrňme klidně i ty banderovce všechny, protože každý, kdo tam prostě si namočil pracky do tohohle toho sevinstva, tak nezaslouží slitování.
2: Ano.
0: Jo.
1: No ale tak my jsme byli taky učení k likvidaci. My jsme jim posloužili jenom, aby jsme teda udržovali ten zbrojní průmysl, ale to neznamená, že jako...
0: Ne, já tohle samozřejmě vůbec nepopírám.
1: Já nereaguju na vás, Mm-hmm. V podstatě na toho Valerije Pjakina, že tak. on nás hází, ale víte co, on není bohužel sám. Tohle je proud, který se v tom Rusku teď jako ukazuje, no, že oni, já nevím, z čeho vychází.
0: Mám pocit, že nás tak trošku, jako kdysi, Josef Skála měl kdysi hovor s jedním člověkem v Důmě ohledně toho, co, když začala ta SVO a tak dál, co bude a jak udělat až potom a tak dál a jestli teda jako nám můžeme, jestli nám může, jakoby Rusko nějak pomůže nebo něco. A on říká, no, vy už nás nezajímáte.
1: Jo, sami jste se odstřihli.
0: Jo, no, ale to, a jako možná je tohle to sami... jakoby ten důsledek, jo, nebo řekněme ten pohled toho, že my jsme se k tím zachovali jako prostě nehezky, jsme na seznamu nepřátel, že jo, a tak dál. A i tohle to třeba hraje roli v tom, jak příkře hodnotěj, jo, protože samozřejmě kdyby byli féroví, to hodnocení toho Pjakina bylo fér, tak řekne, byl tady nějaký, Ludvík Svoboda, byl tady nějaký pluk, který přešel vlastně Čechů až do, nebo Čechoslováků, že jo, až do Evropy, zaplatili životem, že jo, tamhle na dukelský operaci, že jo, a tak dál, kde to byl masakr úplně neskutečný, že jo. A to by musel přece k tomu říct. Jo, ale to se nestalo. Tam prostě evidentně je to jakoby, a bohužel to, co jste četla od toho kolegy Bolského, mě hodně zaujalo, jako, že byť je to pro mě jako hodně nečekaný, tak si myslím, že na tom asi díl pravdy bude.
2: Určitě.
0: Jo, to je velice zajímavý a myslím, že ten člověk by mohl ty témata rozvinout. Protože je vidět, že to je taky chytrý diskutér. To je jenom tak na okraj. Ale pojďme dál.
2: Já bych, jestli teda ještě můžu k tomu roku 45, takhle. Nebudu zapírat tomu, že nějaké excesu u nás došlo. Zase říkám znova, nebylo to jenom u nás. A ono se říká, že jsme se chovali my drasticky k Němcům. Ježíši Maria, já ocituju historika Padevěda. Můžu si o něm myslet cokoliv, ale já ho ocituju. To, že docházelo excesu po druhé světové válce, bylo nemorální. Ale z lidského hlediska to bylo pochopitelné, protože ten, kdo se vrátil z koncentráku a zůstal z rodiny sám, tak když potkal Němce, tak první, co bylo, že ho zabil. Z lidského hlediska se to dá pochopit. A druhá věc, moment, a to nebylo jenom, že by se naši lidi úmyslně mstili Němcům, ale tady byli, to znám z vyprávění, jsem si to dohledával, tady byli lidi, kteří neměli čistý svědomí během války a potřebovali se zbavit svědků, když to teda bylo, řekněme, v těch menších obcích, tak ty lidi zabíjeli opravdu, aby se sami zachránili, protože věděli, že teda donášeli na gestapo. Já, můj kantor ze střední školy, ten se vrátil z celý rodiny sám domů, zbyl sám a pak se teda počase dověděl, kdo ho udal. A udal ho člověk, který ještě v březnu hajloval a v červnu z něj byl zasloužilý partizán. Takže tam se potom nemůžeme divit, že si ty lidi vyřizovali účty. To nebylo, že by se Češi domluvili a teď jdeme masakrovat. To, jestli nějakým excesům došlo, asi podle všeho došlo. Ale zrovna tak došlo ve Francii, to už jsem tady jednou říkal na tomto pořadu. Totéž bylo v Belgii, totéž bylo v Polsku, totéž bylo v Holandsku. Tam si, a Francouzi můžu zodpovědně říct, že ty se teda s Němcema skutečně nemazali. Nemazali. Ženským holili hlavy. A já to teda řeknu znova, aby jsme teda měli konkrétní příklad. Tam jednu Němku slikli do naha, přibili jí živou na kříž. Házeli po ní flašky, házeli po ní šutry, mlátili a žitra umlátili nějakýma dřevěnýma tyčema. Tak já myslím, že tohle se asi u nás nedělo. Ale nikdo neřekne, že jsou Francouzi prasata. Ale Češi jsou prasata. Tak to teda ne. A jestliže teda se bavíme o tom odsunu, tak já tady mám a budu z toho citovat umyslně. Jo. To je z Postupinské konference, článek 13, co říká. Já ho ocituju, protože ho neznám až paměť. Tři vlády, které posoudily tuto otázku všech jejich aspektů, uznávají, že transfer německého obyvatelstva nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečněn s požádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, které již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa z Polska, Československa a Maďarska a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly další transfery být prováděny. K tomu říká prezident americký Harry Truman, ten prohlásil tehdy, naším cílem je vytvořit takové podmínky, to je zase taky, to je těmi postupy, takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Britský premiér Attlee zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Evropa musí být po této válce přestavena na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Já bych tady mohl citovat a dál. Tady mám dokonce ofocený dekrety prezidenta Beneše. Jo. je to, on to tam asi není, jo, není to moc vidět. Ale jsou to opravdu, mohl bych citovat, mám tady ten Grund plánu z roku 1938, co všechno Němci plánovali s Českou republikou nebo Československem. Mám tady ty základní dokumenty. Základní dokumenty jsou do toho německého Landsmannschaftu. Takže tady se pán Pěkin teda sakramensky mýlí, ale obrovsky se mýlí.
0: Další?
2: Není to jenom on. To je, když to vemete, když takhle člověk se některé ty komentáře na zprávách, na Seznamu, tak zase my jsme jim ublížili. A ještě Petře, já to ještě doplním, když se teda baví o Sudeťáka, měli se nás Brně, já si zase pomůžu, protože nesvíjám si všechno do té palice narvat. Pardon, omlouvám se, jenom se jak do koncepty. Hned to bude. Jo. A je to hned den po ukončení srazu měl poslední rozhovor v Paměti národa časopisu. A on tam teda má několik otázek, rozumíte tam ten sraz hodnotí, že to bylo dobrý a tedy a tedy. A také se tam zmiňují ty protesty v Brně. A ten redaktor se ho ptá, pokud byste se na tyto protesty podíval z pozice zkušeného politika, přiznáváte této taktice populistů života, schopnost i do dalších let? A posled odpovídá, ne, jsou to relikty minulosti, dílem nacionalisté, dílem fašisté, kteří křivě označují za fašisty jiné lidi, dále komunisté, potom dosti podivné elementy slovanského extremismu. Podobně poskládanou sbírku stoupenců nejrůznějších ideologií minulosti nevídám zrovna často. A tady já zase budu protestovat. O jakém slovanském extremismu mluví? Co si to vůbec dovoluje, zmetek jeden?
0: Co si dovoluje nás nazývat fašisty?
2: Ne, jako
0: dobytek, to je neskutečný.
2: To ti doložím, Petře, to ti doložím tě časopisem. To jsem se nevycucal z prstů. O jakým extremismu mluví? My jsme přepadli nebo vyhlásili válku jako Slovaní někomu jinému? A tenhle ten dobytek bude mluvit o smíření. Teď to není pravda. Já to doplním ještě. Poslední.
0: No.
2: My jsme s Robinem Čumplíkem, nebo Robin Čumplík s ním udělal Brně rozhovor na kameru a poslední mu slíbil, že ho přijme. Robin už třikrát žádal poslata o přijetí. Dotečka bez odpovědi. To jenom, aby jsme si rozuměli. Takže tenhle ten politik bude prosazovat usmíření, dobytek jeden. Dítě sám mluví, on označuje některé lidi za fašisty, děť sám je fašista. Pro boha, prosím, ještě si musíme uvědomit jednu věc, že to když jsem byl na čertečku u Jirkový, kvůli odsunu, tak ano, ona tam zmínila, že tyhle ty sudeťáci, ty mladší, že ty tenkrát naše lidi nemohli vraždit. To má sice paní Jirková pravdu, ale tyhle ty stávající sudeťáci se neodstřihli od původních základních stanov sudetoho německého Landsmannschaftu z roku 1949, ve který se hovoří o zrušení dekretu prezidenta Beneše, o nárok na naše území, o nárok na národnou vlast. Takže aj toho nechá celý posud. Já jsem se rozčilil, promiňte, ale tohle mě vždycky tak zvedne ze židle, protože to jsou polopravdy, jsou to lži. Nikdo neřekne tu pravdu, nikdo. Tak ji musíme teda říct my.
0: Přesně tak, jako kdo jiný než my, jako to má říkat. Druhá věc je ta, že oni jsou prostě drzí jak prasata. Hele, všimni si, že ale přesně ten argument, který položila Jílková ve vztahu k fašistům, teda, že ty novodobí tady poslutovci nemohli a tak dál, jo, ale když se podíváš na stejný argument, by si položil k otázce komunistů a socialismu, tak to jako ne.
2: Ano, jo. To je přesně ono.
0: Jo, ale vidíte, ten dvojí metr krásný.
2: Přesně, no, to je přesně ono. A taky jsem slyšel názor, prosím tě, co to vytahuješ, to už je dávno. A to je přesně ono. Komunistům se bude mlátit po palici do nekonečna všechno a tady se jim bude odpouštět. Jo, to je dávno, tak neřeš to. Budu to řešit. A k tomuhle tématu, já to tady zopakuju, my jsme se s Robinem rozhodli, že uděláme putovní výstavu na téma sudeckých Němců, dáváme to dohromady a myslím si, že někdy během října bychom to chtěli dát do prvního města. Uvažujem, že by to mělo být ve 12 městech po celé republice. 12 měsíců, že jo, to je rok, tak proto 12 měst. Asi se nám
0: nezapomeňte na Terezín.
2: Jo, jistě, asi se nám nepovede z toho potom udělat stálou expozici, protože nevím, kde bychom to udělali, to říkám na rovinu. Ale to prostě ta výstava bude, budeme s tím putovat nebo cestovat po té republice, protože je třeba, aby se ty lidi tu pravdu dověděli, protože to, co na těch, to, co na těch panelech bude, to jsou všechno dokumenty čtyřikrát ověřený. Já jsem sám si nastahoval z jejich archivu fůru originálu dokumentů. Takže nás nemůže, nebo mě nemůže nikdo napadnout, že tam jsou nějaké falešné zprávy, nebo že to není pravda. To, co tam na těch panelech bude, tak je to prostě pravda. To není jinak. A pojedeme s tím po té republice a budeme k tomu ještě dělat nějaký zase další pořad. A já už jsem to tady jednou říkal a znova poprosím posluchače. Máme sice hodně materiálu, ale pokud máte nějaký dobový materiál z toho roku 38, 39 až 45, prosím vás, a kdybyste je mohli ofotit, kdybyste nám je mohli poskytnout, my je rádi použijeme na ty výstavní panely. Když tak nebudou tři výstavní panely, budou čtyři, to je jedno, to už na tom postu nezáleží, ale potřebujeme to dostat především mezi tu mladou generaci. Protože ty v tom, jak jsem se mladých lidí ptal, oni opravdu to mají tak zkreslený, přesně to, co tady probíráme celou dobu, že ano, byla to strašná doba, my jsme jim ublížili. Ale už nikdo neřekne, že z nás udělali protektorát. Už nikdo neřekne, že padlo 365 tisíc Čechoslováků. Už nikdo neřekne, že jediný národ, kdo si dovolil stáhnout ruku na německého oficíra, byli Češi. Heidrich. Žádný jiný národ to neudělal. Dobře, ten doběh lidi se ležáky, strašný, ale i tak to považuji za hrdinský čin. Ani jeden národ si nedovolil stáhnout ruku na německého oficíra. Takže to je k tomuhle, to je k tomu osunu. Ono by se samozřejmě o tom nechalo diskutovat ještě dlouhou dobu, jo? Ale prostě tohleto, to, co se dneska píše na těch různých serverech, nebo to, co se dneska prezentuje
1: v televizi. No bohužel se to píše i ve zdejší diskuzi, tak až to domluvíte,
2: jo,
1: tak
2: já na vás takže považuji to za obrovskou prasárnu. Já to řeknu na rovinu, jo, protože ta historie byla úplně, úplně odlišná od toho, co se prezentuje dneska. A já z toho neslevím. A jsem schopen každému ty faktické doklady, nebo doložit to na faktických dokladech, že to, co říkám, je pravda. Z období Sudet. To říkám na rovinu. Protože za těch 16 let jsem opravdu si ověřoval tolika věcí. Než jsem s tím šel ven, tak jsem si to opravdu čtyřikrát nechal všechno ověřit, že s tím můžu jít ven. Takže takhle asi.
1: To bylo výborné. Já jsem se teď dívala trochu na tu diskuzi a někdo tam zmiňuje Habermanův mlýn. Tak ten historik Vojtěch Šustek, který je dokonce člen toho ústředního ÚSTR, nevím, jak je přesně ta zrovna, tak několikrát v televizi řekl, že to je lež jako věž a proč se točí takovýhle filmy? Aby se implantovalo do myslí lidí, jak hnusní byli ty Češi. Takže Habermanův mlýn je ukázkou totální lži o naší historii. A potom tam někdo píše, no dobře, tak jako proč nás teda, tak takhle to nepíšou, to přeháním zase, jako ale Čechy nezabili a ty Rusy zabili. No Čechy nezabili, protože je potřebovali k obsluze toho vojenského průmyslu. A já tady taky v tom stanovisku máme, že co teda řekl Heydrich, když přijel do Prahy, teď ho zacituji, základní linie musí být pro všechno toto jednání zůstat nevyslovena. Ne, musí být, ale musí pro všechno toto jednání, když mluvil s Němci, zůstat nevyslovena, že tento prostor se jednou musí stát německým, že Čech v tomto prostoru konec konců nemá co pohledávat. Díky.
2: Škoda, že tady nemůžu přečíst celý ty noviny, to by bylo na dlouho. To je přesně ono a tam jsou ještě daleko a daleko větší hrůzy.
1: Jo, a ještě SSáci ty definovali, že prostě miliony obyvatel se vyhladí v naší zemi, miliony budou deportovaní a 4 miliony, kteří zůstanou, tak z nich udělají lidi bez národnosti na obsluhu tady toho teritoria.
2: Ano.
1: Tak jenom to dá zase tady pro ty diskutující, který já teda nevím, jestli to mysleli ironicky, protože jsem to nestihla část jako číst podrobně, ale že jako ty lebky v Kutní Hoře a zase jaký my jsme Prahouni a že nejsme Beránci, doufám, že se nemyslí, že lebky v Kutní Hoře jsou lebky sudeťáků. Já už bych se nedivila ničemu u těch...
2: Jo, přesně.
1: Nevím, jak se jsou mladší.
2: Když jsme u těch mrtvých, já to zase, je to známý. Tak dobře, válka skončila 9. května a ještě 11. května Němci masakrovali český obyvatele tady na okrese Příbram, Mlýně a na Slivici. Jo, to pravda, ty se snažili probít k Američanům. Generál Pickler jednal s Američanama, ty ho odmítli. Tak tam potom došlo k bitvě, to tam teda potom byly oddíly Rudé armády. A bylo mi 14 let, když mi to ty pamětníci ještě vyprávili tenkrát. A když bych se dneska podíval do kroniky v Mlýně, tam to všechno je zanesený. Tak se Wehrmacht choval skutečně hůř jak dobytku k českým lidem. Hůř. Ty se s tím nemazlili. Koho potkali, toho postřílili ve snaze se dostat do čimelic. To pravda je tohleto. To se nedá popřít. A jestli někdo tvrdí, že to není pravda, tak je to lhář.
0: Stačí, když se naši pochybovači zajedou podívat do Terezína. Nemusí ani nikam jinam, stačí tam. Projděte si, prosím vás, tu expozici, tu výstavu. Zjistěte si, kolik lidí tam zahrvalo. Za jakých podmínek, jak tam ty lidi byli, v jakém stavu. A co byly třeba ty prohřešky? Jo, že tam třeba byl mimo jiný zastřelený chlap, jenom kvůli tomu, že včas nesmeknul čepici, když procházel oficír, jo. Tak ho prostě odstřelil na tom, jo. A těhle těch, takhle se k těm lidem chovali k nám a jako tohleto si nechat líbit a já chápu, že je to součást většího plánu, že jo, tady právě těch Spojených států evropských, když se na to podíváme, je potřeba zlikvidovat národní státy, že jo, úplně to, ta Unie potom přímo baží, jo, nebo ty, co jí řídějí. Víme o tom, že prostě se snaží tady předělat minulost. Teď bude povinná němčina, že jo, jako znova, jo, to poněmčování prostě Čechů pojede zas. A nikdo proti tomu jako nějak neprotestuje. My, když jsme to odvysílali tenkrát už v loni s Broňou Sedláčkem, jak jsme byli konspirátoři, jo, byť jsme citovali materiály ministerstva školství, jo, a teď se to děje a zase je to všechno jako v pořádku, že je vlastně dobře, když se domluvíme, jo, skvělý, že se tady maže historie v přímém přenosu, to je neuvěřitelný, jo, a bohužel, jako... Velký Andrej s tím nedělá a neudělá nic. Bohužel prostě tyhle věci budeme muset zase ze zdola tlačit. Jo. A tlačit to do škol, což je strašně důležitý, aby i jako když byly ty putovní výstavy, tak aby i školy oficiálně věděly, že to tam bude. Jo, to je strašně důležitý, protože... To, že bude někde výstava a nikdo o to nebude vědět, to je blbě, že jo? To prostě my potřebujeme, aby ty mladí to viděli.
1: Ale já v tomhle spatřuji strašný problém, protože ti ředitelé to nedovolí. A teď, když je to obsazení toho ministerstva školství, tak tam se teda fakt neděje vůbec nic za toho ministra Plagy. A třeba, když v Ruském domě se promítá nějaká pohádka, tak když tam, asi je to 2 roky, přivedla jedna ředitelka na akci děti, tak ji prostě vyhodili z práce. Takže pod takovým vlivem je to ministerstvo školství a já si vůbec nedovedu představit, jak jakoby tohle to prorazit. Nebo vás napadá něco?
2: No, bude to na náměstích, budeme spojit na to, že se toho ty děti všimnou. Budou tam QR kódy, všechno prostě, bude to pak, bude...
0: Důležité je kolem toho udělat dostatečně velkou reklamu, aby v té vesnici, v tom městě, v té obci ty lidi věděli, že něco takového je a že se u toho mají zastavit. A druhak samozřejmě prostě oficiálně informovat úřady, to znamená i místní zastupitelstvo, jo, jako městský úřad, to je zřizovatel té základní školy, jo, a taky prostě, aby se kolem toho tam strhla nějaká mela, jo. Protože ono, když to, všimněte si to na příkladu těch větráků, větrníky prostě měly projít v tichosti a už to tady vlastně už se mělo stavět. A tím, že se do toho vrhly média alternativní a tím, že se to ve spolupráci prostě řešilo přímo na místní úrovni s těma občanama, s těma lidma, vysvětlovalo se a tak dál, tak ty lidi se toho chytli a nově třeba, že v Rásku už nefouká například, jo, tam přestalo foukat, takže tam se to stavět nebude, ale jsou samozřejmě jiný regiony, jakože třeba ministerstvo životního prostředí, myslím, zrušilo existenci hory Blaník, jo, že tam není žádná dominanta, která by byla ohrožena, na ní vyhlídka nějakýma větrákama, jo, tam jsou potom jiný věci, jsou ohroženy spodní vody a kde si, co si, ale prostě zase biznis je biznis, jak říká Havlíček, jsou v tom velký peníze, takže je to velký boj. Ale myslím si, že to, že když z něčeho uděláme téma dne, tu agendu začneme prostě do těch lidí tlačit, tak si myslím, že ta šance tady je. Hlavně nezůstat v tichosti a teď i ty sudeťáci, jako původní plán byl, že to proběhne v klidu, v tichosti, nikdo se ničeho nedoví, jo, a všechno bude OK. No a ono prdlajs, jo.
2: No, a to je to dobře, že ještě, když jsme u těch sudeťáků, zase já si dovolím ocitovat prezidenta Beneše ze 14. prosince roku 45. Je to asi 5 nebo 6 věc, trochu delší, ale jsou. A prezident Beneš říká, žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa. A nejen to, přijde, a to je to hlavní, přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v oněch letech napáchali, a budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Tolik prezident Beneš. Krásný citát. A přesně dneska máme tohle, máme dneska, přesně se děje v dnešní době. Jo? Ano, budou se bagatelizovat ty zvěrstva, které se dělají za druhé světové války, budou se bagatelizovat to, že během války padlo 50 až 60 milionů lidí, díky teda hitlerovskému Německu. Jo? A zase to je to přepisování dějí na druhou, je to špatný moc. Takže jako tohle je opravdu velká bída a proto znovu říkám, jestli tam jsou nějaké komentáře, že lžu, jsem schopen kdykoliv, cokoliv faktickýma věcma doložit. To nejsou nějaké moje domněnky nebo smyšlenky, to nejsou, to jsou historické fakta. Takže takhle asi. Máme tam nějaké dotazy, Petře?
1: No, já jsem ještě chtěla doplnit, netýká se to jenom sudeťáku, ale když jsme hovořili o prezidentovi, jak se snaží, abychom byli součástí federace, ale ve sněmovně, a když jsem zmiňovala Lichtensteiny, tak i v prezidentské kanceláři, tak v podstatě probíhají i úvahy, a to se týká teda ale i těch sudeťáků bokem, na obnovení monarchie.
2: Ano.
1: Ve sněmovně proběhl 9. června kulatý stůl, svolal to Marek Výborný a jmenovalo se to Česko jako parlamentní monarchie. A byli tam zástupci v podstatě i ANO, někdo od svobodných, tak abychom věděli, co se tady pod povrchem děje. A to souvisí ale s tím mezimořím, které de facto podporuje Valerij Pěkin.
2: To je přesně ono.
0: A Donald Trump z druhé strany. Jo, ale tady je krásně vidět. Ten zájem, jo. Tady, když se dělá konference o větrákách, nebo o tom, kdo skutečně může za sucho a změnu klimatu na poslanecký sněmovně, když se dělá konference o covidu, tak tam nikdo z těch poslanců ANO, ku příkladu, jako si nenašel čas tam jít, jo? A všechno to prostě vyšumí do prázdna, jo? A tady, když najednou prostě se řeší tohleto, což by jako normální člověk by si měl ťukat na čelo, co to je za blbost, tak vidíte ten zájem, jo? To je zajímavý. No. Jo. Takže kdo v tom jede zase? Jo, je to jenom to, že pár jednotlivých pomatenců, anebo je to nějaká, jako řekněme, mezinárodní klika, která tady se snaží postupně celý tohleto, celou tu naši republiku jako poslat ke dnu a opět jako jí podrobit, takhle to řeknu.
2: Já tě doplním zase, protože občas se dostávám do takové zajímavé diskuzí, když jsem se zase dostal do diskuze na tam právě na tu monarchii a bylo mi řečeno, hele, ty pořád blbnici národním obrozením, prosím tě, to bylo 6 let, tady monarchie, tady ty Rakousko-Uhorsko, to tady bylo x let a ty tady blbneš s nějakým národním obrozením, který trvalo 6 let a který vůbec nemělo žádný význam. No ono to mělo význam, ne, že nemělo, ale co zatím všem stojí, je to možná náhoda. Teď to prosím vás pěkně berte jako můj subjektivní názor. Na ČT2 běžel pořád Modrá krev, prováděl to hrabě Kinský, myslím, tím pořadem. No, myslím, že jo.
1: Je to náhoda? Tituly jsou u nás zakázaný. Prováděl pan Kinský.
2: Jo, omlouvám se moc. Promiňte, ale je to náhoda, nebo to není náhoda, já nevím. Těžko říct prezidentovi. Zase je to starší záležitost. Myslím nějak, potom jeho zvolení to myslím bylo, jakože ta minulost KFČ, že on si to odpracoval. Co to je za pitomost? Já jsem to tady říkal minule, to je to samé, jako kdybych já řekl, že K.H. Frank není nacista, protože on si to odpracoval. To je blbost, to je nesmysl. Jo. Takže zase to je ten dvojí metr, že u nikoho, jako tam to všechno projde, to je v pořádku, a vy teda budete označená za extrémistu.
0: Ale já vám, přátelé, do toho skočím, protože jsi mi nahrál přímo na smeč. Seriál Modrá krev právě vždycky jako opomíjí jednu maličkost. A to je, prosím, napsáno v této knížce, kterou napsal Jiří Jaroš Nikely, Zámky plné nacistů. Doporučuji vám, přátelé, všem, je to fakt dobrý čtení, kde jsou konkrétní materiály, konkrétní archivní věci a tak dále, najdete na našem e-shopu spolu s dalšími věcmi. A Zámky plný nacistů opravdu je úplně drsný čtení. Jo, tady vlastně utajení nacističtí kostlivci Blanska, Černé hory, Hoštic, Rajce, Račic, Letovic, Lisic, Šebetova a některých dalších zámků v českých zemích, jak republika neochránila nacistickou dokumentaci. On tam právě zmiňuje i to, že ukradli, že jo, Američani velkou část té dokumentace a nebylo to jednoduché, ale prostě je to úplně direkt mezi oči celému tomu slavnému tý modrý krvi, která tady dělá z nich svatoušky. Mimochodem ono, jak se asi dostali k těm gigantickým majetkům, že jo. Takže jo, ale na druhou stranu prostě nikdy neřeknou, že všichni v tom jeli, všichni prostě spolupracovali s tím Hitlerem a leze mu do zadku. A takže to musíme zase říct my. Tak, další nějaký témata, vy máte ještě něco připraveného, nebo jdeme rovno
2: do počítu? To je tak asi všechno zatím, no.
0: OK.
2: Já ještě k tomu suchu, nebudu, to už. Takhle na to sucho, tam vlastně si ještě musíme umýlit nejenom to nebe nebo tohleto, ale i ta dnešní těžká zemědělská technika. Má to pole krásně udusává, že pak ta voda z toho steče, káce se lesy ve velkým, to taky má vliv, jo, na celkový to podnebí. Takže ono to není jenom ta voda, je to takový soubor několika vlastně věcí.
0: To je to právě docela složitá na jednu stranu, ale velice zákonitá fyzikální hra. Doporučuji k tomu, přátelé, tady přednášky pana docenta Pokorného, který to vysvětluje naprosto jasně na základě pokusů měření skutečných dat a ukazuje konkrétní věci. Máme ho tady, naposled tady byl v úterý s jednou velkou přednáškou, která byla, myslím, pro poslaneckou sněmovnu Senát, a předtím taky tam ukazuje vlastně
1: všechny ty faktory. A říká taky něco o chemtrailsu, nebo ne?
0: Neříká o chemtrailsu nic, protože daleko důležitější je, že potřebujete zapracovat do půdy orbu, za druhý potřebujete mít lesy, aby tahali sem vodu. Další věc jsou desítky tisíc větrných parků podél pobřeží, který nám brzdí vzduch, který sem jde a nejde. Má se mít ten vlhký vzduch z toho oceánu, že? A ten malý vodní cyklus a tedy je toho spousta. A mimochodem o tom ovlivňování počasí budeme pořád zítra. Takže zítra v 8 hodin se podíváme, jak to běží a kam to běží. Já chci poděkovat tady Frantovi Jelínkovi, díky ti za příspěvek. A pojďme tady, to musím přečíst. Pan Suchopár je odvážný, paní Vítová super, ale s politováním vrchol by bylo urážení pana Vrábela, který jeden z mála ne EU na to dávat, no, chodě na vrhu bohosti, rozklad vlastenců. Tady snad nikdo vládu neuráží, pro boha.
1: To asi myslel, nějak, že ho urážel ten pan Hájek, ne?
0: Asi, nebo jo, na tom, nevím, no. Každopádně, Vláďa tady byl taky nedávno a s Vláďou máme dobrý vztahy, takže to, a vy jste spolu kandidovali, že jo? A vůbec ČR jedna, připravuje se nějak do senátních a komunálních voleb?
1: Ne. Já teda nejsem členem, ale vím, že ne.
0: Ok. Tady taky poděkuji, tady vám taky všichni děkujou.
2: Děkujeme.
0: Tady je o tom. Ivona píše, dnes zase pěkně čarovali, mřížku vidí můj 13letý syn. Stačí zvednout oči nahoru. Babiš, nikdy z EU a NATO, to je vlastně EU, nikdy České nebo no, s paní Vítou super, máte odvahu. Právě tady je velký problém s tím, že spousta lidí jako tomu Andrejovi tak nějak jako věřila a projektovala si do něj víc, jako než on je schopný a ochotný vlastně udělat. Jo. A mě trošku zarazila jedna věc, a nevím, jestli jste to tady probírali, nebo ne, jestli mi to neuniklo, ale všimněte si, že on sliboval i teda před těma volbama, že už nebudou ty se pomáhaty Ukrajině. Že už, že zarazí tohleto tamhleto, že tu Českou televizi, že tam udělá pořádek. Já nevím, co všechno zasliboval, hory i s horákama. Pak k tomu dodal, že už jsme ve vládě vili, takže víte, že to umíme, jo. Když potom mu tam někdo asi po třetí, tenkrát na meetingu tady u nás na vsi, který jsem natočil a dal na kanál, tak mu tam někdo řekl, že něco podělali, tak on řekl, že to je kvůli tomu, že za to mohli ty komunisti. Jo, a to jsem taky úplně jako žasnul, jo, ale všimněte si, že covid, jo, on se omluví za to, že za covidu teda se dělaly nějaký chyby, budiš, lidsky to dokážu pochopit, že nikdo nejsme dokonalej, chyby se stanou. A dá tam stejného ministra a má tam stejný poradce, jo, co tam byly. Druhák, muniční iniciativa jede úplně dál, jako by se nechumelilo, jo, s televizí neudělali nic. A jede se ve fialových stopách, akorát je to trošku jako natřený na růžovo. Důchodcům teda nedali, co jim slíbili, že jo, to je další věc.
2: F35 taky jedou dál.
0: Jo, jako to je úplně, to člověk jako žasný.
1: No tady
0: jako
1: píše jedna paní, a to si myslím, že má pravdu. Kdo věřil Babišovi po covid teroru nebo Vrběticích, jsou lidé příčetní. Jako takové, Babiš xkrát podvedl ty lidi, xkrát lhal, něco jiného říkal, tady něco v EU. A stejně ho furt volí, jako komu není rady, tomu není pomoci. Blbý je, že my jsme s nima v tom státě, s těmahle lidma, kterým není rady ani pomoci.
2: Tak bude by ho nebyl, když dá lidem koblihy, tak ho samozřejmě...
1: A teď už jim snad nedával ani koblihy, ne?
2: Ale prvně dával, že jo, tak ho lidi volili. A když potom objede domovy důchodců a tam jim naslibuje hory doly, tak ty důchodci mu to dají. No.
1: No ale toho nevolí jenom důchodci, ne?
2: Já vím, ale to jsou ostatní, že jo, ale to říkal Petr, ano, naslibuje hory s horákama.
1: No ale to je chyba těch lidí. Já ano, fakt to nemám za zlý Babišovi.
2: No je to,
1: jako
2: je to
1: chyba, že nemám za zlý ani tomu Fialovi. Teď oni v podstatě nelžou. A to, že jsou ty lidi, jako, jak to řekl ten Němec, problém sedí před televizí. Problém jsou voliči.
2: Dobře,
0: no, na jednu stranu je to tak, na druhou stranu teda ten Fiala mimochodem lhal, až jsem mu vodu vyprášil, že před volbama tvrdil, že nezvýší daně a samozřejmě zvýšil, jo, a tak dále, tak dále.
1: To jsou takový druhotní sliby, ale když on chce být pevnou součástí té Evropské unie a všeho, tak jako co čekáte, nebo když podporuje Ukrajinu, jako co čekat? To už jsou, to je jasný, že to z toho vyplyne.
2: Ano.
0: Přesně tak. Včera tady Jirka Kobza právě říkal, dneska už je potřeba jako spíš počítat ztráty ne z toho, že odejdeme z EU, ale co všechno se stane, pokud tam zůstaneme jako, jo, a v tom NATO. Jo. Do jakého průšvihu nás vlastně zatáhnou. Jo. A tohle je prostě alfa a omega všeho, no, pokud prostě
1: no,
0: budeme
1: začleněni. No víte, co začleněni... Ivan David je perfektní, má jako fakt úžasný ty věci z toho Evropského parlamentu. A pípne někdy, že máme vystoupit? Nikdy. Nebo i, já musím říct, to mě opravdu mrzí, že i ty konceptuálové, jako i ta známá jména, tak říkají, nemá cenu chtít vystoupit, CEU, ta se rozpadne. A kdy? V roce 2070? No jednou se možná rozpadne. A jak se rozpadne? Na centrum a periferii maximálně. A ne na národní státy, a to už tady z nás jako nezbyde nic. A nebo nemá cenu chtít vystoupit z NATO. NATO se rozpadne, Amerika vystoupí. Jak

0: Maxipse, samozřejmě, co se týče minulého streamu, rozhodně já tam nic nemažu, takže ani mazat nehodlám, tak pokud to tam nechá YouTube, protože demokracie a svoboda slova, tak dobře, pokud to tam YouTube smaže sám, tak s tím já už nic neudělám. Ale tady Franta se ptá, paní Vítová, kde máte účet a kontakt, kde by vám mohli vás lidi
1: podpořit? My máme stránky Československé mírové fórum, www.csmf.cz, tak jestli mám něco...
0: www.csmf,
1: jako Československé mírové fórum,
0: mf.cz.
1: A tam máme teda číslo.
0: A už to vidím.
1: To bych vám byla vděčna. A všichni kolegové.
0: Tam nějaké jo, a tady je přímo, jo. Takže, když otevřete csmf, jo, vidíte to tady nahoře, csmf, tak první, co tam tady naskočí rovnou, je teda QR kód, který můžete podpořit právě paní Vítovou a lidi, kteří prostě dělají tuto práci. A vlastně tady potom dál je kompletní že jo, spousta článků.
1: Ale je tam informací. Jako i číslo účtu a kontakty tam nahoře. Ten,
0: myslím, jo, nahoře, tak vyjedu, podpořte nás tady a je to tady.
1: A je tam i číslo účtu.
2: Ano.
0: Ano.
1: Protože já teda neplatím QR kódem, ale vím, že spousta lidí, ano, tak pan kolega došel k závěru, že to bude jednodušší takhle udělat.
0: Tak taky
1: uvidíte, co se vám bude
0: líbit. Možnosti tu jsou. Děkujeme. Tak, toť k tomu. Já jdu ještě, ale ještě k jednomu. K jedné věci byli jsme požádáni u našimi rychnostičtími vlastenci, aby jsme připomněli taky, že běží sbírka tady pro Štefana Bartoga na číslo účtu 270 210 15 77 lomeno 2010, což je FIO banka. Prosím vás, text do zprávy Štefan, jo? Nebo Štefan Bartok, to už je jedno, ale prostě, aby jsme věděli, kam to zařadit. Je to pro jeho úhradu nákladů na právní zastoupení v té jeho kauze, která teďka se rozjíždí ve velkém stylu.
2: Takže, včera měl soud, no.
0: Ano, ano. Takže budeme moc rádi, pokud nám pomůžete mu pomoct, tak.
2: Já bych strašně rád poděkoval rychnostským klukům, ať už je to Lojzi Gájek, nebo Tomáš, nebo Roman, neznám ty příjmení. To jsou fakt dříči obrovský. Všechno, oni dělají besedy, zvou si tam hosty, veškerý občerstvení si všechno platí ze svých peněz, nikdo jim nic nedá a ty kluci zřou jako ně, opravdu, a to nepřeháním. A klobouk dolů před nima. Tečka. To je všechno ode mě zatím.
0: Děkuju. 53, tak přátelé, máme před sebou pár minut ještě. Co bysme, pojďme to nějak jakoby zarámovat, protože ta doba je opravdu jako taková vymknutá z kloubů a ne se to samo zlepšit. Co, jak říkal pan Černý ještě, když dělal ty debaty, jo, tak jeho takový ten slogan bylo, co na to občan, jo. Tak, co na to občan? Tak...
2: Já tomu řeknu Petřinom jediný, zahoďme ega. Zahoďme tituly a pojďme už konečně makat pro republiku. Pojďme opravdu už se konečně jednou probrat. Pojďme si přestat podrážet nohy. A pojďme něco pro tu republiku udělat, abychom se mohli našim vnukům podívat potom, nebo aby se za nás naši vnuci nemuseli stydět. To je tak asi ode mě.
0: Děkuju, paní Vítová.
1: Já bych řekla, že prvně se v tom lidi musí zorientovat, že to je jakoby základní předpoklad, aby prostě neskočili zase na špek těm podvodníkům. No a když se v tom zorientují, tak prostě jednat, aby volili jako, nebo tak teď budou ty volby, jako volit fakt podle toho, co ty lidi říkají v tom programu. Mně se to zdá tak jednoduchý a tak prostý, že nevím, co víc na to říct. A proto, když jsem, vy jste tady zmiňoval ty kandidáty na senátory, tak jim napište jim, ať to máte prostě černý na bílým. Chcete vystoupit se úraz na to? Mně se to zdá úplně nejjednodušší lakmusový papírek. Úplně ten nejjednodušší.
2: Je to tak.
1: Tak já bych byla super. Tady proto. A pak se angažovat a prostě jít těm k volbám a nějaký ten lupen tam hodit. Ale ne té špatné straně.
2: Přesně tak.

0: Jo, jak tady je výhoda zase, že teďka u toho Senátu, tam prostě budeme volit konkrétní lidi, konkrétní jména a na toho jednotlivého člověka jako si dohlídneme, že jo. Když to jsou potom velký parlamentní volby, tak tam málo kdy známe všechny z té kandidátky, kterou tam házíme, že jo. A pak se může stát, že prostě, ať jsme nechtěli, tak se tam dostanou lidi, kteří vlastně jsme vůbec nevěděli, odkud
1: No ale voleb. Právě to je paradox těch voleb, jenom vás doplním to, co vždycky říkám. Tak lidi jako řeknou, nemůžeme volit konkrétní lidi. A pak jsou senátorské volby a vy jste tady řekl, co třeba senát může a může toho daleko víc zásadních věcí. A lidi řeknou, nejdu volit, protože to je senát a já se senátem nesouhlasím. No musíme pracovat s tím, co máme. Prostě senát je. Tak ho pro boha obsaďme jakoby lidmi, kteří smýšlí jako my.
2: Já, přesně.
1: To je další rada.
0: Tak jo, děkujeme moc. Díky vám oběma za dnešní večer, za váš čas, za otevřený povídání a vám, vážení přátelé, vážení diváci, děkuju za pozornost. Zítra se uvidíme v 8 hodin, právě doufám, že všechno klapne. Je zítra pátek, že jo, už. Se omlouvám, jsem trošku rozbitý už. Takže budeme mít právě rozhovor s Radovanem Dlouhým a Ivanem Kratochvílem právě o technologiích, ovlivňování počasí, geoinženýrství a tak dále, tak podobně. Včetně zdrojů, jeho přednášky jsou velice, velice jako fundovaný, protože pan kolega taky léta působil na univerzitě tady v tom, teď tě zapte, ve který, Univerzita Palackého, takže má to vyfutrovaný, takže bude to velice zajímavý povídání a já se na to moc těším. A takže zítra v 8 vám moc a moc děkuju a přeju krásný večer.
2: Petře, já ještě na poslední dvě, tři věty. Petře, děkuju ti za to, že jsi nám umožnil, abychom u tebe vystoupili. Děkuju ti moc. Paní Vítová, děkuju vám za to, že jste přijala moje pozvání. Moc si toho vážím a přeju Petře, tobě, paní Vítové a všem posluchačům jen a jen to dobré. Mějte se moc a moc krásně. Na shledanou.
0: Paní Vítová, chcete taky ještě pozdravit lidi?
1: No, že děkuji za pozornost, za ty některé fakt krásné příspěvky v té diskuzi. Děkuji za pozvání a děkuji, že TV Bureš se těmto tématům věnuje. Jste vlastně jediný svobodní vysílač a vy. Možná Svobodná televize někdy, teď už jim nesleduji, že tam nemají už to pravidelné studio. Tak díky všem.
2: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: A až nás budou miliony, tak se budou dít
2: věci. Se budou dít věci, jo.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více a v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopů a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se zpraví samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takové to klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů. Doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj. Zdravím tě.
3: No ahoj Vítku, Helenko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď a víte, je to zvláštní, protože všechna evropská města i světová města v létě jsou načančaná a cílem je v podstatě co nejvíce vyždímat peněz prostě z turistů, aby prostě to město bylo hezké. A když se dělají nějaké úpravy, něco se kope, tak je to vždycky po skončení turistické sezony. Dokonce jsou o tom články, kde si dělají srandu z České republiky, z Čechů v zahraničním bedekru, co jsem teď čet, že Česká republika je nejdivnější země na světě. Ironicky, je to jediná země na světě, která, když přijde sezona, si rozkope svoje vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam, no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které trošku mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo, a jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. Jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
2: K tomu musíme samozřejmě ještě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy třikrát za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kabely, nevím si optiku, pak zase něco někde potřebovali, stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co do činění právě v koordinaci s tím rozkopáváním. Když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo, takže se kontaktují všechny dotčené úřady, vodárny, elektrárny, internet a tak dále. A to samozřejmě se tady nedělá, to znamená třikrát a takhle se točí prachy v té naší ekonomice, to je něco podobného jako s tím zateplováním, jo. Točí se peníze třikrát,
3: proč se to dělá dvakrát, třikrát po sobě, že by se to dalo udělat najednou, je jednoduché to čerpání dotací z Evropské unie, regionální fond regionálního rozvoje. To je celý. Jo. Takhle se to dělá, to dělá skoro. No, tak ne. Tam, kde mají slušného starostu nebo primátora, tam se to nedělá, ale v mnoha městech Evropy se to dělá, že se něco rozkope, jeden rok zasype se to, vyasfaltuje se to, je to hotový. Další rok na jaře nebo na podzim znova se to rozkope, znovu se to založí, znovu se vyčerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo, takhle fungují dotace s Evropské unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá 3x, 4x, 5x po sobě, aby se vyčerpaly peníze, aby se firmám dalo takzvaně nažrat.
2: Tak, ale hlavně se šetří toho planeta, budou kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále, to je důležité.
3: No, samozřejmě, to je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořících účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama, a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude, stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je jenom memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
2: Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi 2 Litevce a 1 Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA, mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dále. Ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
3: No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli čtvrtého člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom dva Litevci a dva Ukrajinci a samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně, ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru, víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích. A teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono. To znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď o co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby ze západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů, já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny, tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mele úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů ze všech regionů Ukrajiny, včetně Krymu. A není to tak dlouho, bylo to před 3 lety, v létě 2023, když spustili tu svoji monster ofenzívu, která dopadla tak katastrofálně. Proto tehdy říkali, že chtějí mít vítězství a Peremagu v podobě vytlačení Rusů minimálně teda z Krymu a minimálně z Chersonu a Záporoží. A podívejte se, to se nezrealizovalo. A utekly 3 roky a teď najednou bývalý ministr obrany už říká, že vítězstvím pro Ukrajinu bude jenom to, že válka skončí. Že to bude vítězství. To si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví na jednou pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR s Naryškinem. Velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy. A takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu, úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo, nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl by, kluci, chlapci, počkejte na mě, já si tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, potom mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky. Tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. Je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Redcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, a proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem? Je nad tím velký otazník. Je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla a nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že buď něco přivezl, nebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak buď je to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem na místo luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je s velkým otazník. Si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál, je, že hned druhý den po odletu a Redcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu zkušební odpal z raketové základny Plesetsk. A signál, vyslaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme, to znamená, zdůrazňuju, Redcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných. Zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu, balistické rakety, balistické střely. Takže a co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumu věřit, nemusíme jim věřit, ale jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu, bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, to znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono tohleto dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra Římského klubu bude najednou silně otřesena. Západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. A pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů, aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, to, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko, ve skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jejich do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael je jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich, že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. Není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, a částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskevských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců, více Ukrajinců, více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začaly padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci, úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále a tak dále. Ale to znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavena mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten novej výraz, že jo, to znamená zbavena mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo. Jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a Velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí. Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda, ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina, ta jižní a západní část přeměněná na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat nebude, bude mít nějaký název, Novorusko, asi zřejmě tomu zůstane ten název, ale bude to kontrolovat samozřejmě všechno Izrael, protože Izrael kontroluje moskevské kanceláře v Moskvě. To je dané. Mluvil o tom dneska Benjamin Netanyahu, který chválil a velebil Rusy v Izraeli, že bez nich by Izrael dneska už neexistoval, kdyby Rusové nebyli v Izraeli. Ruští mluvil o ruských židech, kdyby neřídili procesy v Izraeli, že by nebyli. Já k tomu chystám ještě video, to vám spadnou hodiny, až to uvidíte a uslyšíte. Chápete? Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách náboženských věšivách. Tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček, hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melníka, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. A dokonce i Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando. Ano, můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných Židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhletu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhletu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině. A až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci, jako to bylo v těch koncentrácích. Když byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi tomuhle jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. Je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských Židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
2: Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a ne Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trošku jiné perspektivy, a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, písničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí, a potom budeme pokračovat dál.
1: Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček, a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí. Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
3: No, Beka. Ano, určitě ano.
2: Ano, jsme tady oba dva.
1: Tak můžem.
2: Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebe David Josef tak znovu světu přednesl hlavní tezi sionismu, zatímco záchranáři v pásmu Gazy vytáhli spod trosek ostatky dvou malých sourozenců, které tam ležely několik let. Jaký jiný důkaz může být ještě, nebo může někdo jiný ještě chtít o skutečném záměru Izraele? Že? To je pořád, my to vidíme před vlastními očima a pořád jsou lidé, kteří ještě stále pochybují, je jich dost.
3: No, samozřejmě, protože to je, říká se tomu selektivní slepota. To znamená, vy vidíte něco, co chcete, ale zároveň něco, co nechcete, nevidíte. A selektivní slepota, to je především u novinářů mainstreamu, ale bohužel i, no, řekněme, i dokonce i na alternativě, na některých alternativách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
2: Proč se tomu VK říká nosaté vlastenectví, nosatí vlastenci se tomu říká.
3: No, jistě, samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci, a to jsou paskřivci, a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy, a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se brání dezinformacím a podobně, takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je, a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohle to platí od věku minimálně od Abrahama, a je to realita, která prochází jednotlivými staletími, a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě. To znamená, znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších, nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. A proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel. A ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení, a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabijí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, footpage a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, máte politiky, já nebudu jmenovat, ale určitě si domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině, tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, nebo znalost, co je to konceptuální gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že někde si vyhlídne nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Ne, prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizování, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. A všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těmhletěm, tamhle to bude patřit těmhletěm, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští židé. Tím je to dané.

ale systémová geta. Začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. To znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy a z důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativě, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané no, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro znání hypoték, obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platů v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy. To znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva. Jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny, tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě a pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky Ukrajinců v Evropě. Za pomoci nejenom médií a neziskových organizací, ale za pomoci samozřejmě

0: kapitálu, který do tohoto procesu bude proudit z různých zdrojů, především z Evropské unie a rovněž z Londýna. Znamená snaha o ukrajinizaci Evropy v procesech řízení. Takže takhle bych to asi uzavřel, zase trošku s větším přesahem. Máme 20.56. No, Vítku, jestli máš ještě nějakou doplňující otázku? No a pokud ne, tak si dáme přestávečku, zase nějakou jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Nemám VK nic doplňujícího, budeme rádi, když se právě dostane na co nejvíc posluchačů v rámci té druhé interaktivní hodiny, kterou máme a která nás právě teď čeká, takže zahrajeme si písničku, aspoň se dostane na co nejvíce z vás, milí posluchači. Budeme se těšit na vaše stručné, pokud možno věcné otázky, jakékoliv otázky, já jsem to je stručné, tak aby se dostalo opravdu na co nejvíce z nás, buďme k sobě zdvořilí, vyjdeme si vstříc a samozřejmě mějme, nebo veďme v patrnosti, že se chce dovolat řada dalších lidí, to znamená, že ten svůj dotaz můžeme koncipovat tak, aby se dostalo právě na co nejvíce z nás. Takže to taková drobná prosba na vás všechny. A Helenko, co si zahrajeme?
2: Já věřím, že bude stačit jedna písnička. Před písničkou ještě připomínám telefon do studia, kam můžete po písničce začít telefonovat. Telefonní číslo je 721 557 022. A teď zase hudební přání. O písničku si píše Martin, Hynek a Jarda. Má to být písnička od Karla Kryla. Demokracie rozkvétá. Písnička dozněla, já se ptám, jestli jsme připraveni na prvního volajícího VK Vítku.
0: Ano, ano.
1: Ano, jsme tady už oba, Helenko.
2: Pojďme tedy k první otázce. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
3: Dobrý večer všetkým. Ja som pozorne počúval to, ako ste sa bavili o tom, že niektoré vety sa robia v Česku trikrát. Toto isté sa robí aj v Rakúsku, ale horšie je, keď idete do obeda do práce a po obede zistíte, že je silnice preč a vy nerespektujete dopravnú značku a stratíte takmer podvozok. Ale chcel by som vám sa vás opýtať na jednu vec. Či ste zaznamenali to, že vlastne po návrate toho šéfa CIA okamžite zlietlo 5 lietadiel súdneho dňa. Vlastne to sú lietadlá, ktoré majú zaručiť v prípade jadrového útoku na USA ano, ano. Komunikáciu vo vzduchu. Či by ste to mohli nejako okomentovať? Prajem pekný večer.
0: Áno, áno, áno. Samozrejme, to zaregistrovali mnozí. Podívejte sa, je to jenom dôkaz toho, že Radcliffe přijel do Kremlu, teda do Kremlu, ne přímo do Kremlu, ale na Lubjanku do sídla SVR k Nariškinovi s opravdu nějakým ostrým vzkazem, velice ostrým, na pomezí nějakého vyhrožování něčeho a Rusko muselo atvičát. Muselo vyslat signály, muselo ukázat, že ne, chlapci, začalo, že jo, zkouška bude vesniku v Nové zemi, odpálení balistické rakety dneska, předtím vzlétnutí letadel soudného dne a tak dále. To znamená, je asi jasné, že Radcliffe tam nepřijel na kávičku a na přátelské setkání. To je zcela vyloučené. A co to znamená? No, Američané mají nějaké signály, že Rusové se k něčemu chystají. Podobně jako měli signály skoro 2 měsíce před zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině. Pamatuju si, že už někdy od října, no to bylo více než 3 měsíce, skoro 5 měsíců vlastně, od října 2021 začal Bílý dům varovat Rusko, aby neútočilo na Ukrajinu, a to bylo 5 měsíců předem. Si možná pamatujete, jak Američané, tenkrát to bylo jako brané jako nějaké strašení, ale oni to opravdu do 5 měsíců předem věděli, že Rusové se chystají vtrhnout na Ukrajinu. A CIA, to, že teď letí najednou šéf CIA v nákladním těžkým transportním letadle do Moskvy a hned Rusové reagují tady těma signálama, že vysílají letadla a dělají raketové zkoušky hned potom po jeho odletu, znamená, že něco zaznělo od Radcliffa, nějaké varování, no a Rusko na to reaguje tímhle tím způsobem. Proto nepodceňovat tu situaci, protože podívejte se, ve chvíli, kdy Západ střílí rakety a drony, vyráběné ve Velké Británii na ruské rafinérie, nemůže to skončit jinak, než nějakým ruským úderem proti Severoatlantické alianci, nějakou formou, nějakým způsobem. Buď na loď Evropské unie, na loď nějakého státu Evropské unie, která bude potopená, nebo se střelení někde něčeho, co poletí, nějaké zásobovací letadlo poveze zásoby munice pro Ukrajinu, a letadlo bude sestřeleno, nebo to bude někde nějaká obrovská velká sabotáž v Evropské unii. A nebo dokonce opravdu nějaký ten raketový útok, balistický útok na nějakou továrničku někde v pobaltském státě, někde to tam spadne a bude to jakoby signál od Ruska, že tohle to už nebudeme tolerovat a tak dále a tak dále. Američané to vědí. Jestli vědí úplně všechno, není jasné, ale mohou znát scénáře, protože v Kremlu je spousta informátorů americké CIA. Je jich tam spousta. Oni je tam implementovali v 90. letech, stále tam mají informátory CIA. Všechno, co se šustne v Kremlu, okamžitě vědí v Langley v CIA, protože tam mají svoje lidi. Celý Kreml je ovládaný v podstatě západčekama. To jsou lidé, kteří mají pro západní postoje, kteří chtějí západní styl života v Rusku, kteří nechtějí takový to, ten ruský systém, ruský způsob života, nějaký hodnotový, ruský hodnotový systém. Všichni jsou západčeky, většina jsou západčeky. Proč? No, podívejte se na velké hodnostáře okolo Putina. Všichni mají své rodinné příslušníky na západě, na školách, v biznesech, v zahraničí, ve Spojených státech, v Monaku, ve Francii, v Itálii. Chápete? Dokonce i členové, prosím vás, dokonce i členové ruského generálního štábu mají rodinné příslušníky na západě, na univerzitách, na západních univerzitách. Ukrajinci si z toho dělají srandu. Jak mohou oni bojovat, říkají, jak mohou Rusové bojovat proti Západu, když ruský generální štáb má rodinné příslušníky na Západě. Chápete? Když to je národní ohrožení, nebo to snad by jako nemělo být dovoleno. A nikdo to neřeší. Nikdo to neřeší. Chápete? To je... jako když si dáte prostě čepičku na hlavu, jo, s antenkou a říkáte si, svět je krásný, přijímáme signály. Ale ono to není k smíchu, protože na té Ukrajině umírají ruští vojáci. A když tehdy Prigožin tam řval v tom videu na Šojgu a Gerasimova, že kde jsou moje zbraně, kde jsou naše náboje, tak v podstatě on jenom odhaloval tu situaci, která tam de facto je. To znamená, není dovoleno rozmlátit Ukrajinu, musí se zkrátka jenom Ukrajina vyhladit od mužské populace. Nic jiného se nedělá, nic jiného se neřeší. A víte, teď je otázka. A zase kontrolní otázka. Schválně. Uvalila Evropská unie na rodinné příslušníky těchto lidí v Kremlu a v ruském generálním štábu nějaké sankce? Když i vlastně Vladimir Putin má své rodinné příslušníky na západě? Chápete? Na ně sankce nejsou uvaleny. Já jsem to kontroloval. Ani na jednoho z nich nejsou uvaleny sankce. Jsou na všechny možné ruské politiky a nějaké generály, že jo, tamhle to, že jo, někde ze severního vojenského okruhu a tak dále, na dva, na tři jsou tam, potom na nějaké obchodníky, spousty obchodníků, ale na rodinné příslušníky ruských vysokých politiků, ruských generálů, tam žádné sankce uvalené nejsou. A víte, co to znamená? No, že něco se jiného jede v médiích a něco jiného je v zákulisí. A co se děje v zákulisí? Kontrolní otázka. Vy, kteří máte nastudováno k zápočtu na zkoušky z konceptuality, tak už víte, co to znamená? No, protože se vede komplementární válka, kdy dvě válčící strany mezi sebou spolupracují na likvidaci toho, který je uprostřed mezi nimi. A proto to takhle funguje. Proto je dovoleno uvolovat sankce na Rusy stojící mezi, obyčejné Rusy stojící mezi, ale není dovoleno na ty, kteří jsou součástí ruského kongresu, židovského kongresu, ruských moskovských kanceláří, a není dovoleno ani na straně druhé Domu Sion. To je realita. Aha, to je konceptuální gramotnost. Takže já doufám, že tomu rozumíte. Jsou někde vysílány nějaké signály a samozřejmě v Americe je to vlastně způsobené tím, že oni mají nějaké zájmy, oni vědí, že když se jim rozpadne NATO, tak Spojené státy úplně končí v Evropské unii, oni chtějí si nějaký vliv podržet a já si myslím, že moskovské kanceláře de facto budou si realizovat to, co si realizují, protože na Spojených státech nezáleží. Záleží na tom, co určí a co řekne Izrael. Na tom záleží. Konec konců ví to moc dobře a nejlépe to ví oranžový pomeranč v Bílém domě. Ten to ví úplně nejlíp. Ten ví, že když Bibi řekne, tak to bude. A když Bibi řekne ne, takhle to nebude, tak to nebude. Tím je to daný. To znamená, že nezáleží na tom, co chtějí Spojené státy. Důležitý je, jak to zařídí Izrael. Jak si to udělá Izrael. A Izrael samozřejmě má plán. Plán nejenom na realizaci velkého Izraele, ale velký plán. Velký plán na nebeský Jeruzalém, který je staletí a staletí realizovaný, protože nejbohatší půda, černozem a nejbohatší surovinová plocha v Evropě, Donbas, to všechno pod krycím názvem Novorusko, ale jinak nebeský Jeruzalém. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
4: Dobrý večer, slyšíme se, zkouška spojení, já jsem ve sklepě, spravuju auto.
2: Slyšíme.
4: Tak těším je, zdravím vás všechny ve studiu. Já prosím vás, pane VK, bych chtěl, nebo chci se zeptat na jednu věc, vím, že vy do toho trochu fáráte a nevím, kdo jiný by mi mohl poradit. Takhle, já mám, nebo doma můj otec má, když si teta dělala v kostnici, a má doma otec jako artefakt, ona mu dala lebku. A ono to je dětská lebka, jak jsem byl malý, tak jsem to studoval, díval jsem se, jak to tam vlastně vypadá, bylo to zajímavé, ale teď já tam nad tím přemýšlím a říkám, sakra, to je lebka dítěte, jako jo, a vlastně, když já potom zdědím ten majetek po otci a budu vlastně dělat nějaké vypořádání, a teď mi to připadne, tak já to doma samozřejmě nechci, jo. A zajímá mě, jak vlastně s tím naložit. Prostě mi je v podstatě líto toho dítě, když to řeknu, a teďka jestli to mám nechat kremaci, nebo pohřbít, nebo vlastně já nevím, já tomu nerozumím, jo, a přece jenom je to lidský ostatek, takže na to bych se chtěl zeptat, snad mi třeba poradit.
2: Děkuji.
0: No dobře, já děkuji za dotaz. No, podívejte se, tohleto je opravdu velmi závažný, protože ostatky, to jsou samozřejmě obrovské, pakliže nejsou uloženy, nebo záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem to dítě zemřelo. To je velice důležité, protože způsob zemření toho, nebo úmrtí toho dítěte je zásadní. Nemusí to nést vůbec nic, nemusí na tom být vůbec žádná síla, nemusí z toho být vůbec žádný artefakt, ale pokud tam bylo nějaké utrpení, nějaká těžká nemoc, nějaké strádání, nějaká silná emoce, nějaká vazba buď toho dítěte na matku, anebo obráceně, matka zoufalá, nešťastná, že přišla o dítě, kdy ta emoce je přenesená na zemřelé dítě, na jeho tělo, na jeho kosti. To znamená, ten artefakt může vzniknout různými způsoby. A pokud někdo takového něco přinese domů, tak to může mít samozřejmě podle síly toho artefaktu různé projevy, ale v každém případě, a to je naprosto zásadní, pokud nemáte jistotu, jestli se jedná o artefakt a nebo o takzvaně vyhaslý pozůstatek, to znamená, není tam žádná aktivita, je to vyhaslé, nemáte jistotu, tak v každém případě byste se měl obrátit na církev svatou a měl byste požádat o pomoc tedy kněze, který by v podstatě provedl pohřbení toho ostatku s vykonáním církevního obřadu de facto jakoby opakovaný pohřeb s tím, že by došlo v podstatě jakoby k nějakému uklidnění nebo ke snaze zkrátka uvést minimálně, kdyby tam byl nějaká vazba, tak uvést duši toho dítěte do klidu a do pokoje. Pakliže by tam bylo nějaké reziduum, které by k tomu ostatku bylo takzvaně připoutáno, což jsou jedny opravdu z nejšernějších okultních a nejnebezpečnějších okultních předmětů, které vůbec existují. Lidské ostatky. Pokud by tam něco takového bylo. Mohlo by to být nebezpečné i pro toho kněze. Vysoce nebezpečné, pokud není zasvěcen do exorcismu, pokud by neměl zkušenosti. Tohleto já opravdu, já tady nechci jako na dálku, protože to se nedá ani náhodou, ale minimálně pokud budete nějakým způsobem dědit, obraťte se na církev svatou a požádejte o konzultaci, o radu, případně se obraťte na biskupství s tím, aby poradili, co by bylo vhodné udělat. Navrácení do původního místa, do kosnice, no, to zrovna není to pravý místo, ale minimálně rozhodně bych na to nesahal rukou. V žádném případě na to nesahejte rukou. To absolutně ne. Nesmíte se dotknout rukou z bezpečnostních důvodů a je opravdu nejlepší přenechat tohleto církvi. Pokud tedy je to lidský ostatek, který musí být pohřben s odpovídající úctou za přítomnosti kněze a za modliteb, za použití modliteb, které vlastně doprovodí tu duši ke světlu, pokud teda zůstává připoutaná k části nějakého ostatku, ale opravdu je to, jako nějaká možnost tam je, může to být vyhaslé. Jo, znovu opakuji, ostatek může být vyhaslý, duše odešla, je na druhé straně, ostatek je zcela vyhaslý, není v něm vůbec nic. Je to velmi pravděpodobné, že to tak je, ale je tam určité riziko, že pokud byla lebka využívána jako ozdoba, pokud jí nebylo dopřáno klidu, odpočinku, byla vystavována pohledům, obdivu nebo zvědavosti a podobně, došlo k oddělení hlavy od zbytku kostry. To jsou všechno věci, které zkrátka zvyšují pravděpodobnost toho, že se z daného okultního nebo z daného ostatku mohl stát okultní předmět. Jo, takže jediné na dálku nemůžu poradit a nějak detekovat, co to je nebo co to není, ale obraťte se na církev svatou. Takhle vám poradím. Takže to je celý a dali bychom prostor dalšímu volajícímu.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Ano, já vás zdravím, já vás fandím a doporučuji všude. Já mám otázku, co se týká Kyjeva, ale já teďka bych navázal, když dovolíte, jenom takovou malou vsuvku. Správně, jak říkal pan VK, prosím vás, já bych to jenom doplnil, já vám řeknu biblický verš. Anděl Hospodinův klade se vojenský okolo těch, kteří se obojí a zastávají. To znamená, kdo má Boží ochranu, tam ti démoni nemohou. Ale já mám otázku na ten Kyjev. Tam byla teďka nedávno přehlídka a ten vládě Putinu teda jakože nic, jako jo, to je, že si nedovolil vůbec tam poslat něco, no Orešníka už ani náhodou. A tak to bude asi s tou Anglií, oni jsou asi domluvení s tím Kyjevem a s tou Anglií nevím a já si myslím osobně, je to můj názor, je to i dotaz na pana VK, že jak oni prostě pořád jako mají silné řeči, jako na oko a pořád nějaký červený čáry, tak já si myslím, že vládě Putinu si nedovolí vůbec nic, dokud tam nebude nějaká revoluce. Děkuji, naschválnou, dobrou noc.
2: Děkujeme.
0: No, já s tím souhlasím a zrovna právě to, že by tam mohla být revoluce, to je zrovna to, co se právě děje. A ještě ne teda tak daleko, že by už byla přichystaná, ale nespokojenost v ruské veřejnosti je. A je jasná, je hmatatelná, je viditelná, je čitelná na sociálních sítích a je viditelná už i mezi obyčejnýma lidma na ulici a v jednotlivých pracovních kolektivech. Je to počátek, není to někde, že by někde se svolávaly nějaké pochody a demonstrace, tak daleko to ještě není, ale ten začátek už tam je. A ty volby toho 20. září skutečně jsou zlomový okamžik, protože pokud dopadnou nedobře pro stranu Jednotné Rusko, pokud tam bude opravdu velký zisk, nebo znatelný zisk ostatních stran na místo Jednotného Ruska, bude to oslabení pozice Vladimira Putina ve funkci prezidenta. A teď záleží na tom, jak moc by Vladimir Putin oslabil. Pakliže by Jednotné Rusko ztratilo třeba co, kolik procent? 10% v porovnání s předchozími volbami? Nebo 15? Nebo dokonce 20% propad? Nebo více? A to se samozřejmě uvidí po těch volbách, ale pokud by jakýmkoliv způsobem posílila nějaká jiná strana, například komunisté by posílili, obrovským způsobem by to zkomplikovalo další fungování na procesu řízení v Kremlu a moskovské kanceláře by na to museli reagovat. Jak by na to museli reagovat? No, vyměněním hlavního manažéra. Museli by vyměnit Vladimira Putina za někoho jiného. Respektive by to udělali tak, že by ho nechali dokončit funkční mandát, ale už by nedovolili, aby pokračoval do druhého, tedy do následujícího mandátu. To by mohlo být dokonce i velice reálné. To znamená, ty volby toho 20. září budou naprosto klíčové, protože řeknou, jestli současná politika Vladimira Putina má podporu veřejnosti, současná politika ve vztahu k Západu a ve vztahu k Ukrajině, jestli má podporu, a nebo jestli se tam objeví první náznak nedůvěry, která bude vyjádřena tím, že lidé budou hlasovat jakoukoliv jinou stranu, než je Putinova Jednotné Rusko. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejcia.
2: Hezký večer, máte slovo.
6: Dobrý večer, děkuji, chci velmi pozdravit a měla bych takovou otázku, teď to sice utichlo, ale jednu dobu se hovořilo o Praze jako o Novém Jeruzalému. A tak bych se chtěla zeptat na názor, jestli to je úplná blbost, anebo z čeho to vyšlo, tahleto povídání, a děkuju a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, Nový Jeruzalém. To ani tak, jako v podstatě, jako by v přeneseném slova smyslu, samozřejmě Nový Jeruzalém, ale to označení je takzvaný obrácený Jeruzalém nebo temný Jeruzalém. Jeden je světlý, druhý je temný. A jsou to okultní roviny samozřejmě. Praha je a vlastně celý prostor onoho kráteru, že českého, českomoravského kráteru, je považovaný za takzvané okultní centrum světového židovstva. A Praha je považována za takzvaný temný Jeruzalém nebo Jeruzalém druhé strany, nebo Jeruzalém na druhé straně, na straně okultní. A vzniklo to v podstatě v historii, protože Praha byla centrem židovského okultismu již od středověku, od raného středověku mimochodem. A prostor celého kráteru vlastně vychází od vlastně římských takzvaných osídlení, kdy se do prostoru spolu s Římany, do prostoru českého kráteru a českých neprostupných hvozdů tehdy dostala takzvaná Solomonova obchodní skupina, že jo, tedy jeho jméno jakoby Samuel, že jo, obchodník Samuel, který otevřel obchodní cesty z jihu. A jedna z těch cest je takzvaná stará římská cesta obchodní, kterou tehdy otevřel, a ta získala potom takové, potom mnohem později mimochodem, ale skrze hvozdy z Rakouska směrem nahoru do jižních Čech probíhala cesta, která potom získala název Zlatá stezka. Procházela prostorem Šumavy, prostorem Prachatic, dál potom na sever ku Praze. A to byla cesta, kterou původně prošel právě tento židovský kupec Samuel. Byla i první cesta. Druhá cesta, to byla takzvaná Velká římská cesta, která šla z Uherska přes dnešní Hodonín nedaleko Brna směrem do osídlení na jihu Moravy. Určitě tam všichni znáte všechny ty oblasti, jako jsou Věstonice a další. Tak to byla vlastně v podstatě druhá obchodní cesta, která byla takzvaná Velká římská cesta. A tyhle ty dvě cesty vlastně se spojovaly v prostoru dnešních středních Čech na místě, nebo nedaleko místa, kde je dneska Vyšehrad. A celý ten prostor de facto byl ovládaný židovskými obchodníky, kteří přišli s římskými legiemi z Jeruzaléma. A podle všech těch dobových záznamů je s velkou pravděpodobností skoro jasné, že ten prostor byl obsluhován tedy obchodně, potom daleko dál, ještě do skrze tehdejší Bavorský les směrem se do Německa a ještě dále do Franské říše, do dnešní Francie. To znamená, ty starověké cesty byly opravdu takto budovány, ale vznikaly právě jenom kvůli tady těm bohatým obchodníkům, kteří přicházeli z Jeruzaléma. Proto ten název toho Jeruzaléma, jakoby temného Jeruzaléma nebo obráceného Jeruzaléma, je kvůli tomu, že celá Praha je okultním centrem světového židovstva. To samozřejmě historicky je dané, to všichni vědí, všichni znají. Na to není ani důvod vysvětlovat, že jo, jakým způsobem staré město fungovalo, jakým způsobem fungovaly Emauzy, než je Američané několik dní před koncem války úmyslně vybombardovali leteckými zápalnými bombami, aby všechno schořelo. Že? Protože Emauzy to byla židovská knihovna, kde byly i uloženy spisy, že ze středověku a tak dále, a tak dále, samozřejmě židovské spisy, všechno tohleto, okultní záležitosti. Proto ten důvod je jasný, je daný, a pokud uslyšíte ten název Nový Jeruzalém, tak je to takový spíš jakoby moderní název v dnešní době, protože Praha samozřejmě je úzce provázaná s Jeruzalémem historicky, a proto to propojení je i na úrovni politiků. Proto i dneska v Praze je politické ukotvení takové, že všichni tam zkrátka mají natažené ruce směrem k Izraeli a není dovoleno, aby kdokoliv řekl jakékoliv jediné křivé slovo proti Izraeli. Bez ohledu na to, co tam Izrael a ten nacista Netanyahu, co tam provádí s Palestincema. Bez ohledu na to. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
7: Ďakujem, dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK a Vítkovi. Ako pán VK spomínal, že existuje video Netanyahua, ako chváli ruskú židovskú obec Izraeli, tak existuje aj video, ako sa Beryl Lazar chváli tým, že sa v Kremli nič neschváli bez jeho požehnania. Myslil tým Sýriu, ale aj iné dôležité politické rozhodnutia. A existujú správy, že Radcliffe prišiel do Kremla kvôli tomu, aby Rusko varoval pred miešaním sa do nastávajúcej eskalácie, pretože sa chystá eskalácia konfliktu s Iránom. A Radcliffe Rusko vyvaroval, aby sa do toho nemiešala. Buď to blokádou, alebo zabavením Hormuzského prieplavu, alebo použitím, nedaj Bože, jadrových zbraní alebo false flag, nejakým zamorením nejakej oblasti. A ich absolútnym snom je spojiť ukrajinskú a iránsku vojnu do jednej, priahnutím niekoľkých hlúpých európskych zemí, ktorí by si to nechali urobiť. Tak čakám na komentár pána Veka. Ďakujem.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale tady je jenom jedna vsuvka do toho. To by samozřejmě byl konec Spojených států a byl by to konec Evropy především. A to, že je poměrně reálné, že by globální prediktor, pokud mluvíme o globálním prediktorovi, to znamená o okultním, nejvyšším okultním procesu řízení na touhle planetou, tak by to byla snaha a zjevná snaha o urychlení procesu řízení depopulace planety a depopulace především Evropy. Protože by to znamenalo konflikt a zničení jednak Spojených států a zničení Evropy jako takové. Velká válka je samozřejmě něco, co by mohlo zlikvidovat plány globálního prediktora, které má s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války, a není zájem, aby k něčemu takové s Ruskem a s Čínou. Velká válka by totiž zatáhla Čínu i Rusko do velké války, do velké zničující války, a není zájem, aby k něčemu takovému došlo. Stejně jako na Ukrajině není zájem, aby došlo ke zničení celé Ukrajiny masivním mohutným bombardováním. Zkrátka na některých věcech není zájem a Spojené státy jsou vyčerpávány především zbrojně. Já o tom budu mít ještě článek dneska večer zásadní, protože Spojené státy se vyčerpaly vojensky během těch operací v Perském zálivu. Nemají rakety, nemají v podstatě nic, jediné, co jim zůstává, jsou ty zmíněné jaderné zbraně a nějaká snaha o ovládnutí Hormuzského průlivu a že tam pošlou druhou letadlovou loď nebo dokonce třetí, aby tam v podstatě jako získali kontrolu nad průplavem a budou doufat, že Iránci na ty lodě nebudou střílet. Je to samozřejmě zoufalý krok. Američané jsou bez zbraní a Rusové to samozřejmě vědí a Iránci to samozřejmě vědí, že americká armáda je vyčerpaná zdrojově, materiálně vyčerpaná. Co tam pro boha budou chtít Američané v tom Perském zálivu dělat? Ale víc budu mít v tom večerním článku. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volání.

0: Lucio, pokud máme.
1: Zatím ještě nemáme dalšího volajícího, tak já připomenu telefon, na který můžete telefonovat. 721 557 022, to je telefon do studia, kam můžete volat v tuto chvíli své otázky. Ještě jednou opakuji telefonní číslo 721 557 022.
2: No vidě, já jsem se chtěl tak trošku opatrně zaradovat, že nám to tak hezky odsýpá, že VK ty odpovědi formuluje trošku kratším charakterem, že se dostane na to nejvíce z nás a vida jako na schvál. Nikoho teď nemáme, vzniká takzvané vákum, nejenom mocenské, ale i posluchačské vákum, tak doufejme, že nám někdo opravdu zavolá. Helenko, nemáme nikoho, máme nikoho,
1: zatím
2: stále
1: pořád
2: nikdo
1: ne.
2: Nevolá.
1: Zatím
2: tak
1: nikdo
2: lidé budou
1: nevolá.
2: Standardně volat před celou
1: a
2: hodinou,
1: pozor,
2: tak
1: už
2: 50.
1: Máme, ne? Už máme, super. Já dám telefon hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Přeji hezký večer. Mám otázku pro mě velice aktuální na pana VK. Jak moc si myslíte, že si člověk reálně pomůže v této chvíli tím, že se odstěhuje do Ruska? Děkuji.
1: Děkujeme.
0: No, jak si pomůže? No, tak samozřejmě pokud tam přijdete, získáte tam trvalý pobyt na základě toho prezidentského dekretu, tak budete fungovat v Rusku a ve chvíli, kdy to vypukne, tak bude docela velmi pravděpodobné, že stejně jako v dobách druhé světové války, jako Josef Vissarionovič, tak i gosudár Vladimir Putin povolá všechny národnosti a všechny občany cizích zemí, kteří budou zrovna žít na území matičky Rusy, požádá o vytvoření takzvaných zahraničních vojenských sborů na porážku a uništožení vraga. Nepřítele, že? Stejně jako vznikal československý samostatný vojenský sbor pod vedením Ludvíka Svobody, že v Buzuluku, tak budou vznikat podobné sbory z Čechoslováku, kteří budou v Rusku. Takže pokud si chcete, nebo chcete se zúčastnit, tažení proti fašistům nejprve na Ukrajině, no a potom možná někde i dál do Evropy v případě, tak samozřejmě můžete odcestovat samozřejmě do Ruska. To je asi jistý. No, to se musíte sami rozhodnout. Já vím, že pán se ptal z toho důvodu, jako kde nějak v nějakou jistotu mít, vyhnout se nějakému konfliktu, to nebude cesta do Ruska, to bude cesta daleko, daleko z Evropy pryč, mimo Evropu, mimo kontinent Evropy, někam hodně daleko, někam pryč, nejlépe někam do Karibiku, do prostoru Střední Ameriky, anebo možná Jižní Ameriky, možná Argentina, že jo, takzvané říkají jihoamerické Německo, že Argentině, tam se mluví normálně německy, tam je každý druhý Němec, protože tam přestěhovali mnozí Němci po roce 45, slušní lidé, že jo, jenom byli SSáci a tak dále, takže takhle samozřejmě ironicky, ale takhle je třeba se na to dívat. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, rád bych vám poděkoval za vaši práci a mám jednoduchý dotaz, ale podle mě závažný. Velice zajímavě se mluví o asteroidu Apophis. Bylo by možné říct něco o tom průletu v roce 2029 a 2036? Děkuji pěkně.
1: Také děkujeme.
0: No, já děkuju. Ten název mi něco říká, ale celá ta geneze toho průletu, to nemám nastudováno, já jsem se tomu nevěnoval, takže pokud někdo se tomu trošku víc věnuje, tak mě možná nějak jako osvěží paměť, ale nemám o tomhle tom zrovna momentálně žádné informace, takže bohužel. Takže pokud teda máme někoho dalšího na telefonu, ano, tak bychom ho vzali.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer. Valery Pjakin pred istým časom spomínal v jednom svojom videu, že tá elita do istej miery akože degraduje. Alebo teda až v tom zmysle, že degeneruje. Či by ste sa vedeli, teda, ale myslím teda, či už Dom Sihona, alebo prípadne on to hovorí v podstate ako globálny prediktor, že prichádza o riadiace kádre, tam hlavne bol veľmi dobrý riadiaci kádre asi David Rockefeller, ale že ako keby im chýbali riadiace kádre a že ako keby degradovali, degenerovali v tom smere, že strácajú kompetencie, ale takého osobného charakteru. Či by ste sa k tomu vedeli vyjadriť? Ďakujem.
1: Ďakujeme.
0: No, samozrejme, ale tady je především to, pokud sa bavíme o řekněme vnitřních prediktorech Spojených států, vnitřní prediktor v Evropské unii, jednotlivých států, velkých států a potom globální prediktor, který funguje v takzvaných okultních procesech řízení, které jsou mimo světské procesy řízení. Valery Pjakin má samozřejmě nějaké teze a on zahrnuje do globálních procesů řízení amerického národního prediktora, respektive prostor Spojených států, kde globalčiky dlouhodobě usilovali o prosazování svých cílů. To, co probíhalo za vlády Baracka Obamy, bylo naprosto zjevné, to znamená snaha o nastunování migrantů do Spojených států. Biden v tom pokračoval, to znamená rozborka, destrukce systému Pax Americana, což byla naprostá architektura práce globálního prediktora. Do dneška je to samozřejmě zájem globálního prediktora, protože se postaral o rozborku s pomocí amerického národního prediktora, mimochodem. To je zajímavé, protože americký národní prediktor v době studené války pracoval na základě zadání, úlohy globálního prediktora, takzvané světové globalizace. Celé je to velice komplikované, protože národní prediktoři původně, když začaly systémy globalizace v dobách novověku, tak se snažili vytvořit systém nadnárodního řízení, který byl samozřejmě již tehdy řízen bankéři a byl již tehdy řízený okultními organizacemi, které dodneška zastřešují takzvané globální řízení, nebo chcete-li řízení globálního prediktora. Ale všichni ti, kteří vykonávají, kteří jsou pákama globalizace, jsou velmi často členy vnitřního národního prediktora. To vidíme v národních státech, jak jednotliví politici jsou sice v národních procesech řízení ve vládě, ale dělají kroky proti národu, proti lidu, proti národu, proti zájmům rodin. Kroky globalistů. To znamená, je-li někdo kádrem národního prediktora, tak neznamená, že je národním prediktorem, ale pracuje pro globálního prediktora. Pro takzvané globa. Nejlepší název je globální prezidium. Ti, kteří řídí planetu napříč staletími, tak si vybírají kádrovčiky na jednotlivých procesech řízení vnitřních národních prediktorů. A Pjakin to vysvětluje takovým trošku způsobem, že by to bylo dobré, kdyby to takhle jako úplně jako vyložil. To znamená, globální prediktor nemá své nějaké vlastní kádry, které by zviditelňoval. Proč? Z jakého důvodu? No, protože globální řízení je okultní. To se nesmí zobrazovat. Jeho členové se nesmí ukazovat na veřejnosti. Proto jsou to loutkovodiči světových procesů řízení, jejich snahu, jejich úsilí, jejich plány realizují ti, kteří jsou viditelní a ty jsou ve strukturách národních vnitřních prediktorů. Abyste tomu rozuměli. Já myslím, že Pěkin tomu rozumí, ale někdy třeba by bylo lepší, kdyby to takhle jako polopaticky vysvětlil. Ale jinak samozřejmě on to má nastudované naprosto skvěle. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, máte slovo.
6: Dobrý večer. Pane Veka, vy jste mi normálně zase ukradl otázku, to už několikrát, co my jsme asi nějak prepojeni, lebo vy jste mi predbehol, že kam by ľudia mali utekat, lebo já jsem vám původně chtěl dát otázku, že vy jste minulé spomínal, že máte plán do USA, ale to možno aj padá, lebo keď boli tie letadlá súdneho dňa, že možno aj Američania očakávali, že aj tam to bude padať.
0: Áno.
6: Či by nebolo rozumné utiec niekde do Tatariky a vy mi to normálne ukradnete, lebo tam je veľký teraz český búl a slovenský. Reku, to sa ani môže, tak reku, ani neviem, čo vám má sa opýtať. Tak reku, či by nebolo rozumné, že tá Stredná Amerika toto. Prajem vám pekný večer.
0: Áno, ja ďakujem. Ja som zrovna som nad tým uvažoval, že áno, ani Amerika už nemusí byť bezpečná, pokud by došlo k veľkému konfliktu v Európe, mohlo by to začít padat i v Severní Americe. Proto uvažuji, že ho v nejhorším... Ano, jsou různé projekty ve Střední Americe, právě zmíněná Kostarika, tam jsou projekty českých firem, které tam staví prostě u moře velice pěkné bungalovy, velice pěkné domečky, dokonce i cenově poměrně zajímavé, dostupné a... Samozřejmě, jako někdo si bude chtít zachovat asi pocit Evropy. V té Kostarice to rozhodně Evropu nepřipomíná. To je to exotika. Jo? A někdo nemusí úplně až tak úplně každý den mít na očích exotiku, komáry, mouchy, obrovské kvanta kobylek, velmi jedovaté hady, kteří lezou do příbytků. Prostě všechno tuto havěť. Ne pro každého to je. A prostě pokud někdo si chce zachovat jako pocit Evropy, města by vypadala jako v Evropě, tak ne, a velmi podobná Evropě, aby obchody a hospody a podobně jako v Evropě, aby se člověk cítil doslova jako tady v Německu, tak nejlepší je opravdu Argentina, když přiletíte do Buenos Aires, tak se cítíte jako ve Švýcarsku, cítíte se jako v Mnichově, zkrátka jste v Evropě, jo, v Argentíně, kromě toho, že se tam všude, ale opravdu všude domluvíte prostě německy úplně bez problému. Takže tohleto je asi jako jedna z možností, jedna z variant samozřejmě, ale těch zemí by se našlo asi více, ale tak doufejme, že to nebude potřeba využít. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Já to jenom zparafrázuju, lehce v Argentině se cítíte jako v Mníchově v roce 38. Pojďme na další pořad, posluchači.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
7: Jo, děkuju moc krát. Já jsem se chtěl zeptat na trošku něco jiného. V roce 1977 vzniklo, nebo v té době bylo takzvaný wow video, který potom se objevilo na internetu a jednalo se o to, že se někdo nebo něco neidentifikovatelného se nabouralo do vysílání britské televize. Oni to nedokázali odblokovat a ta informace, která tam proběhla, tak říkala, ještě je čas, než jako přijde něco špatného, že lidi ještě mají čas prostě to odvrátit a že nebude dovoleno, pokud tady, jako na zemi, se dostane k moci něco špatného. Když vyhraje něco špatného a ovládne tady tu planetu, takže oni nebudou tolerovat, aby se tady to, co se stane, aby se to dostalo mimo tuhle planetu. A já mám pocit z toho takovej, protože mám ještě jiné informace, že to není úplně tak, jak říkáte o tom prediktorovi a já nevím tady ty všechny věci, že to, co se má stát, ta změna, tak ta právě má být v tom, že se má změnit ten model té civilizace, jak má být prostě ta společnost zřízená. Proto jako se tam objevovaly ještě v jiných informacích, jiné informace, náznaky o tom, jak by to mělo být. A proto jako se ptám na to wow video, protože se o tom jako vůbec nemluví a myslím si, že je to dost zásadní tohleto. Takže asi, to je asi všecko. Takže moc krát děkuji.
2: Já se obávám, že to bylo takový mnohovrstvý dotaz, tak prosím už.
0: Ne, já na to odpovím velice krátce.
2: Aha, tak ještě ne, tak odvolávám.
0: No,
2: ještě posledního posluchače nám volejte.
0: Určitě jednoho ještě tady to, ale já opravdu nevím, o čem je řeč. Neviděl jsem video. Jo, žádný wow video jsem neviděl. Pokud je to něco známého, něco mi uniklo pod nějakým názvem, jestli je to nějaký únos televizního vysílání. Mám v paměti, že došlo k únosu televizního vysílání ve 30. letech ve Spojených státech, ale to byl únos v souvislosti s televizním pořadem, který zobrazoval tehdejší válku světu. Jo, první verze filmu Válka světu, že jo, Mimozemšťani a tohleto. A
2: New Jersey, ano, to bylo v New Jersey, kde volali potom,
0: ano,
2: co se
0: ano,
2: děje.
0: Ano, v New Jersey. A oni udělali chybu, že oni to udělali jako zpravodajství, ne jako film, neoznámili to jako film, ale dali to do součásti jako zpravodajství a vyvolali paniku a zděšení. Ale v podstatě jako to byla chyba tehdejší režie vysílání, ale únos vysílání někde v Británii nebo podobně, nemám teď informace, teď si nevzpomínám přesně. Takže se omlouvám, na to nemůžu odpovědět, nemám informace. No tak se pustíme ho do dalšího volajícího, do posledního.
2: Do volajícího. A já jenom podotknu, že já jsem něco takového taky kdysi četl. Mlhavě si to vybavuju, něco jsem četl někde v 70. že mělo dojít. Ano, právě k tomuto nabourání nějakému vyslanému signálu, prostě televizního vysílání, hlas pouze tam byl, jak si slyšet. Něco jsem taky četl, už si to taky nevybavuju. Tak když nám někdo pošle nějaké informace, budeme rádi. Tak poslední posluchač má prostor. Hezký večer.
1: Hezký večer, ptejte se.
8: Hezký večer, tady Martin z Německa. Já zdravím posluchače. Chtěl jsem položit jednoduchý dotaz. Já jsem prorocký sen, kde se mi zdálo, že byl objeven morální kód. A nebyl to žádný morální kodex, žádný zákon, ale kód. A změnilo to kompletně svět, protože jsme byli armády, policie, žádný úřady a všechno fungovalo na základě toho kódu. A ten kód vlastně byl objeven s boží pomocí a to, co vlastně nedokázala církev změnit svět k lepšímu, tak se konečně posunul na vyšší morální úroveň. Tak mě zajímalo, jak by to pan VK okomentoval. A vlastně jediný poselství v tom snu bylo sdělit vlastně tenhle ten sen do světa, aby se na tom kódu už začal pracovat, aby se začal objevovat. A jediná obava byla, aby ta společnost ten kód nestratila, protože by se vrátila zase do toho stavu, v jakém žijeme dneska. Uh-huh. A co se týká budoucnosti, tak to nebylo zase až tak daleký budoucnosti, protože samozřejmě lítali tam létající objekty, ale byly tam ještě i auta. Byla tam harmonie a klid, tak jsem se dá také pozitivní dotaz na závěr. Děkuju.
1: Také děkujeme.
0: No, pokud teda se tím myslí ten kód takzvané absolutní lásky, jestli tohleto je myšleno, protože samozřejmě, že ten mír se prosazuje láskou, kterou v podstatě stělesňuje pouze láska Boha, boží láska, ta, která vlastně v podstatě zastavuje všechny války. Minimálně to je ten koncept takzvané

0: političtí rabíni svým věřícím soukmenovcům, protože přesně tohleto je příchod Mesiáše. Po příchodu Mesiáše nastane mír, neboť láska, která bude šířena mezi lidem, vyhladí všechny války na světě a všude už bude jenom mír. To je přímo koncept a model Mesiáše. To znamená, to je překryv. Překrývá se, tenhle ten model se překrývá s takzvaným principem nekonečné boží svátosti, boží lásky. I z toho důvodu se tak často křesťanství a židovství spojuje a nazývá se židokřesťanstvím, protože některé koncepty se překrývají. Celé jednoznačně zrovna tenhle ten je jeden z nich. No takhle by na to, ale jako nic dalšího k tomu jako říct pánovi nemůžu. Jo, ohledně toho kódu, já jsem k tomu velice skeptický, protože ona boží svátost v podstatě spočívá na tom, že veškeré majetky světa odevzdáš a budeš šťastný s tím zvědomím, že činíš všechny ostatní šťastné a Bůh tě obdaří nekonečnou láskou za tento čin tvůj. To je v podstatě ten systém a že by tohleto udělali všichni lidé na světě, já tomu moc nevěřím, já si myslím, že je to utopie, ale tak nechávám to každému na jeho posouzení samozřejmě. No a to je všechno. Máme 22 hodin, 22.01. Já doufám, že dneska to nebylo moc těžký, že jste se v tom vyznali, že jsme nebyli moc negativní, že jste se něco dozvěděli a samozřejmě se opět ozveme příští týden v pátek po 19.45 a přineseme všechny témata z domova i ze světa. Vy si to se užijete, no a pro tuto chvíli já vám přeji samozřejmě krásnou dobrou noc, anebo budete někde trajdat ještě, tak krásný pěkný večer, že jo, až do rána někam. A já se rozloučím samozřejmě s tebou Vítku, s tebou Helenko. Díky za krásné písničky. No a všichni si užijte v podstatě to, co máte před sebou, zbytek léta, že jo, zbytek prázdnin a jak říkám, příští pátek se opět uslyšíme. Takže vám přeju krásný pěkný večer a nebo dobrou noc.
1: Jak říkal lékař, že lidé budou někde trajdat, tak už trajdat v září, v říjnu nebudou, protože už bude podzim, přijdou takové sichravé podzimní deště, lidé budou sedět pěkně doma s čajíčkem a poslouchat nás a ne někde trajdat venku jako v létě. Tak trošku na závěr, lehce humorně na dneseně. Já samozřejmě se loučím s tebou i VK, mě se moc hezky s tebou Helenko i s vámi milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty, za vaše sdílení, za vaši přízeň. Samozřejmě pořad bude v nejbližších chvílích, nejbližších minutách umístěný jak na našem webu Svobodného vysílače v podcastech, tak i na kanále Odyssey, zejména odkud to můžete poslouchat, kud bude sdílený i z Aeronetu v archivu v záznamu, takže můžete poslouchat zítra v sobotu a v dalších dnech. Děkujeme vám za poslech, děkujeme vám za vaši přízeň, za vaši podporu. No a mě nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se tady všichni hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK, tobě Vítku a díky i vám všem, kteří nás posloucháte a voláte.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři, nepodvolení. Naplno zahajuje politická sezóna. S kým jiným bychom o těch podivuhodných věcech, které se tady dějí a připravují, měli promluvit jako prvním? No, samozřejmě s Jindřichem Reichlem. Vítejte u nás.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a srdečně zdravím všechny protiproudaře.
0: Těch témat je spousta. Hlavně teď se bojovalo konečně na

0: plno ve sněmovně o jedno přehlasování veta jistého pána, který sedí na hradě. No ale k tomu se dostaneme, pojďme na to. Vy jste tedy u nás relativně dlouho nebyl, protože vy máte teď tolik vlastních možností komunikace, sleduji samozřejmě vaše videa, dokonce vás občas zvou i do těch mainstreamových médií. To jsou novinky, co? Řekl bych. Cítíte to tak?
1: Tak já zaprvé bych chtěl říct, že sem do protiproudu přijdu, kdykoliv mě pozvete, protože si velmi vážím toho, že jste mi dávali šanci už v době, kdy mě právě ta mainstreamová média ignorovala, takže já kdykoliv pozvání přijmu a bez váhání dorazím. Nicméně v tuhle chvíli ono to není ještě zas tak růžové. Samozřejmě zve mě CNN Prima News, která podle mého názoru v tuto chvíli z těch mainstreamových médií je jednoznačně nejobjektivnější a vykonává nejlepší práci na poli zpravodajství. Česká televize tolik ne, tam jsem persona non grata z očividných důvodů. No a u televize Nova tam je to dáno tím, že toho zpravodajství a publicistiky je tam pomálu, takže samozřejmě těch příležitostí je méně, ale tam jaksi žádnou averzi necítím. Ale každopádně samozřejmě na CNN Prima News teď dokonce byla prolomena ta hranice, že mě pozvali i v neděli a do toho hlavního vysílacího pořadu, vysílacího času. A což jsem viděl, tak to mělo 652 tisíc zhlédnutí, což je krásné číslo a zhruba o nějakých 100-150 tisíc víc, než má běžná neděle o prázdninách. A tudíž musím říct, že bych chtěl poděkovat tímto lidem, našim občanům, že právě sledují, sdílejí moje videa, sdílejí moje myšlenky, protože bez nich bych to nikdy nedokázal a to je především jejich zásluha.
0: Vy jste tak opravdu jeden z těch nejaktivnějších poslanců SPD v tomto smyslu, respektive SPD pro. Vy taky máte v klopě pořád ještě svou stranu vetknutu. Jen mě řekněte na začátek ještě, existuje pro pořád a bude existovat, anebo směřuje to nějak k nějaké integraci s SPD?
1: Tak pro samozřejmě existuje. Dokonce teď do voleb nasazujeme 4 senátní kandidáty. Milana Loprajze na Ostravsku, což si myslím, že je skvělé jméno a hlavně je to úžasný člověk. On je nejenom nositelem toho slavného jména, ale především mužem, který, bych řekl, má obrovské charisma, je to neuvěřitelně čestný člověk, inteligentní, poctivý člověk. Takhle si představuji senátora parlamentu České republiky a mnozí ho jistě znají z jeho hovorů z Radhoště. Honzu Skalického nasazujeme v Děčíně, Hinka Berana, hlavní tvář boje proti výstavbě větrných elektráren na Trutnovsku a pana doktora Josefa Šornu na Příbramsku, takže 4, řekl bych, velmi solidní kandidáti. Nicméně já se netajím tím a říkám to dlouhodobě, že já bych byl velmi pro konsolidaci vlastně těch stran, které dnes tvoří klub SPD, to znamená SPD pro Svobodní a Trikolora, a vytvoření jednoho národního bloku. Podle mého názoru by to bylo pro naše občany mnohem srozumitelnější a bylo by tak možné vytvořit opravdu zásadní sílu, která by byla hybatelem na poli politických soubojů a diskuzí v České republice. A dle mého názoru by prostě reprezentovala podobné hodnoty a měla by podobné cíle jako v Německu AFD či v Rakousku FPE. Jakmile je to roztříštěno do několika stran, vždycky je tam nějaký interní souboj, přetahování a tak dále, třeba i na úrovni krajů, nejenom na té centrální úrovni. A to prostě ti voliči nemají rádi. Oni chtějí vidět, že my táhneme za jeden pro vás, že jsme tady pro ně a nikoliv pro sebe, takže já se další konsolidaci, integraci určitě nebráním. Naopak si myslím, že by to byl krok správným směrem.
0: Týká se to podle vás i takových těch dalších seskupení typu Jasan a podobně, nebo s nimi nejednáte, nebo oni nejednají s vámi?
1: No, tam je zásadní to, aby ty subjekty vůbec k tomu měly chuť. On to málo kdo je ochoten přiznat a velmi často navíc mají ty menší subjekty úplně nerealistické požadavky. Víte, pro mě to také nebylo jednoduché rozhodování, když jsme se domlouvali na té společné kandidatuře do poslanecké sněmovny, že jsme měli vlastně jenom dva kandidáty pro a dva kandidáti byli od Svobodných, dva kandidáti od Trikolory. Ale měl jsem na výběr, jestli roztříštit tu scénu, anebo raději upozadit nějaké naše interní partikulární ambice a skutečně dosáhnout co nejlepšího výsledku. Jsem přesvědčen, že ten výsledek mohl být i lepší, ale voliči na poslední chvíli přesedlali k ANO Andreje Babiše. Nám to bylo zřejmé, protože v posledním průzkumu před volbami měl Babiš 28% a my nějakých 12%, stačilo nějakých 6%. A nakonec to skončilo tak, že stačilo, se nedostalo do sněmovny, my jsme klesli o nějakých 5% a Babiš s ANEM nabral 7%. To znamená, tam ten přeliv byl naprosto zřejmý a jasný. A já pevně doufám, že voliči si uvědomili, že Česká republika potřebuje mnohem zásadnější systémové změny, než které třeba i v současné době se dějí. A že napříště budou ještě odvážnější, že ten proces bude právě podobný jako třeba v Německu nebo ve Francii. V Německu, když byl pan Scholz, tak lidé ještě v těch minulých volbách se obávali AfD, že to je příliš radikální, příliš extremistické a dali příležitost panu Merzovi. A dnes už vidí, jak to dopadlo, že to je jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Tak. Francie je to samé. Také se báli dlouho Marine Le Penové. A teď to vypadá v těch volbách, že ať už to bude ona nebo Jordan Bardella, takže prostě Francie bude mít prezidenta právě z té Le Penovské kliky, což je jenom dobře. A já myslím, že ten samý proces musíme projít i tady v České republice, že lidé si musí uvědomit, že příští léta nebudou soubojem s Ruskem. Rusko z mého pohledu pro nás nepředstavuje žádné nebezpečí. Bude to přímý souboj s Evropskou unií. To je ten uzurpátor, to je v současné době subjekt, který způsobuje neprosperitu, chudnutí České republiky, omezení její suverenity a zároveň ohrožení její bezpečnosti přes migrační pakt. A kdo se nebude schopen postavit naprosto tvrdě a nekompromisně tomu Bruselu, tak nemůže Českou republiku vést k lepším zítřkům. Prostě nemůže. Ta doba bude přímo, řekl bych, klasifikována nebo přímo bude determinována právě postavením a soubojem mezi suverénní vládou jednotlivých členských zemí a bruselskou centrálou, která se snaží uzurpovat čím dál tím větší porci moci na úkor těch jednotlivých států.
0: Já myslím, že to je přesně téma, ke kterému se musíme dostat, ale než se vrhneme na jedno, na to hlavní vnitropolitické, jenom jste mě něco připomněl, když říkáte, Rusko není tím hlavním problémem pro nás. Teď byly takové ty obrovské spekulace kolem toho, co dělal šéf CIA v Moskvě. A teď Donald Trump, poté, co viděl všechny ty komentáře těch politiko a podobně, těch prostě Bruselanů, že jel vyhrožovat Rusku, aby si velmi rozmyslelo útok na některou z členských zemí NATO. Tak Donald Trump právě prohlásil, že o nic takového nešlo, protože Rusko není tím problémem a Rusko nemíní zaútočit na žádnou zemi NATO. Když to slyšíme spoza oceánu, tak si vždycky uvědomím, jak je to absurdní, že v této zemi existuje spousta lidí, kteří, když vy vyslovíte přesně tutéž tezi těsně předtím, tak vás mají za nějakého kremelského agenta.
1: Přesně tak to je. Já musím říct, že já se tomu vždycky směju a všem říkám, prosím vás, když jsem teda ten kremelský agent nebo tady nějaký Putinův aset, Putinova investice, prosím vás, můžete mě říct, v čem se moje výroky liší od výroku Donalda Trumpa ve vztahu k ukrajinské válce?
0: No.
1: Ukažte mi to. Teď Donald Trump jasně kritizuje Ukrajinu, jasně říká, že si Ukrajina za tu válku mohla sama z velké části, a že z velké části to byla taky proxy válka mezi NATO a Ruskem. To dneska říká oficiální americká administrativa. A když to já řeknu tady, tak samozřejmě okamžitě se vyrojí celá řada těch lepševiků a pravdoláskařů a podporovaných těmi médií skorumpovanými, kteří okamžitě mě začínou nasazovat nějakou psí hlavu. Ale já prostě říkám, že já jednám pouze v zájmu občanů České republiky. Já nefandím žádné zemi. Já nefandím ani Rusku, ani Ukrajině, ani Francii, ani Spojeným státům. Pro mě jediná moje snaha je účelně prosazovat zájmy občanů naší země. A bytostným zájmem občanů České republiky je to, aby na Ukrajině zavládl mír. Čím dřív, tím líp. A já čtu tedy tu návštěvu šéfa CIA v Moskvě, ale úplně jinak než naše mainstreamová média. Podle mého názoru Donald Trump zcela jednoznačně designoval jako svoji prioritu Irán. A on v tuhle tu chvíli už nemůže být rozkročen na dvě nohy, nemůže podporovat zároveň Ukrajinu a řešit si svoje problémy s Iránem. A nad to si je nemůže řešit za situace, kdy Rusko a Čína Irán podporují.
0: Ano.
1: A dle mého názoru, je to čistě můj subjektivní pohled, ale takhle to čtu z hlediska nějakého selského rozumu, tam pan Radcliffe jel proto, aby Moskvě předal vzkaz, že jsou schopni se dohodnout na nějakém míru na Ukrajině, který bude pro Rusko výhodný, výměnou za to, že Rusko už nebude tolik podporovat Irán a případně se stane i nějakým komunikátorem s Čínou, aby prostě byl Irán izolován. Protože zcela jednoznačně hlavní prioritou Donalda Trumpa v tuto chvíli je Irán. Ukrajina už ho fakticky vůbec nezajímá. Jasně. A je pro něj pouze přítěží.
0: Jasně. Tak pojďme tam, kam jsme chtěli hned vstoupit na začátku. Jste poslancem sněmovny parlamentu České republiky. Mimochodem, než se ještě zeptám dál, jak to po těch pár měsících vidíte? Změnilo se pro vás něco, když jste teď tím poslancem a ne pouze psancem?
1: Já myslím, že jsem psancem i poslancem, tedy, že já to jsem dokázal skloubit, jelikož opravdu ty útoky jsou až dětinské. Já jsem si z toho udělal legraci tento týden, když jsem napsal na Facebook tu SMSku od Putina, protože to už na to se jinak než humorem odpovídat nedá. To už je tak trapné a ukazuje to zoufalou argumentační prázdnotu opozice. Oni nejsou schopni vlastně přijít s jakýmkoliv argumentem. A dokonce už i Lidové noviny napsali to, komentovali tu moji debatu s tím Matějem Ondřejem Havlem z TOP 09, kdy tam napsal redaktor povinně: Reichl je nejodpudivější bytost české politice, nikdy by ho nevolil, je to člověk, který má politiku postavenou na dezinformacích a strašení, a poslední odstavec, no a v té debatě měl vlastně pravdu. Jo, protože já jsem vlastně tam říkal, že na ty nákupy zbrojní techniky, tak jsem tam říkal, prosím vás, teď je nesmysl nakupovat, protože teď jsou ceny nejvýše. V tuhle tu chvíli ti zbrojaři by mohli navýšit svoje kapacity 10x a stejně by nestíhali. A logicky, když poptávka převyšuje nabídku, tak ta cena je vyšponovaná na několika násobek té standardní ceny. A proto je daleko lepší si na uzavření těch kontraktů počkat až po skončení té války. A já jsem samozřejmě známým odpůrcem navyšování těch výdajů, podle mého názoru to nikam nevede. Tudíž prostě je to jednoznačný konkrétní argument, který já jsem v té televizi předložil. No a Matěj Ondřej Havel, protože na to nemá žádný věcný argument, na to není věcný argument, jelikož se jedná o zbytečné a bezuzné utrácení peněz našich daňových poplatníků, tak na to řekne, vy tady dostanete pochvalnou SMS-ku od Putina. Prostě to je přiznání totálního argumentačního debaklu v přímém přenosu. No a jak se mi daří, mám víc práce. Nic víc, nic míň. Opravdu se to je neuvěřitelné, kolik se toho na vás navalí v momentě, kdy ještě jsem si prosadil tu vyšetřovací komisi v dozimetru, v momentě, kdy jsem psal zákon FARA, který bych stále velmi rád prosadil a pevně doufám, že nakonec přijmout bude. A když jsem ve dvou výborech, ve kterých velmi se snažím aktivně působit, do toho ještě dělám advokaci, snažím se pomáhat lidem, kteří jsou nespravedlivě stíhaní. Byl jsem teď nedávno v Chebu obhajovat člověka, který se dostal k trestnímu soudu za to, že napsal Sláva Rusku, popel Ukrajině. za tenhle výrok je u soudu. Jako kam jsme se to dostali, to
0: No,
1: je, to
0: přesně.
1: je, to je ta, ten, to, to období před rokem 89 už z mnoha hledisek bylo, a zejména z hlediska svobody slova, bylo výrazně svobodnější než dnes. Tam,
0: Já jasně.
1: když jste řekli, že jako Sovětský svaz patří na smetiště dějin, tak možná jste nebyl pochválen, ale rozhodně vás za to nezavřeli.
0: Ano, ano.
1: Dneska už
0: Ne.
1: jsme trošku dál, takže opravdu té práce je spoustu a musím říct, že jenom se to na mě valí a snažím se to nějakým způsobem všechno procesovat.
0: Pořád se nemohu dostat k té otázce, protože zase jste jedno téma nadhodil. Vy říkáte, šetřeme na těch nesmyslných
1: Ano.
0: zbrojních výdajích. No ale SPD má ministra obrany a ministr obrany Zuna zprostředkovával 7 miliard nějakých z Německa a teď víme, že i Andrej Babiš to řekl, že ta 2% HDP na zbrojení budou, čili nějakých 150 miliard se musí utratit v příštím roce.
1: No to pozor, to přidejte, 190.
0: 190, no tak už ani neumím pořádně počítat.
1: Ono se totiž zvýší samozřejmě HDP.
0: No aha, ono se zvýší HDP. A, no a není to tedy tak, že byste na tohle měli mít vliv?
1: No já jsem přesvědčen o tom, že to je opravdu naprosto zbytečný výdaj. Ale my musíme vycházet z reality voleb a tady je to samozřejmě závazek vlády, který byl podle mého názoru jaksi učiněn už v té Ankaře, abychom nebyli za ty neposlušné žáky, kteří platí méně než 2%. A ono to vychází totiž zase z tlaku NATO. NATO stejně jako Evropská unie prostě vykolejili. Původní myšlenky nejsou vůbec špatné. Spolupráce v oblasti obrany, i v oblasti ekonomiky, pohybu služeb, kapitálu lidí je samozřejmě perfektní myšlenka. Bohužel ji uchopili nesprávní lidé.
0: No,
1: a NATO se stalo, na místo obranné aliance, se NATO stalo v tuto chvíli fakticky lobbystickou organizací pro zájmy zbrojařských korporací. To je zcela evidentní.
0: No.
1: Ten tlak na zvyšování těch výdajů, aniž by to jakýmkoliv způsobem odpovídalo skutečně zlepšování obrany schopnosti té aliance, je zcela evidentní. Problém je v tom, že ty systémy mezi sebou navzájem nekomunikují. Naše systémy neumí komunikovat s polskými systémy, tak jaká kolektivní obrana. To je prostě chiméra. A ta takzvaná CTčka, ty capability targets, která musíme plnit, tak byla řešena nebo stanovena někdy před 5, 6, možná už 7 lety. A tím pádem jsou zastaralá. My prostě si tady pořizujeme těžkou brigádu. Jdeme si kupovat tanky Leopard 2A8 za 39 miliard korun. 44 tanků za 39 miliard korun. V momentě, kdy k tomu připočítáte náklady na servis a provoz, můžete si udělat krát 3. Jste na 100 miliardách. A v tuto chvíli, tento týden, nám Seznam napsal, že tyto tanky leží v Ukrajině v polích opuštěné.
0: Ano.
1: Protože už do nich nikdo nechce sednout.
0: Ano.
1: Oni mají životnost 6 minut. To je pojízdná rakev.
0: Ano.
1: Do toho si sednete a máte jistotu, že jste do 6 minut mrtví. To znamená, to, co my si kupujeme za 39 miliard a reálně nás to bude stát 100 miliard, tak leží v Ukrajině v polích. A nikdo to nechce. Nikdo do toho. My bychom si mohli odvíst to tamtud, měli bychom to možná za odvoz zadarmo. Takže já samozřejmě na jednu stranu říkám, že podle mého názoru bychom měli být prosazování těchto požadavků tvrdší, ale zase upřímně říkám, že tohle je závazek vlády. To není ani o to, že by minister Zuna o to nějakým způsobem dramaticky bojoval, ale je to závazek vlády. Já osobně jsem přesvědčen, že bychom se měli dívat úplně outside of box na celou tu věc, anglicky se to říká, ale prostě mít na to naprosto diametrálně jiný pohled než v současné době. To znamená, kupovat v tuto chvíli tanky, Leopardy, kupovat BVPčka, kupovat Supakaty z Anglie, to si kupujete muzejní exponáty.
0: No,
1: to
0: já myslím, že to je totéž z F-35.
1: Jasně, no to můžete převést do VTUčka, Vojenského technického
0: ano.
1: muzea, tam to takhle umístit. Jako,
0: ano,
1: no, a
0: ano.
1: bude to skvělý, bude to vypadat krásně, akorát je to trošku drahý. V tuhle chvíli se už samozřejmě bojuje téměř výhradně pomocí dronů. To znamená, my bychom se měli soustředit zejména na drony, protidronovou obranu a na protivzdušnou obranu, ale zejména na budoucnost.
0: No.
1: A budoucnost jsou AI řízené zbraně. Říká se tomu takzvané systémy LAWS, které vlastně budou umožňovat to, že budou jaksi i robotičtí vojáci, které bude řídit na dálku umělá inteligence. S tím se bude bojovat za 5, za 10 let. To v tu chvíli prostě tady nějaké F-35 nebo Leopardy budou skutečně naprosto zastaralé, zbytečné harampádí, které máme k něčemu. Takže já osobně bych naopak šel společným vývojem s českými zbrojaři, s tím, že bych jim řekl, tohle je budoucnost, my chceme, abyste to vyvinuli, my jsme připraveni to od vás odebrat. Ale chceme za to 10% z vašeho celosvětového prodeje. Protože v tu chvíli by ten stát začal vydělávat. Takhle to dělá například Izrael. Je to velmi, velmi moudré. Ale já už nechci se dívat na to, na ty peníze jako na výdaj. Že pošleme tu do Německa, tu do Švédska, tu do Ameriky, naše těžce vydělané miliardy. Já se na to chci dívat jako na investici. Nejenom do českého zbrojařského průmyslu, ale především do českého státu. Tak, aby se nám ty peníze zase vracely. Když je pošleme do Německa za Leopardy, už je nikdy neuvidíme.
0: Ale
1: Leopardy zestárnou, pak je vyřadíme, bude konec, není z toho žádný profit. Pokud tohle dokážeme, tuhle filozofii, to je spolupráce s českými zbrojaři, posunout dál, v tu chvíli najednou ten stát může začít dokonce na tom být v plusu, protože samozřejmě ty celosvětové prodeje mohou být obrovské, tak jako je to například z těch izraelských firm. Takže to je můj pohled na věc, ale já osobně, kdybych šel, tak já samozřejmě jsem znám tím, že prosazuji velmi razantní řešení a mým vzorem je Irsko. Irsko má v tuto chvíli korporátní daň 12,5%, růst...
0: Korporátní daň, aby lidé porozuměli, je daň pro velké
1: právnické
0: korporace.
1: Osoby, velké společnosti, ale i prostě pro české společnosti, abych udělal tu rovnou daň, my máme v programu 15%, což si myslím, že by bylo naprosto vhodné, protože by se mnoho firm ze zahraničí soustředilo k nám za současného zlevnění energií, odchod z lipské burzy, opuštění ETS 1, nákup plynu z Ruska, což mimochodem nyní prosazuje AFD, a když jsem to tady říkal, že tam klidně pojedu to nakoupit, tak jsem byl zase za toho proruského sluhu.
0: Ano.
1: AFD to teď říká zcela otevřeně, paní Weidel řekla, poletím do Ruska. Ale vraťme se zpět k Irsku, 12,5% korporátní daň, to znamená nízké daně, ne je zvyšovat, snižovat. Pokud chcete nastartovat ekonomiku, zvýšit příjem, musíte snížit daně, tak jako to dělá Irsko, tak jako to dělá Argentina. Další zvýšení daní už nám nepřinese vůbec žádný výběr, zejména vůči našim lidem. Oni už nemají kam sáhnout.
0: Ano.
1: Z těch 12,5% korporátní daně mají hospodářský růst 12,2%. Druhý nejlepší v Evropě je Malta se 4%. Oni mají třikrát vyšší hospodářský růst než druhý nejlepší. Vyšší než Indie, vyšší než Čína.
0: Aha, jasně.
1: Ale pozor, přebytkový rozpočet. Oni nejsou v deficitu.
0: Jasně.
1: Irsko není v deficitu. Přes tohle všechno, že má obrovský hospodářský růst a nízké daně, není v deficitu. Má přebytkový rozpočet. A v neposlední řadě Irsko dává nejméně peněz na zbrojení z celé Evropy. 0,2% HDP. Švýcarsko 0,7%, Rakousko 1%. Dlouho jsme slyšeli, že neutralita je drahá, že je dražší než být NATO. Není to pravda. Tyto neutrální státy, Irsko, Švýcarsko, Rakousko, mají mnohem nižší náklady na zbrojení, než máme my. A přitom z mého pohledu jsou bezpečnější, protože na ně nikdo nemá důvod útočit.
0: Ano.
1: Takže já osobně jsem přesvědčen, že tohle prostě není cesta, že pokud jaksi se nechceme nechat jenom strašit tím, že tady přijde ten zlý Putin za 4 až 6 let, jak nám říkají ti analytici, kteří jsou placeni samozřejmě těmi zbrojařskými společnostmi, tak bychom měli tuhle filozofii odmítnout a začít investovat do naší země a do lidí, a ne prostě do zbytečných zbraní.
0: Když jste to říkal na demonstracích, na něž jsem chodil, na Václavském náměstí, teď ještě stále rozbitém, ale protože se blíží volby, tak ho rychle teď dodělají. Tak to bylo pochopitelné, ale dnes jste v podstatě součástí vládní koalice. V jakém smyslu je tedy tak složité, aby tyto podle mého názoru zcela srozumitelné a jasné myšlenky slyšela taky vláda?
1: Je to jednoduché. Prostě my máme jiný program, než má hnutí ANO. Kdybychom měli stejný program, tak budeme ve stejné partii, ale my máme jiný program a zejména v oblasti obrany se to liší a další obrovský rozdíl je v pohledu na ukrajinskou migraci. Protože ANO otevřeně říká, že považuje ukrajinskou migraci za přínos pro náš pracovní trh. Já tvrdím, že je to zátěž a výrazná zátěž a nejenom pro pracovní trh. Tady obrovsky roste práce na černo. Ukrajinci tlačí platy a mzdy dolů. Protože oni jsou, díky tomu, že mají různé dávky, tak oni jsou ochotní a schopni pracovat za méně peněz
0: Jasně.
1: než Češi, kteří by za tu výplatu nedokázali ani zaplatit nájem, energie a jídlo. No tak
0: Ano.
1: nebudete pracovat za něco, za co se neuživíte, jak naprosto logicky.
0: Jasně.
1: Ale Ukrajinci, když tomu dostanou dávky, no tak si přijdou na krásné peníze. To už nemluvím o bezpečnosti, kdy tady zvyšují kriminalitu, zátěž pro zdravotní systém, zátěž pro vzdělávací systém. A mohl bych pokračovat.
0: No ale z toho
1: to
0: všeho
1: jest,
0: tedy plyne.
1: Ano, pardon, jenom to dokončím. To znamená, ano, má na tyto otázky jiný pohled,
0: no.
1: než má SPD a případně pro. A ano, dostalo 35% a my jsme dostali 7,8%. Z toho to plyne. To je naprosto jednoduché. Máme tady demokracii. Kdyby to bylo obráceně, tak mi věřte, že dneska tyhle ty věci prostě už se dávno zavádějí a prosazují. Tam ukrajinská migrace už byla z mého pohledu prostě dávno vyřešená několika jednoduchými kroky. Tudíž...
0: A není přesto možno, nebo mělo by být, jako u člověka tak zkušeného, jako jste vy, který mimochodem z těch všech kauz a jednání u soudů je zběhlý v argumentaci, není možné prostě něco s tím, ano, abych tak řekl, vybartrovat víc, jako dostat něco za to, že něco dáte, ano?
1: Víte, u samozřejmě některých otázek to možné je. Ono třeba i prosadit to zřízení vyšetřovací komise na dozimetr nebylo vůbec jednoduché. Musel jsem si obejít mnoho a mnoho lidí a prosazení usnesení k sudeto německému Landsmannschaftu, k tomu sjezdu. To také nebylo jednoduché. Řada poslanců ANO se pod to nechtěla podepsat. A mohl bych pokračovat. To znamená, ty jednotlivé partikulární věci zcela jistě do jedna dojdou. Ale například otázka výdajů na obranu, to je zcela zásadní věc. To je zcela zásadní věc, která už je opravdu určená vysokou politikou vlády a závazkům vůči NATO. A teď je to prostě o tom, jestli máte odvahu jít prostě na to, na ten summit té Severoatlantické aliance a říct tam, my prostě 2% dávat nebudeme, tak nás vylučte. Nebo co s námi chcete udělat? Prostě v tuhletu chvíli...
0: To, co udělali Španělé.
1: My to nepovažujeme za relevantní výdaj a prostě to dávat nebudeme. A já, když si mám vybrat mezi tím, že budu kárán v Ankaře a mezi tím, že budu prostě tady spravovat peníze našich občanů nejlepším možným způsobem, jak umím, a zbytečně nevyhazovat a neutrácet prostě 190 miliard na převážně zbytečné věci. Samozřejmě armádu my musíme, aby to nebylo jako, že to škrtneme na nulu, ale prostě některé ty zbrojní kontrakty jsou opravdu naprosto nesmyslné. Typicky ty Leopardy prostě 39 miliard korun by udělalo jinde obrovskou službu. Ale k vaší otázce, prostě tohle už je taková priorita hnutí ANO, přes kterou my nejsme schopni prostě přejít a překonat ji jakoukoliv argumentací. To už není o argumentaci, to je prostě o nějakých programových cílech. To znamená, realita je jednoduchá, já to vždy lidem říkám. Chcete naši politiku, musíte nás jít zvolit. Prostě ty karty rozdávají tady lidé a v říjnu dali prostě... čtyřnásobek, téměř pětinásobek hlasů Andreji Babišovi, než dali nám.
0: Ano.
1: A to jsou karty, se kterými my hrajeme. To znamená, jakmile si lidé uvědomí, že anebo se rozhodnou, že chtějí tu razantní změnu, tak jako se rozhodli pro to v Německu, protože tam AfD teď celá jednoznačně dominuje těm průzkumům, tak se to stane. Ano. Ale ten klíč k té zavřené bráně opravdu mají voliči, ne my. Já kdybych jenom trochu mohl v tom něco udělat, tak to udělám. Když mě někdo zítra řekne, co mám jít dělat, já to rád udělám. Ale prostě ta moje síla není taková, abych přesvědčil Andreje Babiše a další, abych jim prostě dokázal říct, hele, pojďme dát na tu obranu 1%, protože to je daleko rozumnější. Pojďme tu ukrajinskou migraci konečně zastavit, protože je pro nás obrovitánskou zátěží a naši lidé už to vidí na každém jednom kroku.
0: Jasně.
1: Prostě, jestliže jejich pohled na to je to, že potřebujeme ukrajinské migranty k tomu, abychom zaplnili volná místa na pracovním trhu, já tvrdím, že nikoliv, že nejsou místa, o které by Češi neměli zájem, jsou pouze místa, která nejsou dostatečně honorovaná. A to právě díky těm Ukrajincům. Jo, protože oni jsou ochotni pracovat. Když budete jako zaměstnavatel a budete mít volné místo a budete tam mít Ukrajince, který vám tam přijde pracovat za 20 tisíc, tak nedáte Čechovi 30 tisíc.
0: Jasně.
1: Jo, to prostě tak to je. To znamená, ten tlak na to snižování mest je naprosto zásadní a já to opravdu nevidím jako přínos. Já to vidím jako velmi zásadní zátěž pro Českou republiku, ale v tom se prostě lišíme a naši občané, naši lidé si musí vybrat, kterou tou cestou chtějí jít.
0: Jasně. Tak se konečně snad dokodrcám k té základní otázce. Ona není základní, ale je to otázka nejaktuálnější. Teď tento týden jste přehlasovali veto rozvědčíka Hradního. Bylo to hodně složité, nebo?
1: Ne, já myslím, že tam to bylo dané od začátku naprosto jednoznačně. A já tedy upřímně říkám, že já z toho rozpočtu také nejsem šťastný. Vůbec ne. Mně se ten deficit nelíbí ani trochu. Nicméně po té vládě Petra Fialy, a teď opravdu nechci, aby to znělo jako výmluva, ale pokusím se to rychle vysvětlit. V momentě, kdy máte nějakých 91 až 92% mandatorních výdajů, no tak vy pracujete fakticky jenom s 8% toho rozpočtu.
0: To je strašné.
1: Co s tím chcete dělat? To znamená, vy musíte nejdřív snížit ty mandatorní výdaje, případně navýšit příjmy. A to nějakou dobu trvá. Tudíž, a jenom abyste snížili mandatorní výdaje, tak musíte přijmout zákon. A ten legislativní proces trvá 6 až 9 měsíců. To jest, když jsme nastoupili v prosinci, 15. prosince, než byl leden, tak vlastně se začalo pracovat reálně až někde v půlce ledna. A to myslím v poslanecké sněmovně. To znamená, ten legislativní proces nemáte šanci vůbec dokončit, abyste ty mandatorní výdaje snížil. Na druhou stranu...
0: Umíte si představit, které by se snížilo?
1: Jednoznačně, jednoznačně. A to je právě to, co já pevně doufám, že do toho příštího roku stihneme. Protože já už jaksi nechci podporovat další hluboké zadlužování této republiky. My jsme tady dostali nějaký danajský dar od Zbyňka Stanjury, se kterým se musíme vypořádat, ale dlouhodobě prostě musíme začít dělat velmi rychle systematické změny, které prostě zvrátí ten trend. Pro mě je základní pravidlo, že nelze zvyšovat daně občanům. České republiky. To dělala Fialova vláda.
0: Ještě, ano. Že jsme, abychom u toho zůstali na vteřinku, které mandatorní výdaje, čili výdaje ze zákona, by podle vašeho názoru se měly skrouhnout? Mm-hmm. Asi těžko důchody, těžko
1: ano, ano.
0: Tyhle věci.
1: Tak
0: ale...
1: já jsem velkým přítelem strategie Vlastimila Tlustého, který říkal, musíme výdaje zdecimovat. To decimace, byť je dneska, to má trošku přenesený význam, ale je od slova deci, to znamená od slova 10, 10%. A věřte mi, v každé firmě, ve které jsem byl a přišel jsem do ní, tak když prostě se podíváte do těch střev, tak 10% ušetříte v každé firmě. To znamená, kdybych byl teď hypoteticky předsedou vlády, tak můj první úkol bude, že řeknu ministrům 10% škrtněte, ber kde ber. Kromě ministerstva práce a sociálních věcí, tam souhlasím, prostě u důchodu to neuděláte.
0: Ano.
1: Ale věřte mi, že každé to ministerstvo by těch 10% nákladů našlo. Každé. Co se týče dalších škrtů, zcela jednoznačně ty politické neziskovky. To je obrovitánský problém. Obrovitánský problém. Zcela jistě ty zbrojní výdaje. Nemusíme dávat 190 miliard. 100 by klidně stačilo. A zcela jistě je to odstoupení od systému ETS. Varšavský ekonomický institut spočítal, že Česká republika platí na hlavu na jednoho občana naprosto nejvíc za emisní povolenky. Každého z nás, včetně kojenců, stojí emisní povolenky 7 000 korun ročně. Jinými slovy, tříčlenná rodina za ně zaplatí 21 000 korun. 21 tisíc.
0: Strašný.
1: Negativní dopad do českého HDP, opět spočítán Varšavským institutem, 100 miliard korun. 100 miliard korun. A to je přímý negativní dopad. Nepřímý negativní dopad, že nám to zvyšuje cenu elektřiny a tím pádem tady lidé nemohou podnikat, nejsou konkurenceschopní, nepřijdou sem zahraniční investoři, ten je v řádech stovek miliard. Ty emisní povolenky jsou jedno velké zlo. A pokud zavedeme ETS 2, tak se definitivně pohřbíme.
0: To znamená... Ale vypadá to, že vláda, včetně Andreje Babiše, vaše vláda, se tomu chce postavit.
1: No já pevně doufám, ale zase to bude vyžadovat odvahu postavit se Bruselu. To se soudruhům v Evropské komisi opravdu líbit nebude. Musíte počítat s tím, že do emisních povolenek investovaly velké německé investiční a penzijní fondy.
0: Jasně.
1: Banky. kdybyste zrušil emisní povolenky, tak to zítra padne, protože oni by museli udělat takové odpisy, že by prostě to ekonomicky neustály.
0: O čem, že vám do toho
1: Ano.
0: skáču, ale o čem přijel přesvědčovat teďkon pan Košta, tady Andrej Babiš, vlastně tušíme to?
1: Já to nevím, můžu se opět jenom jaksi o tom domnívat, ale z mého pohledu to ani není podstatné. My si prostě musíme zvyknout na to, že už nebudeme opravdu tím poslušným dítkem.
0: No právě.
1: My musíme být ten enfant terrible. Já jsem opakovaně říkal, že mým snem je prostě přijet jednou do Bruselu a s tím, že až tam budu zavírat dveře, takže si ta von der Leyenová řekne zlatý Orbán proti tomuhle tomu bláznovi. Prostě to je můj cíl. My už nesmíme prostě brát to všechno po srsti a říkat ano, my jsme ti hodní, my to splníme. To nás dovedlo sem do téhle situace, ano, že jsme všechno poslušně plnili. My se musíme postavit na zadní. Ten, kdo všechno splní dobrovolně, nikdy nic nedostane. Poláci si to vyhádali, vyvzdorovali, vyjednali. My ne, my jsme na všechno kývli. To znamená, že jenom z hlediska toho, ať se bavíme o konkrétních číslech, když provedeme tyhle ty úpravy, které jsem říkal,
0: ano,
1: tak je to ušetření zhruba nějakých 250 miliard korun. Plus mínus ve státním rozpočtu na výdajích. A příjmy? Ani korunu zvednout našim občanům. Za té minulé doby u vlády Petra Fialy tady banky zvýšily svoje zisky o stovky procent. Zbrojařské korporace o tisíce procent. Oni mají teď povinnost platit svůj férový podíl na provozu tohoto státu. To znamená, pro mě sektorová daň, banky 1% z objemu aktiv, ne ze zisku. Zisk si oni umí upravit. Snížit uměle, to je jenom účetnictví. Z objemu aktiv, s tím nehnete. To je dané číslo.
0: Ano.
1: 1%, máme to spočítané, přínos pro státní rozpočet 80 miliard korun. 80 miliard korun. 1% z objemu aktiv. A 1% z obratu pro zbrojařské korporace. Oni nevydělali ty obrovské peníze, protože jsou tak šikovní, ale protože jim prostě foukla do plachet ten vítr té doby.
0: Ano.
1: A pokud jim dáváme z rozpočtu obrovské peníze, zprostředkováváme jim tady další kontrakty ze zahraničí, tak je podle mého názoru fér, aby 1% z obratu zaplatili do státního rozpočtu. To je další 60 miliard korun. A v neposlední řadě je to digitální daň, kdy prostě společnosti, technologické společnosti jako Google, X a další, které tady vydělávají miliardy, tak tady neplatí téměř nic. Google v roce 2025 zaplatil na daních 18,1 milionu korun. No to je výsměch. 18,1 milionu korun Google? Tak to prostě není možné. Takže digitální daň a tam máme ten výnos počítaný na nějakých 10 miliard korun. To znamená uspoření 250 miliard, zvýšení příjmů o 150 miliard a jste na 400 miliardách a můžete jít dál s přebytkovým rozpočtem. A to nemluvím o dalších věcech, jako je právě to zlevnění energií, které je naprosto zásadní, o financování investičních projektů České republiky takzvanými adresnými dluhopisy. Já si nechci půjčovat od zahraniční bank. Dneska všichni křičí, že dáváme na obsluhu státního dluhu nějakých 120 miliard. A to je samozřejmě problém. Ale problém je to proto, že to končí v těch západních bankách. Kdybychom to měli zafinancováno jako Japonci, kteří mají mimochodem zadlužení přes 200% HDP, jedno z nejvyšších na světě, 200% HDP, tak kdybychom to měli jako Japonci, kteří mají téměř vše financováno dluhopisy, které drží japonské firmy a japonští občané, tak těch 120 miliard nejde do zahraničních bank, jde našim lidem. A oni je tady zase znovu utratí. Necháváme si je tady, v naší ekonomice.
0: Jasně.
1: Prostě zamezení toho odlivu kapitálu, včetně států, veřejné zakázky musí českým firmám, veřejné pobídky ze státu českým firmám. Prostě my musíme začít znovu selsky hospodařit. Držet ty peníze doma, ne je rozesílat na všechny možné světové strany. Takže to je filozofie, která je naprosto jiná, je inspirována skutečně tím Irskem, případně Argentinou, kde já vidím své vzory, a je realizovatelná. Jediné, co to vyžaduje, je opravdu odvaha to prosadit, jít proti těm velkým korporacím, jít proti bankám, jít proti politickým neziskovkám, jít proti technologickým gigantům, jako je Google, jako je X. Jim se to líbit nebude, ale nedá se svítit. Občané už nemají kam sáhnout. Ta Fialová vláda jim do těch kapes hrabala až dost.
0: 40%.
1: V rámci konsolidačního balíčku zrušení školkovného, zrušení slevy na manžela, zvýšení daně z nemovitostí. Kam ještě chceme ty lidi sedřít z kůže? To nedává smysl. Takže lidé tady za Fialovy vlády v reálných mzdách, v reálných platech přišli o 15%. Banky vydělali stovky procent, zbrojaři tisíce procent. A je potřeba ten trend zase znovu
0: narovnat. 40%.
1: 36,41%
0: No.
1: tuším kupovaná inflace.
0: No.
1: Naprosto šílená věc. Takže z mého pohledu teď je potřeba vláda, aby u moci byla vláda, která už nebude sahat do kapsy občanům, ale která najde odvahu sáhnout do kapsy velkým korporacím, které tady vydělávají obrovské peníze a neodvádějí je.
0: A když se vás zeptám, proč, když je to tahle ta vláda, v níž jste, odpovíte mi, dejte nám víc procent a bude to tak. Ale je to
1: je
0: tak.
1: Je to tak? Bohužel,
0: to tak.
1: Bohužel. Prostě tohle je zase, to je naprosto zásadní změna filozofie. To neudělá nikdo jiný než největší vládnoucí strana. Protože to zaprvé, ono to funguje jenom tehdy, když jsou ta opatření udělána všechna. Pokud uděláte jenom část toho, to nezafunguje.
0: Ano.
1: To Irsko nebo ta Argentina, kam přišel Javier Milei a totálně to překopal, tak to prostě je postavené na tom, že vy vytvoříte totálně propodnikatelské prostředí, snížíte ceny energií, snížíte daně, abyste rozběhli to podnikání na maximum, aby vám sem přišly zahraniční firmy například stavět fabriky na výrobu čipů. Ta fabrika tajvanská je v Drážďanech, přestože tam Pekarová a Adamová s Vystrčelem jezdili od rána do večera, tak je v Drážďanech prostě proto, že tam mají levnější elektřinu, než máme my.
0: Ano.
1: To je ten zásadní problém.
0: Ano.
1: A v momentě, kdy vytvoříte tohle propodnikatelské prostředí, tak začnete růst mnohem rychleji, než prostě současná Evropa. My se musíme odstřihnout z té naprosto pupeční závislosti na Německu. Prostě Německo jde ekonomicky do kopru a nikdo to v dohledné době nezastaví.
0: Jasně.
1: Ty emisní povolenky prostě v Německu zrušit nelze. Protože když tam přijdete a zrušíte emisní povolenky, takhle současně musíte říct důchodcům, že příští měsíc není penze. Protože vy tím zkrachujete všech 16 penzijních fondů. To není legrace.
0: Jasně.
1: Jo?
0: Jasně.
1: Oni mají ty peníze v těchto těch aktivech. My ne. My z tohohle pekla, z tohohle vězení zeleného ještě utéct můžeme. My můžeme utéct i z toho migračního vězení. Donald Trump řekl, že Evropu ničí dvouocasá příšera. Green Deal a migrace. Já k tomu přidám třetí ocas a to je válka. Pokud tuhletu příšeru nedokážeme zastavit, nemůžeme mít světlou budoucnost. Nemůžeme. Tahle příšera zdupává Evropu a my to bohužel odnášíme, přestože jsme si to nevymysleli. Ani tu migraci, ani ten Green Deal.
0: Jasně.
1: Ale přesto je nezbytné, abychom se proti tomu postavili.
0: Konečně se tedy snad zeptám na to, na co se od začátku chci zeptat. Trošku se vrátíme z těch obrovských rozměrů zpět do poslanecké sněmovny a k tomu přehlasování toho veta. Myslím, že jste docela zajímavě nám tady vysvětlil, proč vlastně by bylo dobře, kdyby se ten rozpočet trošku začal konsolidovat.
1: To
0: ale vy jste samozřejmě museli tohleto přehlasovat. Přehlasovali a opozice říká, a my to dáme k ústavnímu soudu. Je to skoro, jako bych slyšel ozvěny hradní. Je tady ta, vy říkáte, tří ocasá, já říkám tří hlavá,
1: ano.
0: Saň, hrad, senát a ústavní soud. Přes ty dva, respektive přes senát a hrad, ještě jede nějaký vlak, který může změnit senátní volby trochu třeba a postupně třeba úplně. A na hrad se také může dostat ještě někdo volbou lidí jiný. Ale ten ústavní soud, to je definitivní. To jsou najmenovaní lidé, to nejsou lidé volení. 15 lidí, kteří nakonec se vytvoří třetí komoru parlamentu. A co když vám tedy budou jeden zákon za druhým, teď se chtějí obrátit pětikolka na ústavní soud s tím zákonem, který jste přehlasovali. Chystá se zákon o poplatcích televizních a rozhlasových. Oni se nepochybně opět odvolají k ústavnímu soudu. Co když vám ten ústavní soud bude vracet jeden zákon za druhým? Teď vy nebudete moc vládnout.
1: No, samozřejmě tohle problém je. My jsme viděli takovou tu až, řekl bych, protiprávní ingerenci ústavního soudu v době rozhodování o tom vydání předběžného opatření
0: ano.
1: do Ankary. Já jsem to velmi zásadně kritizoval a právně odůvodňoval, proč je to z mého pohledu opravdu vybočení z toho zákona o ústavním soudu. Ale tohle bude podle mého názoru průbířský kámen. Já v podstatě jsem rád za to, že oni tu ústavní stížnost podají. Jednak nikdo moc nemá rád žalobníčky, takže myslím si, že jak si u lidí to opravdu nevyhrají. Druhá ukázali to, co jste vy tady řekl, že oni jsou v podstatě jenom takové zrcadlo toho té hradní politiky.
0: Ano.
1: A fakticky dneska v té opozici nenajdete rozdíl mezi těmi pěti stranami.
0: Ano.
1: To, mezi ODS a Piráty já tam nevidím rozdíl, to je
0: ano.
1: úplně všechno stejné.
0: Ano.
1: Jako, když dáte pět tiskových konferencí, tak si to můžete pustit na replay, protože všechny jsou úplně, úplně totožné. A ústavní soud teď bude muset ukázat, z jakého je těsta. Já osobně považuji tu ústavní stížnost za naprosto nedůvodnou. Co se týče toho pevného hlasování, tak to tady bylo již mnohokrát.
0: Jasně.
1: Ústavní soud už to judikoval, že prostě se k tomu bylo jaksi dostatečné vyjádření a znovu jsme k tomu nechali, přestože to bylo po prezidentském vetu, přestože už jsme to řešili mnohokrát, tak jsme tomu znovu nechali prostor, aby tam měli opoziční poslanci dostatek prostoru se exhibovat u toho pultíčku a vyprávět tam ty svoje nesmysly. Takže podle mého názoru tam není absolutně důvod do toho jakýmkoliv způsobem sahat. A ten druhý důvod, který oni často uvádějí, to znamená to zmocnění vlády navýšit výdajovou stránku v případě vyhlášení nějaké bezpečnostní rizikové situace, tak ani to podle mého názoru není důvod ke zrušení toho zákona,
0: jasně.
1: Jelikož to zmocnění té vládě dává zákon.
0: Ano.
1: To není, že si to vláda sama vymyslí, ale prostě na základě zákona má určité možnosti. Mimochodem vtipné je to v té souvislosti, že když si Zbyněk Stanjura takto půjčoval 30 miliard na povodně, odhlasovala mu to celá sněmovna, jednomyslně, protože všichni chtěli pomoct tomu Jesenicku, tak Zbyněk Stanjura z toho použil pouhé 3 miliardy. 27 miliard použil na úplně jiné účely.
0: Ano.
1: To byl podvod.
0: Ano.
1: Oni dneska křičí, ale tohle byl podvod.
0: Ano.
1: My tady férově říkáme, pokud nastane nějaká situace, která je prostě
0: nepředpokladatelná.
1: Povodeň, blackout,
0: no.
1: by může nastat.
0: Ano.
1: Byl nedostatek plynu. No co v tu chvíli budeme dělat? Musíme ho přece někde koupit. Nemůžeme tady ty lidi nechat zmrznout a zastavit průmysl. Takže jako ty blackouty, ty se na nás samozřejmě řítí díky těm občasným zdrojům,
0: ano.
1: které se mylně nazývají obnovitelné, jako taky
0: ano.
1: zcela jednoznačně. Takže mohou nastat tyhle ty situace, kdy prostě ta vláda musí sáhnout a nemůže čekat na sněmovnu. Prostě to nejde. Ale není to důvod ke zrušení toho zákona jako takového.
0: A co když to zruší?
1: Pokud ten soud ukáže svoji nestrannost a ten zákon nechá projít, tak je vše v pořádku a funguje nám tady všechny tři ty, z hlediska dělby moci všechny tři ty pilíře státní moci. Soudní, zákonodárná, výkonná. Pokud ne, tak už definitivně potvrdí, že se jedná o aktivistický soud, který si uzurpoval roli třetí komory a pak je na čase se skutečně zamyslet, jakým způsobem postupovat, jestli ten zákon schválí znovu, což je samozřejmě v nějaké trošku pozměněné podobě, ale fakticky prostě znovu, anebo prostě říct už dost a podobně jako v Polsku říct, my prostě to nebudeme řešit, protože vy už tady jaksi totálním způsobem porušujete zákon a vyboučujete z mezí, protože i ten ústavní soud musí hrát nějaký mantinele.
0: Ano.
1: On tady není všemocný pán, který si může rozhodnout, cokoliv ho napadne.
0: No tváří se tak.
1: No v té Ankaře to taky
0: ano.
1: dokonce udělal.
0: Ano.
1: A já teď tedy jsem zvědav na to, jestli i pro ty ústavní soudce to bude poučení, protože oni nejvíc poškodili sami sebe. Nejvíc koho poškodili byli sami sebe, protože instituce, která tady měla obrovskou důvěru veřejnosti České republiky, našich občanů, tak velká část našich občanů po tomto rozhodnutí prostě tu důvěru v ten ústavní soud ztratila.
0: Jasně.
1: A to je obrovský problém. To je obrovský problém. Pokud oni v tom budou pokračovat, tak samozřejmě tu důvěru budou ztrácet i nadále.
0: Ale
1: takže...
0: řekněte mi, pane doktore, vy jste právník. A ten polský příklad, to je docela silné, to jsem ocenil, protože tam skutečně ta vláda řekla, ne, my nebudeme brát zřetel na to, co tady udělal za výrok tento soud. Co by to ale znamenalo s tím ústavním pořádkem? Tak to by znamenalo, že vláda přestala brát na vědomí výroky ústavního soudu. Ústavní soud se tudíž stává jakýmsi přívěžkem už jenom. Není to vlastně na kraji, na prahu nějakého A na nějaké anarchie?
1: Já bych si to chci zdůraznit, já bych si to velmi nepřál, aby taková situace nastala. Velmi nepřál. Ovšem, ten míč je teď na straně toho ústavního soudu. Ústavní soud má zasahovat opravdu jen velmi výjimečně do zákonů schválených poslaneckou sněmovnou, protože právě není mocí zákonodárnou. On je pouze hlídačem ústavnosti. To, že se nějaký zákon někomu nelíbí, to neznamená, že je protiústavní. Ať mě ta opozice řekne, vůči jakému článku ústavy, vůči kterému konkrétnímu článku ústavy je ten zákon jaksi rozporný. Já jsem neslyšel od nikoho. Jo? Prostě oni jenom plácají ty svoje floskule, které fakticky se snaží podkuřovat panu prezidentovi. Jehož argumenty, to se na to těším v neděli, až bude debatovat o rozpočtu, protože skutečně nevím, jaké ekonomické vzdělání pobral na té rozvědčíkovské škole a pokud vím, tak nikdy nepodnikal a nikomu nikdy nezajišťoval mzdu. Vlastně jedné osobě ano, svoje manželce, tam se mu to podařilo, jinak nikdy nikomu nic nevydělal, tak jsem opravdu zvědav na ty jeho ekonomické argumenty, to bude, myslím, velká zábava. Ale prostě realita je taková, že ten ústavní soud se nemůže utrhnout ze řetězu. Pak i ten systém vyvážených pojistek mezi tou mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní, tak je postaven i na tom, že prostě v situaci, kdy se jedna ta moc utrhne ze řetězu, tak musí ta druhá na to nějakým způsobem adekvátně reagovat.
0: Ano.
1: To znamená, pokud jako ten ústavní soud jsou pojistky. A pokud vám ty pojistky vlastně vyhoří, a vám hrozí reálně, že vám ten dům jako schoří, lehne popelem, tak v tu chvíli prostě něco musíte udělat.
0: Jo.
1: Takže já v tu chvíli prostě budu pevně doufat, že ústavní soudce do toho nepustí, že si neosvojí roli třetí komory zákonodárného sboru a že skutečně se bude pohybovat v limitech, které mu dává naše ústava a zákon o ústavním soudu. Protože jinak by to skutečně jaksi zavdávalo k velmi neblahým konsekvencím, které já si ani trošku nepřeju. Dokážu si je domyslet, bylo by to neuvěřitelné otevření pandořiny skřínky a skutečně až někde na hraně nějaké anarchie. A to je tedy něco, co já bych si skutečně ale ani trochu nepřál. Ale proto říkám, ten míč je na straně ústavního soudu a já pevně doufám, že v těch mantinelech zůstane, protože hokej se hraje mezi mantinely, nehraje se v hledišti, jenom mezi těmi mantinely.
0: Tak se pojďme ještě rychle podívat na ty dvě další hlavy té minimálně trojhlavé saně. Mluvíme tady o Senátu, do kterého se teď bude volit. Už jste na začátku říkal, že stavíte 4 senátory. Koalice se nicméně nedohodla na společných kandidátech. Není to problém?
1: Za mě je to chyba. Za mě je to skutečně chyba. Já jsem velmi aktivně a otevřeně říkal, že bychom měli nasadit v každém z 27 obvodů jednoho společného kandidáta. Podle nějakého klíče, OK, ano, je tady největší, ať si nasadí 18 kandidátů, SPD s motoristy, ať si nasadí každý, já nevím, 3 kandidáty a po jednom, ať nechají svobodným trikoloře nám a máme společné kandidáty, které budeme navzájem podporovat. On totiž může nastat jev, který bohužel já předpokládám, že nastane. A to je z toho, že kandidáti ANO v prvním kole uspějí, velmi výrazně uspějí. A budou mít většinu postupujících do druhého kola téměř ve všech obvodech. V tu chvíli média začnou psát o tom, že ANO je drtivým vítězem prvního kola senátních voleb. Voliči ANO budou uspokojení, budou slavit. A opozice rozjede kampaň Nevydejme Senát Babišovi.
0: Ano.
1: Musíme zabránit Babišovi, aby ovládal Senát. Je to poslední pojistka naší demokracie. Přijďte všichni k druhému kolu těch voleb a nenechte Babiše ovládnout Senát. Tohle přesně oni pojedou. Oni nic jiného než antibabiš neumí.
0: Ano.
1: A bohužel to ale zafunguje. Oni budou schopni zaktivizovat ty svoje voliče, kteří si řeknou, no to nemůžeme. A půjdou k tomu druhému kolu. A zatímco voliči ANO, kteří už budou mít odhlasováno v komunálních volbách, tak vlastně budou říkat, teď už jsme to vlastně vyhráli. To je obrovsky nebezpečná věc. Já bych chtěl apelovat na všechny občany, kteří se tady na nás dívají. Můžeme mít ANO rozdílné pohledy na ty věci. Je to logické, proto říkám, jsme taky v jiných stranách. Ale to klíčové je teď prostě nedovolit pětikoalici, aby dál opanovávala Senát.
0: Právě, no.
1: Je to naprosto zásadní věc. A přes ty veškeré prostě rozdíly, které mezi sebou máme, musíme přijít do toho druhého kola si navzájem ty kandidáty podpořit. Ten problém je v tom, že proto říkám, že jsme měli mít jednoho kandidáta, že voliči ANO samozřejmě budou v tom prvním kole dominovat, je to jasné, ale oni jsou voliči z mainstreamu, oni nejsou tak v uvozovkách disciplinovaní jako naši voliči, kteří jsou velmi aktivní, kteří prostě přijdou k tomu druhému kolu. A v tom druhém kole rozhoduje často i stovka hlasů.
0: No,
1: Jana Zvěrtek-Hamplová se dostala do Senátu rozdílem asi 200 hlasů. Mm. To jsou skutečně naprosto minimální rozdíly, protože ta účast ve druhém kole je někde kolem 16 až 18%. Mm. To znamená, tam už to není o tom, jaksi, kdo je silnější, ale komu ti voliči přijdou k těm urnám. A já tedy budu apelovat a snažit se opravdu ze všech sil aktivizovat ty voliče, aby přišli v tom druhém kole podpořit kohokoliv, kdo není prostě kandidátem pětikoalice, ať už to bude kandidát náš samozřejmě logicky, nebo SPD, nebo ANO, tak jsem přesvědčen, že prostě se musíme navzájem tu podporu.

0: lidé uvědomí a že přijdou nejenom k tomu prvnímu kolu, ale i k tomu druhému kolu voleb.
1: Především k tomu druhému. No, snad ještě krátce. Třetí hlava je ten hradní, jo? Já vím, že to ještě je za nějaký čas, ale zase už ne za tak dlouhý
0: Je to
1: čas.
0: tak?
1: Není právě tam po této zkušenosti dobré, aby koalice zvolila svého prezidentského kandidáta?
0: No, já samozřejmě říkám to staré známé, všechno zlé je k něčemu dobré. A možná třeba i ten případný neúspěch v Senátu ve druhém kole, který může nastat, protože znovu říkám, to bude totální masáž ze strany té pěti opozice
1: A médií.
0: a médií, nevydejte Senát Babišovi, to je jednoznačné, tak že nás to může třeba posunout a dát poučení k tomu, abychom do těch prezidentských voleb vyslali jednoho společného kandidáta. Myslím si, že by to bylo správné a myslím si, že ta doba na tom jednání o tom společném kandidátovi už je právě teď. Už je
1: Máte
0: právě teď.
1: nějaký tip?
0: Podívejte, tady bude zase samozřejmě záležet na tom, aby se jednalo o osobnost, která je přijatelná pro všechny tři ty koaliční subjekty. V současné době se taková osobnost logicky těžko hledá. Myslím si, že by to měl být někdo, kdo není aktivně v politice, protože on bude polarizovat lidi. Kdokoliv to bude třeba současný poslanec, byť je vnímám to volání třeba po Radkovi Vondráčkovi, kterého považuji skutečně za skvělého politika, konsenzuálního politika, který by splňoval všechny ty předpoklady, byl předsedou poslanecké sněmovny, má obrovské zkušenosti a tak dále. Ale on, kdyby byl nasazen, tak v tu chvíli zase přijde pěti opozice a řekne, no to je jenom loutka Babiše. To je,
1: Jasně.
0: jak kdyby byl na hradě Babiše.
1: Pojedou zas
0: Zase
1: antibabiše.
0: antibabiš, jo. Prostě znova říkám, to je jejich strategie, jejich fungování. To znamená, já bych to viděl jako osobnost stojící zcela mimo politické scény, s vysokým intelektuálním standardem, morálním kreditem a obrovským charisma. A někdo, koho by prostě přijali všechny ty tři subjekty a postavili se za něj.
1: Dokážete říct to jméno?
0: Já dlouhodobě říkám, a doufám, že to není polibek smrti, ale já dlouhodobě říkám, že prostě ideálním prezidentem České republiky by byl pan profesor Jiří Beran. Pro mě je to člověk, který stělesňuje právě ty vlastnosti, které jsem teď tady vyjmenoval. Neuvěřitelně inteligentní člověk. Absolutně převyšuje toho současného hradního pána o 10 pater a to ještě mu uškodím, bych řekl, křivdím. A svoji morální kredibilitu dokázal v době covidu. On je jednička mezi těmi vakcinology a
1: Ano.
0: imunology. On je jednička. To znamená, že kdyby on si řekl o jakékoliv peníze za propagaci těch vakcín, tak oni mu je dali. Desítky milionů, stovky milionů, aby on řekl, očkujte se, jednoznačně jděte a všichni se neočkujte. A on to neudělal. To je přece záruka toho, že bude stát rovně pod jakýmkoliv tlakem, že se nenechá koupit, že se nenechá zastrašit. Proti němu byla obrovská dehonestační
1: No,
0: kampaň.
1: jasně.
0: Obrovská. Dělali tady z něj dezinformátora, antivaxera, z člověka, který prostě v tom oboru pracoval 40 let. A on nepodlehl ani tomu mamonu, ani tomu tlaku, těm výhruškám. A z hlediska jaksi jeho charisma, z hlediska jeho debatních schopností, to je prostě naprosto, naprosto na jedničku s hvězdičkou. Takže myslím si, že by to byl skvělý člověk a že by to byl prezident, na kterého bychom mohli být velmi právem hrdí. Velmi právem hrdí.
1: Pane doktore, po tomhle už se radši na nic ptát nebudu. Jsem rád, že jsme se konečně tady potkali. Budu věřit, že se potkáme častěji. Bylo to pro mě nesmírně zajímavé, doufám, že pro naše diváky taky. Tak se na vás budu těšit a budu vás intenzivně sledovat, jak bojujete v té sněmovně za naše věci.
0: Já moc děkuji za pozvání, jak říkám, přijdu sem pokaždé, když mi zavoláte a bojovat budu ze všech sil. Já myslím, že jestli jsem snad něco za těch 3/4 roku v té sněmovně ukázal, tak to je to, že já neuhnu a v žádném případě se nepodvolím ničemu a nikomu. Mě prostě žádné letné Mikuláše Mináře ani mediální tlaky a dehonestace nezajímají. Já prostě pojedu jako tank, takže pevně doufám, že to lidé vidí a že to snad třeba i ocení.
1: V tomhle, pane doktore, vám určitě věřím. Tak děkuju a příště se potkáme snad dřív.
0: Já děkuji za pozvání a budu se moc těšit.

0: Děkuju, Petře. Děkuju.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu.
0: Na pozvání a budu se moc těšit. Děkuju, Petře.
2: Děkuju.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu, postoupíme o 100 kilometrů.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná. Já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý. A protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básník a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom, jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé a jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

přátelé, vítejte u kalendáře číslo 173 věnovaného Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep a jeho nedožitým 81. narozeninám. Od mikrofonu se hlásí Michal Kyselka.

Jestli je něco hřích, tak je to neposlechnout si ty písničky celé. Ale vezměme to od konce. Blind Eye z desky Magician's Birthday, ke které si ještě dostaneme, o slepotě lidských přání a tužeb. Předtím The Park, kde Ken Hensley hraje na čembalo, které objevili v nějakém německém starém kostele, když tam měli túru, o přírodním zázraku a kráse každého listu. V té jazzové pasáži můžeme slyšet, jak si v pozadí v parku hrají děti. Předtím Dreamer z desky Sweet Freedom s úžasnou dravou kytarou kytaristy Mika Boxe. Slyšeli jsme též písničku Rain, rovněž z Magician's Birthday, kde se nám zpěvák David Byron svěřuje o tom, že svět patří Bohu, ale on, že patří sám sobě. The world is yours, but I am mine. Pak tam byla písnička z desky Salisbury, kde Uriáši, podobně jako kdysi Blue Effect s Radimem Hladíkem, hráli s velkým orchestrem. Přední Lady in Black, kterou známe v podání Aleše Brichty, a úplně první tóny byly z písně Easy Living, kterou mi její autor Ken Hensley kdysi v roce 2007, když jsem měl tu čest s ním pohovořit, tak mi řekl, že tahle ta písnička je vlastně o Ježíši Kristu, že si to uvědomil až posléze a že vektorem tohoto textu bylo vlastně podvědomí, schované již z dětství. Někteří muzikanti vás pošlou do háje, když se mě zeptáte na osobní věci anebo pozadí jejich tvorby a někteří vám řeknou, že všechno už je v těch písních. Nyní ale k samotnému Kenu Hensleymu, duši kapely Uriah Heep. Jeho první skupina se jmenovala Gods, bohové. Kromě Kena v ní v různých etapách hráli například Mick Taylor, známe jej od Stoneu a od Johna Mayala, pozdější uriášský bubeník Lee Kerslake a nebo třeba taky Greg Lake od King Crimson nebo Emerson, Lake and Palmer, psal se rok 1968 a takhle zněli.

Multiinstrumentalista Ken Hensley se vlastně stal součástí již hotových Uriah Heep. Jeho vzorem byla skupina Vanilla Fudge s bohatými klávesami a zrovna v době, kdy si jich všiml producent Gerald Lincoln Bron, výsledkem jehož snad

Na desce Demons and Wizards se poprvé objevil basák Gary Thain, předtím v Keith Hartley Band, a dynamika a akčnost tak ještě vzrostla. Jednou o pár let později tento basový kytarista kritizoval Jerry Brona za jeho příliš kapitalistický přístup ke kapele. To bylo krátce poté, co byl zasažen elektrickým proudem přímo na pódiu. Jerry Bron ho vyhodil z kapely a dva měsíce na to tento čaroděj čtyř strun a miláček opiátů nastoupil svoji cestu poslední, takzvanou zlatou. Ale zpět ke Kenovi Hanslimu. Milníkem v jeho tvorbě byla písnička z desky Look at Yourself, kterou tehdy ještě socialistické Bulharsko přijalo za svoji neoficiální hymnu, kterou tamnější lidé vítali i příchod slunce, a ani komunistický režim jim v tom neuměl zabránit. Písnička se jmenovala July Morning. Sám Ken o ní pravil: když vidíte, jak tisíce lidí přijme něco, co jste stvořili, už to není vaše, ale patří to všem.

nebo při cestování a hudbu k ním dotvářel na zvukových zkouškách s kapelou prostě za jízdy. Tomu nebránilo, aby občas složil delší strukturovanou kompozici, jako například The Magician's Birthday. Zase tu máme čaroděje, tenkrát u příležitosti jeho narozenin, kdy kapela pomocí hudby zhmotní síly zla a dobra, nebo chcete-li, dialog anděla s ďáblem.

Ken Hensley psal nejdříve texty a pak je zhudebnil. Nebylo moc času, texty psal v letadle.

lisohlávky, orchidejový orchestr a hlavně šťastný konec. David Byron, kmenový zpěvák Uriah Heep, měl závislost na alkoholu. Ostatně o tom by mohl povídat basový kytarista Jiří Kozel, když se krátce potkali ve Švýcarsku. Ale dle slov Kena Hensleyho, David měl závislost na energii z publika, která mu nahrazovala intimitu a cílila neúprosně na zpěvákovo ego. Na posledním albu, kde David zpívá, je písnička Spověď. Spověď prý může osvobodit lépe než pomsta. A v tom duchu ji Ken Hensley napsal pro Davida Byrona a s touhle písní se též s kalendářem číslo 173 můžeme rozloučit. Tohle anglickou kapelou, kterou jsme my, černí burzaři z Letné, tolik milovali. A naslyšenou příště se těší Michal Kyselka.

0: Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Připojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Aha, to je jako nějaká dobračka. Zřejmě nechápe, že takový útok by z největší pravděpodobností vyvolal odvetu proti Izraeli, která by ohrozila samotné přežití tohoto národa. A ačkoliv má Izrael za sebou historii bezohledných útoků, nemyslím si, že by Bibi a jeho generálové byli až tak šílení. No kdo ví. Skutečné novinky se odehrávají na ropné frontě a tady říká Larry C. Johnson, že chce připomenout, co řekl prezident Donald Trump na summitu G7 v červnu 2026 ohledně světových zásob ropy. Pokud zůstane průliv uzavřený, máme zásoby ropy jen asi na čtyři týdny. Musíme ho otevřít. Hned, takhle to dále půjde. A dále říká Larry C. Johnson, myslím, že drtivá většina lidí, kteří Trumpovo prohlášení slyšeli, předpokládala, že se to týká jak sladké, tak kyselé ropy. Není tomu tak. Jde výhradně o kyselou ropu, která je zdrojem nafty a leteckých paliv. Ta kyselá to je z příměstí síry, teda, pokud se nemýlím. A 11. března oznámil americký ministr energetiky Chris Wright uvolnění 172 milionů barelů ropy ze strategické ropné rezervy v průběhu přibližně 120 dnů v reakci na rostoucí ceny ropy způsobené útoky Spojených států na Irán. A při tomto tempu čerpání zhruba 1,4 milionu barelů denně, tak by se kyselá složka ropy vyčerpala v rámci 120 denního období, aniž by dorazila jakákoliv náhrada z Perského zálivu přes mis Dobré naděje. Tak když to je tak nejdříve až koncem léta, takže říká, pojďte si to spočítat 20 dní v březnu, 30 v dubnu, 31 v květnu, 30 v červnu, to je 111 dní, jinými slovy, kyselá ropa nás zbývá na 9 dní. A proč je kyselá ropa pro americkou ekonomiku důležitější než ta sladká? První věc, která se zdá být v rozporu s intuicí, je ta, že kyselá ropa s vysokým obsahem síry, což zní jako nežádoucí vlastnost, je ve skutečnosti preferovanou surovinou pro komplexní americké rafinérie, vyrábějící motorovou naftu a letecké palivo. Mimochodem i ta venezuelská je tady toho druhu. Není to navzdory obsahu síry, ale právě kvůli širším molekulárním vlastnostem, které doprovázejí druhy ropy s vysokým obsahem síry. Jinými slovy, bez kyselé ropy nebudou americké rafinérie schopny vyrábět motorovou naftu a letecké palivo. A druhy kyselé ropy z Perského zálivu, Arab Light, Basrah Light, Kuwait Export, Mars Blend, mají obvykle společnou řadu vlastností, které přesahují pouhý obsah síry. Takže toto je jako klíčová záležitost, proč o tom hovořím. Tam je ještě otázka pak hustoty a tak dále. Hovořím o tom proto, protože ještě se dneska k tomu vrátíme zase z pohledu Iránu. Pojďme dále.
3: Tak ano, a na Irán už přecházíme, jestli vidím dobře, jo. Jdem se kouknout na čtvrtý mailík a tady máme. Hormuzský průliv zůstává otevřen pro ty, kteří dodržují protokoly PGSA. No a světovou ekonomiku prý stejně čeká inflační šok. Tak tedy po sobotní výměně raketových a dronových útoků Spojené státy ustoupily a odmítly pokračovat v úderech na Irán. Katar údajně zasáhl jako prostředník při sjednání tedy nového příměří a Spojené státy a Irán v reakci na katarské zprostředkování souhlasili se zastavením vzájemných útoků a plánovali se tedy v úterý sejít v Dauhá na technických jednáních zaměřených na vyřešení sporu o Hormuzský průliv, uvedla agentura Axios. Tak, teď je tady samozřejmě, co se tam děje, že ano. Cituji, do podpisu tohoto memoranda a po rozumění Islámská republika Írán vynaloží maximální úsilí k zapojení k zajištění bezpečného průjezdu obchodních plavidel z Perského zálivu do Ománského moře a zpět, a to po dobu pouhých 60 dnů bez poplatků. Provoz obchodních plavidel bude okamžitě zahájen a s ohledem na potřebu odstranit technické a vojenské překážky a provést odminování Islámskou republikou, Írán bude tedy plně obnoven, takže Islámskou Íránskou republikou, to bude plně obnoveno do 60 dnů. Islámská republika Írán povede dialog s Ománským sultanátem za účelem vymezení budoucí správy a námořních služeb v Hormuzském průlivu a bude jednat s ostatními pobřežními státy Perského zálivu v souladu s platným mezinárodním právem a svrchovanými právy pobřežních států Hormuzského průlivu. Tak, teď je tady helium, síra, co se tam dodává, močovina, že ano, to jsou ty hnojiva a další, geografická expozice, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tak je to také ještě obsáhlá analýza od Larry C. Johnsona. To jsem zapomněl uvést.
2: Další zpráva hovoří o tom, že Irán povolí inspekce svých jaderných zařízení pouze tehdy, pokud budou zkontrolována také izraelská jaderná zařízení. To je jako velmi zajímavá zpráva a jako, lze jako pochopit. Takže je to vlastně iránská odpověď na výroky Donalda Trumpa o okamžitém zahájení inspekcí jaderných zařízení americkými inspektory. Ještě navíc americkými. Takže americký prezident prohlásil, nedovolíme Iránu získat jaderné zbraně za žádných okolností. Posíláme našeho odborníky na inspekci. O něco později přišla iránská odpověď prostřednictvím Araghčího, tedy ministr zahraničních věcí. Souhlasím, poté, co nejprve vyšleme naše vlastní inspektory, aby zkontrolovali, zda má Irán jaderné zbraně. Pokud je má, budeme je mít i my. Nazdar. To už jsem dodal já, ale prostě byl s tím tedy rychle hotov. Takže pojďme na další zprávu. Halo? Halo, halo?
3: Tak, jsem halo. Zpět. Pardon, dobrý, kočky dobrý. Chtěli večeři. Tak, už jsem tady zpátky, koukneme se na trojku, tu máme zde. Vezmeme to. Írán spěje tedy k velkému problému. Nejsou kupci jeho ropy, zatímco plné tankery se hromadí prý to u Číny. Tak, Írán tedy v euforii, když v rámci Trumpova memoranda o porozumění dostal povolení zaplavit svět svou ropou, poté co Trump účinně odstranil sankce, které platili 40 let a rychle, který však narazil na další potenciálně mnohem větší problém. Zatímco armáda íránských ropných tankerů opouští Perský záliv, nyní usiluje o nalezení kupců před vypršením 60-denního okna poskytnutého Washingtonem. Podle dat společnosti Vortexa a výpočtu agentury Bloomberg bylo více než 58 milionů barelů íránské ropy a kondenzátu k 1. červenci na vodě. Přesto více než 90% nemá jasný tedy cíl. Plavidla buď označují pro objednávky, nebo Singapur jako svůj další přístav, což je znamení, že mohou provádět převody z lodi na loď v Malackém průlivu. Takže neschopnost rychle prodat ropu nejen připraví Teherán o tolik potřebné příjmy, ale co je důležitější, oslabí jeho ruku v probíhajících jednáních s Washingtonem. Islámská republika musí tedy do poloviny srpna najít kupce poté, co USA v polovině června zrušily sankce na ropu a ukončily blokádu íránských přístavů, jak je součástí prozatímní té mírové dohody. My víme, že to je memorandum o porozumění, žádná mírová dohoda, ani prozatímní, ani jiná. Tak.
2: Tady k tomu zase možná dvě poznámky. Jedna je ta, že vlastně je to teď taková zvláštní situace. Irán to nemá kam prodat a Američané to potřebují a nemůžou to koupit. Nebo to zatím nechtějí koupit. Jo. To je, možná, že se nakonec jako domluví, protože jim nic jiného nezbyde. To je jako jedna věc. A ta druhá poznámka, ta spočívá v tom, že vlastně Irán za tu ropu, nebo za peníze z prodeje té ropy, tak si kupuje a dováží spoustu věcí, včetně potravin. Takže obě dvě strany to životně potřebují. Tu iránskou ropu, právě tu kyselou, jak jsme prvé slyšeli. Takže to je zajímavé, jak to dopadne. To je velmi zajímavé toto. Pojďme dále teda na novinky odjinud. A tady, nejdřív se podíváme tedy do Venezuely. Šokující záchranné akce 5 dní po smrtelných zemětřeseních. Záchranné týmy pokračují v hledání přeživších pod troskami. 5 dní po dvousilných zemětřeseních o síle 7,2 a 7,5 stupně Richterovy škály, která zasáhla Venezuelu, tak záchranné týmy stále bojují s časem a daří se jim vytahovat živé lidi z trosek, a to i přesto, že kritické období prvních 72 hodin už uplynulo. A mezi nejvíce šokující příběhy patří příběh 60-leté Belky z Josefiny Barreto Garciové, která byla zachráněna po 86 hodinách uvězněných v troskách budovy La Guajira. Popsala, jak se neustále modlila, Jakobovým předmětem udeřila do skal, aby bylo slyšet. A když uslyšela blížící se záchranáře, křičela, že žije. Útěk z trosek byl podle ní jako druhé zrození. Pak tam popisují dojemný příběh Diany Patinové, ta uvízla zase se svým 18-denním dítětem, to jsou různé případy. A matka uvedla, že přítomnost jeho dítěte byla silou, která pomohla vydržet nekonečné hodiny pod troskami, takže ještě navíc se pořád ujišťovala, sáhla mu na nosejček, jestli teda dýchá a tak dále, takže, ale nicméně navzdory ten povzbudivým záchranným operacím zůstala situace v zemi dramatická. Podle úřadu dosáhl počet obětí 1450, zatímco zhruba 50 000 lidí je stále pohřešovaný. Ten problém je v tom, že oni tam nevěří, už teďka tam mají, ale neměli tam těžkou techniku, ale tam, když spadnou výškové domy, tak tam samozřejmě bude železo, beton a tak dále, a to ty záchranáři rukama neotáhají, takže tak. Jinak teda ty pátrací akce pokračují bez přerušení tedy. Naději, že ještě teda se najdou další lidé. No jinak, co jsem slyšel, tak tam je, jak tam zapršela vysoké teploty a vlhkost, tak tam měli problémy i ty naši záchranní psy, no, takže to jako, to znám, byl jsem tam, takže v roce 2001 tuším, takže je to škoda, bylo to nádherné výstavní město, aspoň teda ty části ve středu, opravdu to bylo nádherné město. Je to škoda, je to strašná škoda. Takže pojďme dále.
3: Tak dále se koukneme. Trůnové klima, tajná síť 22 stanic, které kontrolovaly hurikány a geologické jevy. A jak byly tedy světové trhy řízeny pomocí geoinženýrství a tajného zabavení flotily Rothschildů v Pacifiku? Tak, odhaluje detaily o tom. Takže zpráva odhaluje detaily o tom, jak světová elita téměř půl století používala počasí jako konečnou zbraň geopolitického a ekonomického podrobení. Jak bylo hlášeno nám celých 47 let, nebyla počasí asi nepatřilo lidstvu, ale mocnému ředitelství. Díky temné síti 22 stanic pro úpravu počasí bylo možné na požádání nasměrovat hurikány, sucha nebo povodně a dokonce i zemětřesení kamkoliv na planetě. Program nesl krycí jméno Tron Climate a byl financován složitou nevládní organizací, uhlíkovými kredity a institucemi zelené energie. Všichni skončili v konkrétní rodinné kanceláři v Ženevě, té samé, která od dávného roku 1815 ovládá evropské banky. Tajná operace, která tedy změnila historii. Protože před pár dny se vše změnilo. V bezprecedentní plně koordinované vojenské operaci zahrnující 6 zemí, které nikdy veřejně nepřiznaly, že spolupracují, byla poslední stanice sítě odpojená a obsazena. Poprvé tedy od roku 1979 počasí nikomu nepatří a čas přestává být zbraní. Tak tady je to zase nějaký divný. Výzkumníci Harpy tady zmiňováno a samozřejmě ty katastrofy, že ano, hurikán Katrina, zemětřesení na Haiti 2010, zemětřesení v Japonsku 2011 a tak dále. No.
2: Další zpráva, ještě se vrací k Venezuele a ukazuje tam i na snímku venezuelskou oblohu, která zčervenala, ta je červená jako krev, nebo spíš tak jako trochu až do fialová. A obyvatelé Venezuele se obávají, že přicházejí temné dny. A mnozí to považují za biblické znamení příchodu zjevení. Takže je to vlastně 6 dní po tom smrtícím dvojitém zemětřesení, které vlastně srovnalo teda Venezuelu ze zemí, tak ta větší města tam na tom severu, tak čili obyvatelé Caracasu tady tomuto pohledu, který teda vlastně mrazil tedy krev, jak tam říkají, že ta obloha nad těmi polozničenými budovami hlavního města byla náhle vlastně tedy přemalována hlubokou biblickou červenou barvou jako otevřená rána. My jsme o té červené barvě a že teda to je signál teda nějakého špatného příchozího, nějaké špatné příchozí záležitosti, tak jsme kdysi, no kdysi je to tak rok, tak jsme o tom dokonce v nějakém pořadu i hovořili. Tak už to tady máme. A jinak ty ohromující záběry vyvolávají debaty, protože někteří nazývají přírodním a atmosférickým jevem, spojeným se zemětřesením, jiní říkají, že to je znamení rozvíjejících se proroctví a temných dnů, které přijdou. No, to, co bylo před tím rokem jako řečeno, tak to se zemětřesením určitě spojováno nebylo. Byl to ten druhý případ, takže uvidíme. Uvidíme. Takže pojďme dále.
3: Tak a poslední zprávička, aspoň co tady vidím, Saudská Arábie ponížila Trumpa, zavřela základny. Základny asi pro 100 amerických stíhaček. Rozúřený Trump vydírá zase Riad zastavením dodávek zbraní. Takže krize v saudsko-amerických vztazích, odmítnutí využití základen americkými stíhačkami. Tak, podle deníku Wall Street Journal, Saudská Arábie na jaře, když více než 100 amerických letadel vzletlo v rámci operace Project Freedom k doprovodu lodí Hormuzským průlivem, odmítla tedy Saudská Arábie poskytnout přístup ke svým základnám a vzdušnému prostoru, což vedlo ke zrušení celé mise. Donald Trump následně pohrozil, že Saudské Arábii přestane dodávat střely určené k zachytávání vzdušných cílů poté, co byl zmařen jeho plán na otevření Hormuzského průlivu. Tak, rozlobený americký prezident pohrozil, no tak to už jsme slyšeli, tento krok donutil království zase saudské ustoupit, američtí představitelé však uvedli, že způsobené škody nebude snadné napravit a že nejtěžší rozkol ve vzájemných vztazích za poslední roky je nyní skutečností. A Riad zase varoval, že útok na Irán povede k uzavření průlivu a narušení ropných trhů a odmítl povolit využití předtím svých základen. Tak, byli samozřejmě korunní prince neúčastnil tedy na G7 a Marco Rubio se údajně během své návštěvy pozemích tedy Perského zálivu Saudské Arábii záměrně vyhnul, což Riad vyhodnotil jako úmyslnou urážku. Tak, asi to necháme takhle.
2: Podíváme se nyní do Evropské unie. První zpráva hovoří o tom, že podle Zelenského vyjádření Poláci nebudou Ukrajině říkat, koho mají uctívat. To souvisí s tím konfliktem mezi Polskem a Ukrajinou, který trvá už více než měsíc a stává se stále vážnějším. Kdy tedy ukrajinský prezident Zelenský poslal řád Bílého orla zpět do Varšavy, což je teda nejvyšší státní polské vznamenání, které obdržel v roce 2023 od prezidenta Dudy. A spolu s ním vrátili polské medaile udělené ukrajinským politikům, také i teda ty další osoby, dokonce i bývalí prezidenti. Takže jako Kučma a podobně. Takže přímou příčinou eskalace bylo Zelenského rozhodnutí, že z 26. května tohoto roku udělit jedné z ukrajinských speciálních jednotek čestný titul hrdinové UPA. Takže to byla ta ukrajinská povstalecká armáda, to byly ty, co dělají ty masakry a Volyň a tak dál. A prezident Navrocký, polský, který byl profesí historik, tak považoval toto za oslavu formace odpovědné za doby zločinu proti polskému civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem tam bylo povražděno i dost českého obyvatelstva. Tak okamžitě navrhl, aby ta kapitula toho řádu Bílého orla zvážila odebrání Zelenskému jeho vyznamenání. A Zelenský tvrdí, že Varša odmítla návrhy na dialog a jak sám řekl, dokonce navrhl uspořádat společnou konferenci, ale polský prezident měl odpovědět, že pro Ukrajinu v Evropě není místo. A poté vyvíjel tlak na premiéra Donalda Tuska, aby zablokoval jednání o Evropské unii. Takže polský vládnoucí tábor popírá, že by rozhodnutí mělo protiukrajinský charakter a zdůrazňuje, že Rusko zůstává společným nepřítelem. Takže tady, jak jsem říkal, tím kořenem té krize jsou ta tragická historie, ty události ve Volyni v letech 42-44. Vyvrcholením teda byla ta noc 10. na 11. července 43, kdy jednotky UPA, té ukrajinské povstalecké armády, podporované části místního ukrajinského obyvatelstva, zaútočily asi na 100 polských vesnic. A podle polských historiků tehdy zemřelo přes 50 tisíc Poláků, stejně jako několik tisíc Ukrajinců a zástupců dalších menšin. A polská strana tyto události popisuje jako masakry nebo genocidu. Ukrajinští historici nejčastěji hovoří o tragédii nebo o vzájemných zločinech spáchaných v podmínkách složitého ozbrojeného konfliktu. V něm současně operovaly německé jednotky, sovětští partizáni, domácí armáda a nepravidelné ukrajinské jednotky ve Volyni. Tak tyto teda s tou pěkný guláš to pěkně zamíchali. Takže v ukrajinských médiích je masakr ve Volyni prezentován jako konflikt místního významu. Odmítají exhumace, označuje vrahy z UPA za údajně zapojené do vraždy Poláků, tvrdí, že Volyň je historicky ukrajinská země a proto tam byli Poláci útočníky. Všem ty, které vraždili, tak jako to byly normální obyvatelé, kteří tam dávno žili. Že jo. Takže tady je desítky let, co opět strany snaží o usmíření. V roce 2003 se prezidenti Kučma za ukrajinskou stranu a Kvašněvský navzájem prosili o odpuštění. A v roce 2013, před 70. výročím události, bylo vydáno společné prohlášení o nutnosti dát hod obětem bez podněcování nenávisti. Ta situace se změnila po roce 2014, kdy v roce 2016 polský sejm uznal volyňské zločiny za genocidu a ustanovil 11. července jako Národní den památky. A Ukrajina na to v reakci zastavila exhumace polských obětí. Takže až na konci roku 2024 dostali ministři zahraničí Radoslav Sikorský a Andrej Sybiha dohody. A první nové pozby proběhly na jaře 25, krok, který považovali za průlom v bilaterálních vztazích. Takže zase se teďka téma Volyně vrací do veřejné tedy debaty. Jinak v Polsku v současnosti žije asi 1,7 milionů Ukrajinců. Často se vlastně sestávají rukojmými obětí mezi politiky a tak dále, a tak dále. Takže ten článek ještě pokračuje. Je to komplikované, uvidím, jak se to dá vyvine, celá ta záležitost. Protože část Ukrajiny skutečně je polská, původně byla polská historicky. Tak uvidíme, pojďme dále.
3: Tak dále se koukneme, kde to máme, trojka. Ne, dvojka, kecám, nevěřte mi lidi. Tak, tady to máme. Londýn a Berlín vytvářejí válečné klima. Používají v úvozovkách hororové scénáře pro ruskou invazi do Polska. Takže koordinovaná operace na podporu válečného konfliktu a klimatu a hysterie v Evropě britskými médii je v plném proudu. Britský The Telegraph ve spolupráci s polskou sítí Onet, obě podle některých informací jsou členy německé skupiny Axel Springer, se snaží vytvořit hororovou scénu a tvrdí, že Moskva plánuje ozbrojenou provokaci na polském území a to v nadcházejících měsících. Berlín tedy a Londýn, kteří přijímají velmi agresivní rétoriku, se snaží vykreslit USA jako ochránce, který varuje Varšavu, přestože samotné úniky pocházejí zevnitř z Polska a slouží konkrétním politickým účelům k udržení západní financování Kyjeva. Pozadí společné zprávy nejasněji odhaduje účel publikace. Polská síť Onet, která podepsala hororový text, vlastní její německý vydavatelský gigant Axel Springer prostřednictvím konzorcia Ringier Axel Springer a ve skutečnosti samotné vydání tedy přiznává, že spolupráce s Telegrafem probíhala prostřednictvím právě Axel Springer nějaké Global Reporters Network, tedy globální reporterské sítě. která také ovládá American Politico a Business Insider a německé deníky Bild a Die Welt. Tak to je dobrý, jo. Tak aspoň víme, odkud ví trvané dámy a pánové. A nebo v Polsku by si to měli uvědomit.
2: Další zpráva je také zajímavá. Útok na Nord Stream připravil Ukrajinec například státních orgánů. To je zpráva teďka ze 4. A německé generální státní zastupitelství dne 3.7. potvrdilo, že v případě zničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 obžaloval Ukrajince Sergeje K. A už ve středu se o tom psalo v řadě německých médií s odvoláním na jejich zdroje. Prokuratura navíc řekla, že plán na zničení plynovodů obžalovaný a další vojáci vypracovali na příkaz ukrajinských státních orgánů. Kyjev to zatím vždycky popíral. Ukrajina s tím nemá nic společného, tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. Zelenský opět lže, co se týče plynovodu Nord Stream. Prokuratura obžalovala Ukrajince Sergeje K., kterého loni v srpnu zadržela italská policie a v listopadu ho vydala Německu. A prokuratura potvrdila, že obžalobu podala 30. června u soudu v Hamburku. A ten Ukrajinec je obviněn z podílu na válečném zločinu, útok na civilní objekt a z trestných činů, jako je způsobení výbuchu, zničení staveb a narušení veřejného provozu. Podle obžaloby, tak ten Sergej K. v roce 22 jako důstojník ukrajinské armády spolu s dalšími vojáky na příkaz státních orgánů na Ukrajině připravil plán na zničení Nord Streamu 1 a 2. Cílem bylo natrvalo zastavit dodávky plynu a zabránit Rusku, aby z prodeje plynu financoval svou válku, stojí prohlášení generální prokuratury. A podle obžaloby se dá dohromady skupina profesionálních potápěčů, kapitána lodi a experta na výbušniny. Velitelem byl právě Sergej K. a skupina pak na jachtě pronajaté na falešné doklady v německém Rostoku vyrazila na moře k dánskému ostrovu Bornholm a tam skupina kolem Sergeje K. až do 22. září umisťovala různá výbušná zařízení s časovými rozmětkami na plynovody vedoucí po mořském dně, jak stojí v české zprávě. A expoze nastala 26. září a způsobila rozsáhlé poškození na obou plynovodech. Dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil ho z vazby. Taky dobré. No, takže jinak poškození plynovodu Nord Stream vyšetřovali vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní na to oznámilo, že považuje poškození plynovodu za úmyslné a že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku. Takže pojďme dále.
3: Tak, dále se koukneme. 7.1. Chorota. Jdeme na to. Tohle nechtějí kočkovaní slyšet. Bývalý hlavní toxikolog Pfizeru prolomil mlčení. Takže je tady přiložené video a je to podvod století, očkovací mafie, odhalení. Je to doktor tedy Šterc, ten přednesl důkazy proti farmaceutickému průmyslu. Bývalý hlavní toxikolog skupiny Pfizer je všechny shromáždil a předkládá je s bezkonkurenčními znalostmi a odborností. Takže se můžete připojit k tomuto videu a prohlídnout si nejneuvěřitelnější expozici ze všech dob přes temný labirint pekla až k osvobozujícímu světlu poznání a šokující pravdě. Velké farmaceutické společnosti věděly, že používají miliony lidí jako pokusné králíky pro farmaceutické produkty, které nesplňují normy, jsou geneticky modifikované a toxické. Helmut Šterc je toxikolog a specialista v předklinickém hodnocení léčiv. Více než 35 let pracoval v mezinárodním farmaceutickém průmyslu, kde zastával vedoucí pozice v několika velkých laboratořích, včetně Pfizeru a nějaký Beringer, tedy Mannheim. Jako odborník na studie toxicity a regulační bezpečnosti se podílel na hodnocení mnoha molekul před jejich uvedením na trh. Na základě tedy svých interních zkušeností analyzuje postupy schvalování vakcín s messengerovanou RNA, žádnou zkráceně mRNA, z hlediska platných vědeckých norem. Je zde nějaké doplnění, hvězdička, ale nevím, na co hvězdička. Jo, 20 milionů úmrtí bylo odhadováno po jedné až pěti dávkách těch covidových šmakulát, tak je zde doplnění. Počet úmrtí na covid, těch 20 milionů, je uvedený v popisu knihy Očkovací mafie. Už v roce 2024 se počet úmrtí po covidovém kočkování pohyboval okolo 35 milionů lidských životů. Dnes toto číslo bude ještě daleko, daleko vyšší. Takže doktor Helmut Šterc. Jo, dámy a pánové.
2: Přejdeme na zajímavosti z domova. První je tady vyjádření doktora Reichla, který hovoří o tom, že ústavní soud s tím předběžným opatřením evidentně porušil zákon a říká, že při podrobnější konfrontaci středečního předběžného opatření vydaného ústavním soudem České republiky se zněním zákona o ústavním soudu 182 roku 93 sbírky nelze než dospět k jednoznačnému závěru, že tímto hojně diskutovaným rozhodnutím ústavní soud zcela zjevně překročil svá zákonná omezení, a to hned v několika ohledech. Za prvé, předběžné opatření lze vydat výhradně v řízeních o individuální ústavní stížnosti, nikoli v kompetenčních sporech. Tento závěr vyplývá nejenom ze systémového zařazení tohoto institutu, to je paragraf 80 upravující vydání předběžného opatření, taky součástí oddělu 3. o ústavních záležitostech, zatímco kompetenční spory jsou upravovány v oddíle 9. Nýbrž i ze samotného znění paragrafu 80, upravujícím podmínky vydání předběžného opatření, kde je výslovně uvedeno, že směřili ústavní stížnost, a je tak evidentní, že v jiném typu řízení, než je individuální ústavní stížnost, tak předběžné opatření vydat nelze. Takže to je první věc. Suma sumárum vydání předběžného opatření v řízení o kompetenční žalobě není možné a je zcela nepochybně nezákonné. Za druhé, samotným předběžným opatřením lze orgánu veřejné moci uložit pouze jedinou povinnost, a to, aby v zásahu nepokračoval. Předmětem ustanovení paragrafu 80 však soudu rozhodně neumožňuje, aby uložil orgánu veřejné moci cokoliv aktivně konat. Ústavní soud tak svým rozhodnutím jim zavázal vládu notifikovat orgány NATO o tom, že součástí delegace bude též prezident a jim určený doprovod, tak opět jednoznačně překročil své zákonné pravomoce. A za třetí, v řízení o kompetenčních sporech je pak ústavní soud rovněž limitován ohledně formy svého rozhodnutí, a to konkrétně ustanovením paragrafu 124 odstavce 1 citovaného zákona. A ten jasně říká, že ústavní soud nálezem rozhodne, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení. Tedy samotná výroková část nálezu v kompetenčním sporu nemůže znít jinak než následovně. K rozhodnutí o složení oficiální delegace České republiky pro summit NATO je příslušná vláda či prezident. A jsou však rozhodně není podle situace, jak je ústava. A jsou však rozhodně není oprávněn určovat dotčenému orgánu, jak konkrétně má v dané věci rozhodnout, tedy v tomto daném případě koho do delegace zahrnout. A je tak zcela zjevné, že svým středečním rozhodnutím ústavní soud překročil své pravomoce a jedná v rozporu se zákonem. Toto své tvrzení jsem připraven argumentačně obhájit, říká doktor Reichl, v jakékoliv veřejné debatě s jakýmkoliv ústavním právníkem, jenž bude prosazovat opačný názor. A s ohledem na zcela pregnantní formulaci zákona, upravující rozsah pravomocí ústavního soudu v této oblasti, jsem přesvědčen, že nebude mít šanci v takové konfrontaci uspět. A říká, nyní ovšem přichází ta nejdůležitější otázka. Jak se bránit evidentně nezákonnému rozhodnutí soudu, proti němuž neexistuje opravný prostředek? Když použije argument ad absurdum, co dělat, když soud uloží obžalovanému trest smrti, až mu to trestní zákonník neumožňuje? Je správné za použití argumentu rozhodnutí soudu je třeba vždy respektovat dotyčného popravit? Nebo je právem, či dokonce povinností se proti takovém rozhodnutí vzepřít? Já jsem přesvědčen, říká doktor Reichl, že odpověď je zde zcela na snadě. Takže tolik si myslím, že toto je jako velmi rozumné, protože když budu třeba někdo chtít někomu zabavit třeba dům, protože neplatil hypotéky nebo něco, a on bude jaksi třeba dokládat, že to třeba platil buď se zpožděním, nebo že někde se to třeba ta platba dá, někde třeba na bance zadrhla, tak dá návrh na předběžné opatření, aby mezi tím o ten dům nepřišel. Ono se také týká spíše lidských práv a ochrany jako osoby jako takové, že vůbec jako to předběžné opatření na tyto účely není dobré, krom teda toho, že to má něco dočasně zastavit, aby nedošlo k porušení práv osob, ale ne, že někomu něco přikázat. A s tím, že to budou potom řešit někde na podzim, co to už bude řešit, když ten summit na to začíná 7. tečka. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme dále.
3: Tak, dále se koukneme. Dvojka je tady, game over. Nekonečně drzí Pavel a opoziční fronta vyprudili Babiše, takže už prý neuhne. Totální útok opozice, médií, neziskových organizací, ale i Hradu prý změnil premiéra Andreje Babiše. Ten se podle našich zdrojů, píší to Parlamentní listy, zpočátku domníval, že bude moci s prezidentem Pavlem normálně spolupracovat. Situace se však změnila. Popisujeme, co všechno k tomu vedlo a jaké divoké scénáře některých zákulisních hráčů tím byly vyřazeny ze hry. Takže to asi víte, že samozřejmě summit NATO, že ano, 70 miliard euráčů. Tak a ne tak, tak se na to koukneme, co tady je. V raných stádích sporů to asi ne. Je to totální útok vedený všemi opozičními aktéry, silami a hráči, včetně médií. Rozjeli ve velkém otázku dotací, udávání Agrofertu v Evropské unii, boj za českou televizi, protesty neziskovek, bugr okolo protidrogové politiky, osobní útoky na Babišovi blízké spolupracovníky, demonstrace milionů chvilek, petice, sněmovní obstrukce a tak dále. Progresivistická média v čele se seznamem.cz u toho všeho fungují jako zesilovač, popisuje tedy tajný zdroj pro Parlamentní listy. Tak, hlavní problém pana prezidenta, cituji tedy Andreje Babiše, je, že si vykládá ústavu jak chce. Dneska seděl vedle mě na Bezpečnostní radě státu téměř 2 hodiny. Nechci být součástí jeho kampaně na znovu zvolení. Všichni to vědí, že je to kampaň. Pokud poletí na summit, tak nás poškodí a my si jeho účast na summitu nepřejeme. A protože poškozuje Českou republiku, sdělil tedy pro deník.cz Andrej Babiš. Nuž. Ale tady je důležité. Nepřesné a v zásadě lživé jsou pokusy liberálních médií hledat byť mikroskopické trhliny mezi Andrejem Babišem a 2 jeho menšími koaličními partnery. Žádné vzájemné spory mezi nimi prý nejsou. Spolupráce funguje jak mezi Babišem a Macinkou a jeho motoristy, tak funguje i s SPD, navzdory tomu, že Tomio Okamura vládu občas mediálně v nějaké věci předběhne. Rozumí si, komunikují na denní bázi. Není to jen nějaká spolupráce z nutnosti. Mezi nimi to skutečně funguje, uvádí tedy zdroj v okolí vládních špiček. No.
2: Poslední zprávu, kterou tady mám dneska, tak se ještě také týká této kauzy a je to výzva k rezignaci ústavního soudce Josefa Baxy pro ohrožení důvěry ve spravedlivý proces. To je ze 4. A konkrétně strana svobodných vyzval Josefa Baxu k rezignaci. Kritika ústavního soudu po zásahu do kompetenčního sporu sílí a mluví se o podjatosti či ústavním puči. Takže výzva svobodných k rezignaci předsedy ústavního soudu Josefa Baxy už nepůsobí jako izolovaný politický výkřik a po mimořádně rychlém zásahu ústavního soudu v kompetenčním sporu mezi prezidentem a vládou sílí hlasy podle nich soud překročil hranici ústavního arbitra a začal zasahovat do výkonu politické moci způsobem, který v českém ústavním systému vyvolává vážné otázky. Poslanec a předseda svobodných Libor Vondráček požaduje odchod Josefa Baxy s tím, že pod jeho vedením soud podle něj ztrácí důvěru veřejnosti. Člověk s takovou minulostí už nemůže zajistit návrat důvěry veřejnosti v nestrannost a nezávislost ústavního soudu pod jeho vedením, jak uvádí Libor Vondráček. No to ještě dále pokračuje. Já snad k tomu bývalý prezident Miloš Zeman ve svém oficiálním vyjádření k tomu zvolil mimořádně ostrá slova. Probíhá útok na postavení vlády i na parlamentní systém. Jeho výsledkem může být faktická změna dělby moci ve státě bez odpovídající změny ústavy a bez ohledu na vůli lidu, uvedl Miloš Zeman s tím, že současně přímo napadl samotný postup ústavního soudu. Ústavní soud postupoval nezvykle rychle, svým bezprecedentním rozhodnutím mě utvrdil přesvědčení, že je podjatý. Hrubě překročil své pravomoci tím, že se pokusil přisvojit si své kompetence vlády, a zasahovat do organizačních rozhodnutí exekutivy, napsal bývalý prezident. Ještě tvrdší formulaci použil Petr Macinka, ministr zahraničí, který chování soudu označil za ústavní puč. Tím už kritika opustila rovinu běžného nesouhlasu s rozhodnutím a přišla do otevřeného uvidění, že soud fakticky mění ústavní rovnováhu sil. Kritika ostrá byla i od poslance předsedy pro Jindřicha Reichla, to jsme teď před chvilkou četli, ale já nerozumím jedné věci, prostě to rozhodnutí je naprosto chybné a nemístné. A je otázka, zda mu mělo by vůbec jako vyhověno. Oni jako na něj neměli v této podobě a tak na něj vůbec jako neměli nárok, vůbec na něj neměli právo. To je zase otázka rozhodnutí vlády. Toto je. A tam si myslím, že tam to není o odporu, tady jako prostě to, co říká ten Reichl. Jo, to je jako opravdu. Takže to jsou pro dnešek veškeré zprávy, ještě se dostaneme v rychlosti na to tematické okénko. Já jsem chtěl prosím vás, vážení

A říkal jsem mi asi toto. Poslední týden jednání mezi Spojenými státy a Iránem zdůraznil, že dosažení konečné dohody nebude výsledkem symbolický gest, ale vyžaduje politickou obratnost a strategické plánování. Dva hlavní spory, které se dostaly do popředí, jsou o Libanon a budoucnost Hormuzského průlivu, což ilustruje, jak strany interpretují dohodu s Islamabadu. Zvláštní pozornost vzbuzuje trilaterální politická dohoda mezi Spojenými státy, Izraelem a libanonskou vládou Bejrutu, která naznačuje nové fáze implementace dohody a komplexní výklad jejich ustanovení. Islamabádská dohoda měla za cíl ukončit vojenské operace, včetně těch v Libanonu, a zajistit územní celistvost země. Formální uzavření libanonské fronty se však ukázalo být složitější kvůli střetu zájmu mezi Izraelem, Hezbollahem a libanonskou vládou. Spojené státy spolu s Izraelem a Libanonem se snaží konflikt redefinovat, vykreslili Hezbollah jako ozbrojenou skupinu porušující libanonskou suverenitu, což posunulo spor na úroveň vnitřního konfliktu a státní suverenity. Z pohledu Iránu je tento postup problematický, protože Spojené státy politicky dominovaly myšlence výkladu dohody a vyloučily Irán z klíčového rozhodovacího procesu. A ta trojstranná dohoda je založena na mezinárodním právu, posiluje roli vlády Bejrutu a podtrhuje její suverenitu. V důsledku toho přestal být základní konflikt považován za mezinárodní státní spor a byl přesunut do vnitřní struktury Libanonu, kde hlavní roli hraje vláda v boji proti ozbrojeným aktivitám Hezbollahu. Eskalace Izraele se stala hrozbou pro americkou strategii Washingtonu v regionu. Proto se Spojené státy rozhodly převzít politickou kontrolu nad tímto procesem a dali Tel Avivu méně prostoru pro vojenské akce. A ačkoliv Izrael může poukazovat na nebezpečí ze strany Hezbollahu, nyní musí postupovat podle nově zavedeného postupu. A zavedení amerického sledování je pokusem sladit diplomatické úsilí s Iránem s bezpečností Izraele. Washington se stává hlavním arbitrem konfliktu, což iniciativě přidává taktické úspěchy, ale zároveň dává odpovědnost Spojeným státům za další vývoj a situace. Podpora suverenity vlády v Bejrutu při současném omezení eskalace konfliktu Izraelem předefinuje dynamiku konfliktu na Blízkém východě s Iránem. Takže tolik teda tato zpráva. Je to složité, já si jenom pamatuju, že ještě jsem do Bejrutu jezdil, každoročně měli jsme tam dvě firmy, jednu v západním, druhou ve východním Bejrutu. Pamatuju, když tam začaly tehda ty ozbrojené milice, jednou byl Hezbollah, čili Alláhova strana, s podporou Iránu, ta druhá byl Amal, to byly šítské milice s podporou Sýrie tehdy. Amal potom byl vytlačen a zůstal tam Hezbollah, který to ovládl, a Hezbollah vlastně potom později se už jako profiloval i dokonce jako politické hnutí s nějakým podílem ve vládě, nevím, jestli ho tam vždycky má nebo nemá, a spíše ano než ne, takže ono jako to bude velmi těžké. A libanonská vláda sama o sobě, která je poměrně, řekl bych, roztříštěná, protože tam byla muslimská část libanonské armády, křesťanská část libanonské armády a libanonská armáda jako taková i dohromady nepředstavovala zase žádnou jaksi nadměrnou sílu, tak se obávám, že libanonská armáda sama o sobě s Hezbollahem nehne. Protože Hezbollah je dneska početnější, ale to ozbrojený, a řekl bych i více motivovaný, než tedy samotná armáda libanonského státu. Takže tam jako opravdu to bude složité. Uvidíme, jako, jak se to dá vyvinout. Takže to je pro dnešek ode mě všechno. Já vás pozvu, vážení diváci, na zítřejší kompas, který bude určitě zajímavý. Takže od 20 hodin, tak jako obvykle. A ještě uvidíme, jestli budeme mít úterý speciál nebo ne. To bude záležet teďka na dalším vývoji ve Spojených státech, tedy informace, které už jaksi přišly, takové té první řadě, ty první vaštovky, tak zda se jako v dalších dnech zase potvrdí. Takže to je ode mne všechno. Děkuji.

0: spolupráci, panu kolegovi, vám tedy diváci a posluchači za pozornost a budu se těšit zase příště na viděnou a slyšenou. Hezký večer.
1: Tak též, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji za pozornost a samozřejmě za šíření, za sdílení a tak dále a za podporu. Jdem se na to kouknout. Simča mi teď odpadla, takže nevím, co tady dám. Něco najdeme, na něco se koukneme aktuálně, co bychom tady mohli využít a co mezi vás šířit. Tak, pane inženýr, tu teď položil. Já to tady zkusím, ještě nevím, co tam dám. Nebo spíše, co bych si tady vymyslel na vás. Chtěl jsem vám už včera pustit tady o těch dvou věrozvěstech slovanských v úvozovkách, o těch dvou zmetkách, ale to vám nepustím, protože to není v archivu a svobodného vysílače už to nemám ani v žádném počítači. Takže tudy cesta nevede. Nuž, tak... Koukneme se teda na něco důležité, koukneme se asi na to, já tady zkusím něco vymyslet, počkat, já to tady utípnu, nebudu se tady vykecávat, utípnu tento pořad, tady zastavíme nahrávání, dáme děkovačku a jdeme se kouknout dál. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Tak. Zapneme znovu nahrávání. Obrázek tam budu muset fláknout nějaký jiný. Nevím jaký, tak se na to koukneme. A tak tam dáme tohle. Necháme to takhle bez cenzury Studio Kraň. Necháme to takhle a koukneme se, dámy a pánové, ještě.
1: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
2: V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
3: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před půl devátou, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té deváté hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. To jenom pro účely záznamu znova vítám. Ti, co na to sluchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechno to témata, co má Vítek připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
3: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlíčení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné. Ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se tu vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
4: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného Římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 91. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny, nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení, předat kontrolu nad státem do Bruselu, předat kontrolu do Římského klubu v Římě, předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
3: To máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat.
4: Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení, obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě, a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají, a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici. Aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A

další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety, vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krku maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. Jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle tom my žijeme. Proč? No protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě to řeknu jinak. Demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení. Bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty. Stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále, pořád. Komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu. A mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksechtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet. Do prkinga práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení? Nebo jak se to bude řešit? A to má vyřešit populační krizi? To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina mladý kluk, mladá holka chtějí založit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě.

0: až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5, aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. Vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují a představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují. Jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No, fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra, připadá asi dalších 7 chudých dětí, ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto Čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhletu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlastizrady, dá se říct vlastizrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou dva jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. Dva jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. Co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté, jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tyhleti Husákovi děti. Kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém a je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie nebo národní souručenství nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu, ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracií také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město. Pokud bude mít třeba do 5 000 obyvatel, bude mít jednoho zástupce v Národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě, a každá ta čtvrť zhruba s 5 000 lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě. A ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích, nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracie parlamentní strany, to bude nejlepší, tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného, když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film Uwe Bolla. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
1: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ty dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
0: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce, v roli teda stvárněný Army Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci, hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom jí zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofoby. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytváří městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna ze své konformity vystoupit. Není schopna vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vidí všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, polehoučku, její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom od nich raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není, odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. To je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení s kalašníkou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz. To znamená, o co se jedná? Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahů a svazků mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy. A vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armieho Hammera. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam sprdne toho manažera, že má 10% nájemné, kteří neplatí nájemné, že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou a tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší, a na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi a ten film potom končí. Samozřejmě, nechci tady dělat nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to, takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02, Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna, já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, no to třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
2: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni, a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady. Jsme tady oba dva, super.
2: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že TZ24 má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak jenom ať o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jak je účel, nebo proč máme na Zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů, a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální, a vlastně díky tady ty agregace se vlastně ty naše články ještě šíří, de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále, do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tento vzhled, že jednotlivých ras, samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy Nephilim v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete, AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že tenhle ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté, protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, jenže problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed. Že proto lidé říkají, proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla a aby sloužila, tak vytvoříte humanoida. Na biologické bázi nebudete nikdy tvořit robota. Protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu. Na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží. A bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, já bych měl jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že proč má pro futbal, pro globalistů taky význam, proč je to jejich srdcová záležitost, to, co jste výslovně spomínal v jednom ze svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročudovcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť. A keby môžem ešte druhú otázku by som mal, aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril, a prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, kto zohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia? Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně, můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se, a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla, že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky, nekonečno, že ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze, druhá jedenáctka je antiteze a 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost. Souvislost je velmi jednoduchá. Protože když těch lidí je víc, jejich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou spotřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General, říkám anglicky general growth. General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste. Ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem na tom hřišti. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jsou, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádali gladiátorské zápasy,

0: přijde mundiál a všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí před nos mistrovství světa v něčem. Že? A těchto způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volejce.
1: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově naranější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. Tak, asi tak.
0: Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
1: To, co není, ale, to, co není vidět. Jo? To, co není vidět.
0: To, co není, samozřejmě to, co není vidět. No. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
2: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pan VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril k kritickým názorům, které hovorí, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov, ale chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery niekam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že tu bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
2: Děkujeme.
0: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená,

0: snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou takovým způsobem zaháčkováni na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery, žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, no to je to. A chápete, lidi se na to dívají a říkají si, tak co to má znamenat, tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete, problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktu a výrobku. Ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině, dávno před jejím vypuknutím, vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno. A zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od Západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No, ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, potom v roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že jo, děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný, prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco měnádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo, to znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Lev Leviev ho přivedl jako, že nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
2: Dobrý večer, chcela by som sa poďakovať za všetky články a relácie, všetky mám štúdia a pánu Veta. Chcela som sa spýtať, komu prospieval uvoľnenie tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastne spôsobí prebudenie občanov Európy a tým pádom elity nebudú mať pekne pokoj na prácu a prípravu vojny proti Rusku. Takže tým vlastne oslabí pozície Európy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastne oslabil? Ďakujem pekne.
0: Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030. Podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion. A Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem, ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, jak tomu říkají, vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko shromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivu Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách, od jedničky do pětky, budou se snažit držet tady, v tomto prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na

0: Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, teď se obávám, jestli nejsem moc na hlas, tak to zkontrolujeme, ne, mělo by to být dobré. Studio Karaně nachystáno, svobodný vysílač je v provozu stále, pokud mě teda nic neklame a mělo by to tak býti. Nuž, a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Novákem na sucho, na les a na krajinu, anebo místo toho sucha bychom mohli dát vodu, to je pro nás důležitá, životně důležitá vůbec pro celý tento náš ekosystém, ať se tomu někomu líbí nebo ne. Nuž, takže jdeme zavolat ti inženýr Jaroslav Novák, natěšený, co to je, nemůže se spojit s mikrofonem, co to je zase za blbost. Tak, a máte začal zvonit budík v 7 večer, to je zajímavý, ale já se... Jardo, nemůžu spojit, už nám to zvoní. Tak se na to koukneme, zda je tedy nachystán a připraven. Halo, tak snad se všechno povedlo, snad se slyšíme dobře.
1: Doufám, že to bude bez nějakých šumů, že to bude...
0: To já doufám tež.
1: Jako v chrámu, nebo v kostele.
0: Ty se slyšet dobře, já budu, a ty mě slyšíš taky dobře, že jo, nějak se to tady podělalo, tak ale do záznamu já půjdu blbě. Ale tak na mě to nezáleží, důležitý je tady náš host, dámy a pánové, inženýr Jaroslav Novák, jak jsem říkal. Tak se koukneme na to sucho, případně vodu, samozřejmě, když není voda, tak, tak je sucho. A na les a na krajinu, tak to dáme všechno dohromady, koukneme se na to a vy samozřejmě, když budete mít nějaký dotaz nebo poznámku, komentář, písněte to asi nejlépe na WhatsApp nebo SMS-kou, aby jsme se na to mohli kouknout. Telefonní číslo 775 829 812, ale říkám jenom psát, a když tak na e-mail studio.karaň@gmail.com, protože nás sužovala ta vedra, ale hlavně nás sužovala sucha. Různých to příčin, samozřejmě víme, jaký je oficiální narrativ, že ano, nebo aspoň většina to zaznamenala, co se děje, oteplování, klimatická krize, Green Debil musíme posílat, vidíte všechny ty důkazy a všechno. No, ale ono to zase vypadá, že to zkrátka je úplně jinak, že ano?
1: Určitě, vážím před... Už můžu mluvit, jo?
0: Ano.
1: Dobrý den, vážím přátelé, posluchači svobodného vysílače, a věř jsme, že opravdu je to úplně jinak. Oceánské vlhkosti, která je hlavním zdrojem většinových srážek na území vnitřních kontinentů západní Evropy nebo i střední Evropy, jsme postavili do cesty 50 tisíc vrtulí. 50 tisíc vrtulí využívá většinou západovýchodních směrů proudění ovzduší. To ovzduší je výrazně vlhčí, protože se tam odpasuje díky slunečnímu záření ta oceánská hladina. A to vlastně natahují lesy do střední a východní Evropy. Bohužel těch 50 tisíc vrtulí to za vzácné energiewende, tato idiocie světa největšího kalibru, která využívá ten nejzřidší energetický tok větru. Na kilogram vlastně větru vyrobíte téměř 0,0 nic, kdežto na kilogram uranu, který se dobývá ještě hornickým způsobem, většinou vyrobíte 2,7krát miliardy více tepelné energie, anebo potom při transformaci té tepelné energie na elektřinu, tak tuto idiocii vzali někteří v 21. století natolik vážně, že prostě zastaví veškeré oceánské proudění do vnitřních kontinentů a budou si tam vyrábět elektřinu. Ještě si odstavili naši Helmuti 17 jaderných reaktorů a postavili 30 3 000 stožárů na souši a kolem 3 000 stožárů v přímoří nebo v těch mělčinách, zejména Severního moře. K tomu se přidali Holanďani, Dánové a další, Angličani, Irové. No a je tady přes 50 tisíc obrovských vrtulí, taky už největší list má kolem 105 metrů. 105 metrů. Ty příbřežní vody jsou zcela bez života. Tam ty rybičky absolutně jsou vzácní a když tam zaplují i nějaké ty verliby nebo ty kýtovci, tak se z toho zblázní a vyplavou na písek a potom je tam někde buď tahají dovnitř zpátky do vody, nebo tam uhynou. Čili ta Energiewende, to je hlavní příčina, potvrzeno i umělou inteligencí, příčinou sucha. Ne klima, nějaká klimatická změna, ale tato idiocie energetiků na západ od nás. A teď se tato idiocie má šířit i do východní Evropy, i k nám, na Slovensko. Víte, že jich je mraky v Maďarsku, v Rakousku, v Burgenlandu je asi 1500 větráků.
0: To jo, ale teď tam je dali na sever, že jo, no, jako k Bratislavě, tam jsou vidět údajně normálně z Bratislavy, že jo, no, ty větrníky, ale pak tam někde na jihu, tam už nejsou, jenom to zacpali k nám, aby nám to dali na oči.
1: V Rakousku je 7 spolkových zemí zakázalo stavět, pouze 3 země, Burgenlanda, tady to horní Rakousko, horní Rakousi a k našim hranicím, tam je prostě Ládou 106, takže ta situace je opravdu natolik vážná, že vážení přátelé, podzimní volby, zejména do Senátu, musí rozhodnout, že 27 nových senátorů musí jednoznačně podat ústavní žalobu v České republice ústavnímu soudu za protiústavní rozhodující koncepce k energetice a k větrným elektrárnám i protiústavní zákon 249/2025 musí být zrušen, protože výstavbou větrných elektráren se poškozuje nejenom krajinný ráz, vizuální čistota našich horizontů, ale poškozuje se zejména zdravý pulzním infrazvukem, poškozuje se biodiverzita, poškozují se vodní zdrojnice, poškozuje se úroda, totiž v tom turbulentním úplavu vysychá výrazně více a rychleji to území za tím úplavem, a to je do několika desítek kilometrů ještě. Poškozuje to samo sebou ptactvo, poškozuje to vlastně tím infrazvukem i citlivou zvěř a hlavně to také opravdu vyvolává těžké zdravotní potíže. Ten pulzní infrazvuk poškozuje zejména dutinu lebeční a zejména mladé děti, které ještě nejsou tak odolné v tom vývinu, a novorozence a těhotné ženy. Takže když tady ten s prominutím energetický sajrajt, naši politici ignorují ty negativní dopady a snaží se je za každou cenu prosadit, tak musíme být opravdu velmi, velmi rozvážní při volbách do Senátu a volit jenom ty, které nejsou spojeny s žádnou tou politickou mafií, ať současné anebo minulé vlády, ať je to ANO, ať je to STAN, ať je to cokoliv, co se podílí dneska na legislativní moci. Uvědomme si, jaké zvěrstva na nás tady ta současná politická a minulá politická moc a předminulá politická moc páchá. To přeci není normální. Oni nemají zábrany, protože ví, že je parta soudců v tom vždycky nějakým způsobem nevymáchá jim ty protispolečenské činy jsou prostě tolerovány. My dopadneme možná hůř jak ty Ukrajinci, kteří si taky zvolili nějakého paňáka do čela státu a dneska vidíme, co to ten jejich prezident je zač. 2 miliony mrtvých vojáků, rozvrácená zem a také mysleli, že když sliboval, jak se bude on to Ukrajinu starat, on to byl sluha národa, ne? Měl původní heslo ten.
0: No tak se jmenuje, myslím, celá ta strana jeho sluha národa, které jako velel.
1: No, no. Tak se podívejte, jak tomu národu posloužil. Roztřískaná města, 2 nebo 4 velké území v referendum se přihlásili k Ruské federaci. Přesto to neuznal a začal to prostě třískat. Teď ta alej andělů, to je neskutečný, co tam předváděly ty skupiny nacistických part, fanatiků Azovu a tak dále. K tomu my ještě dodáváme zbraně tam, my tam dodáváme munici.
0: A musíme
1: se hrdě přihlásit k této.
0: Musím vzpomenout, on vyhrál ty volby s heslem, že do 14 dní se ukončí jakýkoliv boje na Ukrajině, že půjde klidně za Putinem do Kremlu a že si klidně klekne na kolena a že to ukončí. To s tím vyhrál ten šňupačenko Zelenský, to by si měli lidé pamatovat. Jenom proto ho tam Ukrajinci zvolili, oni chtěli, aby ta antiteroristická operace, kterou tam jezdí, rozjeli proti lidem, kteří právě na tom Donbasu nesouhlasili s tím protiústavním pučem, který tam proběhl, Euromaidan, kteří nesouhlasili s tím, aby tam zkrátka ruskojazyčné obyvatelstvo se tam nahánělo někde s baseballkama a se zbraněma, jak se stalo v Oděse a kdekoliv jinde ty autobusové kolony, které tenkrát mířily do Lvova, do Oděsy a dále, tak zkrátka tam bylo demonstrativně zakročeno, tam se páchala zvěrstva proti Rusku za jazyčným lidem a zkrátka na tomhle základě lidé na Ukrajině zvolili Šňupačenka, tedy alias Zelenského. To si uvědomte, dámy a pánové. On sliboval, že to ukončí ty dvě ATO. Takže když nesouhlasíte s protiústavním pučem, tak jste označeni za teroristy a bude s vámi hezky zatočeno, no a to se tam zkrátka 8 let dělo, no. No ale dostajíš, Šňupačenka.
1: Ne, my jsme si slíbili dneska, že se takovým tématům války a zvěrstva vyhneme, ale vidíte, naše volby totiž mohou zanést ty samé problémy do české politické scény. Pokud tam bude zase dalších 27 stoupenců těch profláknutých politických stran, když vždy dneska je vážení téměř politik ta nejtvrdší nadávka. To je odpudivý tvor dneska politik, protože páše většinou svinstva proti svému národu. Proč nám politik ve volbách sliboval před rokem, jak ukončí tu muniční iniciativu. Proč nám politici slibovali, že přestanou kupovat zelené křápy za desítky i stovky miliard a najednou mlčí, najednou jsou spokojení, budou se mezi sebou na voko hádat a národ budou takovýmhle způsobem poškozovat. No je to prostě tak, že prostě tím volbám musíme už jasně říct, jakákoliv tato strana, jakýkoliv jejich kandidát do Senátu musí být předem spíš vyškrtnut, než jakkoliv ho stejně volen. To jsou ti lidé, kteří budou krýt záda těm našim zvráceným, zvrhlým politickým šarlatánům, kteří všechno slíbí a nic nedodrží. No a zase jsme u té politiky, Martine, a zase jsme tam, kde jsme nechtěli být. Bavme se o nějakých pozitivních příkladech, ale zase musíme skončit anebo začít u té politiky. Protože ti politici, když vidíte nějaké ty fotky z té Šumavy, jestli tam můžeš některé ukázat, pokud to budou lidé...
0: Jo, z těch obrázků mám.
1: obrázku, tak to jsou takový zvěrstva, které nejde vůbec pochopit, jak stát může tolerovat 15 let od Kirilu, to už bude 20 let, 2007 byl Kiril, takže 2027 to bude 20 let. A přesto ten stát a státní dohled nad Národním parkem Šumava jako v podstatě vlastník toho Národního parku Šumava, zřizovatel, toleruje totální rozklad státních aktiv. A rozklad do té míry, že nám začíná při tom rozkladu zdravých hřebenových smrčin chybět voda. To je ten krutý stav, který jsme tady zatím dopustili. To je to, že z celé Šumavy otéká pouze několik kubíků dříve bohaté vodohospodářské zdrojnice. Řek Otava, Vltava, plzeňské Úhlavy. Myslím si, že tam také určitě pramení někde ty Blanice, pramení tam další přítoky těch hlavních tří řek, Otavy, Vltavy i Úhlavy. A jsou to v podstatě zdrojnice pitné vody. Vždyť platí heslo, že déšť chodí po lesích. Lesy přitahují ty oblačnosti. Lesy jsou tím hlavním vodohospodářským, tou hlavní vodohospodářskou vodárnou. Bez pohonu, bez čerpadel, ale jednoznačně ty lesy jsou a plní nezastupitelnou roli ve vodním hospodářství. Proto vlastně bylo dříve ministerstvo lesního a vodního hospodářství v roce 90 po revoluci hned přeměněno na ministerstvo životního prostředí. Bylo to sice libozvučné úsilí pana Moldána a jemu podobných, ale co se stalo? Naplnilo se to různými ekoteroristickými psychopaty, kteří si zneužili dříve nádherné lesní hvozdy k svým badatelským cílům. A jestliže ty lesy byly v pořádku a byly nádherně opečovávány, byla ochrana lesa na úrovni, bylo tisíce hajných na těch 3 milionech hektarů lesních porostů a lesních území. Měli jsme v každém kraji několik lesních závodů na třídění vytěženého dřeva. Měli jsme opravdu vynikající i vysokoškolské vzdělávací centra, ať to byla Mendelovka, Mendelova univerzita v Brně, anebo ta zemědělská vysoká škola v Suchdole. Prostě my jsme byli na takové výši v tom lesním hospodářství, že se k nám jezdili učit z celého světa týmy. A my jsme celé toto vodohospodářské i lesní odvětví hodili zcela přes palubu a začali z toho rabovat a jenom rabovat prachy. A jakou cestou se ty prachy získají nejsnázeji? No, nejsnáseji se získají tím, že se vyhlásí kalamitní území, povolí se tam kalamitní těžba, najedou tam ty těžké stroje a žádné výběrové těžby nebo kácení. Šmálem se veme celý, to je třeba 50 krát 300 metrů krát 500 metrů, takový ty pruhy v těch lesích. No a potom se jde vedle, a když napadne ten kůrovec celou tu oblast, tak se to smídí celý. No a takže se vlastně lesy České republiky od roku 1990 správně ochudili o přes 120 milionů smrků. Smrk roste minimálně 80, spíš 100 let na těch horských, na horských podmínkách i 200-300 let. Král Šumavy měl 456 let. Nádherný to strom. Tak si vezmeme, že ty transformační způsoby téměř zlikvidovaly lesy, ale také zároveň si ani ty pražátka neuvědomili, že likvidují tím pádem i vodní zdroje, vodní zdrojnice, protože ty lesy přitahují tu oblačnost. Tam jsou srážky o 600-800 mm ročně vyšší, takže si je na celou republiku průměr kolem 650 mm, tak na těch horských oblastech naprší klidně 1500 mm ročně. Jsou tam přeci srážkoměrné stanice. Takže jsme se likvidovali kůrovcem a dalšími parazity. Parazitem člověkem lesy. No a dneska máme, bohužel, zlikvidovanou i srážkový úhrny a srážkovou činnost v těch důležitých oblastech. Ještě se drobec lepší situace je na Krkonošsku a na Krušnohorsku, tam přeci jen prší více, ale tady jihozápadní Čechy, Plzeňský, Jihočeský kraj i Jižní Morava jsou v totálním srážkovém deficitu, chybějící za prvních 8 měsíců přes 60% srážkového úhrnu. To jsou neskuteční číslovky, které zhoršují vodohospodářskou bilanci, jak podzemní vody, tak i povrchové vody. A vidíte, jak dlouho teď, letos, v oblastech povodí, zejména Vltavy i Berounky, jsou tragické až pouze jedné desetiny průtoky některých řek v České republice. Na úpatí Šumavy jsou obrovské srážkové stíny. Dřív to byly stíny Žatecká a Lounská, protože ta oblačnost natékala přes ty Krušné hory drobet výše a tím pádem na Žatecko a na Lounsko nepršelo, tak tam byl náhodou vybudován ještě za minulého režimu mimořádně dobrý zavlažovací systém. Na Doupově je několik nádrží a k tomu je asi 50 km potrubí na zavlažování tamních, zejména zelinářů a dvokurek nebo cibule nebo dalších zemědělských plodin, ale často spíš zeleniny. No a my tady dneska v té jihozápadní části území České republiky jsme naprosto vysušená, aridizovaná zem. Chybí v podstatě rostlinná výroba, pícniny chybí, obrovské množství kukuřice, bude chybět krmení pro skot. Prostě my tady začínáme vyžírat ty dopady toho nejhoršího způsobu ochrany lesa před parazity. Necháme to přírodním procesům a příroda si pomůže. Takže příroda si zaprvé pomáhá odlesňovat anebo likvidovat zdravý vegetační pokryv, no a zároveň začíná obrovská srážkový deficit a tím pádem sucho, minimální otoky říček a potoků, jsou i řada potoků vyschlých, úplně vyschlých. Novosedlický potok tady, co vtéká do Otavy, ten je zcela bez vody. Je celá řada opravdu mimořádně nebezpečně vyschlých území. A teď se ptáme, ví to ten ministr Brabec nebo bývalý ministr Brabec, že si ho Babiš ještě nechá dělat jako předsedu té koalice v boji proti sucho? Kdy ten Brabec to sucho nepřímo vlastně způsobil tím, jak mi ponechal zničit kůrovcem sežrat kolem 30 tisíc hektarů šumavských nádherných dříve hvozdu a sebenových smrčin. Ten Brabec, který dneska hospodaří na Ústeckém kraji jako hejtman, ten člověk, který vůbec nevěděl, jakým způsobem musí lesy chránit své porosty. Já nechápu vůbec, mně přijde to jako spíš brutální, nebezpečné spiknutí několika vysokých státních činitelů proti lesům České republiky, proti vodním zdrojnicím, proti opravdu životnímu prostředí, protože životní prostředí je od slova život, ne od slova umřelé, zničené, zdevastované lesy a celé prostředí v rozsahu tisíců kilometrů čtvereční. Já jsem si totiž vzal tak trošku do porovnání Fichtelgebirge, to je tady kousek od Chebu, prameniště Ohře, Bílého Mohanu i Fichtelberg Nábu. To jsou tři řeky, které tam pramení v tom území toho Fichtelbergu. A je to kolem 500-700 kilometrů čtverečních území. A představte si, tam odsud vytékají tři poměrně vodné řeky, kterých jenom Ohře dává celoroční průměr 5,8 kubíků do přehrady Skalka, Ondrava do Jesenické přehrady a vlastně vytváří takový bohatý vodohospodářský režim celé Ohře. To je Ohře, která nemá velké povodí, ale přesto je relativně dobře vodohospodářsky zajištěna. Na druhé straně Vltava, která odvodňuje kolem 28 tisíc kilometrů čtverečních jihozápadního českého území, nemá ani třetinu toho, co odtéká dneska tou Ohří. Ohří teče běžně 10 a více kubíků do Terezína, kde se stek vlevá do Labe. A dneska Vltava, Lužnice, Sázava trochu více a Berounka nedávají ani 8 kubíků. A to ještě Vltava má zajišťovat chladící vodu pro Temelín. To jsou prostě poměry, které ty Brabcové a ostatní laici, kteří si sedli na to ministerstvo, vůbec nepochopili, co se může stát. A proto znova vyzývám občany, aby hodně zvážili, kteří jací kandidáti do Senátu i případně do místních zastupitelstv budou zvoleni, protože to, že jsme si tady nechali tak zničit území, zejména tady toho jihozápadního plzeňského a jihočeského kraje, se nesmí opakovat. V žádném případě nesmí být vystaveno celé rozsáhlé území. Šumava byl vlastně největší středoevropský lesní systém, jak na německé straně, tak zejména na české straně. Je to kolem 2000 kilometrů čtverečních. A to má výrazný vliv na vodohospodářský režim v zemí naší i německé části severního Bavorska. tak si uvědomme, vážení přátelé, že ty volby 10. končí 9. začínají října, jsou pro současné rozhodovací procesy mimořádně důležité. Nezopakovat ty chyby, jako udělali chyby Ukrajinci, kdy tam lehkomyslně zvolili sluhu národa a on ten národ téměř vyvraždí ten jejich sluha. To je hrozný osud lidí důvěřivých, že ve volbách nemůže být takový grázel, takový vlastizrádce, takový škůdce, jakým se stal na Ukrajině v prezidentském systému. Ale my to máme podobné. I když sice nemáme prezidentský systém, tak nejvyšší předsedové těch různých politických stran tvrdě vládnou a přes ty stranické sekretariáty opravdu neprojde rozumné slyšení, náznak toho slyšení. Takže vidíme, že ať by se třeba v tom ANO dělo, co chtělo, jak se rozhodne předseda, tak prostě se rozhodnou všichni a hlasují pro zákon 249/25. Větrák za každou stodolou. I když byli v opozici, tak pro ten zákon kromě 6 poslanců za ANO hlasovali, vážní přátelé, všichni aňáci. Takoví to jsou pokrytci, kteří hráli na jakousi opozici, ale zákon, nejškodlivější zákon v České republice zatím, prohlasovali všichni. Teď se k tomu připojí ještě nový stavební zákon a do roka můžou stavět větráky, kde si zamanou, protože prohlásí větrák za dílo strategického energetického odvětví s povinností schválit do jednoho roku stavební povolení a jede to. Nevzepřeme se proti ní. Proto musí být z těch 27 nových senátorů zvolena ta skupina, kteří dají ústavní žalobu na vládu a vláda musí tuto žalobu prohrát, protože to ona vláda se snaží do českého území nasadit zdraví škodlivé, vodohospodářsky škodlivé, biodiverzitě škodlivé, nejhorší energetické zdroje, větrné elektrárny. Do České republiky, kde výrazně méně fouká, než je tomu u pobřeží nebo tam na tom severním Německu, chtějí instalovat B162, to znamená výška stožáru kolem 200 metrů, délka lopatky 85 metrů, čili 170-172 metrů rotory a ty budou vytvářet do okolí šíření opravdu výrazně intenzivní pulzní infrazvuk. To bude poškozovat opravdu snad každou těhotnou ženu do vzdálenosti 10 kilometrů. To bude poškozovat celé území stroboskopickými nežádoucími efekty a spíš smogem. Naše území jsme chtěli vyhlásit krajinné vizuální lázně bez větrných elektráren a možná se nám to ani nepodaří stihnout, protože ten schvalovací proces pod UNESCOm je vlastně v rozporu s tou žádanou Green Dealovou mafií, co sedí někde v tom Bruselu. Takže ten význam těch větrných elektráren pro zajištění elektřinou České republiky je absolutně nicotný, spíš záporný. My nepotřebujeme elektřinu z větrných elektráren. My jsme si neodstavili jaderné elektrárny. My naopak musíme urychleně začít dostavovat Temelínskou trojku a čtyřku, a říct, ty peníze, které jste slíbili těm větrníkům, ty 3 koruny 20 na 20 let zákonem, ty dejme za 3 koruny 20 blokům 3 a 4 v Temelíně a za 4 roky jsou postaveny schodné bloky, jako jsou tam 20 let provozovány a budeme mít zaplacenou stavbu i za 500 miliard a bude to zejména česká práce. Nebudeme muset jezdit do Koreje na obhlídky tamních vyráběných provozních souborů. Ty soubory si umíme vypracovat a vyrobit tady v České republice. Dostavba Temelína dá kolem 25-30 tisíc nových pracovních příležitostí, vážení. V době, kdy nastupuje krize automotivu, v době, kdy vlastně celý Západ se přítí do velké hospodářské krize a jenom jejich válečná výroba má nabídnout několik pracovních příležitostí, já si myslím, že my musíme naopak tady ten blouznivý svět války chtivých idiotů opustit a přestat si tady lakovat věci na růžovo, když jsou to přitom krvavé válečnické plány a likvidační způsoby celých vlastí.
0: Tak, tak, tak. Já teda zmíním, padlo tady i ten strážkový stín, takže vzpomenu, že v České republice našla mi to nějaká umělá inteligence na Google, jo, takže berme to s rezervou. Vzniká závětří, kde hory tedy zadržují vlhkost přicházející u nás tedy převážně ze západu. Nejvýraznější suchá oblast leží v Podkroušnohoří, tedy Žatecko-Lonsko a Chomutovsko, kde ročně spadne často méně než 450 mm srážek. Taková místa další najdeme i na Rakovnicku nebo v Dýsko-Svratském úvalu, asi tady má být. A tak tedy pod Krušnohoří, to Žatecko-Lonsko a Chomutovsko, to je právě tady u nás, což je závětří právě tedy Krušných hor, což z této části dělá nejsušší region v České republice, například obec Libědice, zdravíme, protože tam po desítky let by žila naše rodina, tak s průměrem tam je kolem 410 mm srážek za rok. Dále tedy Rakovnicko, to navazuje na tu podkrušnohorskou oblast a patří k nejsuším ve středočeském kraji. A Dýsko-Svratecký úval, ovlivněný tedy závětřím Českomoravské vrchoviny. Aby jsme věděli, jak to celé funguje, tak vlhký vzduch od západu stoupá na hory, kde se ochlazuje a tam zase prší, že ano. A za hřebenem vzduch klesá, otepluje se a zbavená vlhkost už dál neprší. Nuž, tak to k těm technikálím a samozřejmě ty pole, tady byl přece ale od socialismu, nebo ještě za socialismu funkční vynikající závlahový systém, který podle mého byl rozkraden a zničen ve většině případů. Dneska to funguje jak kde a jak kdy, což poskytovalo zemědělcům taky nějaké jistoty a dneska to není.
1: Ne, ne, pozor, je to tam, opravili to místní zemědělci, mluvil jsem s panem Ryšavým z Račetic, velkým cibulářem, který tam má i mimochodem, myslím, 19. září slavnosti cibule, velký svátek celých cibulářů České republiky, tak tam se obnovil ten celý systém těch 50 kilometrů trubek, ale co je problém větší, ty nádrže jsou dneska suché. Ty nádrže totiž díky tomu srážkovému deficitu jsou bez vody. Takže se modlí, aby vůbec do jara tam se zase ta vodní kapacita zadržela a aby tam měli vodu na zejména výsadbu, jarní výsadbu cibulky, cibule, okurek a dalších plodin, které se v té oblasti velmi dobře daří, ale bez té závlahy by nefungovaly. Tak tam vidíte po těch polích u těch Račetic a tady na tom, no je to myslím od Bořan až tady k té Nechranické přehradě je celý ten systém funkční, ale musí být nahoře voda, protože to běží samospádem. Tam je to převýšení několik set metrů a tím pádem není tam třeba pohonu. Když tady byste to čerpali z těch, z té nechranické přehrady, tak ten systém jednak zařízen na to není, ale na druhé straně by to bylo několik mohutných čerpacích stanic, které by nahradily ten samospád z těch doupovských dvou velkých nádrží. Tak, ten, tak na okraji, že tedy to funguje. Na druhé straně ta AI tě řekla takové obecné staré wikipedijské údaje. Největšími, nejsušími místy jsou dneska jihozápadní Čechy, tady na Klatovsku, na Domažlicku, také tady na Strakonicku, Horažďovicku, až téměř někam k tomu, k Prachaticím, a tam jsou prostě obrovské srážkové deficity. Tady u Plzně napadlo jenom 130 mm. Za pololetí to by mělo být kolem 350 mm. A ono je tam 124 spadlé srážky. Teď si vezměme, že ještě před týdnem Radbuzou teklo 130 litrů. Úslavou teklo 90 litrů. Kdyby neměla Úhlava nádrž Nýrsko, která má kolem 14-16 milionů kubíků nadržené vody a dodává do Plzně pitnou vodu, tak by byla také Úhlava s nějakým 100-150 litrovým průtokem. Takže ty problémy jsou obrovské a myslíme, že se musí hlavně analyzovat příčiny těch nízkých průtoků a proč tam vlastně není zmíněna vůbec výkonnost horizontálních srážek, těch srážek, které, když už neprší vertikální srážky, normálně kapky deště, tak ty zdravé živé jehličnany vyčesávají vlhkost.

0: rozsává se v další objemy vodní páry, protože litr vody, pokud se odpaří, tak je to 1280 litrů vodní páry. A naopak, když se ten 1,2 kubíku změní na 1 litr vody, no tak vznikne vlastně v 1200 litrech objemu vodní páry téměř vakuum. A to se sem nasává ostatní další vlhká oblačnost, čili ten hlavní velký koloběh vody pohání vegetace a pohání ho ta vegetace s největší listovou plochou. A listová plocha u takového jehličnanu je 5x větší než u listnáče a taky 30x větší než travina na louce. Tak si dovedete představit, vážení přátelé, jaký to je obrovský rozdíl a právě ty lesy, ty zajišťují a naplňují to přísloví, deště chodí po horách, po lesích. Pokud tam tedy lesy jsou, pokud tam nejsou zničeny, sežrány, a jestli můžeš, Martine, ukáž tam některé ty záběry na tu zničenou Třebenovou Šumavu. To je děsivý, to je prostě odpudivý.
1: Myslíš, jak je tam ta vodní nádrž, jsou tam ty holiny?
0: No jistě, tam jak tam bylo napřed zeleno před několika lety a teď jak to tam nechali sežrat ty naši ochránci přírody. To jsou nevídaný omily české politické reprezentace i výkonné moci. Kdy ten ministr nad tím měl bdít a nebdil. Proč nebdil? Protože mu nedošlo, on chtěl být in, on chtěl být trendy, on si říkal, příroda si pomůže sama. Ten člověk zničil a provedl bilionové škody na celém území České republiky. A pořád není potrestán. Ten má být předsedou komise pro sucho. To je takovej Zelenský životního prostředí České republiky. To je docela přiléhá.
1: No a je zajímavý, že to, jestli se to skutečně jmenuje komise pro sucho, tak je zajímavý, že proč to není komise pro vodu, že ano, aby tady byla voda zádržná vlastně koncepce v České republice dlouhodobá, právě přes ty lesy, právě přes ty smrčiny, které, jak si říkal, vyčasávají tu vlhkost ze vzduchu, když k nám teda už nějaká dorazí, pokud jí nevysuší, jak si říkal, těch 50 tisíc větrníků, že ono, postavených na cestě k nám od toho moře, kde ta vlhkost se sbírá.
0: No, pozor, pozor, abych vysvětlil, ty větráky nevysušují ty to vzduší, ty pouze ho ohřívají a tím pádem zvedají tu oblačnost od 500-700 metrů výše. Takže za těma větrnou poli ta oblačnost je stejně nasycena tou vodní párou, ale tím ohřevem stoupá ten teplej vlhký vzduch výše a sledováním leteckého provozu v Praze Jenči je doloženo, že dříve oni hlásí vždycky těm pilotům, když startují, v jaké výšce oblačnost, aby se připravili, že vlítnou do nějaké mokré, vlhké masy a tam to různě začne s tím letadlem občas takhle třást. A aby to prolítli, tak řeknou i mocnost, třeba je to 300-500 metrů vrstva oblačnosti. Tak ten pán, který už je, myslím, dneska penzista, tam seděl, 40 let to pozoroval a říká, v poslední době, v posledních 10 letech, ta oblačnost dříve 1200 metrů nad mořem plula nad Prahu, dneska je to 2000 a více. Takže ta oblačnost je výrazně výše a tím pádem se nespojuje s tou přízemní vlhkostí a nevyprší se ty mraky, takže ty mraky přeplouvají až někam na Karpaty, až někam třeba na Jeseníky.

daleko dál, než bylo dříve obvyklé, čili jsou tady ty srážkové deficity na Brdsku, na středočeské Pahorkatině, na Švihovském Hřebení, na celém území tedy tady těch jižních a západních Čech, protože tam převaha jihozápadního nebo spíš západního proudění od západu, tedy ze západu na východ, je kolem 75-80% z celoročního měření a sledování. Tak vidíte, že když to prostě proudí od toho západu a je to od těch 500-700 metrů výše, tak to je ten problém. Nehledě na to, že také se ty mračna rozbíjí, nebo ta vlhkost se rozptýlí a pak je ta taková ta mlha, to šedivo, rozptýlo a není rozptýleno a není ta oblačnost, ta krásná kupovitá oblačnost, která vydává potom ty srážky. To je ten problém, že jednak chybí oblačnost, tedy vodní pára se nezhlukuje do mraků, je příliš rozptýlená na jednotlivé až molekuly vodní páry, ale také chybí kondenzační jádra v ovzduší, protože jsme si vyčistili všechny elektrárny, všechny, dá se říct, producenty různých kondenzačních jader tak, že vlastně ta kapička nemá se na čem utvářet. Není tam nějaká ta kondenzační stopa a tím pádem vlastně celý to vodohospodářské cyklus je taky svým způsobem narušen. Je tady plno vlivů na ten současný klimatický stav, ale určitě to není CO2. CO2 je přeci plynné hnojivo, které naopak vegetace potřebuje pro svůj růst. Smrk vyčeše za svůj život vlastně několik tun CO2. A teď si představme, že proti tomu bojujeme. Tak dementní rozhodovací procesy málo kdo zažil. Korumpovaná vědecká obec, Akademie věd, plus na to navazující různé ty ústavy klimatické změny a Czech Globe, jak se všichni jmenují, sají peníze od státu a vydávají zcela falešná, podvodné studie o tom, co má vliv na počasí. Můžete si představit, že Číňan CO2 potřebuje, aby mu těch 80-100 miliard vysázených stromečků a sazenic v poušti Gobi rostlo a my se jich zbavujeme. My všude říkáme, jak CO2 je nebezpečné. My tady žijeme v takovém bludném kruhu lží a podvodu vysokých státních činitelů, že to nemá obdoby. To se málo kde vidí, jak celý kontinent Evropa může být řízen těmi nejhoršími z nás, těmi prokazatelnými podvodníky. A proto znova apeluji, dávejme si opravdu hodně velký pozor a proberme všechny kandidáty do Senátu tak, aby se tam nedostali ty jednotliví kandidáti těch stran, které tady tu katastrofu způsobili a prohlubují ji. Vemte si, že místo, aby ten Babiš vyhlásil boj za zdravou přírodu a životní prostředí, tak by musel analyzovat všechny příčiny, které vedou k tomu suchu nebo k té povodni. On vždycky vyhlásí boj za sucho, boj za povodní, proti povodní a vůbec neví, co to sucho způsobuje. Vždyť by musel jet do toho Německa a říct: vážení Helmuti, přestaňte nám tady zvedat.

0: dát oblačnost 500-700 metrů výše. Vypněte nám týden ty svý větráky a uvidíme, jestli to má nebo nemá vliv. Vždyť, jestliže máš projekt s výrazně negativním přeshraničním dopadem, tak ta EIA ani SEIA nemůže být kladná. Ale v České republice dokonce Abel Dušek a Wolfová a další podvodníci vydávají neutrální stanovisko k posuzování záměru větrná elektrárna na životní prostředí a na vliv na zdraví, na biodiverzitu, na vodní zdroje, na půdu, na živočichy. To jsou opravdu ta Česká republika, my jsme tady mistrný národ v podvodech. V podvodech do rozsahu vlastní likvidace. Ono jim to přesto nedojde. Věděl ten Špidla v roce 2002, když nechal odstřelit brýlové uzávěry na hrázi Orlíka, že zatopí pražské metro? Tomu hlupákovi to vůbec nedošlo, že do Prahy natéká 4400 kubíků od všech řek Berounky, Sázavy, Dolní Vltavy. Ale on přesto se bál, že by hráz Orlík byla narušena, tak odstřelili policie České republiky dynamitem brýlové uzávěry ve středu, myslím, 13.8. A přidali do Prahy 1600-1800 vteřinově navíc kubíků během půl hodiny, 20 minut nárůst. Takže pražské náplavky udržely 4300 ještě korytě a v náplavkách zatopila se kousek ta malá strana, jestli se vůbec zatopila. A potom najednou přišla vlna z Vltavské kaskády a ta dala pražskému metru a Praze vůbec totální ťavku. A ten pán, víte, co udělal? Ujel do Bruselu. Ujel se schovat do Bruselu. Za 6 let ho vrátili. A od roku 2010 všude možně radí. Tento Špidla, si představte, ještě dneska je jeden z poradních činitelů této a minulé a různých vlád. Je v radě vlády pro udržitelný rozvoj. Tento lidský grázel má tu drzost, že ke svému důchodu 120 tisíc korun ještě chodí po různých vládních institucích a vládních radách a radí a hlasuje a škodí. On řídil různé ty ekologické komise ČSSD. On byl hlavní iniciátor toho, aby se nedostavoval temnem. Tenhle člověk se vrací v roce asi 2010 z Bruselu a kecá snad do všeho. Tím nejhorším způsobem. Ale co víc, oni ho ještě poslouchali, ty Babišové, když byl ministr financí. Sobotka byl přeci v té době předseda poradců vlády Bohuslava Sobotky. Ten člověk, který zapomněl při OKD ohodnotit 43 tisíc hornických bytů a daroval je vlastně panu Bakalovi. Ten člověk, který prodal NHKG Ostrava Mittalu za 175 milionů korun. Ten člověk má tady, vážení přátelé, dneska pořád i do České televize dveře otevřené. Dovedete si představit, jaké dystopy ten jeho mozeček funguje. Ten člověk, který prosazoval útlum jaderného programu v České republice, v Československu, nebo pardon, v České republice, ten člověk se nestydí chodit radit. 15.9. bude zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jsem zvědav, jestli ten člověk se tam omluví a odstoupí společně s Moldánem a s dalšími šarlatány české politické scény, nebo jestli tam bude vůbec chtít sedět dál. A tento člověk má 120 tisíc důchodů. Slyšíš to, Martina?
1: Slyším to ticho, to je vlastně... No, to má za zásluhy, že jo, jak to tady hezky devastujou.
0: Bej pokoj s tou ironií, ten by měl být na Mírově, prosím tě. No, a ne mít za zásluhu 120 tisíc měsíčně.
1: Že je problém, jak že dneska... Chtěli jsme se vyhnout politice, ale to zkrátka nejde, protože ta politika souvisí se vším, že ano. A zkrátka oni nemyslí dopředu dlouhodobě, žádné koncepce nemají. Oni všichni myslí jenom na to svoje volební období, zajistit si prachy, fleky, živobytí ještě pro půlku rodiny, že ano, nejlépe, protože si je nastrkají tím pochodem, jak se tomu říká, pochod institucemi, že jo, kam se nadspali tady ty různý rádoby neziskovkáři a takhle, když víme, jak je to prolezlý školství, všechno, ty úřady jsou všechna ministerství jsou jimi prolezlé a oni tady zavádí tady ty globalistický magoroviny, stejně jako Green Deal, ať někdo může říkat, že to zkrátka je z evropského mozečku, ale podle mě je to všechno globalistické na to zničení Evropy, protože jsme byli moc velkým jako Evropa konkurentem samozřejmě, nebo Evropská unie jsme byli konkurentem Spojeným státům americkým, proto se do ní dneska vysmívá, že tady máme větráky a že jsme na palici, že ano, to si musíme uvědomit, že zkrátka on jenom ukazuje, on to samozřejmě ukazuje zase tím stylem, že aby ukázali, hele, já jsem chytrej a vy jste tu po ní, takhle to zase dělá Donald Trump, to je důležité si uvědomit. Ale já tady mám nějaký dotaz, moment, já kouknu na SMSka, myslím, že to přišlo od pana Žemličky, jo. Dobrý den, pánové, je to krásné a v této době velmi zajímavé a i nutné téma. Mám dotaz na váženého hosta. Je sucho a špatné léto zapříčiněné válkou na Ukrajině? Děkuji, věrný posluchač Žemlička. No, tak to já si teda myslím, že ne, ale jak to vidí inženýr Jaroslav Novák? Jestli to, co se děje všechno na Ukrajině, by mohlo způsobovat i, nebo zapříčiňovat, nebo se aspoň nějak podílet na těch suchách, ne, já bych neřekl jenom v České republice, protože ta sucha byla přece všude, že ano. A když už to bylo vysušeno, tak jsme pak viděli čtyřkolky, jak rozvážely plameny po lesích, ať už to bylo Řecko, to už bylo loni i předloni, ať už to byla Francie, ať už to bylo kdekoliv jinde a kde hořelo, víte, že Chorvatsko, ale tam to hoří skoro každý rok, že ano. Tak zkrátka i uměle se zakládají v těchto suchých řekněme týdnech a měsících, tak se zakládají zkrátka umělé požáry a pak se tady modlí k Bohu, aby zapršelo, aby se něco stalo. Na druhou stranu ruskové EE, když chtělo, kam to chtělo poslat, do Španělska, myslím, že ano, ty hasící letadla nebo vrtulníky, tak máme přeci ty protiruský sankce evropský, které jsou mimochodem, dámy a pánové, neustále to budeme opakovat, nebo já to budu opakovat, jsou nezákonné podle mezinárodního práva, sankce smí schvalovat a vydávat jedině rada, bezpečnostní rada Organizace spojených národů. Takže jestliže máme nějaký paragraf 10a, nebo kolikátka to je, teď se nekouknu, protože se mi seknul celý počítač, tak doufám, že ještě vysíláme. teď tady mám bílo, ale asi vysílání běží a nahrávání také, tak ale nedostanu se teď, nemůžu se teď dostat na Google, což je průšvih a nemůžu to tady ani přepnout, já tady nemůžu dělat nic, no tak uvidíme, zkusíme to dojet do té deváté s Jardou, ale já jsem chtěl zmínit, že to zkrátka zakázali, no a jestliže tady máme ten paragraf 10a, který je, tak zkrátka ten nám říká, že jsme vázáni těmi mezinárodními smlouvami, ať se nám to líbí nebo ne. A to není jenom jako, že Evropská unie a nějaká vypatlaná washingtonská smlouva o NATO, že ano, Severoatlantické alianci. To je hlavně o chartě OSN, aby jsme si ji přečetli, aby jsme ji znali, aby jsme k tomu nutili ty politiky, aby to znali. Takže oni odmítnou hasící technické prostředky, včetně samozřejmě personálu, protože je to z EANIRO Ruska. No tak ať vám to tam schoří, že ano, když teda nechcete pomoc, když je to EE a fuj, protože je to z Ruska. No a takovýhle blázni tady vládnou v té Evropě a vidíme to, že jak si říkal, zavírali přece, protože byla Fukushima, tak se hezky rychle zavřeli ty, hezky rychle se zavřeli jaderné elektrárny, protože tenkrát jaderná energie zase že ano. No a dneska bourali vlastně tepelné elektrárny, dneska obnovujou tepelné elektrárny a už mají v plánech, to jsme říkali už myslím loni, jsem to tady měl, že měli tu zprávu z Evropské unie a tam už chystali do roku, a teď nevím, 2040 nebo 2050, minimálně 52 jaderných bloků zase postavit zpětně, a nebo obnovit, ale to nevím, jestli technicky jde, protože tam, jak se to naruší celý ten provoz, tak je to asi v pytli. No, ale nechám odpovídat našeho hosta, co k tomu má. Tedy ta otázka původní zněla, zda teda válka na Ukrajině a to, co se tam děje, jestli by mohl zapříčinit ta sucha i u nás. Já jsem to trošku rozvedl zase do krajností.
0: Je to trošku vzdálenost větší, než tam se hlavně bojuje na té východní hranici, někde na východ od Kyjeva, tak Kyjev-Praha, to je minimálně nějakých 1500-1700 kilometrů, že? S dušnou čarou, tak to je prostě už trochu dál, ale jistý vliv to na to ovzduší a na ty exhalace při tom výbuchu má, vždyť to jsou přeci jenom nějaké splodiny, které se šíří do toho ovzduší. My tady spopletňujeme kdejakýho Trabanta za CO2 a tady z těch zbraňových munice a systémů není spoplatněno nic, co tady by tam spočetli vždycky ke každé granátu či nábojnici, kolik jakých sloučenin se uvolní do ovzduší. Možná, no, že by to těm vzali taky nějakou korunu do toho.
1: Tak, nějakou uhlíkovou stopu, že ano, ETS 1, 2, 3, tak uděláme ETS 2 TV jako válečné. A přesně jak jsi říkal, když to obsahuje množství chemických sajrajtů, tak by se mohlo vypočítávat nejenom uhlíková stopa každého granátu a náboje a bombičky, tak by se mohlo, a ty vedlejší škody samozřejmě, nebo oni jsou úmyslný, i když se vydávají jako vedlejší, že ano, když teda ukrajinské jednotky v uvozovkách, ukrajinské jednotky, co vystupují jako ukrajinské jednotky, ty jednotky, tak zkrátka, když útočili na ten, jak se to jmenovalo, Wildberries, na ty sklady, že ano, těch internetových obchodů, naopak Ruská federace údajně zase měla útočit na nějaké ukrajinské, když tam schoří všechno, většina je v plastových obalech, máte to ještě v nějakém polystyrenu, tam nevznikají nějaké vedlejší škody, samozřejmě myslím teď ekologické a další věci, když to je svinstvo nad svinstvo. A přece nám nikdo tady nebude tvrdit, že tanky budou jezdit na fialkový olej a stíhačky, že budou lítat na elektriku, že budou za sebou budou táhnout nějaký prodlužovák z letiště, když to je všechno blbost, dámy a pánové. A v takovýchto situacích nám pak říkají, že máme zákaz plastových brček, musíme mít ty papírový, který se vám za 5 minut v tom nápoji rozmočej, tak tím zachráníte planetu. No. Samozřejmě dneska jsme to s přítelkyní tady konzultovali i ze starých knížek z 20 let a starších knížek ohledně přírody, tak zkrátka, aby jsme si uvědomili, že to CO2 je pořád a stále 0,4% řekněme, toho našeho vzduchu, který tady kolem sebe máme. 0,4%. Lidská činnost se na tom podílí na tvorbě CO2 8%, takže si udělejte 8% ze 0,4%. A k tomu Evropská unie se podílí na té lidské činnosti taky 8%. Takže ještě to ponižte a udělejte si 8% z 8% ze 0,4%. A vyjde vám tak směšně malinké číslo, že nějaká honba za klimatickou změnou a honba za CO2, nějakou uhlíkovou neutralitou, je úplná magorovina. A jenom magor to může hájit. A zase možná stejně s tím způsobem, jako jsou ti fotovoltaičtí baroni, jako se chystají větrní baroni, protože malá úzká skupinka na tom secakramensky vydělá, kdežto to zaplatí samozřejmě zase ti. Ta velká skupinka, zase to máme jako u těch vodovodů a kanalizací, takže to máme, jak to říkal inženýr Radek Novotný, socializace nákladů a privatizace zisků. Stejně, jak si říkal o těch kandidátech do toho senátu, že teď vlastně budeme mít ty volby, že ano, nejenom komunální, ale i senátní, těch 27 senátorů, že se zase bude volit, tak inženýr Radek Novotný právě ze stránek Pravda o vodě, jestli to teď říkám dobře, myslím, že jo, tak zkrátka ano, to myslím předkládal všem těm kandidátům, kteří se tam, nebo aspoň k těm vážným, kterým by se to dostalo, který byli schopni a ochotni domluvit. Zkrátka, jestli budou hájit ten návrat vody a vodárenství do českých rukou, aby to neměla nějaká Veolie a Japončíci a kdo tam je Veolie, to jsou Francouzi, Japonci a myslím ještě Španělé tady fungují u nás na trhu, kteří to všechno skoupili, nebo tu většinu, že ano. Pak se to ještě, když tady byli komunisté u nás v Ústeckém kraji, tak se to zase za krajské peníze zpětně vykupovalo samozřejmě už za velice draho. I pouštím tady neustále, takže klidně na závěr pořadu pustím, jestli ho tady najdu, jestli mi to vůbec ten program dovolí, zatím to vypadá, že ne, že nereaguje, tak jsem rád, že to ukazuje, že to aspoň nahrává a vysílá. Tak zkrátka bych vám tady zase mohl pustit tu promluvu Františka Ringočecha o tom vodárenství, jak se tady kradlo. Jo, v 90. abyste to věděli, o té korupci, tak zkusím to tam najít, anebo to tam aspoň střihnu pak na závěr do záznamu, aby to tam bylo. To si musíte uvědomit, že to takhle fungovalo a rozkrádá se a rozkrádá. A já se ještě kouknu, ještě Staňka tady psala nějaký dotázek, jestli Jarda něco má, tak může něco nadhodit a já se kouknu na Staňku, protože tady nám pršelo, že ano, včera večer to tady byla teda pěkná bouřka, to samozřejmě zase přišlo právě ze západu, Helmuti nám to sem posílají s Hildegardama, takže nás to spláchlo v práci na odpolední, pak v těch srágorách jsme jeli domů, ale největší pudutrž teda byla, já bych řekl, tak od půlnoci, to bylo jako když rozepneš oblaka a všechno se vyvalí na zem, tak to vypadalo. Takže Staňka tady píše, ahoj Martine, zdravím vás oba ve vysílání. Nad námi byla bouřka dnes okolo 2:00 raní, asi 15-minutová. Samozřejmě zase neobvyklá jiná tečka, normálně jsou blesky a jdou z oblohy k zemi a tady to naopak vypadalo, jako by se nad mraky svařovalo. No tak jestli jsou nízko, tak jsou samozřejmě i blesky nad mraky. To nevzniká přímo jenom v oblačnosti. Všechno je to tam nahoře, jedna banda zaplacená bez výjimek. Aha, to už je myšleno na politiky. A třetí zpráva ještě od Stanky. A co 7 radarů na území Československa, o kterých mluví Rudolf Vávra. Ruda Vávra, to je ze stránek 105G. Radary, které ovlivňují počasí v akčním rádiu 300 km dokola a ovlivňují počasí prý po celé Evropě. Tak uvidíme. Uvidíme, tak o tom já nevím, to bych se teď musel někde kouknout na Rudu Vávru, ale nekouknu, počítač mi tady stávku, já jsem rád, aspoň snad vysíláme a snad nahráváme, zatím to ukazuje, ale nemůžu na to šáhnout, nemůžu udělat nic, takže pak musím udělat tvrdý restart, technika zase kolabuje. No,
0: tak bouřky u vás byly... Já doplním.
1: Můžeš.
0: Já doplním, že jsem si tu našel právě srážky Plzeňska za první pololetí 164 mm z 350 obvyklých, takže sotva polovina. A tím pádem vlastně tady máme i proti té tvé AI údajům a argumentům. Jedno z nejsušších míst z letošního roku je Plzeňsko a velká část jižních Čech. Dokonce můžu říct, že v prvním kvartálu napadlo pouze 68 mm, v druhém kvartálu 96, čili dohromady 164. A ve červenci a srpnu to bylo pouze 28 mm, takže to je děsný propadák ten letošní rok na Plzeňsku a je to dáno hlavně těmi uschlými sebenovými ponechanými suchými soušemi, od kterých se ten horký stoupavý proud vytvářel takovou tepelnou clonu a nepouštěl jsem vlastně i nějakou tu rozptýlenou oblačnost nebo vlhkost ovzduší a tady jsme měli také 30%, pouze obvyklá vlhkost ovzduší je 60-70% i v letě, proto se vždycky čeká, než vyjedou kombajny do těch 10-11 hodin, kdy začnou vysoušet sluneční paprsky ty obilí, aby nemuseli sušit a aby ty ztráty nebyly větší, takže se vždycky vyjíždělo sekat nejdřív po 10. hodině na pole. Dneska by nebo letos mohli vyjíždět téměř v 7, v 8, protože ta vlhkost ovzduší byla pod 30%. To je k té vodě ještě. Mám tady ještě údaje také, kolik povodí Berounky, která má 8860 km čtverečních a má na ní vodní nádrže v Plzeňském kraji pouze Hracholuský, Mirskolučina, Klabava a České údolí celkem 52,9 milionů kubíků na rozdíl od Vltavy, která má na svých přítocích a hlavně na Vltavě kolem miliardy kubíků zadržených kubíků vody. Takže si vezměme, že takhle velké povodí Plzeňského a části Středočeského kraje má extrémně nízký zásobní prostor na přítocích Berounky a na Berounce samotné, ale Berounka vzniká soutokem 4 řek v Plzni a od Plzně už je to Berounka, předtím to jsou 4 jednotlivé řeky. Radbuza, Mže, Úhlava, Úslava se svými přítoky. Takže ten vodohospodářský režim Plzeňského kraje v důsledku té zničené šumavské smrčiny je extrémně letos citelný. Vázalo se k tomu také několik velmi, řekněme, horkých epizod. Na západě víme, že tam byla taky někde ve Francii 42 stupňů teplota. U nás jsme vlastně také naměřili někde 41, někde tady u Terezína nebo kde, ne? Na Roudnice nebo tam někde bylo taky 41-42 stupňů letos v létě. Ani jsem si to nepoznamenal, ale prostě je to tak. A teď si vezměme, vážení přátelé, že my tu máme taky zákony poškození a ohrožení životního prostředí, poškození lesa, poškození vodního zdroje, jsou to paragrafy trestního zákoníku 293, 4 a 5. A přesto naši politici, kteří takto rozhodují a vlastně ty vodní zdroje, ten les, to životní prostředí poškozují a nejsou za to nikdy, nikde popotahováni. V podstatě ten Bursík, kdyby se snad tam šel sám přihlásit, že poškodil les tím, jak špatně rozhodl, tak ho policajt anebo státní zástupce vrátí, protože řekne, já na to nemám žádný judikát, pane Bursík, jste osvobozen, můžete škodit dál. Takhle by to asi v České republice bylo. Přitom ten zákon poškození lesa, poškození vodního zdroje, ten je poměrně jednoduchý. Je-li ten les poškozen, kdo ho nepřímo poškodil? No ten, kdo nevykonával řádně tu svoji činnost ze zákona, minister Brabec, ten vlastně ty lesy poškodil. Kdy tam ponechal ten ledabilý výkonný management, lhostejný. Dokonce si představte, že ten management Národního parku Šumava to poškození chtěl, protože přes to poškození zjistili ty badatelé, že se utvoří nejsnázeji ta příroda, ta divočina. Takže oni tam vlastně toho Broučka přímo snad hýčkali, vychovávali, množili, aby měl co největší výkon k poškození lesa a ke spuštění přírodních procesů. Až takhle jsme se tady rozvrátili. A víte, kolik dneska chybí na Orlíku? Milionů kubíků? Tam chybí téměř 270 milionů kubíků. Na Orlíku chybí k hladině zásobního prostoru, která má být 349,90 m, a současná hladina má hodnotu 335,38 m, 39,40 cm, takže tam chybí vlastně 14,5 metru do hladiny zásobního prostoru. A pozor, nad zásobním prostorem jsou ještě další 4 metry maximální retenční hladina 353,60. Takže ta nejvyšší hladina by byla někde kolem těch 353,60 a nám tam k tomu chybí vlastně téměř 18,5 metru. 18,5 metru chybí do nejvyšší hladiny Orlíku. A to chybí tedy, dneska má Orlík objem zadržené vody pouze a jenom, nebudete tomu věřit, jenom 76,24 milionů kubíků a je to vlastně 22,22% z těch 350 milionů kubíků. A teď si vezměme, že když bude takhle trvat dále ještě dalších 100, případně 200 dní, tak budou i slapy prázdné, protože minimální sanační průtok Prahou je kolem 35, spíš 40 kubíků za vteřinu. A jestliže Sázava a Berounka bude dodávat 1 a Berounka 3, takže to budou 4, takže 86 400 vteřin za den krát minimálně spíš 30, tak je 2,5 milionu kubíků denně. A za 100 dní je to 250 milionů. Ale tam je na tom slabském zásobním prostoru pouze 188 kubíků. Takže když by tedy tam ty slapy byly vyprázdněny za těch 100 dní, tak potom Prahou bude téci sotva nějakých 7 kubíků. 7 kubíků poteče korytem Prahy. To už nejde pražský splašky a splaškový vody nasedit tak, aby to bylo ještě únosné. To už je prostě, jak bychom řekli, hotovo. Nevím, kam by chodili na tu potřebu ty pražské velkosídliště, Jižní město Stodůlky nebo tam, co jsou ty Ďáblice, Prosek a tak nahoře, kýblíky a vynášet konečně organiku do polí a do lesů. Že by se zase mohla vrátit více ta organika do toho půdního pokryvu, protože ta organika tam teď mohutně chybí a to je také ta hlavní příčina, proč nám ta půda a pokryv nezadržuje dostatek vody, protože to je příliš aridizovaný krystalický půdní složení a chybí tam ty lepivé částečky z té organické, z těch organických statkových hnojiv. Nakonec málo kdo čekal, že můžeme používat a využívat i hnojiva lidských výkalů, že? Tak se budou prostě kyblíkovat, budou takový ty kontejnery, do kterých se to bude házet, jako jsou kontejnery na sklo nebo na různý ty odpadky. No a bude se to vyvážet takhle, protože Praha si nemůže dovolit pevný nebo tuhý výkaly do nefungujících toalet. To bude mimořádný režim, voda bude třeba na příděl, každý občan bude mít 10 litrů denně, to ještě ta švihovská želivka něco dodá, ale na obvyklé hygienické parametry pražské výkaly nás lidi nepůjdou. Ani těch 10 kubíků, co tam bude posílat ta Sázava, protože Sázava víc jak kubík mít nebude v Tersinový, protože tam musí zadržovat veškerou srážkovou vodu pro a vyčesávání horizontálních srážek z odlesněné Vysočiny v Želivce, v nádrži Želivka, nebo Švihov, tedy nádrži Švihov. Slapy budou bez vody, Orlík bude bez vody, Lipno se musí zadržovat pro dochlazování Temelína, protože Temelín taky spotřebuje 2-3 kubíky v letě a 1,5 minimálně v zimě, tak to není legrace. No a co nás může čekat? Boj se suchem budou řešit naši vládní umělci výstavbou nádrží. Co tam budou mít těch nádržích? Lebedu a pampelišky? Budou tam pást ovce? Nebo tam musí napřed přemýšlet, jak na to sucho jít s tím získáním těch obvyklých srážkových úhrnů. To je ten nepochopený Babišův, dá se říct úplně, jak to říct slušně, Martina.
1: No.
0: intelektově postižený premiér. Hluboce intelektově postižený rozhodovací proces vlády České republiky. Jako, aby oni řešili sucho tím, že budou stavět přehrady, no to mi přijde úplně na palici. Já nevím, jestli, jak jsme říkali už jindy, na tom výšlapu, na tu Lysou horu, tam nedostal nějaký úpal, když se tam s tím Juchelkou váleli po té louce, dělali tam ty sudy nebo co. To prostě není normální, že takovýhle velký chlapy, tuto z nich vypadne, oni promarnili příležitost mlčet, aby národ nevěděl, co to je za kašpary. Oni budou bojovat se suchem tím, že budou stavět ráze. No, přehrady. Ježišmarja. Místo, aby řekl, vážení, kolik je minimální průtok Prahou? 30 kubíků, snižujeme to na 25 a víc ani litr. Hold by tedy ty lodičky pod tím Karlovým mostem se brodily v nějaké úzké stopě, nebo by tam mohli dát na Štvanický jezd tam přidat nějaký 4 prkínka nebo 30-40 čísel a zvednout tu hladinu až po ten most u té Novotného lávky. Na ten jezd tedy, pardon, na ten jezd a tam by ty loďky s těma výletníkama na ty krásné pohledy z hladiny Vltavě na Malou stranu a na Národní divadlo mohli prostě také provádět, ale musí se tomu přizpůsobit takzvaný okamžitý řešení. To je okamžitý řešení zítra a ne za 3 měsíce. Pak jsou to krátkodobé řešení, jsou v průběhu několika týdnů a vyhlásit je třeba na čtvrt roku, na půl roku. A doplňovat zpátky tu vodu v tom Orlíku i v tom Lipně. To je ten hlavní problém. Do Lipna přitéká teplou Vltavou na limnografu Chlum kubík a Lipno trvale odpouští 6,5, aby byla voda pro Temelín a aby byla naředěna budějovická aglomerace. Takže Lipno má dneska moment, podívám se tadyhle, Lipno 1, 143 milionů kubíků, chybí tam 110 milionů kubíků, takže je tam 56% a nikde není naděje, že na té Šumavě budou se ty srážkové úhrny zlepšovat, protože bohužel je to tam zcela zničené a na suchý les tolik neprší. Tam jsou spíš ty stoupnové horké proudy, musí se zaprvé odlesnit tady ty všechny souše, stáhnout pryč a urychleně sázet a nečekat na nějakou přírodní snahu obnovy lesních porostů. Tam se musí vysázet miliony, spíš stovky milionů sazenic, přitom 30-50% úhynu, tak se jich tam přijme aspoň nějakých 50 milionů, ale musí se začít dělat a ne, že to tam budou na to kašlat. Ale hlavně se musí taky management vyměnit. Vemte si, že tam je management 11 let. Všude na západě, Martine, je obvyklé, že management a výkonný management může být maximálně 8 let na funkcích, protože za 8 let získáš potom už takovou tu podnikovou slepotu, nevíš, kde, co, jak, spíš se kreješ, aby tě tam nikdo nenachytal za ty tvé chyby a co si někdy i různé machinace, či cinknuté výběrové řízení na to, či ono, no tak ty prostě manažeři jsou vyměňováni, ať je to ve Wolfsburgu, ať jsou to velké firmy, menší firmy, to už musí být opravdu, aby tam byl ředitel 20 let. Vemte si, co se děje v ČEZu. V ČEZu je přeci pan Beneš 15. rok ředitel. Proč se nedržíme aspoň těch obvyklých kapitalistických personálních metod? Proč ho nedají někam na odpočinek a přijde nový management a ten zanalyzuje chyby starého a oprostí se od těch chyb a neprohlubuje hlavně náš. Náš jede kupovat malý modulární reaktor do Londýna, místo aby ho vyrobil sám doma v plzeňské reaktorce Škody jaderné strojírenství. Jede koupit reaktory do Dukovan do Koreje, 25 000 kilometrů vodní cestou vzdálený, namísto toho, aby řekl, dostavíme Temelín 3-4, té samé technologie, jako tam 20 let provozujeme. Prostě my jsme tu takový klauni, my jsme promarnili veškerý aktiva státu v průmyslu, ve službách, v infrastruktuře. Dovolte si někdo představit, že by stát prodal petrochemii jako celek druhému státnímu podniku někde na světě bez korupčních, mohutných korupčních toků a podnětů. A nebo plynárenství, 86 000 kilometrů trubek v zemi, prodává Miloš Zeman a ještě se s tím chlubí za 133 miliard dluhopisů, ne hotových peněz, ale někdy splatných za 20-30 let dluhopisů. 86 tisíc kilometrů trubek českého plynárenského systému prodal do světa. Světový vlastník to rozdělil, část prodal, část si nechal, část vydojil a pak ji vrátil ČEZu. Gasnet. A Net for Gas, to si koupil ČEPS za 43 miliard i z dluhopisy, které tam nasekali chlapci, vypláceli si jim dividendu dluhopisama zajištěnou. No prostě my jsme tady opravdu unikátní banda národních zrádců u moci po dlouhou dobu. A teď budeme volit senátory. Já se přiznám, jestli můžu, Martine, že jsem taky jeden z kandidátů.
1: Přiznání je okolnost, někdy i polehčující.
0: Tak si představte, že jsem číslo jedna. Takže jsem jednička v kandidátském kláni a mám proti sobě různé figuranty. Dokonce generála Řehku, ten se ještě taky nechce jako jít na důchod, ten se tady někam přiženil do Plzeňska a myslí si, že se, já nevím, kluci zlí jazyci říkají, že se potřebuje schovat do Senátu, aby nemusel být vyslýchán trestně stíhán za ty podvody z toho iniciativy D a tady to, co dělali s tím Pojarem a s tím, jak se jmenuje ten herec, ten...
1: Jo, Vedchý, a samozřejmě tam byl ještě ten, ty myslíš, jo, kurňa, drony, že ono, skupina D, nebo jak si říkali, samozřejmě a ještě tam
0: Tomáš,
1: byl...
0: Tomáš, Pojar.
1: Jo, a ještě tam byl... Ten prohlubovač příkopů, ježišmarja, jak on je teď s tou Demetrašvili, že jo, s tou postankyní nejmladší, jejíž tatínek v Gruzii.
0: Foltín,
1: ano. A jejíž tatínek v té gruzijské linii páchal se zvěrstva, chodí tady verbovat lidi a říkat jim, jak je to skvělý. Azováci tady samozřejmě, ale když jsme říkali, já přečtu preambuli, tedy Ústavy České republiky, dámy a pánové, my, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, bla. A koukneme se na třetí řádek odspoda. Počkat, ne, čtvrtý, jako součást, no to taky není, kde to je tady, jo, třetí, odhodlání společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství. Dámy a pánové, to je v preambuli ústavy, což je zákon číslo 1, původně přijatý tedy v roce 1993. Vzpomenu, že to je vlastně smlouva, taková obchodně právní smlouva mezi korporací Česká republika a občany, že ano. A vzpomenu článek 7 přímo ústavy, kde se píše, stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochrany přírodního bohatství. Jarda tady samozřejmě říkal i zákony, ale přímo to máme tedy v Ústavě České republiky. Jo, abyste to věděli, jejíž samozřejmě nedílnou součástí je samozřejmě Listina základních práv a svobod, která je odvozena od Evropské úmluvy o právech a svobodách a to je všechno navázáno na úmluvu o právech, tedy Organizace spojených národů. Takže zase se dostáváme k tomu, já jsem to tady blbě řekl, v té ústavě je to článek, teď mi to spadlo, je to článek 10, ne 10a, ale desítka, článek 10 říká, že vyhlášené mezinárodní smlouvy k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Takže to je i k těm sankcím a dalším bejkárnám proti Ruské federaci a dalším, jo? Takže článek 10 ústavy České republiky a teď se hlavně bavíme, měli bychom apelovat na ty poslanci a senátoři a kandidáti a pak až budou zase volby do poslanecké sněmovny, do parlamentu České republiky, taky na ně, aby se to teda zkrátka dodržovalo. A ne se tady za kšefty dělalo. Žel ten systém je zastupitelské demokracie, je nastavený tak, že zkrátka Nejdřív prachy a potom až něco. A co vám politik slíbí? A jedno je to, jestli je to politik v České republice, ve Slovenské republice nebo kdekoliv jinde, co vám politik slíbí, to vám nikdo jiný na světě nedá. To si musíte uvědomit. Nož. Tak, to k té právní stránce. Musel jsem to dohledat tady v mobilu. Když mi to tady nefunguje na počítači, tak zkrátka tady to máte dohledat. Podle mě by se měla na středních, možná i na základních školách v občanské nauce, povinně by se Ústava České republiky měla přednášet, aby lidé věděli, aby žáci věděli, studenti věděli, co a jak, aby je pak média nemohla oblbovat. Stejně jako viděli jsme to, nechceme se bavit o politice, ale musíme, protože všechno souvisí se vším. Viděli jsme, co se stalo s těmi větrníky, že ano, akcelerační zóny. V klidu, v tichosti to jako rozjede Fialenkova vláda, to samé na Slovensku, to tam na Ďovci a kdo, to tam ty předchozí vlády, že ano. No a současné vlády jak na Slovenské, ve Slovenské republice, tak v České republice řeknou mi nic, my muzikanti, to ty před náma, my už to musíme jenom nějak dobrnkat. A to, že tam hrajou miliardy půjček, které budeme stejně splácet z toho plánu obnovy, protože to nejsou žádný prachy, Evropská unie nemá více peněz, než kolik jí nasypou členské státy ve svém rozpočtu, v těch dlouhodobých 5 a 7 letkách, oni to myslím dělají na 7, že ano, let, tak zkrátka, co si musíte uvědomit, tam jde o velký prachy, ale budeme je zase platit stejně my. To není, že se někde vezmou z rozpočtu Evropské unie. Ty miliardy, miliardy eur nebo i korun českých, tak tam to půjde v desítkách, možná ve stovkách miliard. O tyto peníze se jedná. To oni. A zase musím zmínit Štefan Valo ze Slovenské republiky a jeho pořad odvodňování pevnin. Máte to na YouTube, je tam několik od něj videí dostatečně důležitých právě o té vodozádržné funkci lesů, o tom, jak bychom se k tomu měli chovat, jak je to děsně jednoduchý, nebo ne, pardon, děsně ne, jak je to jednoduché, geniálně je to jednoduché, je to levné a ty lesy by nám i po těžbě, když se tam vysází zase nové a ty lesní cesty, kudy se tahly ty kláry, ty kmeny, tak když už nejsou teď normálně potřeba, tak co se tam dá dělat? Kolem silnic, že ano, protože to jsou velké infrastrukturní vlastně celky a objekty, silnice, tak také, co se tam dá dělat. A další, kořenový systém, jak rozvádí tu vodu krásně pod povrchem, což my nevidíme. Všechno to tam zkoumá, všechno to tam ukazuje. Projezdil nespočet zemí, kde to vlastně dával osvětu k tomu, jak to může fungovat levně a snadno. Přednášel to i, myslím, na plénu nebo nějakém OSN, Organizace spojených národů, taky může se tam vykecat, jak chce, a roky a roky a roky o to nikdo nejeví zájem. Není politická vůle. Není to drahý, nemusí se to dělat. Nemuselo by se to dělat. Je to levné, řeknu to takhle, je to efektivní a stačilo by to udělat jednou a nemusíte to opakovat. Každý 2 roky jako rozkopávat silnice nebo chodníky, že ano. Takže zkrátka na tom by nikdo nevydělal z těch zmeťourů a navázaných kámošů. Tak zkrátka není vůle po celém světě. Takže podle mě je to zase apel na lidi, aby si uvědomili, že tenhle systém, tohle divadlo, tenhle Matrix, ve kterém žijeme, čeká na naše rozhodné ne. A to můžete projednat, jak říkal Jarda, právě s těmi zástupci, kteří se budou ocházet o tu naši přízeň v těch volbách. Takže si prostudujte, s čím oni tam jdou, ať už textově, jestli to mají někde na stánkách.
0: Ale pozor, pozor.
1: Ano?
0: Teď oni vždycky všechno slíbí a nic nesplní. Co pak ten Babiš nám nevytřel zrak těma svýma slibama a nakonec jim neplnil? Tady musíme říct na rovinu, aby tam nebyl zvolen žádný z těch členů anebo skrytých členství těch vládnoucích stran minulé a předminulé a současné politické scény. To je ten základní obranný systém, protože oni tě naslibují cokoliv. Vždyť Babiš sliboval, jak zakáže muniční iniciativu. Babiš sliboval přeci, jak skončí s F-35, jako nevhodnými vojenskými projekty. Dokonce sliboval, že si nekoupíme ani ty německé tanky za 770 milionů jeden kousek. V době, kdy se vedou války dronovými svazy úplně jiným způsobem, my přesto kupujeme útočné tanky, útočné letadla, nosiče jaderných zbraní, hlavic. My jsme se podvolili dystopii útočné války. To je ten problém.

0: návštěvníky z Trakovky. Další PR, oni ho budou vodit jako medvěda, aby každý den něco říkal, ale kdyby ho radši nechali odpočnout, aby přemýšlel, jestli neříká obr kraviny nebo ze sebe dělá klauna. On vlastně klaunem musí být, aby nebyl vlastně za něco tady dosti důrazně popotahován. I třeba za to poškození lesa jako premiér. A nebo poškození vodního zdroje jako premiér. Nebo dokonce poškození životního prostředí jako premiér do roku 2021, nebo to kdy byl tím premiérem. Pak tam nastoupil krátce nějaký ten jeho záskok. No, máme toho hodně před sebou a já si myslím, zejména ty energie a voda je třeba v tom vnést jasný, progresivní rozvojový plány. Čili vyházet ty padouchy z vedení národních parků, snížit sanační průtok na 30 kubíků, zvednout na štvanici o půl metru ten jez a za druhé, a to můžou dělat hned zítra, a za druhé musí se stát hlavně to, že budeme vědět odborně osvědčené postupy a ne, že tady budeme vyštěkávat s takovými neuměteli jako Brabcem, jak nám bude bojovat proti suchu výstavbou nádrží. To. Myslím si, vážení posluchači, že dementnější projekt a způsob boje proti suchu asi zatím nikdo nevymyslel. To je unikátní. Místo, aby si vzali poučku, biotickou pumpu, les jako biotická pumpa a jeho významné přínosy pro vodohospodářskou bilanci. Ochrana lesa, to je základ. Vemte si, že tady máme jeden, oni totiž nad Národním parkem Šumava zakázali kvůli jakým výmluvám od tetřevech a dalších přelety. Ani dronem se tam nesmí. Takže oni vlastně ukrývají to obrovské letošní kůrovcové poškození. A jeden kamarád tam nějak omylem z Rakouska a z Německa zabloudil a přelít a viděl tam ty veliký fleky, opravdu 30 hektarový, 50 hektarový letošní nový souše zničených lesních porostů, krásných vyspělých lesů. Říkal, chlapci, vy tam budete mít zase tak 20-30 miliard brouků. Víte, co to znamená? Když si to spočtete, že 30 miliard na jeden strom stačí v tomto suchu 100-200 kůrovců, aby ho úplně zlikvidovali, tak to jsou, to se nedá dopočítat, jsou statisíce nových poškozených stromů. Na hektaru máme, Martine, sotva 350-400 stromů, tak to jsou 10 000 hektarů v čudu příští rok. To nikomu nedochází. To je tragédie společnosti.
1: No a teď o tom, zmínil jsi vlastně teď i o tom přelítání toho broučka, jak oni nám tady lžou, že to, já nevím, 20-50 metrů dolítne a bavili jsme se o tom v Příčovech, nevím, jestli jsi to říkal ty, nebo jestli to říkal Honza Dlouhý o tom, že když nabere vítr dobře, tak nám přeletí.
0: 300 kilometrů.
1: No.
0: Bez problému 300 kilometrů ten vítr odnese za 2 hodiny. On se potřebuje jako proletět, potřebuje nabrat nějakou tu kondici, ten dospělec, vylítne si ten 500 metrů vysoko, no a najednou tam přijde nějaký větrný poryv, droben větší rychlosti a ten brouček se ty 2 dny v tom vzduchu klidně udrží. A teď ho donese až tamhle někam zase do Orlických hor, nebo jak bude to proudění.

0: pádem vlastně ten brouček je roznesený po celé České republice. Se podívejte, jak vypadají dneska Brdy. Vrcholy Brd, dříve pěkně zalesněné, Praha, Písek a další, jsou zcela holé. Středočeská pahorkatina odchází bleskem. Další, Novohradské hory. Prostě ta tragédie se jenom prohlubuje jenom proto, že tady jsou nějaké firmy, které chtějí kalamitně těžit. A hádejte, či jsou ty firmy většinou. Našeho pána velkomožního. Wood Labe. Botan Forest, Uniles, Holz Industry, Mareš a další, samo sebou zpracovatelé dřevní hmoty budou nadšení, protože zase budou moci argumentovat tím, jak to dřevo je vlastně kůrovcově napadené a že chtějí slevy. Takže dneska máme pěkný zdravý kmen za 3200 kubík, no ale kůrovcový kubík bude sotva 1500. Zase vydělají ty různé kronospany. Biocely Paskov, Pfeiffer, Storia Enzo, Mondy a další. Hlavně se to bude také vozit po vlacích do zahraničí. Ten výhled je tragický. To jsou opravdu... A my jsme chtěli, Martine, být dneska ale trochu pozitivní, ne?
1: No, ale jenom trochu. Samozřejmě. Protože těch negativ, které se tady valí na lidi, je spousty, takže...
0: Tak to musíme zmínit. Pozitivní je vybrat 27 dobrých kandidátů, 27 nových senátorů, napíše ústavní stížnost ústavnímu soudu proti větrné dystopii v energetice a vyvolá hned tvrdý nekompromisní jednání ústavního soudu k zákazu výstavby jakékoliv větrné turbíny na území České republiky a budeme chtít prohlásit krajinné lázně bez vizuálního poškození větrnými elektrárnami na území celé České republiky. Budeme vybírat od všech těch turistů třeba 20-50 korun denní taxi za to užití té lázeňské taxi. No a budeme z toho vlastně rozvíjet to krásné životní prostředí, tisíce nezničených horizontů. To jsou, jak jsem tě říkal, ne? Jak ty dva Holanděni se zastavili v tom atomu muzeu, v tom Míšov, tady u toho Vaška Vítovce. A jak tam přijeli, jak se tam rozplývali blahem, že tady v České republice nemáme žádné větráky a že jsme tady absolutní vizuální lázně. My jsme se optali, no a co vám na nich vadí, teď je tu chtějí naši taky a oni říkali, tam jsou už tak silní protesty, že už některý ty sedláci i ten stožár vzali autogen a podřízli ho, že to prostě padlo. To není jenom, že tam lidi protestujou. Oni už někteří ty tvrdý zdravotní dopady z těch větráků mají. A jsou tam velký protesty, chtějí nejenom velký kompenzace, ale jsou tam protesty proti další výstavbě. Už to tam nestaví nějaký ČEZ nebo EPH nebo nějaký, myslím, že taky je tady nějaký ten Hypokár, ten je chce asi 60 tam někde na Kroměřížsku nebo kde. Jsou různý ty schránkové firmy a tam, když už tedy ten větrák povolí, tak je to ze 70% obecní majetek, aby ty místní, které strpí ty negativní dopady z té větrné, z toho větrného stožáru a rotoru, tak aby z toho, když tam měli alespoň nějakou kompenzaci. Ale můžu také říct, tady v Německu, v okrese Zwickau, je obec Oberwiera a tam už dosáhli místní občané zbourání velké nové zánovní elektrárny, jsou 2-3 roky v provozu, která měla ten rotor asi 162 metrů a ten intenzivní pulzní infrazvuk natolik poškozoval a zloumal se zdravým občanů, že uznali, že při tom převažujícím západním proudění ten úplav a ten infrazvuk teče a pluje na tu obec. Větrák byl asi, nebo větrná elektrána byla asi 800 metrů od posledního obydlí a tamní soud uznal to poškození jako dost závažnou překážkou provozování té větrné elektrárny, tak ji budou teď někdy požních sundavat. To je kousek o to Zwickau. Tak se tam chceme jít podívat, aby jsme měli důkazy, že v Německu už některé nešťastné lokality, které dříve souhlasily s tím lstivým korupčně motivačním způsobem, o to odstupují. A ta firma, co to tam postavila, se dohodla s tím dodavatelem té technologie, že si to odveze a někam to prodá, třeba asi pomýšlí do Čech nebo jinam, že? Protože ta určitě nemá životnost za sebou a ještě několik let, kdy ta životnost té větrné gondoly je počítána tak kolem 20 let, ne? Tam budou mít 20 let garantovaný 3 koruny 20 za tu kilowatthodinu. Ale horší je ještě to, že v České republice je sotva ten kapacitní faktor kolem 10% z roku. Čili to není 8760 hodin krát 0,2 nějakých 1500-1600 hodin, ale to je sotva 1000 hodin provozu, protože ona ta vrtule potřebuje vítr rychlosti minimálně 5, spíš 8 metrů za vteřinu, aby se to roztočilo na její požadovanou uhlovou rychlost, tak to sepne a potom, když už ten rotor, ty otáčky pomalu sundává, se zpomalujou, tak to vypne, zase nechá ten rotor natočit do té uhlové rychlosti požadovaných 22 otáček za minutu a pak to zase se cvakne ta spojka a začíná se rotorem přes tu planetou převodovku vyrábět elektřina. Takže i když vidíte, že se ten rotor točí non-stop, tak on vydává nebo vyrábí elektřinu třeba jenom jednu čtvrtinu z toho dne, co se točí, nebo co fouká, tedy dostatečně. Tak jsme tam u toho stáli a to bžunění toho stožáru tady u božího daru jsou, myslím, dvě relativně snadno dostupné větrné stožáry. Nejsou to vůbec ty veliké 160-metrový rotor. Ten rotor tam na tom božím daru má sotva nějakých 30-40 metrů, tak přesto tam slyšíte, jak to dělá cak, zapne to a to hned bžuní, to je takový opravdu bžunivej zvuk. No a když tyhle větší rotory, no říkají znalci, že ten pulzní infrazvuk se vytváří se čtvercem velikosti toho rotoru, tak když máte malej rotůrek, sotva 20 metrů nebo 40 metrů v průměru, tak to je něco jiného, než když máte rotor o průměru 160 metrů, že? To jsou pětinásobné plochy, takže to bude asi také pětinásobný pulzní infrazvuk. No a to jsou ty naši zelení šípci, prodaný, prodejný, s prominutím grázlové, kteří, teď jste slyšeli, ne, že Červený už chce obžalovat nějaký ty paňáky z toho ministerstva životního prostředí a z toho
1: TKU, velká, jo, ale ještě jsem to neslyšel celé, jenom začátek, já jsem to jenom připostovával. Hele, ale mám tady to z Rakouska, je to teda kvůli Orlovi, není to kvůli tomu, že by uznali jasně, že škodě je skvělá zpráva pro celý cený krajinný ráz na moravsko-rakouské hranici. Spolkový správní soud ve Vídni zrušil povolení ke stavbě větrného parku v malebné krajině dolnorakouské vinné čtvrti alias Toskánska rakouského, a to na návrší nad údolím Pulkavy mezi Meilberkem a Immendorfem. Toto návrší lze dobře tedy vidět při dálkových pohledech ze Znojma jižnímto směrem, ze Znojemského návrší alias Kasárna nebo od rotundy Znojemského hradu, z Kraví hory nebo ze Znojemské radniční věže a tak dále. Horizont tedy zůstane bez rušivých 250 metrů vysokých vrtulí. Důvodem k zamítnutí byl zejména výskyt přísně chráněného orla královského. Soudní verdikt je tedy teď vítězstvím právního státu a síly občanských iniciativ. No, tak aspoň se chopili berličky tedy orla královského.
0: Máme na Blatensku taky sídní, myslím, asi 4 páry orla mořského. A vemte si, že orel mořský byl vlastně vytlačen větráky z Holandska až do území vnitřních kontinentů a do České republiky a do Rakouska. A teďko my ho tady chceme znova vytlačit zase někam dále. Já si myslím, že asi poletí na tu Ukrajinu, tam zatím asi ty větráky nehrozí, že tam je to roztřískaný na padrť, tak tam než se ta ekonomika dá dohromady. No nebo možná tam tu záporožskou elektrárnu odstaví na díl a mezi tím tam najedou ty banditi větrákový šmejdi a vystaví tam nějaký ty větráčky, no. Jestli tam zatím stihne přestěhovat se tam ten orel mořský. A to jsou takový, až by jsem řekl, poslední záchvěvy, my musíme dostat do ústavy, že ty české krajinné lázně bez větrných elektráren jsou daleko vyšší hodnota než pár zbytečných větráků a křápů, který se sem vůbec nehodí, když tu nefouká.
1: Tak.
0: Poškození vodního zdroje, takže vážení, volme ty, kteří se zaváží, že dají, až budou zvoleni, ústavní žalobu a připojí tam svůj podpis, protože aby ústavní soud se zabýval, tak musí mít buď 40 poslanců, což není reálný, anebo 17 senátorů. Takže ta žaloba je připravená, ale nenašli jsme ani jednoho senátora ze stávajících, který by to podepsal. Tak musíme, proto vlastně taky se peru o ten výsledek do toho senátu a jako číslo 1 na volebním obvodě 9 Plzeň město si beru jako boj za vodu pro Plzeň, natáhnout vodovod z Nýrska až do Plzně, aby jsme neměli tady vodárnu, která čistí vodu už z té intenzivní zemědělské rostlinní výroby, ale hlavně taky z těch zatíženou všemi těmi kontaminanty těch různých léčiv. A jak beru ty děvčata proti tomu početí nějaký ty antikoncepční látky, tak říkal mi člověk, který udělal důkladný rozbor, že kdybychom věděli, co pijeme, tak bychom asi opravdu zítra vyházeli a udělali defenestraci na radnici, protože plzeňská vodárna patří už městu. Napřed město za 150 milionů prodalo Veolii a pak si za 750 koupilo zpátky a 20 let nechali tady ty Frantíky bagrovat rozpočet vodáren. Samo sebou trubky zůstaly městu, no ale do trubek si dávalo město z těch nějakých pronájmů peníze nebo investice, ale celkově to političtější si šidili, takže tady nás čeká obnova sítí v mohutném rozsahu, ale aspoň to opravujeme sami sobě. Ale ta voda musí být natažena až z těch Milenců do Plzně potrubním systémem a ne ji zamořovat různými herbicidy, ale potom těmi hormonálními látkami a těmi antikoncepčními rezidui ve vodě obsaženými.
1: Tak, tak, tak, já no, si pamatuju, že před lety se dělal rozbor právě Vltavy, tak se tam našlo v fraze všechno od drog, hormonální antikoncepce, že ano, a další, všechno to jde rybám, pak se divíme, že se nechtějí přirozeně množit a tak dále. Jenom se to nějak přefiltruje a šupky, rubky, když tak se to konzumuje vesele dále, takže to jsou fakt taky závažné to věci. Nuž, 21. hodina už nám odbyla. Já se kouknu, co tady ještě...
0: Ptají se posluchači na nějaké důležité otázky, třeba ne. Jak to uděláme. Budeme v tom ne. Senátu, kdyby se dostali a budou nám psát hlasováním pro číslo 1 na Plzním městě. Snad aspoň těch pár posluchačů Svobodného vysílače z Plzně by mohlo ztratit ten hlas pro toho Nováka, nebo ne?
1: Tak, tak, tak. A už by určitě bych neřekl, že tedy ztratit. Spíše nalézti tu cestu rozumu a začít to, přesně jak si říkal na začátku, začít to dělat nějak jinak, protože takhle to není možný. Teď samozřejmě vidíme Martine, na pážnu, ale to bychom nechali na jindy.
0: Martine, určitě my tady máme takové, dá se říct, intelektuální zázemí pro tyhle dvě důležité oblasti lesní a vodní hospodářství. A my jsme po roce 90 tomu dali takovou ránu na solar, že tomu nikdo nevěřil. Ale protože ty systémy mají obrovský setrvačnost a ty negativní dopady jsou až po těch 10, 20 i 30 letech. Takže dneska nemáme jediného pořádného hajného na těch 200 hektarů polesí. Nemáme ty lesní závody, aby se to zpracovalo a finalizovalo se to minimálně do stavebních prken a do výroby tak, jak bylo dříve obvyklé, když se dneska ten brouk v tom dřevě i třeba poraženým převáží stovky kilometrů. Tak si vezmeme, že ten brouček, který si tam někde dožírá ještě ten potravní žír, najednou se objeví 300 kilometrů od své lokality, kde ten strom napad, tak co udělá? Vzlítne tam odsud a je zase o 100 kilometrů, o 200 kilometrů dál. Takže ty cesty, kudy jezdí ty vlaky a ty kamiony s tím dřívím, což bylo tady vidět zejména u Vajdenu, tam byly ty lesy taky napadeny tím broukem, ale to byly privátní lesy, tak tam hned ten majitel jednak chodí a vidí, jestli jsou tam drtinky, takový fialový piliny na výhonech, kořenových výhonech, tak hned ten strom buď to ošetří, když je to ještě málo, napíchá a ostříká celou tu korunu až pod větve nějakými vastaky a dalšími, které se na ty brouky hodí, nebo tam taky použili jednoduše motorovou naftu, ta nafta je taky drobedubí. No a pokud tam bylo to napadení větší, tak to prostě porazili a hned s tím smrkem pryč. A my tady to vozíme stovky kilometrů po střední Evropě. My jsme opravdu neuvěřitelně lehkomyslný národ, když to tak velmi. Přišli jsme o většinu aktiv, ještě, že nám neprodali tu linku Prahy 1, nebo, no tak oni si do Pražáci hlídali ten dopravní podnik, aby ho mohli dobře vysávat, že ten dozimetr. Jak to, že ty hlavní strujci z dozimetru nejsou v base a že celá strana není zakázána, která žila z výnosu trestné činnosti. Chápe to někdo, že v České republice je strana STAN povolena dále se účastnit politického klání? Ta strana, která přímo organizovala to zločinné tunelování dopravního podniku Praha? To je až
1: nevídaný. Vítek Vykulenec, Vítek Ropušan ještě veselé natáčí video, jak oni to vezmou teď pod patronát a jak tady bude všechno super v republice. Ještě má tu drzost se ukazovat, zrovna dneska jsem na nějaké video koukal, kde se vyjadřoval tento panáček podivný, místo aby s ním bylo zatočeno podle spravedlnosti a práva. Tak vidíš, že se to neděje, no.
0: A proč se to neděje?
1: No, protože jsou krytý tím systémem, že jo.
0: A jaký systém je to?
1: No.
0: Zločinný systém, zločinného spolčení, tak je tam potom taky paragraf na zločinný spolčení nebo organizovaný zločin. Tak je tam pozbírejte všechny, pane státní zástupče. Nebo na to nemáte, tak za co berou 300 tisíc korun ty státní zástupci? 300 tisíc korun jsou jejich odměny. Za to, že nic nedělají asi. No, takhle to je. Oni rozkradou dopravní podnik o miliardy a státní zástupce to šetří 5 let.
1: Tak
0: to. Pořád jsou na svobodě. Ústřední výbor strany STAN. A vládnou různě ve městech taky, že?
1: Hmm.
0: A teď si představte, tady v Plzni bude ten STAN mít toho Řehku s těma cinknutýma dronama. Je to normální, že do tohohle z toho vlastně nikdo slovo nevznesl? Že ta volební komise neřekne, pane Řehka, by tady radši se někam, buďte rád, že jste uklizený na té západočeské univerzitě, vy tu ještě budete provokovat tady v tom volebním klání, co by kandidát na senátora. Já nevím, jak ona to totiž vojenská policie prej odložila, že se 70 milionů je malá ztráta. Jo? Kdyby to bylo 50 miliard, to prej by začne šetřit.
1: No, tak to vidíme všude, že ano, tady zase lidé se mohou kouknout, jak to tady dopadlo, když tedy ten ruský troll a šváb a lumpik, že ano, Tomáš Paukner, nebo Tomas Paukner, ten, co vydával zatím na Facebooku ty své články, nebo spíše analýzy k tomu, kdo jak hlavně právě STAN a další, jak to tady rozkrádali po divnosti, tak jeho účet byl tedy demokraticky na Facebooku smazán, protože porušoval pravidla, což se dalo čekat. Takže uvidíme, už je záložní, požádal jsem, uvidíme, jestli mě přijme do přátel, zatím je to tady na té bázi. Takže je to důležité, Honza Bittner tady k tomu píše, kde to mám, samozřejmě tady to píše Honzík Bittner, zdravím ho, Mostečáka, viděli jsme se, byl také v příčinu, člověk na vlasteneckém setkání, tak píše ruský špion Thomas Paukner už není. Lid pevně semknutý kolem strany v čele se soudružkou von Leino, narušitelé naší jediné liberálně progresivní pravdy, rozhodným způsobem umlčel. Zářné bruselské zelené zítřky si nenecháme žádným záškodníkem ohrožovat, ať je Brusel, ať je von Leino, ať je soudruh generalisimus Pávek. To by mohla být taková tečka za tím naším dnešním vysíláním.
0: Špatná tečka, Martine. Berme ten život už trochu vážněji. Když to budeme všechno převádět do takovéto ironie, tak plno lidí už neví, co ironie a co pravda je. A my tady máme opravdu s prominutím rozvrácený stát, kde nefungují důležité ochranné mechanismy toho státu. A to nejde do nekonečna. Když si vemte, co kdyby ta voda opravdu nespadla dalších 200 dnů. Co bude ta Praha dělat s těmi kýblíky? To je ten důležitý, to je ta jednoduchá přímá otázka. Dalších 200 dnů nebudou obvyklé srážky a nedoplní se ani ten orlík, naopak se vyprázdní slapy, poklesne výrazně Želivka, Švihovská nádrž a bude problém naředit pražské splašky, výkaly, prostě řekněme tomu na rovinu. Pod Prahou Vltava bude jedna stoka močůvky a s prominutím pevných výkalů, které budou rozbité v té trochu vodě, která tam potečena. Umí si to někdo představit a Babiš bude stavět nádrže. Toto je výsledek té naší ironie. Já nevím, jestli to Babiš taky neřekl v té ironii, že boj proti suchu zahájí výstavbou nádrží. Možná jo, Martine. V tom momentu, ale potěž pánbů, co s náma ještě kdo vyvede. My už jsme vypadli?
1: Ne, já jsem teď koukal, chtěl bych to pustit, ale nemůžu to pustit, protože se tady do ničeho nedostanu. Teď jsem koukal nějaký Martin Pták, ředitel na ministerstvu životního prostředí odboru ohledně vody, takže jsem to tady teď poslouchal, je to krátké, že přidám to taky, dámy a pánové, do popisu pořadu, ať si to můžete naposlechnout a nazírat, co tento pán tam říká, aby jsme se na to koukli, a taky tam dám ten odkaz samozřejmě té tiskové konference pana Červeného, aby jsme to věděli, to má 24 minut. Když se mi to tady podaří nějak opustit, abych nepřišel...
0: To je dobrý, to by bylo... Super, to je dobrý tam dát, ať víme, po kterých třech parazitech ministerstva životního prostředí i dokonce, myslím, dalších, on ještě v nějakých těch ústavů krajinného rázu, nebo jak se to tam kde jmenuje, oni ta pražátky asi udělali těch různých ústavů na kde co. Někde na světě taková koncentrace různých výzkumných badatelských týmů není, ale kdyby z nich byly aspoň nějaké výstupy, ale oni jsou výstupy z Čeglobu nebo ústav klimatické změny, že CO2 je škodlivé, skleníkový plyn, no, to se musí člověk opravdu držet při hodně, hodně židle, aby ji nevzala nepraště toho člověka, toho Marka, který dostává 300 milionů korun na svou činnost ročně z Akademie věd. Akademie věd celkově dostává přes 3 miliardy korun za škodu, kterou vědomně páchá a působí. Takhle jsme tu rozvalení. A potom ještě si koupíme zastaralou techniku do válek budoucích. No a co dál? Budeme se těšit, že nás orešnici minou. Přitom, když teď, a zase jsme u té politiky pitomí, no tak politik je nadávka, tak Jo, to můžeme si zanadávat politikem, ale my musíme hledat opravdu v těch volbách velmi důležité kritéria, kterými se ty jednotliví kandidáti předvedou. A my dáme příště o té vodě a o té Šumavě výrazně více informací, protože to jsou relativně pozitivní, vstřícné myšlenky, ale musí se to dostat hlavně a co nejdřív. I Babišovi na stůl, když jsme říkali, jak to, že Babišova vláda není s odkami z Čoudelkovo týmu informována, že ta voda může být i větší a že jí těma nádržema nevyřeší ten boj se suchem. Jo, že aspoň ty agenti o té bezpečnostní informační služby by měli tomu Babišovi říct, že se mýlí, že ten problém se suchem nevyřeší nádrže. Že by to naopak vyřešili jiné a mohli by nazvat konkrétní návrhy k řešení. Odstranit ty horké klády z té Šumavy, z těch vrcholných partí a hlavně sázet, dokud ještě je nějaká voda k zálivce. A když to tedy osází, tak se o to musí taky starat. Skončit s nějakým bezzásahovým územím. To je první krok. Bezzásahový lemplovství v řízení Národního parku Šumava, to je ten hlavní Bursíkův zločin. To jsou ty 4-5 bilionů korun chybějících environmentálních služeb, chybějících lesů. To je odhadnuto japonskou metodikou stonásobně vyšší než hodnota dřevní hmoty na tom území. Takže si musíme všichni uvědomit, jak se musí bojovat se suchem. Ale určitě nádrže mít vyprojektované, některé již i spuštěné do realizace. Jak jsem říkal, Plzeňský kraj má 52 milionů zásobních prostorů místo 200 milionů, aby alespoň na tom 8600 kilometrovém území nějakou vodu zadržel. Ale to jsou věci, kterými se musíme zabývat my laici, my důchodci a státem placení úředníci na to kašlou. Představ si, slyšíš, Martine, ptal jsem se v Německu, kolik může mít poslanec funkcí. Kolik myslíš?
1: No, tak má poslaneckou, pak možná v nějaký té komisi, nebo jak se tomu jmenuje, že ano. A tady máme sběratele funkcí, který mají i 20 funkcí, už se to tady probíralo před lety a jede se veselé dál, tam je v nějaké dozorčí radě samé trafiky.
0: Trefnu si to správně, jenom jednu spojenou přímo s výkonem svého mandátu v různých těch komisích. Nemůže být ani krajský zastupitel, nemůže být ani starosta, nemůže být mimo svou zastupitelskou nebo parlamentní funkci nikde jinde a té se musí věnovat na 100%. Kolik náš hejtman, poslanec, člen dozorčí rady, kolik má ten Brabec funkcí, kolik mají ty další a další, co jsou to za nadlidi, když se ničemu nevěnují? No potom to tak vypadá. Potom jsou tady ty důsledky. On má 10 funkcí a ani jednu neplní řádně. No tak tím pádem nemá na nic čas a ta disturbance lesů, dystopuje celé společnosti. Pro ně ani nepřijde, on ani neví, co má dělat dřív. On ten Linhart je tamhle na tom Děčínsku kolik let tím senátorem a pořád jim tam bude hořet na tom Československém Švýcarsku národním parku. Je to normální? Ani hasičovo žádost odstranění souší nebyla naplněna. Takže oni vědomě tam nechávají hořlavý materiál, aby se měli asi hasiči kde trénovat a cvičit. Nebo jestli to dělají proto, aby si koupili ještě další hasičský vrtulníky, nebo co, já nevím. Já vůbec nechápu, když je tady přeci obecné ohrožení. Paragraf 272 a 3, který byl těmi ledabilými a neúčinnými opatřeními dále naplňován. Jak to, že to ta justice nebere vážně? Jak to, že tedy za těch 300 tisíc ten státní zástupce, když mu přijde na stůl podezření z naplnění skutkové podstaty závažného trestného činu, obecného ohrožení, minimálně z nedbalosti, ale spíš úmyslné, protože oni tam chtějí nechat ty klády horslavé budoucímu dalšímu požáru jako palivo. My jsme takový s prominutím hlupáci, že si neuvědomujeme a ani neumíme využít, jakž takž třeba i mizernou, ale přesto platnou legislativu trestního zákoníku. Poškození a ohrožení veřejného zdraví, větráky. Ten větrák to zdraví poškozuje prokazatelně. A oni to budou sem povolovat. Havlíček, Babiš. Ono mu nevadí, anebo nestačí ta tragédie kolem té pandemie s covidovým vakcinačním šílenstvím. Nestačí. On jede dál. No. Ve světě běží 15 000 procesů ve Spolkové republice Německo. Za covidové poškození zdraví nařízenou a provedenou vakcinací. Víte, kolik tady třeba státních zaměstnanců, policajtů má problémy po vakcinaci těmi s prominutím doporučenými sajrajty z Evropské unie? Říkají kolem 5 000 chlapů. Otékají nohy, problémy s klouby a tak dále. Nemůžou se ani vzepřít, protože pan Metnar byl vlastně součástí té vlády, která prosadila a nařídila vakcinaci. No, kde máme v Čechách podobný proces jako v Americe s Faučím? My nemáme žádného Faučího?
1: Máme.
0: No máme na ministerstvu. No máme na ministerstvu.
1: Tak, tak, tak.
0: Představ si, Martine, my ho máme na ministerstvu, ale jako aktivního ministra.
1: No, aby zametal stopy, že jo, to je jasný, protože aby se nikdo v tom nerejpal. Proto ho tam zase pan Babiš dal? Zpívajícího Kena ze Superstar, nebo v který šaškarádě on to byl. Takže tak to je.
0: A zajímavý, že ani v Příčovej o tom nikdo nepronese slovo z těch panelistů a z těch předem estrádních diskutérů. No, taky mi to připadá velmi, velmi divný, že to takhle musím říct. Ale to je jiná otázka. My musíme hlavně šířit pozitivní informace, nevolit žádného klauna v politických stran u moci těch posledních 15-20 let. A tím pádem bude vyřešeno, přijdou tam noví lidé a ty se snad nezakecají, ne?
1: No, snad. Snad.
0: Takže nějakou takovou, jak to tam tenkrát jeden kamarád taky někde na té Moravě, předběžný souhlas tam chtěli dát podpisu, že ty budoucí případní senátoři nebudou postupovat protiústavně. A ta ústava, to je ten základní dokument, zatím většina politických činitelů protiústavně z větráky postupuje. Proto si myslím, že ta ústavní žaloba má velikou naději na kladný rozsudek a vynesení zákazu, ne, že se tady budou ty sbírat ty podpisy, petice, protesty a referenda. Vždyť oni jsou naši zástupci, ty poslanci a senátoři.
1: Zaměstnanci.
0: Ano, správně.
1: My je platíme.
0: Tak je to třeba od nich vyžadovat. A ne, že si je přeplatí nějaký zahraniční pomatenec, který místo toho, aby podporoval jádro, zruší jádro a potom hledá cestu, jak se ze šlamastiky dostat, tak tam dá 32 tisíc větráků, postaví si na tom biznis a jede. Kdyby tam nebyli u tom atomuzeu ty, opravdu, ty Holanděni, tak bychom tomu ani nevěřili, jaká je nálada v západní Evropě proti větrákové dystopii, proti větrákovému poškození, proti poškození zdraví, proti všem těm negativním dopadům. O to víc je třeba vidět a vědět, že tady ta ekologická scéna je to jenom parta vyděračů a mimořádně prodejných hajzlů, který se dokáže přizpůsobit jakémukoliv dystopickému projektu, z kterého jim kynou neoprávněné odměny. Víte, za kolik oni vydávají tu takzvanou neutrální EU na každý větrák?
1: Ne, nevíme.
0: 10-15 milionů korun.
1: Hezky.
0: Placeno předem. Takže, ale pozor, když tam budou mít hnízdo 5 větráků, tak každý větrák je EIO vyhodnocen jako neutrálně působivý energetický zdroj. Ne jeden posudek na 5 větráků za 10 milionů. 5×12 je 60. Tak tyhle paraziti společenského neštěstí mají tyto prostředky. Proto tady ta ekologická, aktivistická scéna takhle
1: tak, a teď nám Jarda vypad a já už ho asi nedostanu vůbec ani do vysílání, protože jakož ale bež. Zkrátka, já tady na to kliknu a ono nic se neděje a nic nemůžu otevřít. Tak, dámy a pánové, no, přetáhli jsme půl hodinky, nevadí, informace nabité zase, máte nad čím přemýšlet do těch senátních a komunálních voleb. Já zkusím, neskusím, nic mi nereaguje, doufám, že teda záznam běží, nevím, jak ho tady uchovám a nevím, jak to teď vypnu, abych to přerušil a ani netuším, jestli budu moc vysílat i dále, takže jdu to zkusit, dámy a pánové, ani děkovačku, nic nepustím, ani jeden program nefunguje, všechno je zamrzí, i když čas se tady načítá a připojení prý jste. Tak, fakt nevím, co s tím teď a jak se to tady dá udělat. Vůbec netuším, co Martin tady s tím vykouzlí. Asi budu muset natvrdo restartovat počítač nebo pomalu zavřít aplikace, protože vůbec netuším. Já to zkusím všechno po jednom pomalinku zavřít a bych se na to mohl kouknout. Tady mi vynešel zvuk, tady je rádio, video už se vypojilo dávno, takže to netuším fakt, co tady s tím udělám. Jdem to zkusit, modlete se, ať záznam zůstane, protože jinak nemáme nic. No, nebo já spíš. Pozor, teď už něco začalo fungovat, tak já bych tady, hele, teď se to nějak zlepšilo. Já najdu velice rychle Františka Ringo Čecha o té korupci, vzpomenu, že to je z roku 1997, dáme si to jako závěr. A děkuji za pozornost a jdu se s tím tady nějak poprat, aby to vůbec fungovalo, ať to můžu uložit.
2: Autor je spolupracovníkem redakce. Jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo. Je nás 10. A ten čurák ještě napíše. A boješ i za něj, jo. Protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenom, že já jsem si to přinesl z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
3: Já proč to dělám?
2: Všem, je to, musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrát. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to stejně nedopadne dobře, kuci. To dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
3: Jako celosvětově?
2: Ano, ano.
3: Já to myslím taky.
2: Bude hrozný mazec.
3: Já to myslím taky.
2: Protože to je zákonní to, já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo. Ta šance mít to 20 let, člověče. Jen se o ty lidi trošku postarat, jo. Žádný parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádný parazit, člověče, nezničí svýho nositele. Oni, jo. Rozkradli všechno, kluci. Všechno. Všechno.
3: Za těch 7 let?
2: Všechno, ano. Všechno. Ale jak?
3: Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
2: Všechno rozkradli.
3: Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte.
2: Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionové zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. To prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
3: No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde.
2: Oni nás přehlasujou. Ta ODSka nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soudce to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Sepíšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den, co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, pač já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda, k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo.
3: A co rokenu?
2: Co?
3: Co rokenu?
2: Ten si žije vlastním životem.
3: Já jsem z toho smutný, když to takhle
2: vidím. No je to, já jsem z toho úplně v prdeli. Ty jako...
3: Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět. Je to vidět a cítit.
2: To je hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to haproje, je to ale na lidský kvalitě. Jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kucí vůbec. Jsme strašný kurvy. Hrozný.
3: No. Pojďme teda, takže jste připravili.
2: Tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že, do, že jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý?
4: Je to vynikající.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Takový Chestertonův bonmot krásnej. Jestli se může politická praxe stát závazným ústavním pravidlem. A Gilbert K. Chesterton na to říká, univerzitní hodnostář má pokračovat ve svých všech svých špatných zvicích tak dlouho, až z nich udělá část britské ústavy. Jo, to si myslím, že je opravdu dotažený dokonce, protože tady opravdu se musí oddělit zrno od plev, prostě ústavní argumentace od nějakých těch pavlačových řečí. On ostatně ten Baxa to opravdu, jako si myslím, jak se říká česky, pohnojil, protože když omlouval tu Šámalovo procesní pochybení, naprosto nepochybný procesní pochybení, když ústavní soud opomene vyzvat k vyjádření jednu procesní stranu, to je tragédie prostě. To, já nevím, co chtějí pak tady, aby se v tom státě dělo. A on říká, že vlastně to bylo, postoje vlády byly dostatečně zjevné ve veřejném prostoru, takže nebylo nutné schánět. Jo? To znamená ve veřejném prostoru, to znamená po pavlačích, nebo kde to bylo po veřejném prostoru známý. Oni pavlačoví řeči jsou brány jako vyjádření vlády procesní. To je neuvěřitelný prostě, co oni z toho, jak to zahnojili. Takže já se domnívám, že tady je potřeba udělat jasno. Dokonce jsem četl už i takovej výrok, tady nějaký novinář napíše, že prý prezident má podle ústavy právo na schůzky s těmi ministry.
3: Ano.
2: A on si plete slovo schůze a schůzka, protože podle ústavy on má právo chodit na schůze vlády, schůze parlamentu, ale o schůzkách tam není vůbec řeč. Tak je vidět, jak tam prostě oni se snaží tu výklad ústavy posouvat podle svého, a tomu je potřeba prostě vystavit.

0: v této věci, ale já se tě chci zeptat ještě na takovou věc, která by možná mohla zajímat diváky, protože zajímá taky mě. Já se tě chci zeptat, my tu máme zákon o soudech a soudcích. A v tom zákoně se přesně píše, abych musela parafrázovat ten paragraf, že v podstatě soudce nemůže...
1: Kdo to píše? Neš. Autor je spolupracovníkem redakce.
2: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Ti děkuji, jestli můžeme teda jít dál?
4: No.
0: V Manile se sešel Marco Rubio, ministr zahraničních věcí Spojených států, se Sergejem Lavrovem. Byla to jejich schůzka po delší době, tuším, že naposledy se sešli někdy minulý rok, tuším, že na podzim. A jednali o samozřejmě o situaci na té, v rámci té rusko-ukrajinské válce toho konfliktu. To jejich jednání trvalo 35 minut a prakticky z nich, z té schůzky, nevzešlo žádné nějaký konkrétní výstup. Pouze jsme měli se Sergeje Lavrova, který byl v tom výstupu, v tom svém hodnocení té schůzky rozvláčnější, dojem z toho, že se Rusové opírají o jednání v Anchorage, které proběhlo na Aljašce minulý rok v srpnu. Jenomže v Anchorage nebylo písemně uzavřené prakticky vůbec nic. Jak si máme tady tuto schůzku vyložit, protože ještě chci doplnit jednu věc, že o tu schůzku vlastně požádali Spojené státy.
4: Já mám za to, že Spojené státy pouze mediálně prodávají své aktivity a vydávají je za snahu se dohodnout. Ono scházet se a jevit snahu se dohodnout jsou dvě rozdílné věci. A já tady zmíním ještě jednu věc, udělám zároveň dopředu reklamu. Ivo Lukáš a syn vydají knížku Scotta Rittera. Já jsem teďka měl tu čest k tomu psát doslov a Scott Ritter tam právě popisuje ten americký přístup k těm odzbrojovacím jednáním a tam to je v podstatě takový nedospělý, jo, takový ty pubertální hádky, co je tvoje, to je moje a co je moje, do toho ti nic není, jo, čili prostě vy uděláte tohle a přitom on tam vypisuje prostě, co ten vyjednávač přitom opomněl, co zamlčel, co překroutil a tak dál. Čili tohle to vidím v těchto těch intencích, prostě ta americká diplomacie je opravdu tak jako na velmi nízké úrovni, když si to porovnáme prostě s tou velkou postavou toho Lavrova, tak se celkem ani nedivím, že tam s ním nechtěl trávit moc času, protože zjistil, že tam jde jenom asi o zářez na pažbě, že se zase prostě s ním potkal už po páté, prostě, ale vůbec k ničemu to nebylo. To znamená, že oni hrají zřejmě před těmi volbami v Americe podzimními, že se snaží prostě před těma lidma se ukázat, jako, že jsou prostě mírotvorci a kde si, co si. A ty Rusové tam prostě slouží jenom jako takový záminka, jako že se s nima potkají a oni tam budou prodávat a že se prostě na ničem nedohodli, to oni zase hodí na Rusy, že Rusové tadyhle. Ano, Rusové samozřejmě hájí své bezpečnostní zájmy podobně, jako by je hájili Spojené státy, kdyby se jim něco dělo v Mexiku nebo v Kanadě. Nebo na Kubě, to si pamatujeme, když se dělo na Kubě, tak to bylo zlé.
0: Jasně, já jsem dneska poslouchala krátký dokument, byl to slovenský dokument, kdy oni říkají, že Rusové už prakticky

0: nechtějí ustupovat ze svých územních požadavků a teďka probíhá taková jakási ta zdržovací fáze a ty si mi to teďka velice skvěle doplnil, ano, Amerika má před volbami, ale já se tě v té souvislosti chci zeptat, protože jsme všichni zaznamenali, že náš ministr zahraničních věcí Petr Macinka přijal novou velvyslankyni z Ruské federace a vyslovil se před ní, že vlastně očekává od Moskvy krok, že ta válka probíhá na území Ukrajiny, válka Ruska probíhá na území Ukrajiny. On žádá to, že by se ta válka měla ukončit, že si uvědomuje, že potom budou trvat dlouhá samozřejmě jednání, ale já nevím, jestli z toho mám mít pocit, že žádá o příměří, protože to není žádné řešení. Co si o tom máme myslet? Jak se na to díváš ty?
1: Já bych to napadl, protože to, jestli to je ukrajinské území, je sporné. Prostě ty republiky vyhlásily svoji samostatnost v souladu jaksi s mezinárodními pravidly, akorát, že je skoro nikdo neuznal, ale to je celkem jedno. U toho Kosova ten problém je velice podobný. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, která to podporuje, současná protiruskojazyčné aktivita ukrajinských zákonodárců, to je prostě něco děsivého, tam jsou pokutováni, prostě pokud promluví na veřejnosti rusky, čili oni skutečně to ruskojazyčné území prostě nemůžou počítat do Ukrajiny, prostě sami se ho zbavují tímhle tím způsobem, jo. A další věc je, Macinka, ano, připadá mně to takový prostě zase takový nevyzrálý, to, co on říká, protože pakliže se nebudeme zabývat příčinami konfliktu, nemůžeme se dostat k nějakému rozumnému ukončení. A ty příčiny konfliktu, na tom se prostě shodují od Břežinského přes Kissingera prostě a Jacka Matlocka a mnoho Kennan a další říkají, ano, příčinou bylo rozšiřování NATO, čili je potřeba, dokud nevemou vážně bezpečnostní zájmy Ruska, tak se nemůžeme nikam dostat. Proto z toho vychází, že oni, ty Rusové, obtížně, ale furt dobíjejí prostě ten bezpečnostní, ten opevněný pás, který byl vlastně obsahoval ty vojenské instalace, které by jim byly nebezpečné. Čili jim je to v podstatě nejedno. Samozřejmě, že to tlačí ten čas taky, ale zdaleka nespěchají tak jako Ukrajina, kterou tlačí prostě ta přicházející zima, tak oni prostě musí tento bezpečnostní pás dobít, oni ten Donbas prostě musí dobít, jinak nebudou ty jejich bezpečnostní záruky zajištěny.
0: Ještě se zeptám jenom na takovou zajímavost, a to je to, že nová paní velvyslankyně Ruské federace, já teďka nemůžu najít její jméno, tak tato nová paní velvyslankyně studovala u nás, je to Anna Ponomarjovová a má velmi dobrou znalost našich českých reálií, žila tady dlouho, umí mluvit dobře česky, myslí si, že to trošku obrousí hrany a trošku to, jestli ten záměr vyslat tuto paní velvyslankyni byl jakýsi možný pokus o to přiblížit se navzájem trošku víc.
1: Každopádně to je nesmírně inteligentní způsob diplomacie, poslat tam člověka, který prostě o té zemi něco ví, který na to nekouká jako z jara. Já, když jsem dělal tenkrát na vládě, tak jsem měl možnost mluvit s některými diplomaty, kteří prostě uměli česky. A to bylo úplně jiná písnička, protože on s tou češtinou přece jenom se o té zemi, o těch reálích, o té psychologii prostě něco dozví. A tady bych řekl, že z ruské strany jsou všechny předpoklady, že se k nám skutečně nechovají jako k nepřátelské zemi, chovají se pouze k nám jako k zemi, která není přátelská. Jo? Takže tady bych řekl, že to je velmi dokonalá ilustrace a teď jde o to, jestli my budeme schopni tuto, já to vidím jako velikou příležitost, jestli toho budeme schopni využít, anebo jestli budeme jako blbečci zase jenom poštěkávat proti Rusku.
0: Tak zatím to vypadá neutrálně, takže já budu doufat. A pojďme na další téma, pokud nemáš tady k tomuto už nic, tak pojďme na téma, které se týká Blízkého východu, a to je eskalace tohoto konfliktu, této války, protože došlo k sestřelení amerického vrtulníku Apache a my jsme teďka svědky toho, jakéhosi, já snad ani nemůžu říct slova nedorozumění, jako asi silného střetu mezi Amerikou a Iránem ve smyslu, jak se tady tato věc odehrála, a Donald Trump vystupuje na svých sociálních sítích a vůbec médiích velmi, velmi útočně směrem k Iránu, že by to mohlo celou tu situaci už tak vypjatou zhoršit. Co ty si o tom myslíš, že je to strategie, tady tahle ta retorika Donalda Trumpa, co o tom můžeme očekávat, zhorší se ta situace, protože všichni se samozřejmě, hlavně biznis, dívá do Hormuzského průlivu a jak to tam vypadá?
1: Já bych v souvislosti s Donaldem Trumpem při vší úctě nemluvil o strategii, protože si myslím, že ten člověk nemá strategii. Ten má akorát prostě takový ty taktický, operativní, různý úhyby a finty, ale strategii prostě, strategii má jedinou. A to je materiální profit. O jeho zisky a zisky jeho klanu se zajímá skutečně už i Securities and Exchange Commission, což je opravdu vážné varování, protože tady to vypadá, že to je pointa veškerého jeho snažení. Co se týče té eskalace v tom Iránu, tam skutečně to byla zase jenom záminka, protože sami Američani říkali, že se neví, proč ten vrtulník spadnul. Mohlo to být tak, jak se říká, ta přátelská palba neboli vlastní sestřelení a tak dál. Čili nemuseli na to reagovat, ale oni na to zareagovali jako vždycky. Zareagují dřív, než se cokoliv prošetří, než se cokoliv dokáže, ale to je už třeba od toho sestřelení toho malajzijského letadla nad Ukrajinou, že jo, to je vždycky prostě, se to nejdřív vychrlí a pak, když se zjistí, že je to jinak, tak to už se objeví na 22. stránce novin a nikoho to nezajímá, protože ta jedovatá slina prostě splnila svůj účel. Tady asi potřeba vidět to, že oni na jednu stranu takhle do sebe mydlej, na druhou stranu probíhají zase utajená jednání. Fotbalisti iránský jedou do Spojených států, prostě je to takový zvláštní. My tady, oni se perou, že jo, Amerika s Ruskem, náš kosmonaut se chystá, prostě při té naší protiruské rétorice se chystá na Bajkonur, odtamtať lítají americký kosmonauti. Prostě je to takový, řekl bych, teatr, kdyby přitom neteklo tolik krve, tak by to bylo teatr, ale tohle to je prostě taková tragikomedie. Člověk si říká, o co vlastně jde, tady přestávají platit pravidla, přestávají platit prostě tradice a jenom se tak jako dost divoce rve o nějaký ten materiální profit. Není mi z toho moc dobře, radši bych viděl prostě nějakou ideu, byť s ním třeba nebudu souhlasit, ale prostě dá se něco uchopit do ruky, ale tady se do ruky vlastně, tady se nedá vzít nikdo za to slovo, protože to slovo jde jednou stranou a druhou stranou jde biznis a je to takový celý vachrlatý, no.
0: Je to, žijeme v obrovském pokrytectví, v obrovském pokryteckém světě a já jsem teďka přemýšlela, že se tě zeptám, jestli můžeme, když vidíme ty agresivní výroky, nebo to, co Donalda Trumpa, nebo to, co píše na své sociální sítě, jestli můžeme mít oporu v tom, aby jsme si mohli udělat nějaký relevantní názor třeba ve zpravodajských službách, ale v tu chvíli si zase okamžitě vzpomenu na válku v Iráku a to, jaké jsme měli zaručené zprávy o zbraní hromadného ničení a tak dále od zpravodajských služeb, takže i tady se asi nemůžeme ničeho chytit.
1: Oni zpravodajské služby nemůžou poskytovat velice zásadní informace, a nebo to, jestli je někdo poslouchá, jestli to někdo chce poslouchat. Jestli tam zase nebude někde jako Dick Cheney, který tam nad tím analytikem stál a řval na něj, dokud to prostě nenapsal tak, jak se mu to líbilo. Jo, čili ty zpravodajci se můžou rozkrájet, ale prostě k ničemu to není a je to jeden velký zmar. Tam bych chtěl ještě říct k tomu pokrytectví, jo, že oni chtějí Saudskou Arábii přimět k tomu, aby šla do těch abrahamovských dohod, ty abrahamovské dohody. Upřímně řečeno, já beru prostě jako přímo vzor pokrytectví, to je prostě echelon pokrytectví. Jo. To je naprosto nesmyslný a od začátku prostě nedůvěryhodný. Ještě je tam jeden prvek zajímavý, oni jim nabízejí civilní jadernou technologii Saudům. V podstatě, jestli jim to dají, tak je můžou začít hnedka bombardovat, protože ty se dostanou na úroveň Iránu a můžou být, může tě člověk začít podezřívat, že z té civilního, z toho využití civilního se to přesmíkne do toho vojenského. Čili to, že tam prostě dávají tu civilní jadernou technologii nebo mluví o tom za cenu toho, že ty zase akceptují ty abrahamovské dohody, to je zase další rozehraná taková aktivita. Tam ten aktivismus je opravdu teda jako dost děsivý. A oni si, v podstatě to je jejich modus operandi, že oni si furt něco vymýšlejí a druhá strana sotva stíhá prostě na to základně reagovat. V podstatě to bude mít výsledek ten, že celý svět je bude slyšet, ale nebude je poslouchat, nebudou si vůbec brát vážně to, co ten Trump řekne, co ty Američani řeknou, protože budou vědět, že to je jednou tak, po druhý tak, čili je to v podstatě, řekl bych, urážlivý, jo, mluvit s těma druhejma tak, že ten druhej prostě neví, co si o tom má myslet, není to kultivovaný stav té diplomacie nebo té mezinárodní politiky. A já se obávám, že nevidíme nějakou cestu ke zlepšení, dokud, bohužel, prostě dokud se nestane něco jako docela vážného.
0: Já ti děkuju a teď já jsem ten dráb, který hlídá ten čas, tak bych se chtěla dostat k Maďarsku, protože jsme to minule našim divákům slíbili a tam prakticky už došlo k tomu, že Péter Maďar, nový předseda vlády, premiér Maďarska, donutil podepsat abdikaci prezidenta Tomáše Sulioka. Sulioka a omezili také mandát poslanců na 12 let, což mě vyvstává v hlavě, jestli je to rozumné, protože se můžeme bavit také o nějakých zkušenostech, že politika je řemeslo a tak dále, ale přikročili ještě k dalšímu kroku, na který já nemám názor, a to je omezení věku u soudců ústavního soudu, který je hraniční na 70 let. A co říkáš tady těmto neuvěřitelným změnám, ale v souvislosti a v kontextu s tím, že v Maďarsku je prezident volený parlamentem?
1: No, já co jsem zaznamenal, tak i Orbánovi kritici si začínají zoufat, že Maďar začíná být opojen mocí. Všechny tyhle kroky, které udělal, jsou naprosto účelový. Tam až těm jejich soudcům zase bude k 70, tak určitě ten zákon jako zrušej a až budou kandidovat do dalších voleb, tak až se zbavějí prostě těch lidí z Fidesu, tak to samozřejmě dají pryč a budou se tvářit prostě jako, že to je v pořádku všechno, že může kandidovat nekonečně krát a že může být soudcem až do smrti a tak dále. A u toho přímo voleného prezidenta, že vlastně nemůže být, co se to klidně udělají, když dokud mají tu ústavní většinu. Co se týče toho prezidenta, já jsem tady přečetl komentář hungaristy Jana Blaška, který vlastně on napsal, že tou kontrasignací svého politického ortelu paradoxně prokázal, že skutečně nebyl k výkonu prezidentské funkce způsobilý. To je tvrdý, ale řekl bych, že na tom asi něco bude, protože já jsem očekával, že ten člověk prostě se tam
0: vydrží
1: a prostě, že ho budou muset vynést silou, jo, tamtať, protože tohle to prostě není možný. Tím by dokázal samozřejmě, že ten Maďar nemá pravdu, kdyby tam on se trval v odporu. Takže takhle on dokázal, že ten Maďar v podstatě měl pravdu. Co se týče omezení toho věku soudců, no, mně to přijde, kromě toho, že to je účelový, je to taky neúcta ke stáří a neúcta ke stáří je vždycky znamení jako úpadku civilizace. Skutečné civilizace, to je vidět na tom, jak si vážejí starých lidí a to vůbec neznamená to, že nejsme úplně tak jako nejmladší, ale prostě k ještě starším, než jsme my, takhle bych to řekl. No a co se týče těch mandátů, no já bych něco na tom viděl, ale úplně jinak. Já bych zakázal konsekventní mandáty. To znamená, že ten člověk, který je poslancem, tak nemůže kandidovat po druhé za sebou, ale s přestávkou může kandidovat nekonečněkrát. Jo? Takovému Marečkovi Bendovi by to určitě moc prospělo. Jo? Že by si ty lidi šli konzumovat ten život podle zákonů, kteří oni jako zákonodárci schválili. Jo, takže by si šli čuchnout k té realitě. To si myslím, že by nebylo tak úplně špatný. Já vím, že by našli tisíc cest, jak to obejít, ale prostě když už, tak bych to viděl v tomhletom, ale tohle to všecko jsou prostě naprostý účelovky a není to jeden hlas, který se vlastně děsí, že ten Maďar dělá přesně to, co kritizoval na Orbánovi.
0: No, víš, mě si teďka připomněla, že po sítích běhá ten virál vlastně toho rozhovoru Petra Koláře s Václavem Láskou, který já jsem dala asi před půl rokem do streamu z roku 21, kdy on vykládá ty pozice a postavení prezidenta ve chvíli, kdy byl prezidentem Miloš Zeman, úplně jinak. Prakticky to úplně otočil, když je tam dneska Petr Pavel. A ta účelovost je naprosto neuvěřitelná, takže budeme sledovat to Maďarsko, já jsem na to teda sama zvědavá. A jinak, co se týče toho přerušeného výkonu, toho poslaneckého mandátu, to asi možná by to stálo za to, a otázka je, jestli se těm poslancům bude znovu chtít postupovat po těch 4 letech to martyrium. Za mě musím říct, že mě stačilo 2x a dost teda. Já už jsem znovu odmítla kandidovat. Tak, já vidím, že jsme, pokud nemáš ještě něco tady k tomuto tématu, pokud jde o to Maďarsko, budeme to sledovat, protože si myslím, že to bude zajímavé, tak se dívám se na hodinky a chtěla bych poprosit naše diváky, pokud na tebe mají dotazy, témat je určitě spousta, tak jestli by nám mohli poslat své dotazy do režie a tebe poprosím o knížku, o představení knížky.
1: Posledně jsme mluvili o tom McCarthyismu, že tam došlo k tomu, že v tom Hollywoodu někteří lidé psali pod vypůjčenými identitami, prostě pod cizími jmény. Já jsem si při té příležitosti vzpomněl na knížku Alexe Koenigsmarka Mezi židlemi aneb hra na Černocha. Ano, to je ona. A napsal jsem k tomu takovou poznámku, protože to bylo o době, kterou já jsem prožil, ale trošku z jiné strany, tak mně to přišlo jako hůl do vody zanořena, zdá se být i zalomena. Čili sledujeme jednu věc, ale ten úhel je maličko jiný. Je to velice oživující četba, protože ten autor je nesmírně inteligentní, nesmírně kreativní a je to poučný, protože on tam píše s takovou lehkostí až anekdoticky o tom. Jo? A nejvíc jsem vlastně se vybublal na tom, když jsem četl ty pasáž o kdysi rozhlasovém seriálu Jak se máte Vondrovi. Tam totiž došlo k tomu, že někteří autoři, třeba Pavel Landovský a další, už se nemohli nikde chytnout a tak pod vypůjčenými jmény psali vlastně scénáře takových těch normalizačních, doslova bych řekl, no, nevím, jestli se to může říct, výkalů, jo, exkrementů. A z druhé strany v samizdatu vycházel kritický sborník a tam literární kritik Honza Lopatka nesmírně kreativním způsobem to strhal, tohle ten seriál, jo. A mně to přišlo zábavný prostě, že vlastně disent dodal ty normalizační scénáře a pak jiný disident to strhal. Takže ten režim byl vlastně prohrál, protože vlastně byl obelstěn, když mu podstrčili texty, které pak sami strhali. Ale O to nejde, to je jenom anekdota. Myslím si, že popis té doby je velice zajímavý a velice dodává plastičnosti tomu, že nic nebylo černého ani bílého. Velice doporučuji tu knížku.
0: Tak já ti děkuju a teď poprosím do režie, jestli nám můžou poslat otázky.
1: Tak, pane Schneider, už se ví, kdo nahradí Koudelku v BIS. Obávám se, že to Babiš zase prokaučuje. Jeho personální politika je dost slabá. Jourová, Plaga, Metnar, Vojtěch. No, já mám taky strach. Já bych samozřejmě typ velice dobrý měl. Netajím se s tím před panem premiérem, ale Bůh suď, jaké silokřivky tam budou odehrávat, prostě nevím. Přál bych to nejen jemu, aby se konečně jednou trefil, ale bych to přál prostě všem nám. Tak, nemůžu rozdýchat zatápění dolů. Turek se k tomu nevyjadřuje. Co si zatápění dolů teďka pomůžeš?
0: Mám na mysli, možná na Ostravsku se měli zatopit ty doly.
1: Aha.
0: No.
1: Jo. No, to bych řekl, že dvojnásobně tady kritizuju to Turkovo rozhodnutí prostě odejít z tý, nebo pozastavit výkon té funkce, protože si myslím, že to prostě s dopravní nehodou absolutně nemá co dělat. A bylo ho tam prostě strašně potřeba. A tohle to, ano, souhlasím, tohle to by měla být jeho starost. Měla by to být starost ale i pana Havlíčka a všech těch, kteří prostě mají rezorty, který potřebují energii, potřebují záložní zdroje energie. Jo. Tohle to prostě není v pořádku. Souhlasím, není to v pořádku. Kdy bude zákon FARA? No, to je velmi pěkná otázka. Já bych byl rád, protože zatím to drží tuhle tu vlajku Jindřich Reichl. Já mu v tom strašně přeju, protože ten vzor skutečně není ruský, jak se mu snaží namítat, prostě on přepisuje ten starý americký zákon, který je velice dobrý, funkční a účinný, takže já doufám, že to nezapadne a kdykoliv bude možnost, tak to podpořím a je dobře, že to připomínáte. Dobrý večer, nic se nezměnilo, protože jak ano, tak motoristi jsou silně pro ukrajinští. Všechny sliby před volbama byly jen keci v kleci. No, já doufám, že ne úplně všechny. Já si zase myslím, že ta manévrovací schopnost je jedna věc, nebo ten prostor. Druhá věc je zase taková ta předčasná ustrašenost. Jo? Takže trošičku by to chtělo asi té energie do toho dát, toho aktivismu v tomto směru, ale ano, zvonku to tak vyzerá, jak se říká, doufám, že pod povrchem prostě ty snahy, jak ta voda pod povrchem bubla a bubla a bubla, až to něco udělá, až to vykotlá prostě, tak já doufám, že není všechno, že není vidět všechno, co se ve skutečnosti děje. Kdy bude referendum? No, musí být, referendum může být, ale velice omezené, to všenárodní, to na to prostě, to drží tu vlajku pouze SPD a to zatím prostě na to nemá, aby to prosadilo, takže je dobře to vzpomínat. Já, co se týče referenda, viděl bych i jedno takové referendum na odvolání, protože když se tam mluví o odvolání prezidenta v Maďarsku, tak tam to není možný, ale u prezidenta, který je přímo volen, by mohl být také plebiscit o jeho odvolání. Jo? A to by mě docela zajímalo, jak by teďka, jestli by jim na hradě nebylo teďka ousko, kdyby ta možnost byla. Tak, od Havlíčka není možné čekat vůbec nic, to víme z minulé vlády, když s ním byli pánové Štěpán a Noveským, že se blíží energetická krize, že se s tím musí něco dělat, tak je poslal do ANO. Poslal je někam pryč. Ano, myslím si, že mám ohledně pana Havlíčka velmi podobně jaksi sevřený žaludek. Havlíček je takový inteligentní Pepa. Oba nemají rádič, nevím, jestli nemají rádič R, mají rádič R svým způsobem, dej jim o jejich prospěch, to není trestný čin, ale nesmí to převážit určitou míru. Dotaz, k čemu je nám dobře držet si dobré vztahy s kyjevskou nacistickou chuntou. Náckům se nedá věřit, civilní vztahy by měli přerušit, dokud bude Kyjev adorovat nácky. No, ono, to jsou dvě možnosti. Buď to udělat nějakou tu sanitární zeď, anebo se snažit tam prosadit určitý vliv. My můžeme tam prosadit spoustu pozitivních věcí, právě když budeme podporovat na Ukrajině ty aktivity, ty strany, které oponují těm nacistickým tendencím. Jo? A nesporně tam jsou, ta Ukrajina jako není jednotně jako pronacistická nebo banderovská. Jo? Takže podpořit prostě ty snahy, které jdou v tom směru, který je s námi kompatibilní. Krásný večer. Napadla mě taková věc, kdyby sepsal seznam doporučené četby. Věřím, že taková kapacita skvělíček, to mám na papíře za pár minut. Ne, to není možné, není to za pár minut, protože doporučené četby by bylo asi několik set a stejně bych to doplňoval prostě a stejně by to nebylo vyčerpané, čili spíš, když budete mít zájem, řekněte, k jakému tématu a já velice rád šáhnu do své bibliotéky. Co u nás dělá albanská mafie? Proč BIS nezasáhne? BIS nemůže zasahovat, BIS pouze poskytuje informace, jaksi v předpolí získané, zasahuje policie, vede to všecko pánem trestního řízení je státní zastupitelství, na to není nikdy potřeba dobře zapomínat, ale o albánské mafii, o nějakých jejich excesech zvláštních nevím. Albánská mafie tu nesporně bude v několika exemplářích, nevím, jestli jich je moc, nemám tenhle ten přehled, tam by bylo potřeba spíš asi nějaký konkrétní případ říct. Připadá mi, pořád mi připadá, že Ukrajinci Macionku vydírají a vyhrožují mu, snad tak tupý není sám od sebe. Mám pocit, že on prostě najel na tento způsob diplomacie s tím, že si myslí, že to je vhodný způsob k tomu, aby dosáhl to, co zamýšlí. Na to existuje samozřejmě spousta jiných názorů. Já si myslím po tom vystoupení, tenkrát, jak přijeli na Ukrajinu, Macinka byl takovej hladionkej k ním, ale Filip Turek tam okamžitě řekl o tom, že si, co si myslí o vzniku toho konfliktu, takže z tohoto pohledu mě napadlo, že ten Filip Turek by býval byl možná na tom ministerstvu zahraničí z našeho pohledu platnější, ale to je možná právě ten důvod, proč ho tam nechtěli jmenovat. Myslím si, že na Filipa to vše bylo ušité. Co vy na to? Nemyslím si to. Nemyslím, prostě ty nehody se stanou, to je prostě jako taková přírodní zákonitost. Na druhou stranu, ano, jsem rád, když se tady objevují ty hlasy mírnící to všechno. A je potřeba taky říct, že vlastně kdyby ten Turek jel podle pravidel, tak by se s tím autem střetl o několik metrů dřív a možná by ty následky byly horší. To neznamená, že je potřeba omlouvat, jestli tam spáchal přestupek, ale tím to končí prostě. Jo? A myslím si, že s výkonem jeho funkce to prostě nemá co dělat a neměl to opouštět. Slovo do pranice. Babiš je jistě velmi pracovitý, ale má špatný odhad na lidi a čím dál častěji je chaotický a nesrozumitelný. Ale rozhodně je lepší než Fialová pětikolka. Ano, souhlas, pracovitý určitě je, s jeho personálními kroky. Taky mám někdy problém. Na druhou stranu skutečně zase upozorňuji, my nevíme o tom, jaký ti lidé, kteří rozhodují, jaký mají skutečný manévrovací prostor. Jedna věc je, jaký si myslí, že mají, mohli by ho třeba rozšířit, ale druhá věc je, že někdy ty limity jsou skutečně dost tvrdé. Vadí mi Macinkovo řitolezectví do USA záde a podpora nácků, tím je pro mě nevolitelný, nechápu, jak mohl být mluvčím u Klause. No, myslím si, že pan prezident Klaus má také trošku, jako, jak říkal on, obočí zamračené, co se to bylo zvednuté, ale Nemyslím si, že by Macinka podporoval jako nacisty. Jo? On podporuje prostě ten oficiální představitel státu a neslyšel jsem, že by tam dělal nějaké rozlišení. Ano, můžeme to pod tím vidět, ale explicitně myslím si, že nacisty nikdy neobhajoval. Co říkáte na to, že občani mají zaplatit za projekty 64 milionů za nějakou poradkyni Juchelky? Proč to nezaplatí Juchelka nebo ta poradkyně? No, tohle to je věc jednak orgánů činných v trestním řízení, jestli tam je nějak podezření na trestní čin, a jináč je to odpovědnost politická, ale někdy jsou takové podivné věci oprávněné, byť zvenku to nevypadá, nevím, ale co jsem dneska zahlídl ve zprávách, tak ta paní tam přišla za Jurečky, nebo jak se jmenoval ten jeho předchůdce, který teďka Juchelkovi nadává, že si ho tam nechal, takže ano, já bych ten píbl pomíjí vylil ne na hlavu Juchelky, ale na hlavu jeho předchůdce. A ten by si to zasloužil už i za tu střelbu tenkrát na té filozofické
0: fakultě. Marian Jurečka.
1: Jurečka, jo, to je prostě velmi, řekl bych, velmi odporný typ. Proč Macinka žádá Rusko o příměří, proč toto neřekne tomu Skřetovi Zelenému? No a já si myslím, že mu to snad mohl říct, nevím. Nevím tu, neznám všechny jeho aktivity, čili nemůžu posoudit. Určitě je dobře, že nemluví o válce, Babiš postrádal slova o míru, takže toto je furt příznivější než nějaký opak. Proč jezdí Macinka do Izraele? No, protože je ministr zahraničí a protože jezdí do všech různých států, teďka byl v Chorvatsku, jeho náměstek teďka naštěstí doprovázel pana Okamuru do Číny. Takže
0: pane Žimbrocky.
1: Ano, od toho jsou ministři zahraničí, prostě ty diplomatické styky jsou od toho, aby se udržovali. To nemá nic s preferencí, s přátelstvím, to je prostě profese. Dobré otázky, dnes je vidět, že lidi už toho mají dost, no kéž by nejenom toho měli dost, ale kéž by byli taky schopní se vzájemně dohodnout, protože oni toho mají dost, ale každý jinak a pak si to vzájemně vyčítají a pak volejí prostě tak různě, že se pak ty výsledky voleb neodpovídají tomu, že ty lidi jsou tak nespokojení, pak mají zase další důvody k nespokojenosti. Pane Kmoníček byl poslán jako náš zastupce do OSN. Proč mám pocit, že tam byl uklizen? Třeba, že za mě by byl ideální kandidát na prezidenta. No, Hynek Kmoníček je jedna z nejvýraznějších postav v tomhletom rezortu, to máte pravdu. Mám za to, že asi, jak to říct, byl příliš hubatej. To znamená, že říkal to, co si myslí, říkal to, co je pravda a možná mnoha lidem v tomhletom vadil, takže ho odstranili. Takhle, je to vynikající post, já si myslím, že v OSN Hynek Moníček v žádném případě ostudu neudělá. Budeme velice rádi, když se k nám otočí příznivě, pohledne na nás příznivě, dá rozhovory našim spřízněným médiím, budeme ho velice rádi poslouchat. Řekl bych ano, souhlasím, je to škoda, já bych ho radši viděl na nějaké spíš exekutivní funkci. Myslel jsem, že by z něj byl vynikající ministr zahraničí. Škoda, no ano, budu ho postrádat.
0: Tak já vidím, že vypršel náš čas, dokonce jsme o kousíček přetáhli. Já ti moc děkuju. Já si myslím, že dneska diváci, že jsi zodpověděl spoustu dotazů, takže ti popřeju hezký večer, praktiku. Krásný víkend.
1: Ještě upozorňuji na žurnalistické praktikum.
0: Tak jo, promiň, to se ještě mohla hezký nechat. Večer. Hezký večer a krásný víkend všem. A loučím se, papa.
1: Dobrou.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás

Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Víte,

držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a právě teď posloucháte a nebo budete poslouchat tento pořad pokřivených zrcadel, protože dneska, myslím, bude zase výživno. Uvidíme, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Já vás všichni zdravím, vítám, no a taky mezi námi vítám jaksi vzácného hosta, který se již přestal válet v Luhačovicích, v Lázních a už konečně taky něco dělá. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím naše posluchače z plného pracovního nasazení.
0: Jo.
1: Jo.
0: No, jo.
1: Jsem přiběhla za 10 minut 9 z kanceláře.
0: Jo.
1: Jo.
0: K čemu ti ta dovolená byla?
1: Aby mě tam píchala včela.
0: Jo, to upřímně, to jsem viděl a vzpomněl jsem si na ten film Všichni z Kačerova, nebo na ten seriál. Promiň.
1: Ne, bylo to strašný.
0: Ale bylo to tak autentický.
1: Hele, ne, bylo ne. To tak děsivý a hlavně to hrozně bolelo.
0: No jo,
1: jako tak... fakt strašně.
0: Promiň, ale jako vosy jsou v srpnu divoký, no, musíš dávat pozor.
1: To je počkej, hned. Ale to byla včela, ta byla i s prdelkou.
0: No to byla včela.
1: Normálně.
0: Aha.
1: To byla včela a trfila mě úplně do prostředka horního rtu, aniž by jsem cokoliv pila. Prostě najednou, kde se vzala, to se vzala, už tam byla. A musím říct, že teda jsem v tu chvíli viděla všechny svatý. A teď jsem si říkala, no a teď jako co bude? Jo, jako, co bude následovat? Kde co oteče? Ještě včera jsem měla trochu opuchlou levou tvář.
0: Vidíš to. No, vosy jsou taky pochopitelně takový...
1: A vosy taky, ano, ano.
0: Takový neoblomný, řekl bych. A u těch vos je to jasný, no tak ono u těch včelek asi taky, jo, protože toho, co můžou jaksi požírat, nebo to, čím se můžou živit, toho je čím dál tím míň. Na jaře to asi nejlepší. No u těch vos je to jasný, protože vosy, víš jak se stravujou vosy?
1: Jsem to dokonce viděla na vlastní oči. Sežrala mi kus šunky.
0: A to byla ti nesežere tu šunku. Ona tu šunku
1: ona
0: vezme,
1: mě okousala.
0: Ukousne, letí s ní prostě do toho jejich hnízda.
1: A tam, ano,
0: tam
1: ano.
0: Jsou larvy. A ona to dá té larvě a ta larva to sežere. A buď to vyzvrací, nebo to vykálí. A teprve to je potrava pro tu vosu. Jo?
1: Ježišmarja.
0: A protože ty larvy se nerodějí, jako, respektive nedospívají a nekladou se jakoby pořád, tak v podstatě ty larvy většinou už v srpnu nejsou. No a ty vosy mají hlad a jsou divživí z toho, že mají hlad, že jo. Takže oni všechny ty vosy pochcípají časem, jako by do toho podzima. Mm-hmm. Přežije jenom pár královen.
1: To jo, jasně.
0: A ty královny pak zase zakládají ta hnízda a nakladou ty vajíčka, že jo, a opakuje se to takhle jako ten proces. Takže proto oni jsou v tom na konci července a v srpnu už ty vosy jsou absolutně dotěrný a jsou šílený hlady, protože de facto jsou ve smrtelných křečích. Představ si,
1: no,
0: že bys měla
1: říct,
0: hlad,
1: že, teda opravdu...
0: že bys hlady umírala,
1: jo, jako...
0: a nějaký turisti se tam požírají šumku. Jako.
1: No ale klidně, veď, jako já jsem si jako klidně požírala. Teda pak už jsem ji nepožírala, protože pak už jsem na to koukala a říkám, no tak děravou šunku fakt jíst nebudu, jo. To, ale já jsem si to i natočila na video, protože jsem tomu sama nevěřila, že dokáže prostě uhlodat centimetr, skoro na centimetr šunky a odvíst jí, jo.
0: No, aspoň víš, jak tenkou šunku krájejí dneska.
1: No, No, ale prostě jako pomstili se mi děvčata, no, tak jako, akorát, že ta včela u toho přišla o život, no, to je docela blbý, no, to mi je její líto, no. Ale
0: Co
1: nedá se nic dělat, no.
0: a mouchy, to je ještě horší případ, jako. Mouchy, ty nemají ty
1: Jo,
0: larvy,
1: to z video vidělo, ano.
0: takže moucha jako vyzvrací takový enzymy, ty enzymy naruší to tvoje jídlo, který normálně máš ráda. Moucha si vyžere to svoje a to ty poblitý kraje ti nechá, jako jo. No, ty pak přijdeš a začneš papat hezky.
1: Tak a jsem
0: Tak
1: dopapala dneska. Naštěstí jsem asi
0: já jsem tě chtěl
1: 2 hodiny po
0: zoologicky jsem tě
1: večeři.
0: chtěl trošku erudovat, víš, jako edukovat,
1: Jo,
0: no. Tak,
1: děkuji, děkuji,
0: chtěl
1: děkuji.
0: jsem tě edukovat v rámci hmyzu. Doufám, že jsem tě potěšil.
1: No, úplně, úplně nejvíc, jako. Všechno jdu okamžitě zabalit.
0: Tak, jak bych to řekl?
1: Myslím, ne, já mám všechno zabalené.
0: No to ještě musíš k tomu přičíst to, že ta moucha předtím, než si sedla na tvoji šunku, nebo než si
1: Ano,
0: sedla na tvůj rohlík,
1: ano,
0: já seděla na úplně něčem jiným, jo, jako.
1: Tak já ti člověče nevím, jako jestli já budu asi jenom pít vodu, jako rovnou z vodovodu.
0: A to jsem ti chtěl říct, že ty mouchy přistávají i na vodě.
1: No, jasně, no. Tak jenomže já ji budu pít jenom z mýho filtru a
0: Z tvého
1: tam teda
0: kohoutku.
1: určitě není. Rovnou.
0: A z tvého kohoutku. No. To víš, tak to je příroda, prostě. Tomu
1: Jo.
0: neujdeš. Já jsem ti měl ale zážitek.
1: Povídej.
0: U Staňkovského rybníka.
1: Ajaj.
0: U Staňkovského rybníka normálně lítala, byli jsme po krk ve vodě a lítali vášky, jako byli zvědaví, jo. Tak to, a já jsem takhle na tu jednu zamával. A teď poslouchej, co se stalo. Druhý den přiletěly dvě vášky, které byly vášnivě spojené v jednu. Prožívaly vášeň.
1: No.
0: Asi. A normálně ta jedna, jestli už toho měla dost, nebo co, nevím, nebo jestli jsem se jí líbil. Nějaký pouto tam bylo, jo. Normálně se mi sedla takhle na bok, jak jsem stál po kolena ve vodě, nebo po pás vodě, tak jsem jako na bok. A já jsem takhle dal ruku, jako blízko, a ty vášky mě přeletěly normálně na ruku, měl jsem je na ruce. A koukal jsem na ně, jak je mám v té dlani prostě, a jako papouška jsem je měl.
1: Ty
0: Než jsme stihli vyndat prostě nějaký cajk, že to vyfotíme, tak byli pryč, jo. Ale seděli na mě úhrnem asi 10 vteřin.
1: Obyl.
0: Asi 10 vteřin na mě seděli
1: Tak ona
0: takhle.
1: si tě pamatovala víc z toho minulého dne.
0: No právě, jestli mě to... Vidíš, jak jsi inteligentní, jak jsi to dala dohromady. Já jsem to nechtěl, ale
1: No.
0: ty jsi to vymyslela prostě. Stačí, když prostě jsi slušná, zamáváš na vášku, která letí okolo, ona si tě zapamatuje a potom, když má krásnou chvilku, tak si jde odehrát s tebou, nebo na tebe. Pěkný, ne?
1: To je úžasný.
0: No.
1: To je úžasný.
0: A potom jsme měli další poznatek. Pozor, to chci říct. Teďko něco, co mě absolutně překvapilo. Tam v tom rybníku pochopitelně jdeš a okolo tebe, no před tebou takový hejno, já je třeba 7 cm dlouhých, 5 cm dlouhých rybiček z toho potěru, že jo. Ale to je opravdu hejno, jako hejno, no, třeba 500, 300, prostě to. No a chodili tam děti s různýma jakoby síťkama a lovili ty rybičky do kbelíků.
1: Jejda.
0: S vodou. Tak jich pár ulovili a to jsem netušil, co to s nima udělá. Ty rybičky dostali šok, protože byly oddělený od toho hejna.
1: Od toho hejna.
0: Jo. Jednak je v
1: A
0: tom
1: měli
0: kbelíku
1: bříška
0: bylo
1: nahoru.
0: horko, bylo jim teplo, protože ta voda v tom blíku se na tom sluníčku asi ohřála víc, než bylo jako dobrý, a neměli kyslík, takže někteří začali kolabovat. No, tak jsem to těm dětem vysvětlil a ty rybičky jsme pustili do vody. Ale člověče, oni se dlouho dávali do pořádku a víceméně přežili to jenom ty, pro který si to hejno dojelo, jakože to hejno připlulo, my se přidali jako a odpluli s ním. Řekl bych, když jsem si to tak jako, nejsem v tom expert, možná nějaký rybář nám to tady vysvětlí, že nám zavolá. A já jsem to vyhodnotil tak, že prostě ten, že dostali šok z toho, že byli oddělený od toho hejna, ve kterým se nějakým způsobem komunikuje vibračně. A on, až když ta ryba jakoby dospívá, tak potom začíná být jako čím dál tím víc samostatná, protože v tom, s tím hejnem se naučila jakoby těm životním úkonům v tom, že jak rostla. A teprve potom začíná být samostatná, že už to hejno tolik nepotřebuje. Ale dokud ta ryba je v tom hejnu a ty ji oddělíš, tak ji de facto pohřbíš, zabiješ ji.
1: No, člověče, jako to by klidně mohlo takhle být. Jako.
0: Zajímavý poznatek. Nevinná záležitost, pochopitelně. Přijelo tam auto pražský, že z toho vyskákali tři dravci se síťkama druhý den a zase tam ty ryby. Oni nám nechali přes noc, rozumíš, normálně v tom belíku. Tak já jsem jim je vylil, tam přišla nějaká paní nám poděkovat, že teda ona to chtěla udělat už dávno, ale manžel jí varoval, že co když jí někdo vynadá, jo, a bude se tam s někým dohadovat, s nějakým tatínkem. Já jsem říkal, to já bych s tím byl hotový, abych mu řekl, ty ryby jsou vaše, ne, ty ryby jsou tady rybářů v rybníce, tak vy tady jako chcete říct, že kradete ryby, když je prohlašujete za svý, nebo co? Ty rybičky nejsou na hraní prostě. Takže ty dravečci vyskákali, že jo, hned.
1: Tak je to jako příroda, to, že jo, no.
0: No, teď pražský děti, že jo, viděli žábu, já hned ji zabijem, ty jo. No, to ti hlava nebere prostě, jo. Tam krásný skokan skřehotavej, jo. No a oni hned klacky, až ho jdou utlouct. Říkám, jste normální. Ti se podívejte, jak vypadá žába, jste asi vidíte poprvé v životě, nebo co. Ta agresivita těch dětí, prostě žádný vztah, jo. A pak jsem jim to říkal s těma rybama, říkám, jako nedělejte to, protože ty rybičky jako trpí a většina jich potom tady chcípne. A oni dělali, že mě neslyšejí, jako, a lovili dál, jo.
1: No jasně, zacpaný uši a špinavý uši a nic neslyšeli.
0: Tak to jsou zajímavé věci takhle mezi lidma, jo, zjistíš, třeba jdeš se vykoupat. A co všecko jako se nedá zjistit, jo? No tak. U Staňkovského rybníka, tam se dozvíš plno věcí zajímavých. No,
1: tam se... Já se omlouvám, ne? Martin šel jako duch. A já jsem se ho lekla.
0: Ty jsi se lekla.
1: Já jsem se lekla vlastně. Jo, manžel. No, protože on zůstal dole v kanceláři. A já jsem šla dřív. A on teď přišel a jak mám sluchátka na uších a měla jsem otočenou hlavu jiným, tak jsem ho neslyšela a jsem se lekla. No. Tak jako dobrý, no.
0: No jo, no.
1: Tak se omlouvám. Jsem sebou cukla.
0: Jsi sebou cukla.
1: No, to se tak stává, no.
0: To se tak stává. Tak si přečteme agenturní zprávy, ne?
1: A neměli bychom popřát.
0: Tak, když jinak nedáš. Dobře, popřejeme.
1: No, spaně...
0: Ale proč popřejeme? To je jako... Proč popřejeme? Jo, to je...
1: Protože má dneska někdo svátek, ne?
0: Jasně. Skoro každý den má někdo svátek. Ale dnes slaví 18.8. slaví Helena. Helena. A my víme, že máme kolegyňku tady na svobodném vysílači a to je Helenka. Takže
1: ano.
0: My víme, že Helenka má dneska svůj svátek. A taky Helenka Vondráčková, to si tady počkej přečtem. Jméno Helena jednoznačně náleží ke krásné ženě. Vždyť bájná Helena byla v řecké mytologii nejkrásnější ženou světa. Žena jménem Helena dokáže každého muže oslnit svoji jasnou září, která je jí dána do vínku. A uvidíš, už tady v těch 2,5 řádcích je obrovské množství chyb. Protože neexistuje na světě nejkrásnější žena. A to je z jednoho důvodu, protože my muži to máme tak, že každý z nás má jiný vkus. To je prostě podle vkusu každého soudruha, abych tak řekl. No a tím pádem nemůže existovat jedna jediná žena, ke které by všichni zhlíželi, že je nejkrásnější, protože, jak se říká, někdo má rád holky, druhé sevdolky. Že? Někdo má rád štíhlé ženy, někdo má rád korpulentní, někdo má rád blondýnky, někdo má rád mavovlásky, někdo huňatý, někdo zase holý, tak to je těžký, že jo? No. Takže je to jakási předtucha těch, nebo řeknu mýtus těch, kteří by si přáli, jo? Ale, a tím nechci říct, že Helenky nejsou hezké ženy, jo? Ale prostě není máma jako máma, tak ženské křestní jméno Helena má stejný význam jako jméno Elena, Alena, Ilona, Jelena a jiné. Vedle krásné Heleny ve starém Řecku nosila jméno i svatá Helena Konstantinopolská nebo vévodkyně Helena Bavorská. Mezi nejvýznamnější české nositelky jména patřily spisovatelky Helena Malířová nebo Helena Šmahelová. Také známá ilustrátorka dětských knížek Helena Zmatlíková. Proslavila se i herečka Helena Růžičková. V současnosti třeba, jo? Rozumíš, někdo považoval Helenku za nejkrásnější třeba. V současnosti u nás září populární zpěvačky Helena Zeťová, no bohužel víme, ta už nezáří.
1: Ano.
0: Nebo Helena Vondráčková, a to Helča zase pořád, která je stálicí na scéně pop music již několik desítek let. Ženské křestní jméno Helena má řecký původ. Jméno pochází z řeckého Helene, které se překládá jako světlo nebo pochodeň. Přesně tak jméno Helena znamená světla, ženoucí nebo zářivá. Jméno Helena je nedílně spojeno s řeckými bájemi. V nich byla Helena nejkrásnější ženou na světě. Helena byla v mytologii manželkou krále Sparty. Počkej, já myslím, že Sparta má...

0: 14. nejčastěji používaná varianta jména. A já teda nevím, člověče, ale já mám pocit, že nedávno jsme měli nějaký svátek. Já jsem to vysílal na život, člověče. V pátek 14. A mám si, že to bude taky 14. jako 14. ta. Ne, komnata.
1: Pátek 14.
0: Má
1: Jo, co
0: Alan. No,
1: bylo
0: tak to ne.
1: za svát?
0: To měl Alan v pátek 14.
1: No, pátek měl Alan, no.
0: Tak jsme ještě vysílali v úterý. Zuzana.
1: V úterý jsme... Zuzana byla v úterý. Ano, Zuzka.
0: 58, před týdnem byla Zuzanka, to je moje dcera, tam je 58 tisíc nositek, nevím. Tak mi to přišlo, že nedávno někdo měl těch, taky tu 14, no budíš. Tak, takže milé Helenky a milá Helenko, ty naše Helenko, my přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hojné promořování. Abych tak řekl, dejte si ale u toho pozor, ono, nemusíte zase hned s každým se jako promořovat. No, pěknou oslavu, to ještě možná někde je v plném proudu. No a vy, kteří znáte nějakou Helenku a ještě jste ji nepopřáli, tak učiňte, protože jí nadělíte radost a to jí způsobí prodloužení života. Podpoříte její imunitní systém. Helenka, Helena. No. Bože, už je 18. Prázdniny za chvilku v trapu.
1: Co to
0: No.
1: vzalo, nějaký strašný šupec?
0: Viď? No to ještě počkejte,
1: Do
0: se všechno.
1: toho?
0: To ještě, co se bude
1: Do to...
0: dít, ten mazec.
1: No, já to tak jako očekávám, protože ty zprávy, které jako, tak jako se trousí, tak se trousí čím
0: No,
1: dál tím větší razancí.
0: zprávy jsou
1: To je
0: masakrální.
1: úplně prostě...
0: Víš, jak Donald
1: To je
0: vyřešil
1: strašné. Zprávy
0: hormuzský
1: jsou...
0: konflikt?
1: Ano.
0: Hormuzskou krizi.
1: To mě velmi, to když jsem četla, tak jsem si říkala, tak tohle snad jako nevymyslí nikdo jiný než Donald.
0: No ne, tak to je hodno
1: To je fakt
0: diktátora. To je
1: jako...
0: hodno diktátora prostě. Říkám hodno, aby se asi někdo... Říkám, že to je hodno diktátora.
1: Já jsem rozuměla, že tam není v... Hele,
0: A
1: jako, myslíš si, že je to normální?
0: no on prostě nakonec to vyřešil tak, že prohlásil
1: No,
0: hormuzský průliv za americké
1: hormuz.
0: území. Ale to je typický.
1: Hele, a...
0: Hele, to je typický. Oni tenkrát přišli zločinci z Evropy, ty byli vyvezený prostě na území Ameriky
1: Do
0: dnešní
1: Ameriky.
0: a zabrali to. Rozumíš? Oni plijou po Rusech, jo, že máme se všichni bát Rusů, ale Rusové nezabírali žádný území. Rusům stačí to
1: Já jako
0: jejich.
1: nevím, co kdyby náhodou zítra přiletěl Donald do Prahy, vystoupil na letišti a řekl, Praha je území USA.
0: Jako
1: Tak co budou
0: Grónsko
1: všichni
0: a jako
1: dělat?
0: Hormuz.
1: No. Jako Kuba, jako Kanada.
0: No, není blázen?
1: Já když jsem to viděla, no, já si myslím, že přes, není přes mysle. Já jsem to četla, já jsem si ten článek četla a říkám, no tohle snad není normální. Tak on to vyřeší tak, že je to jeho území.
0: No. To je frajer.
1: A teď jako, a co budou všichni ostatní dělat, to mi řekni, jak
0: Všichni to budou
1: tady
0: muset přijmout.
1: Všichni postaví. Co jak no?
0: A od teďka budete platit daně
1: Jako...
0: americkému daňovému úřadu. Dobrý, ne?
1: Kdy tohle přeci nemůže nikdo akceptovat. Jako každý rozumný člověk
0: No to je právě
1: na
0: ten
1: téhle
0: problém.
1: planetě.
0: To, teď si řekla dvě věci,
1: No.
0: které jsou dost jako
1: Nejdou.
0: odvážný, promiň, v jeho
1: Jo,
0: případě.
1: ano. Jo, no, já vím, no.
0: No, vyslovila si

0: dvě slova, která nevím, no.
1: Mm-hmm. Nejdou dohromady, no. Já tomu rozumím. No.
0: Rozumný a ještě člověk, no tak.
1: No, to vůbec, jako, hele, to...
0: No já tak nechci, dáme si přehled, hele, dáme si přehled zpráv, ne?
1: No ale počkej, já jenom ještě jako se chci zeptat, jo, myslíš, že zítra už na té mapě to bude jako, že to je území USA? Jo, když si zadám Google Maps, tak je, jako jestli už to tak bude.
0: No tak záleží na tom, co mu přijde do mailu ráno. Víš?
1: Dobře, no tak uvidíme. Dobře, tak já poslouchám.
0: No tak... Helikoptera amerických ozbrojených sil typu Apache se zřítila v Texasu, informovali představitelé místního šerifského úřadu. Evropa si vytvořila intuitivní imunitu vůči snaze Kyjeva vtáhnout ji do vojenských akcí. Informoval Mirošník, když komentoval to, že v Německu se připouští možnost, že Ukrajina se mohla podílet na operaci v letišti Lipsko-Heil pod falešnou vlajkou s cílem diskreditovat Rusko. A dívej se, když se v Německu ví, kdo odprásk Nord Stream. Rusové žijící v Kanadě se stále více zajímají o přesun zpět do vlasti kvůli zhoršující se kvalitě života a rostoucí rusofobii v zemi. Se vyjádřilo ruské velvyslanectví v Otavě. Putin, tedy Vladimír Vladimirovič Putin, navštívil ostrov Iturup v Kurilských ostrovech, nebo na Kurilských ostrovech, informuje tisková služba Kremlu. Ukrajinské síly kvůli obrovským ztrátám přesouvají nové jednotky pod Sumy z Doněcké lidové republiky, informovala agentura TASS. Účastníci Majdanu v roce 2014 dostávali 600 hřiven za každý den účasti na demonstraci, uvedl na videu zajatý Žarkov. Celý smysl NATO spočívá v tom, aby dohnal Rusko k západnímu chování, uvedl americký novinář Tucker Carlson. Zástupci aliance se domnívají, že mají právo kontrolovat, co se děje v Rusku a jak je tato země řízena, dodal. Návštěva Vladimíra Putina na Kurilských ostrovech okamžitě odstartovala nejdiskutovanější téma v japonské části sítě X. V japonské části. Ozbrojené síly Ruska zasáhli v přístavu Izmail základní jednotek ukrajinských ozbrojených sil a objekty přístavní infrastruktury, informovalo ministerstvo obrany. CIA skepticky vnímá informace od Izraele o hrozbě na Trumpa ze strany Iránu, kvůli kterému v začátku července tajně opustil Turecko ne ve svém osobním letadle, ale v jiném, píše The Washington Post. OSN pomalu umírá, prohlásil v rozhovoru pro Financial Times generální ředitel IAEA Grossi. Snažíme se o to, protože máme stále méně lidí. Mobilizaci žen, které nemají děti, navrhl voják ukrajinských ozbrojených sil Sergej Gnězdilov. Agentura RBK Ukrajina uvedla, že mobilizace žen na Ukrajině je nevyhnutelná. Voják také nevyloučil snížení mobilizačního věku z 25 na 21 let. Spojené státy nepředaly Rusku prostřednictvím diplomatických kanálů žádné návrhy Zelenského na ukončení konfliktu, uvedl Ryabkov. Rusko zváží možnost využití právních prostředků vůči novináři deníku FAS Martensovi. Jeho slova o Rusích jsou odporná a diskreditují ho jako profesionálního novináře, uvádí velvyslanectví Ruska v Německu. Ruská federace předala Ukrajině 261 těl padlých ukrajinských vojáků. Na oplátku Rusko obdrželo 24 těl padlých ruských vojáků, oznámil válečný reportér Alexander Koc. Ministerstvo zahraničí Japonska povolalo ruského velvyslance v Tokiu Nikolaje Nozdreva kvůli cestě prezidenta Ruska Vladimíra Putina na ostrov Iturup, informovala agentura Kyodo. Pašinjan se domnívá, že je možné, aby Rusko částečně prodalo železniční koncesi v Arménii. Současně uvedl, že má zájem najít přátelská řešení této situace. Rosatom je připraven k dialogu o jaderné elektrárně Pax 2 s novou vládou Maďarska, uvedl Lichačev. Zdůraznil, že revize klíčových parametrů projektu jaderné elektrárny Pax 2 ovlivní rozvoj Maďarska. Ruský velvyslanec v Japonsku vysvětlil šéfovi japonského ministerstva zahraničí, že Jižní Kurilské ostrovy jsou nedílnou součástí Ruské federace, uvedlo velvyslanectví. Uprchlíci z Ukrajiny masivně opouštějí Polsko. Země se stala lídrem v EU, v tomto ohledu uvádí Eurostat. Ozbrojené síly Ruska zasáhly nádrže s pohonnými látkami a zařízení používané k vykládce vojenského materiálu v přístavu Oděsa, informovalo ministerstvo obrany. K výbuchu došlo na podniku vyrábějícím munici poblíž Říma. Agentura NSA informovala, že se jednalo o bývalou továrnu Samuel Defesa, která nyní patří společnosti KNDS Amo Italy. Ruská federace si sama zvolí cíle pro odvetu proti agresivnímu chování a pirátství západních zemí a nemusí se jednat nutně o oblasti, které se tyto nyní aktivity odehrávají. Nebo kde se tyto aktivity nyní odehrávají, uvedl Lavrov v rozhovoru pro televizní stanici Vesti. Fidel Castro 100 let. Jak vhodně bychom měli oslavit z té výročí narození jednoho z největších mudrců, humanistů a revolucionářů naší doby? A teď je tady docela dlouhá stať, kterou nebudu číst. Čínský vlak na magnetické levitaci poprvé na světě dosáhl rychlosti 800 km za hodinu. A teď poslouchej. Za pouhých 5,3 sekundy. Tento výsledek představuje absolutní světový rekord a vlak se rychlostí jen mírně liší od rychlosti osobního letadla. Já jsem to viděl, když v jednom streamu to tam bylo jako zachycený.
1: Jak se to rozjelo?
0: No, oni tam ty lidi jako čekali a to. A to bys viděla, jak to proletělo, to bylo prostě, to byl hurikán. Říkala si hurikán. No a teď mám pro tebe úplně nejstrašnější zprávu.
1: Já už se normálně děsím.
0: Co?
1: Je, že se děsím.
0: To byly zprávy ze 14. srpna a teď zprávy z 18. To by to tu posunulo, no, tak co mám dělat?
1: A tak to je v pořádku, tak z toho 14. si je taky nečet, že jo, no tak jako, tak to máme, to, hele, v pohodě.
0: To je
1: jako.
0: Pravda, já jsem je 14. možná čet, ale už, ne, to jsem nečet tyhle ty. 18. srpna 1682 oficiálně nastoupil na ruský trůn Petr Alexejevič, budoucí Petr I. Veliký. Měl pouhých 10 let, spolu s ním formálně vládl starší bratr Ivan, asi pátý, ale skutečnou moc v prvních letech držela sestra Sofie. Od tohoto dne však začala cesta muže, který navždy změnil Rusko. Během svého panování vytvořil Petr pravidelnou armádu a flotilu, dovedl zemi k Baltskému moři, otevřel okno do Evropy. založil Petrohrad a provedl rozsáhlé reformy, které se dotkly téměř všech aspektů života státu. Byl to přísný, protichudný a někdy nemilosrdný vládce, ale právě jeho energie a vůle proměnily moskevské carství v ruskou říši. Několik zemí, teď jako ze světa, agenturní zprávy, několik zemí Blízkého východu tajně převáží ropu přes Hormuzský průliv. Toto je jeden z faktorů, které brzdí růst cen energií, uvádí Bloomberg. Účast na významných obchodních fórech v Rusku se pro cizince stává prestižní, uvedl Kobjakov. Ozbrojené síly Ukrajiny vyhrožovaly obyvatelce města Konstantinovka zastřelením, pokud odmítne evakuaci na Ukrajinu. Takajči nemá právo kritizovat Putina za návštěvu Iturup. Premiérka Japonska má dost odvahy přednášet Rusku o tom, že japonské pocity byly raněny, přestože Tokio nese odpovědnost za krev ruských civilistů tím, že podporuje kyjevský režim, píše publikace Strategie kulture. V Soutě se sešly stovky migrantů, kteří protestovali a požadovali azyl, informovala agentura Reuters. Irán se připravuje na obnovení konfliktu se Spojenými státy, píše The Wall Street Journal. Rusko se záměrně nezúčastňuje Davovského fora, uvedl poradce prezidenta Ruska Kobjakov. Formulace, že Rusko bylo vyloučeno z akcí, jako je Davos, je nepřesná. Davovské fórum není olympiáda ani Eurovision. Zda se tam zúčastníme nebo ne, je pouze naše rozhodnutí. Rusko může pomoci uspokojit potřeby Thajska v oblasti energetické bezpečnosti, uvedl vicepremiér a ministr zahraničí království Shihak Phungaketkeo. To je Thajsko, ne Tajvan, Thajsko. Kalas uvedla, to je ta chytrá paní tady v Bruselu.
1: Ta je nejchytřejší.
0: Že v nadcházejícím podzimním období plánuje představit zemím Evropské unie nejrozsáhlejší balík sankcí proti Rusku.
1: Ano.
0: Obchodní obrat mezi Čínou a Ruskem dosáhl v prvním pololetí 159 miliard dolarů v prvním pololetí. Konflikty a klimatické změny vedly k výraznému nárůstu nákladů na námořní a říční přepravu na klíčových trasách, včetně Panamského průplavu, řeky Rýn, Rudého moře a Černého moře, píše FT. Uživatelé zařízení Android z více než 26 zemí, včetně Ruska, byli napadeni novým špionážním programem Dragon Doll. Tento program se maskuje jako aktualizace prohlížeče Google Chrome, uvádí RBC. To je maskovaný útočník. Rusko budoucnosti by mělo být zemí velkých rodin, uvedla dětská ombudsmanka Lvova Belová v rozhovoru s generálním ředitelem agentury TAS Kondrašovem. Předseda vlády španělské Ceuty Juan, čili Jean, Juan je Jean, Juan, Jean Vesus Vivas, pohrozil centrální vládě Španělska soudem, pokud se situace s migrační krizí ve městě během 30 dnů nezlepší, píše El País. Rusové budou od 1. října

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní večerní pořad, na večerní stream s Mirkem Suchopárem a paní Vladimírou Vítovou. Já vám přeji krásný večer, vítejte o počase ve vysílání.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, přeju vám příjemný poslech.
0: Paní Vítová je vypnutá?
1: Jo, tak.
0: Má mutnutý mikrofon, tak ji neslyšíme.
2: Halo, halo? Já jsem zatím nic neříkala, už mě slyšíte?
1: Ano.
0: Ano, už vás slyšíme. Tak. Přátelé drazí, pojďme se podívat na současná témata, které nás pálí, na věci, které jsme si připravili dopředu. A já ti, Mirku, dám slovo rovnou a pojď to uvíst. A já se tady malinko stáhnu teďka.
1: Děkuju, Petře. Ještě jednou dobrý večer, Vladimíro. Je mi opravdu ctí, že s váma můžu dělat pořad. A byť byly politické prázdniny, tak se toho událo tolik, že mám pocit, že to asi dneska všechno nestihneme úplně probrat. Ale uděláme maximum pro to, co bychom probrat měli. A těch témat je opravdu několik. A já bych nastřelil jenom Příčovy, pak bych nastřelil Pjakina, pak bych nastřelil Sucho. A mezi tím se vším bude prolínat naše vláda a prezident, protože ono to všechno se vším souvisí. A když jsem začal Příčovama, byl jsem v sobotu v Příčovech, už asi po třetí nebo po čtvrtý jsem byl v Příčovech, jezdil jsem tam vždycky velice rád. A tentokrát můžu říct, že jsem mírně řečeno zklamaný, nebo spíš vyděšený, protože mám pocit, že se z akce, kde se setkávali, řekněme, dobří lidé, akci lidí, tak z této akce se stala akce politická a já se nebojím říct i vládní, protože záštitu nad Příčovama vzal Tomio Okamura, což je dneska vlastně člen vlády nebo předseda parlamentu. A když to vemu trochu jinak, tak samozřejmě někdo to organizuje, někdo to pořádá, ty Příčovy, už po šestý nebo po kolikátý. Samozřejmě ten, kdo to pořádá, tak má právo si určit, koho pozve nebo nepozve. Tomu všemu rozumím. Ale to, že nad tím vzal záštitu Tomio Okamura, tak já to opravdu považuji za, řeknu, škodlivou věc, protože neměla se z toho stát akce politická a vládní. Když jsem tam viděl ty diskutující na tribuně, já teď se asi dopustím nějaký spekulace, nebo je to jenom čistě můj subjektivní názor, tak mám pocit, nebo teda mě zapůsobilo tak, Vladimíro, že nám tam jakoby představujou stínovou vládu. A vy jste Příčově taky několikrát byla. A víte co, já se to nebojím říct, já jsem se po té sobotě rozhodl, že už nepoužiju slovo vlastenec nebo vlastenecká scéna, protože už je to natolik zprofanovaný, natolik. A vůbec ta alternativa je tak s proměnutím rošlehaná, když to řeknu po svým, že vůbec toho nemám dobrý pocit a dokonce mám pocit, jako by to byl i cíl tu alternativu úplně zničit. Jak se na to díváte vy, Vladimíro?
2: Já jsem nebyla v Příčovech, já jsem tam byla kdysi jednou a vím, že tam moje přítomnost není žádoucí, tak ne, že by tam prostě vím, že tam nejsem žádoucí, ani když ještě byla Aliance národních sil. Já se na Příčovy dívám tak, že to je vlastně, jako vždycky byla, a teď vy jste to řekl, ta stínová vláda, nechci říct druhá liga v tom pejorativním slova smyslu, ale že to je jakoby ta druhá liga v řadě, že se tam představují lidi, ten rezervoár lidí, který, když třeba budou nějaké problémy, tak pak budou dopředí tady vystaveni tyhle ty lidi a budou mít ty funkce. A přijde mi to tam přesně ten mírný pokrok v mezích zákona, Já se budu opakovat jako kolovrátek, ale přece podstatné je, jestli jsme teda součástí Evropské unie, jestli jsme součástí kolektivního západu, jestli jsme součástí NATO, a z toho budou vycházet i témata dnešní, třeba ta voda, nebo to, ten projekt NATO Open Sky, otevřené nebe, to, co se děje, chemtrails a podobně, nikdo o tom nechce slyšet. Takže pokud my budeme součástí tady těchto dvou bloků, tak jako o čem se tam budeme bavit, když všichni ti vlastenci chtějí tam zůstat? Já jsem se dozvěděla, že jsem označována za extrémistu, a to teda jenom proto, že chci vystoupit z té Evropské unie a z NATO. A teď já jsem si dělala poznámky, když jste hovořil, a řekla bych tady, doufám, že to po sobě přečtu, ten mírný pokrok jsem řekla, ta záštita, mně by nevadila ta záštita, protože je jasný, že předseda SPD má nejvyšší jakoby tu politickou funkci, ale to, co mě mrzí, že ta SPD a pro a i ti motoristi, no to vlastně je trochu takový cizorodý prvek, ale všechny ty strany, do kterých ti vlastenci vkládali naděje, tak oni nechtějí s nimi spolupracovat, oni chtějí, aby se rozpustili, aby zanikli, a vždycky to tak bylo. A já dávám příklad, že když byl Miloš Zeman, tomu se podařilo jako předsedovi ČSSD sjednotit tu opozici. Udělal realistický blok jakýsi a dal tam příležitost všem představitelům těch menších, nebo tenkrát taky nebyla veliká sociální demokracie, těm politikům těch jiných politických stran, a vzal je do týmu, do řízení, ohledně co se týče státu a podobně. A dám příklad, to byla třeba ta strana zemědělská, pan profesor Trnka, tam součástí toho byl i pan pozdější senátor Čuba, a nebo stranu zelených. On tohle prostě udělal, ale bohužel ta SPD tohle to udělat nechce, přestože to po ní mnohé ty politické subjekty kdysi chtěli. Ale teď, když se podíváte na tu takzvanou vlasteneckou politickou scénu a jako jak chcete prosazovat ty vlastenecké myšlenky, když ne přes politiku. To prostě nějak jinak nejde. Takže zase pryč s politikou, no to nejde. Tak to bychom museli buď žít na měsíce nebo v nějakém ideálním světě, kde možná teda nejsou ty politické strany, ale stejně tam ta společnost i v tom ideálním světě nějak musí fungovat, pokud tam nejsou všichni lidé andělé. Když tam jsou všichni andělé, tak to funguje perfektně, ale tady na zemi teda fakt nejsou andělé, takže prostě ta politika, vždyť politika je od slova polis, to společenství, a jak je uspořádaná, tak ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo ne, prostě to tady je, nějak to funguje, a my, protože jsme členové té společnosti, bychom se na to měli podílet. To teda zase promlouvám do duše těm, co říkají, ježiš, je politika, s tou na mě nechoďte. Takže mě by nevadilo, já chápu, že to získalo prestiž, když on tomu dal záštitu. Ale podle mě je problém té strany pro a té strany SPD, že oni nechtějí sjednotit tu vlasteneckou scénu a chtějí, aby ty jednotlivé subjekty zanikly. V podstatě to tam, myslím, i Tomio Okamura několikrát řekl, že jako se nemají podporovat. A proč pro boha ty lidi tomu dali x let práce, mají třeba jiné názory než SPD, tak se jako mají jít zahrabat 10 metrů pod zem, že si to SPD nepřeje. A mám tady poznámky, ale hned vám dám slovo, že prostě tahle ta politika těch jakoby vlasteneckých stran, ano, není vlastenecká strana, je dlouhodobá, a podařilo se to, že tady už není nikdo. Zanikla strana dělníků, která to říkala dávno, dávno, dávno, vystoupit se už na to vlastenecká. Zanikla strana Miroslava Sládka. Víte co, každý se rozčiluje, jak on někde vykřikuje, nebo on není vulgární. A to, že tady ti ostatní kradou, že říkají lidem svině, tak to je, nechci říct na té vlastenecké scéně, ale to je jako v cajku, ale nedej Bůh, aby byl někde Miroslav Sládek a něco tam vykřekl do toho, do, jak se tomu říká, tomu zesilovači.
1: Do Amplionu.
2: Jo, do Amplionu. Tak to se můžou všichni vlastenci zbláznit. A vrchol všemu tomu nasadil Petr Hájek v tom svém komentovaném pořadu, kdy tam říkal v podstatě jako neuvěřitelné věci o jediné, teď už fakt je jediná, ta vlastenecká strana, a to je to ČR1. My si můžeme myslet a můžeme milovat nebo nemilovat Ladislava Vrábla a jednotlivé politické představitele, ale fakt je ten, že tenhle politický subjekt ČR1 má v programu vystoupení z EU a z NATO. A mě naprosto šokovalo, že pan doktor Hájek se snížil k tak ubohé pomluvě Ladislava Vrábela, vždycky to změkčil tím slovíčkem, nevím, jestli řekl jako asi, něco v tom smyslu asi, ale to je úplně jedno. Bylo to ubohé, bylo to absolutně nefér a jediný politický subjekt, který nese tady tuhletu ideu, je teď v České republice ČR1.
1: To máte pravdu. Vlastně vy jste to teď odpověděla za mě s tou politikou. No, jestli vás nazývají extremistou, no tak já se tomu taky přihlásím. Já jsem taky extremista v tu chvíli, protože taky chci odejít z Evropské unie a z NATO. A jsem si vědomý jedné věci, a možná se pletu. Dokud budeme v Unii, tak se u nás nezmění nic. To jsem, protože oni ty páky na nás mají. My je nemáme. My jsme oproti Bruselu, oproti Unii jsme strašně, strašně slabonký. A to je jedna věc. A druhá věc, přesně, ty jste to popsala velice hezky. Jo, když se začne něco tvořit, tak se tady začne nálepkovat. A mě to strašně vadí. Protože když se, já to z vlastní zkušenosti to vím, když jsem řekl, bude tam tenhle nebo tenhle člověk, ne, to tam nepůjdu, když tam bude ten člověk. Ještě se ani nezačne pořádně pracovat, ale už se bude kastovat, kdo tam bude a nebude. A mě to strašně vadí. Protože tím si ubližujeme sami sobě. Jo, já teď použiju slovo alternativa. Jo? Nepoužiju slovo vlastenecký, protože opravdu už je to tak zprofanovaný, že to dál nejde. Ale to je další věc. Zmiňovala jste pana Vrábela. Samozřejmě, přesně. To je přesně ono. Ještě jsme začali dělat, já chystám napřesně nějakou akci a už ten tam bej nesmí, Vrábel. Když tam bude Vrábel, já tam do toho nepůjdu. A to jsme ještě nezačali pracovat. Tak pro Boha, jestli nejsme mezi sebou schopní věcní, objektivní a férový diskuze, jestli nejsme schopní si upozadit svoje ego a prostě ty ruce si podat a táhnout za jeden pro vás, tak já mám pocit a omlouvám se, že ta alternativa skutečně už bude tak rozšískaná, že to nespojí dohromady nikdo. A jediný celek jako ČR na prvním místě, já myslím, že mají to sami neutáhnou. Jo, třeba budou mít takový, že se jim to povede. Ale to je prostě, mě to mrzí a mě potom po těch příčovech volalo asi 15 lidí, ptali se mě, hele, co to je, jako proč to bylo zastřešený. A ty lidi jako docela to vnímali, řeknu negativně, vysloveně negativně a já budu upřímnej, jsem z toho opravdu hodně zklamaný, protože chápu všechno, máte pravdu, politika tam musí být, to jo, ale máte krutou pravdu v tom, že ani pro, ani SPD nechce prostě přijmout někoho jiného k sobě, jedou si svoji vlastní politiku, je to v pořádku, je to suverénní politické hnutí, totéž, že ano, totéž jsou motoristé, dobře, já akorát jsem si tam sám kladl otázku v sobotu, jestli to teda má být nějaká součást volební kampaně SPD, nebo co zatím všechno je, nevím, kdo měl to odpovědět, jo? Ale v každém případě nelíbí se mi to. A strašně bych si přál, abychom se na té alternativě už opravdu konečně uměli sednout nebo si sednout ke stolu. A jestli to teda bude, jestli to bude Petr nebo Pavel nebo Jirka nebo Tonda nebo Eva nebo Jitka, tak abychom se už konečně uměli dohodnout, domluvit se na nějaký férový spolupráci a táhnout za jeden pro vás. Pak budeme mít nějakou sílu, nebo sílu, a zase říkám zpětně, dokud budeme v Unii, tak i kdybychom se dohodli, i kdybychom táhli za jeden pro vás, myslím, že to nebude stačit. Protože to je podmínka odejít z Unie. A než odejít z Unie, ještě než by se odešlo, tak já se budu opakovat. Myslím si, že bychom měli mít aspoň dvě ryze české státní banky. Energetika, PHM a přírodní bohatství by měl vlastnit stát, protože přírodní bohatství nepatří nikomu, žádnému cizinci, ale jenom státu. Měli bychom mít funkční potravinářský průmysl, ať je soukromej, ale ať je český. Protože podle toho, co jsem se bavil s bankéřama, tak ono se uvádějí různý čísla, ale reálně z republiky na dividendách odchází 700 až 800 miliard. A ty tady chybějí. A já nevím, proč bychom měli dál pouštět na západ, když ty peníze by mohly být doma. Kdyby ty peníze, těch 800 miliard, bylo v ryze českých státních bankách, který by poskytli našim soukromým podnikatelům, drobným i těm větším, nějaký šikovný podmínky, tak já věřím tomu, že ti podnikatelé nebo i ty rolníci, že by do té české státní banky šli rádi a že by se to danilo tady všechno a že by z toho měla republika prospěch. To si myslím já, ale třeba se pletu. A samozřejmě mít dobrou obranu státu, to je samozřejmě, to s tím souvisí. Těch odvětví, který by bylo třeba napravit, těch je strašně moc, ať je to školství, ať je to ta obrana. Nebo teď se tomu dostaneme, teď teda téma léta bylo sucho. Jo. Docela by mě zajímal váš názor na to, co se vlastně děje s tím počasím.
2: No, já teď zrovna jsem měla takovou diskuzi s jedním kolegou. Lidi to moc jako neví o tom a nechtějí to slyšet. Já jsem poslouchala rozhovor nebo vyjádření Andreje Babiše, který říkal, že ho mrzí, že do téhle vlády vlastně novináři kopou, že nedělá nic kvůli tomu soku a že oni už v té minulé vládě udělali spoustu těch snahy, aby byly postavené nové přehrady a různé takové ty technikálie, aby zadrželi vodu. Ale nikdo nehovoří o tom, že prostě tady je to ovlivňování počasí. Vždyť si to každý může zadat do Google. Říkal o tom i šéf CIA. Je to to strategické osívání mraku, má to milion odborných termínů. Vidíme všichni ty čáry na obloze. Vidíme, teď nejsou jako někteří piloti, to třeba přiznají, ale ani to nejsou utajené informace. Když se podíváte do těch patentů, nebo na to je opravdu šikovný třeba ten Rudolfa Vávra, kdy jde do zdroje, vždyť jsou to všechno veřejné informace, jenomže se o tom nemluví v mainstreamu, tak se říká, že to je konspirace. No není, tak je teda prostě ten patentový úřad největší konspirátor, protože tam tyhle ty věci má. Takže je to, nechci říct dokázáno, jako je to všeobecně známo, pokud se o to ty lidi zajímají, že to teda dělá ten harp, ten zahřívá tu ionosféru, tam někde rozhazujou to bárium, ten hliník, všelijaké jedy. Jako nikdo to před náma netají, to je neuvěřitelné, nikdo to netají a přesto, když tohle někde řeknete, tak se řekne, no jo, to je konspirační teorie. A takže my tady můžeme mít 150 nových přehrad. Já nevím, milion různých opatření, ale když je to počasí ovlivňováno z vrchu tou oblohou a prostě neprší, anebo když je ta půda tím, co padá z toho nebe, tak zdevastovaná, že to nevsákne, tak o těchto věcech se vůbec nemluví. A my se tady pořád tváříme, jako by to hospodářství bylo stejné jako v 19. století, nebo kdy se začaly dělat ty přehrady, v podstatě ty veliký v Americe, vůbec nevíme, jak je třeba dodnes udělali. Takže to je lež jako věž, takže se tady bavíme jenom o nějakých povrchních blbostech a tu podstatu nikdo neřekne. A když budeme v NATO, tak jsme součástí projektu Open Sky a můžou si tu lítat letadla americký, německý, marsuje se s těma, mají kontakty, s čím chtějí, může ji rozsejpat, co chtějí a my na to nemáme vůbec žádný vliv a o tom se ani nepípne.
1: To je ono, přesně.
2: A potom ještě jsem si tady řekla, já si to vždycky napíšu a pak to po sobě nepřečtu, jak je to ošklivý.
1: A to mám to samý, jo.
2: Už vím, jak jste hovořil o tom, že bychom měli mít třeba tu samostatnou obranu. Tak on to teď nedávno řekl na Slovensku Štefan Harabín. A on říkal, my můžeme mít obranu, ale musíme se k někomu přiklonit, kdo nás opravdu ochrání. A ten Západ to není, to NATO to není. A ten Štefan Harabín tam řekl teda zcela otevřeně, že se, pokud chtějí být samostatní v tom multipolárním světě, že se, co se obrany týče, musí přiklonit k tomu Rusku, protože nikdo jiný jim to nezaručí, nikdo jiný nemá prostě ty jaderní a ty veliký zbraně. A v téhletý době už to prostě nestačí, že máte armádu. Musíte mít ty zbraně toho vyššího řádu, jinak je to úplně na nic. Takže nejde to tak, můžeme být neutrální, to jo, ale musíme se s nima domluvit nějakým způsobem a ne, že budeme říkat, Rusko je hnusné, Západ je hnusný, my jsme neutrální, no to teda nefunguje. Prostě nelze sedět na dvou židlích a musíte se rozhodnout jako v životě. Teď každou vteřinu se o něčem rozhodujeme, jestli chcete tam anebo tam, takže takový ty řeči, ta třetí cesta, to prostě nefunguje, to je nesmysl. A jo, už jsem to rozlušila po sobě. To sjednocení. Tak, já musím říct, že to perfektně řekl Vidlák v jednom svém komentáři a on řekl, doufám, že tahle ta vláda pochopí, bylo to ohledně těch neziskovek, když ty neziskovky a různé ty politické subjekty, které jsou protistátní de facto, proti České republice, jsou placeny ze zahraničí a šlápne na krk jejich financování, i když v jaké míře to je otázka. Protože to financování je nejen ze státního rozpočtu České republiky, ale je to z Evropské unie a je to bohužel i z OSN. Ale ten Vidlák řekl to B. Jestliže tahle ta vláda chce tady se udržet, nebo i ta vláda, s kterými máme za zlý mnoho věcí, my dva tady, ale i kdyby se chtěla udržet, tak musí hold platit ty neziskovky ze svýho. Ale já nevím, jestli to ta vláda dělá, protože ten trend, že ty neziskové organizace nahrazují ty vládní struktury, ten je celosvětový a existuje ta rada vláda pro neziskové organizace, to nezruší ani Andrej Babiš, protože to všechno jde z té Evropské unie. Hmm. Ale když je budou oni financovat, tak samozřejmě oni budou zpívat tu jejich písničku. Tak já teda nevím, jak je to teď s tou vládou, jak je chce financovat, ale měla by to dělat. A teď zrovna mi psal jeden pán ze Slovenska, aby jsme se nějak zařídili a přesně to, co dělá Západ, že si financuje ty neziskovky a podobně, abychom se obrátili na Rusko. Ale v tom Rusku to nikdo neudělá. Hmm. Tam nikdo nikoho nefinancuje. Ty takový slinty, že třeba, jak natočil Vox TV, ten Vojtěch Boháč, že já jsem asi vrchní kápo, tady jak sem chodí peníze z Ruska, takovou hovadinu. A říkal to ale mimochodem přesně jako ten pan Petr Hájek. Asi. Ale to už tam ty lidi nezaregistrujou, to asi. Ale prostě jenom jako to berou jako fakt. Tak to Rusko, bohužel musím říct, nic takového nedělá. Stát nic takového nedělá. A takže všechny ty politické strany mají více zdrojové financování, takové ty zavrženíhodné politické strany. A jdou tam peníze přes ty neziskovky. A teda jdou tam peníze i ze státu, ale i přes ty neziskovky. A to je drží pohromadě. Tam je jednak jsou to sobci. Všechny ty politické strany mají sobecké ty volební programy. V podstatě, a to se pak dostane možná k tomu Pěkinovi, ale je to ten davoelitarismus, že tady úzká skupina elity, což není žádná elita, tak drží obrovské peníze a zbytek jsou žebráci a jenom té elitě platí. Ale to má ODS v programu, to mají STAN v programu. Musím říct, že v podstatě to má v programu i SPD. A tam nemá nic o nějaký koncepci řízení společnosti. Ne. No takže a ty si pak platíte svoje lidi. A od nás tady na té ulici, a jak jsme ty rozdílené prvky se chce, abychom se nějak spojili, ale každý má svoji práci. Ale oni tam mají placené sekretariáty a zaměstnance. Oni si můžou zaplatit ty autobusy. A tady, a to se dostanu teď k tomu ČR1, tady lidi, teď já ty lidi znám kolem toho, tam posílají lidi ty peníze, ale v životě tam nepůjdou miliony, jako to jde, jak dělají ty hloupí lidi třeba na ty rakety do Ruska. A ještě dám jednu takovou poznámku, jako vrchol, jak to funguje s tím financování politických stran, když jsme ještě měli Aliance národních sil. Jen jedinkrát jsme na účtu za ty roky měli 60 tisíc. A tak jakože bude volební kampaň a já se tam jednoho dne podívám a my jsme tam neměli nic. Všechno to jako pokutu schramstl úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Pod úplně průhlednou záminkou. To je úplně fuk, co si vymyslí. Takže takhle to, jako, to jsou nesrovnatelné podmínky, to, co mají ty parlamentní strany a co mají mimo parlamentní strany. Takže ty parlamentní strany, které mají zdroje plus KSČM, které má historické zdroje, by měly vlasteneckou scénu sjednotit a ani jeden z nich to neudělá. Takže vina, co se týče sjednocení, je vina na nich.
1: No, s tím naprosto souhlasím. A to je vlastně to, co jsem říkal prvé, že oni ty peníze mají a oni ty páky mají. My je nemáme, bohužel. Jo, to je pravda. Když jste se dostala Andreje Babiše, k tomu se taky ještě určitě dostaneme. Já říkám, naše scéna je rozčískaná. A já jsem si uvědomil jednu věc. Je to sice není to důležitá věc, ale i tak. Ten Andrej Babiš je, je tady od roku 2011, pak teda od roku 2014 byl ve vládě, pak teda v roce 2021 prohráli volby. A já jsem si všiml jedné věci, ať už to byla ODS, nebo ČSSD, nebo kterákoliv jiná strana, tak vždycky, když ty volby někdo prohrál z těch stran, tak od nich utíkali lidi pryč, ať už to byl Kuba z ODS, nebo z ČSSD odešel někdo jiný, nevím přesně, nepamatuju si jméno, nebo Kalousek odešel od lidovců. A já jsem si uvědomil jednu věc, že u toho Andreje po tom roce 2021, když prohráli volby, tak ten jeho tým zůstal stejný de facto. Ty nejbližší, Brabec, Havlíček, Schillerová, Nacher, Vondráček, dobře, zmizel ten, jak on se jmenoval, ten měl ten zápisník, nepamatuju si na to jeho jméno, dobře, budiš.
2: Ale... Foltínek.
1: Foltínek. A tohleto teda bychom potřebovali umět my, aby jsme se dokázali držet pohromadě.
2: Když my nemáme ty zdroje.
1: To je ono právě.
2: Oni jsou všichni tam vázaní těma postama, že se jim slíbí. A takhle to má přesně KDU, že se starají o svý lidi. Ale... A já, když jsem ještě kdysi dávno byla v ČSSD, no tak ty se fakt nestarali o svý lidi. Tam přišel jiný předseda a všechny podříst, co tam byli za Miloše Zemana. Takže jestliže není ten tým sourodý, tak se to prostě nestane. No.
1: No a tohle,
2: teda stane se tady ta tragédie a není pak odejdou ty lidi, nebo já už teď nevím, čemu se překlone a čemu ano. Ale můžu mít ještě, nezapomenete řeč, můžu mít jednu tady, já jsem se podívala na diskuzi a tam je, že vrchol bylo urážení pana Vrábela, to je pravda.
1: Ano.
2: Ale já bych si tady chtěla ohřát naši starou polívčičku. Když jsme byli Aliance národních sil a spolupracovali jsme národní demokracii, tak absolutní vrchol sprostoty a urážení proti nám dělal ten slavný pan Kapal ze Svobodného rádia. Ten lhal, zval si tam hosty i toho Martina Kellera, bylo to neuvěřitelné, jakou špínu na nás nakydali. A všichni padají na zadek z toho, jak to byli a jsou skvělí vlastenci. Tak takhle to chodí na vlastenecké scéně. A teď jde otázka, proč to udělali. Tak asi máme ty informace, ty peníze zatím stály. Jako fakt, vždycky zatím stojí peníze. A zase, my, co jsme vydrželi na té vlastenské scéně, tak tady, jak jsem říkala o těch andělech, tak prostě záleží to na tom charakteru toho člověka. Ale když někomu dáte peníze, aby pomlouval ty druhé, teď přece ten Adam Bartoš, byl tak úžasný mladý muž, předseda politické strany, byl tak odvážný, že on jediný se postavil, když tady byly ty přehlídky NATO, před ty tanky. A z té vlastenecké scény by si od něj ani pes kůrku nevzal. A víte proč? Protože ho pomlouvali, protože on má tu špatnou pověst, protože on vydal ty seznamy těch v uvozovkách Židů. A vy jste tady zmiňoval, nebo vlastně pan Bureš na začátku, šéfa toho BlackRocku, tak se podívejte na všechny. Vždyť všichni tam mají, že jsou židovského původu, jsou na to hrdí. Všude to, jako na Wikipedii, je to všude napsáno. A tady on... jako vytiskl jenom ty seznamy, které ani nedělal, ale byl to počin v podstatě podnikatelský. A z takovýhle maličkosti se všichni můžou zbláznit. A to, že tady někdo dělá příšerní věci, s tím se na podium stoupnou.
1: No, to je přesně ono. Ano, to je přesně ono.
2: A ještě chci říct, ale víte, proč to je? To se na mě taky kdysi naštvalo pár posluchačů na Svobodní vysílači. Ale to je proto, že my, co se týče rozlohou, tak máme největší počet měst je tady malých měst. Plus, minus, já nevím, 3-5 tisíc obyvatel a tak. A vždycky v tom městě, v tom, jakým vyrůstáte, jestli ve velkém městě nebo na vesnici, nebo v malém městě se formuje psychika. A tady je ta psychika maloměšťácká. A prostě i ty lidi v té Prahy, i ty, je tady strašně lidí z Moravy, ve vládě většina premiéru byla z Moravy. A tam je maloměšťácká povaha jako úplně ukázková. Takže to je náš problém, to je problém České republiky. A lidi to uráží, no ale prostě to tak je, no. Jak, a to je přesně jenom to dokladuju, to, co vy jste řekl, to je maloměšťácký jak hrom. Já si vedle něj na to pódium nestoupnu, protože o něm ta média píšou ošklivě.
1: Jakoby
2: o někom z nich, co byli na těch vlasteneckých demonstracích, psali hezky.
1: No přesně tak, to je přesně ono. Ale když jste zmiňoval ty média, dneska ty média mají takovou moc, že dokázou člověka zničit během 2 minut jedné reportáži. Jo? To jsem si teda opravdu vědomý. A já vždycky si vzpomenu, já vím, že to zase, no to možná nesouvisí, ale teď se teda řeší Bitcoin. A Blažek, teda soud navrhuje, zatím je to jenom návrh, 6,5 roku vězení. A tam lítají miliardy. A já se vrátím o nějakých 14 dnů zpátek, když se brali Davida Ratha a pak ho teda potom odsoudili za 7 milionů, dostal 8 let. A tady navrhují 6,5 roku za těžký miliardy. Tak jako by mě zajímalo, jakým metrem to ty naše soudci poměřují. Já vím, že to teď nevyřešíme my dva tady, jo? Ale přijde mi to takový docela komický za 7 milionů 8 let a za miliardy.
2: No, protože tady... Jasně, protože tady není funkční to řízení, jak si myslíme, jako vláda, prezidenta, tady prostě je ten kontrolní mechanismus a to jsou ty soudy a ty jsou obsazený lidma, kteří dělají úplně jinou agendu. Ale musím říct, to není jenom záležitost Petra Pavla, to je záležitost i těch předcházejících prezidentů, řekněme si to otevřeně. I Václava Klause, který teď sice je fajn, že má dobrý názory některé, ale i Miloše Zemana, který má teda příšerné názory, třeba co se týče toho konfliktu na Ukrajině. Ale ještě s tou manipulací, my teď budeme mít, nevím, kde to tam přesně dá pan kolega, na našich stránkách Československého mírového fóra takovou odbornou studii. Oni přesně ví, ty sociální sociální inženýři, jak pracovat s tou společností. Stačí, když 10% lidí si zaplatí, zpracují, to je úplně jedno jak, a říkají ty jejich názory. K tomu se přikloní, protože se o nic jiného nezabývají. 30 až 40% lidí, část se vůbec jako o to neangažuje, takže pokud my nemáme v ruce ty média, což je proces informační, což mají, je to pár lidí, je to hrstka lidí, co tady vlastní média a ty ovládají ty miliony a my prostě opravdu nemáme šanci. A jeden německý politolog řekl, že ale problém, jsou sociální sítě, lidi si můžou ty informace najít, ale buď nemají čas, nebo jsou líní, nebo už jsou zpracovaní a nenajdou je. A ten německý sociolog řekl, problém není vláda, problém není parlament, problém sedí před televizí.
1: Ano, přesně.
2: Takže až tady zase se bude nadávat na politiky, tak by si každý, ne z vlastenců, ale měl mlátit hlavou vozeč z těch voličů. Teď kolik voličů teda toho Petra Pavla se na něj stěžuje? A chtějí potrestání? Ne, oni by měli být potrestáni.
1: No, jistě to máte pravdu. Já jsem tím známý, říkám to do kolečka a už jsem to říkal i tady u Petra nedávno. Je to jenom o nás a je to v nás. Je to o nás, jak se tomu postavíme. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. Nikdo jiný to za nás neodpracuje. A vy jste tam prvé zmiňovala hrdost. No samozřejmě, když my jsme Češi a máme být právo hrdí, když my jsme dali světu tolika skvělých lidí, tolika skvělých vynálezů, my se nemáme za co stydět, a to jsem taky tady říkal u Petra, a my se pořád krčíme, my se pořád jakoby se něčeho bojíme, a já jsem strávil leta jsem strávil v Německu, a jak oni jsou hrdí na svoje spisovatele, na svoje skladatele, jo, to my neumíme tohleto, a to je naše chyba. A tak,
2: no, my točíme dehonestující filmy o našich spisovatelích, ano. Píšeme dehonestující knihy, jako třeba ten se jmenuje Historik Čírtek, o tom husitství. No, jako neuvěřitelný. A ještě, co pak slyšíte v Dánsku, že si říkají, my jsme malí, my jsme bezvýznamní Švédové, říkají si to Finové, říkají si to Maďaři, říkají si to Rakušani, nikdo. A my máme větší rozlohu, více počet obyvatel a furt si říkáme, jaký my jsme malí, nebohý, neschopný. A ještě chci říct, tady někdo říká, všichni mluvíte o sjednocení a od první minuty jenom pomluvy. A jako když jsme to snad vysvětlili, já nevím, kdo to napsal, nějaká paní Ivana Chadimová, tak tam prosím napište, jako jestli jste poslouchala opravdu od začátku, protože já nevím, jak to jinak vysvětlit. Já jsem měla pocit, že jsme to tady řekli docela podrobně.
1: Já si taky myslím, že jsme to řekli podrobně. A neber.

0: pak by se dalo lecos dělat.
1: No a víte co, a to lze odejít jenom, když teda volíte ty politické strany, které to chtějí. A mě úplně dorazilo, že vlastně naši lidi, dva konkrétně jsem se dozvěděla, tak vlastně v diskuzi pak řeknou, že jsou to naši členové i byli. Kandidovali za nás a stejně volili SPD, protože mají větší šanci. No tak to se můžeme jít fakt všichni klouzat pak, no.
0: No, já teď teda budu trochu konkrétnější, já jsem do toho nechtěl jít, ale jo, přesně mám tu zkušenost, když jsme teda chystali nějakou akci a když už to bylo skoro ve finále, tak se to všechno otočilo o 360 stupňů a najednou se tam začali prosazovat něco takovej táh do senátních voleb a akce, která prostě měla být hlasem lidů, tak najednou to bylo něco jiného. A my si podkapáváme sami sobě nohy. A to mě na tom trápí nejvíc. Jo? Jako co dál? Jistě, první úkol, odejít z Unie, jak jsem říkal, mít banky ve svých rukou, PHN-ko ve svých rukou, energetiku ve svých rukou, přírodní bohatství, pak by se dalo leco dělat, ale dokud budeme v Unii, tak se to prostě nestane. A přitom z té Unie můžeme odejít dle článku 50 Lisabonské smlouvy, že to by musel premiér aktivovat. A ten to neudělá, protože má svoje zájmy v Německu. Že jo. Co si budem říkat? Ten do toho nepůjde. A hradní pán to už vůbec ne, to je škoda mluvit. Jako nechci se do něj nějak navážet, já jsem ho nevolil, volit ho nebudu. Jenom když teda potom ty volby vyhrá, tak jsem řekl, dobře, není to můj prezident, ale budu ho akceptovat. Ale to, co předvedl letos před srazem sudeckých Němců, během srazu a po srazu sudeckých Němců, tak promiňte, Vladimíro, já už jsem si začal do ní navážet taky, protože to, co probat on, tak to už jsou protistátní kroky, proti republice. To už není, to nemá nic společného se slibem prezidenta, to nemá nic společného s ústavou a podle mě on jde proti republice. K tomu se ještě potom můžeme vyjádřit podrobně.
1: Jo, ale jako mě to zase u něj nepřekvapilo, protože co se dalo čekat, jednak podporuje ty Lichtensteiny a víte co, lidi si to vůbec neuvědomují, ani lékaři, ani policisté, ani politici, ani ten prezident. To prostě není jen tak dát slib. V té kanceláři na nebesích, jak říká jeden kolega, tam je to zapsáno. Takže z toho hlediska vyššího principu mravního, oni porušují sliby a samozřejmě za to důsledky ponesou, jestli v tomhle životě nebo v těch dalších, nebo jestli někdo věří na peklo. Prostě to tak je a s tímhle se v tom našem materialistickém světě absolutně nepočítá a přitom jako je to jedna z nejdůležitějších věcí. No ale já jsem chtěla ještě říct, vy jste říkal, jako co s tím a podobně, a to se možná teda dostaneme k tomu, co jste avizovali vy na začátku, že teď poskytl Valerij Pjakin rozhovor a kde hovořil o odsunu sudeckých Němců u nás a taky o roce 68, ale já bych ještě chtěla hovořit o něčem jiném. My jsme dali takové stanovisko k tomu nesouhlasné, že nesouhlasíme s tím Valerijem Pjakinem, ale já jsem pak udělala takovou malou srovnávací analýzu, protože ta koncepce sociální bezpečnosti je perfektní. Je to vlastně podle mého názoru a to, co já znám, nebo jsem kdy měla možnost se s tím seznámit, tak je to taková sumarizace politologie i sociologie a psychologie dohromady a třeba ten trojúhelník těch 6 priorit řízení prostě je dokonalej a spousta těch věcí. No ale teď, já mám z té koncepce nejradši generála Petrova, který ji prosazoval. A vlastně v tom Rusku, co se týče té koncepce sociální bezpečnosti, od jejího vzniku byly 3 proudy a to se dostanu k tomu, co se má dělat u nás. A první v podstatě byl ten generál Petrov, který založil politickou stranu. Chtěl vzdělávat lidi a pak s tím konceptem, aby byla ta společnost jiná, s tím, že ty lidi budou informovaní, tak šel do voleb. On tam neuspěl v té důmě, když získal 1,17% a tam se jako v té koncepci sociální bezpečnosti, ty konceptuálové hrajou dost na takový morální giganty. Takže generál Petrov neuspěl a víte, co oni udělali? Dali mu v podstatě, teď to říkám expresivně, ale bylo to tak, nůž na krk, aby tu stranu zrušil. Založili fond konceptuálních technologií, což byla nadace, ta už mimochodem teď také neexistuje, a snažili se jít jinou cestou, ovlivňovat ty elity, ovlivňovat ředitele podniků nebo nějaký ty

0: Já nevím, poslance, možná ze státní dumy a podobně. Jako ovlivňovat elity, ale to je přímo protimluv tomu, co vlastně ta koncepce říká, že by to měla znát každá kuchařka a podle toho se řídit. Takže a vlastně jsou tři proudy tím pádem v tom šíření té koncepce. A Alexej Pjakin ten dělá analytiku. A tam v tom článku píšu, že představte si jako doktora, ke kterému přijdete a on vám udělá perfektní diagnostiku. A vy řeknete, no tak fajn, ale jak mám tu nemoc vyléčit? A on vám řekne, to už není moje věc, protože to už je ta politická strana, co nabízel ten generál Petrov. Takže my všichni tady, a to je podle mě i záležitost všech těch našich, co vystupují v různých alternativních médiích, kam my se teda vůbec nedostaneme, třeba vy nebo já, takže děkujeme panu Petru Burešovi. Takže tam se pořád popisuje jako jen, jak to je tady strašně blbý. Je to tady blbý, ale ta cesta ven se prostě nepopíše. Tu vám neřekne nikdo.
1: Přesně.
0: Nikdo, jenom vlastně se vychází z toho, že se asi nějak něco zázrak, možná věří na zázrak, má stát v tom Evropském parlamentu. No a zázrak se nikdy, jako v
1: Nestane.
0: Evropském parlamentu, stanou se zázraky, ale ne v Evropském
1: Přesně.
0: parlamentu. Takže to je to zásadní, že my tady můžeme mít analytiků plný kopec, ale aby to někdo zrealizoval, o to nikdo nestojí. A nikdo to neřekne v médiích, ty politické strany, co my si myslíme, že mohou, možná nemohou, to neudělají. A lidi řeknou, teď je malej, je bezvýznamný, nemá to smysl. Takže tady je ten způsob, jak to zrealizovat, ale nikdo ho nechce použít.
1: To je přesně ono,
0: Předávám vám
1: protože
0: slovo.
1: jo, máte pravdu, protože já to říkám zase už po několikátý, my nemáme státníky. My nemáme státníka typu prezidenta Beneše nebo prezidenta Masaryka dneska. My nemáme takovýhle osobnosti, který by
0: A
1: měli.
0: můžu zase vstoupit. A kdyby takový, já si myslím, že tady je spousta osobností, jmenovala jsem třeba i toho Adama Bartoše, ale není Boha, aby se někam dostal, protože tady se osobnost hodnotí jako jo, ten je v televizi, osobnost. A
1: Ano,
0: koho asi pustí do televize?
1: no přesně, to je přesně ono. A jsme u toho znova. Zase jsem si vědomý toho, když to vemu čistě teoreticky, i kdyby se, řekněme, povedlo odejít z Evropské unie, i kdyby se povedlo, že bychom se nějak dali dohromady všichni a začali s tou republikou něco dělat, tak já si ale kladu otázky, protože tady v té republice je tolika korupce a ta provázanost lobbystů, kmotrů na všechny politické strany je taková, že já se obávám toho, že i kdybychom nějakou změnu udělali, takže oni by stejně škodili dál. Jo,
0: Jo,
1: ať už.
0: škodili, ale neměli by ty zdroje.
1: No přesně, no. Jo,
0: A
1: takže.
0: oni teď můžou škodit ve velkým, protože mají ty zdroje. A my zdroje nemáme, tak my můžeme
1: Přesně.
0: říkat leda pravdu. A oni
1: To
0: můžou
1: je
0: škodit.
1: přesně ono, no. A ještě, když jsem se prvé zmínil o Andrejovi Babišovi, zase taky pro mě obrovské zklamání, vy jste to už prvé naťukla, ono se před volbama naslibuje hory doly, po volbách je to všechno jinak, to je pokaždý, že jo. Ale zmiňovala jste toho Pjakina, že teda nějak se navést na ten odsun Němců. Já jsem si ověřil jednu zprávu. Andrej Babiš, když byl v Mnichově u spolkového ministra Cédra, tak tam mu slíbil, že se jim do toho srazu nebude montovat. Co, to je v tom Brně. A přesně, já jsem si to potom pečlivě sledoval, to chování vlády během před srazem a po srazu. Přesně on splnil to, co slíbil. Oni se do toho nemontovali, on řekl, že to je nešťastný. Jo. Když jsme teda s kolegou Čumpelíkem byli na ministerstvu zahraničí, dali jsme tam dopis protestní, žádali jsme o přijetí u ministra Macinky. Nikdo nepak ani neodpověděl. Jo? Odpověděl teda ministr Metnar, že když to shrnu do několika vět, že neshledali, že by spolek sudetských Němců byl škodlivý pro naši republiku, že nepáchají žádnou trestnou činnost atd. Takže prostě proti ním nemůžou zakročit. Že jo? To je jedna věc. To máme, ale přesně to chování Babišovo před a po srazu, to prostě opravdu splnil to, co Cédrovi slíbil. A zrovna tak to splnil i ten Pavel. Dal srazu záštitu, předtím teda byl na jejich srazu, když tam byl na té motorce, tam poděkoval Posotovi za zlepšení vztahu mezi Českou republikou a sudetoněmeckým landsmanšaftem. pro boha, tohle má být český prezident? Jak je tohle to vůbec možný? A před tím srazem on teda se zmiňuje o tom, že by dát euro. To není pomluva, to je fakt. To si, ty jeho rozhovory se v televizi nechají domluvit, aby jsme nebyli napadnutelní, že nikoho pomluváme. Po srazu řekne, že by dát federalizaci jako silný evropský stát. A když se podívám do zakládajících listin sudeto německého Landsmannschaftu z 30. listopadu roku 1949, tak já tu větu ocituju přesně. Oni tam jako píšou, že by chtěli na zpátek domov a to je to potrestání činu při odsunu Němců a dál tam píšou. A všechny tyto záležitosti je možné řešit pouze a jedině v celkovém federalistickém uspořádání Evropy. A k tomu je zapotřebí připravenost Čechů a Poláků, aby vrátili Němcům jejich území a jejich domov. Takže to je z roku 1949, oni tam teda mluví o federalizaci. A v roce 2026 prezident České republiky taky mluví o federalizaci. No to je něco teda opravdu, já si myslím, že takovýhle prvek jsme ještě v historii od roku 18 neměli, aby prezident prosazoval euro, aby prosazoval, to znamená zničení koruny, aby prosazoval federalizaci, byť v prezidentském slibu říká, že bude dodržovat ústavu a v ústavě se hovoří o zachování svrchovanosti republiky. Takže on porušuje ten slib, ne, že neporušuje. A to se všechno, přátelé, nechá dohledat.
0: Víte, co porušuje? Paragraf, jak strestat prezidenta, je jasné. Je to ta vlasti, velezrada je někdo a on je vlastizrada. Já nevím, je tam rozdíl. Prezident má jedno z toho.
2: Velezrada je jediný trestný čin, který se může prezident dopustit.
0: Jo. Ostatní mají vlastizradu. Mohli by být souzeni, oni i prezident. A kde není žalobce, tam není soudce.
1: Ano, přesně.
0: Jako a žádná žaloba není a i kdyby to u soudu bylo, no tak, ale mohlo by to tam být, ale nedostane se to tam. Možná to nějaký lidi dali a ani se o tom nedozvíte.
2: Tak já k tomu dodám, aby jsme byli přesní. Velezradu, to znamená, velezrada je z definice jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Takže je ohrožení demokratického řádu to, že se z toho má stát monarchie? Je. Je tady rozpuštění se ve Spojených státech evropských ohrožení? Směřuje to proti svrchovanosti a celistvosti republiky? Samozřejmě ano. Tak a kdo jedinej může žalovat prezidenta? Tak, odpověď, lze ho stíhat pouze ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Hmm. Senátní volby máme za měsíc. Pokud někdo tvrdí, že Senát je k ničemu, tak tady máte jasný příklad, že jedině senátoři můžou zažalovat prezidenta. Pokud vy máme tam jednoho slovy jednoho člověka, který je vlastenec, možná tam budou dva nebo tři, ale potřebujeme, až vyměníme třetinu Senátu za naše lidi, tak pak můžeme zažovat prezidenta a hnát ho zodpovědnost.
0: No a můžu se zeptat, a my víme o těch senátorech, kdo teda chce vystoupit se u vás na to, protože to je úplně jako alfa a omega. Já nevím o nikom takovým a víte proč? Protože ta kandidatura stojí 20 tisíc, jenom abyste se zúčastnili. Protože pak musíte mít nějakou reklamu, někam chodit, média vás v životě jako někam nepozvou. Tak jenom tohle, abychom se ještě
2: pozvou. A tak média, senátory samozřejmě pozvou všechny kandidáty.
0: Ne, tak to se teda zákona, velmi mýlí.
2: Ale i Láďa Vrábel byl v České televizi. Zase
0: no dobře,
2: jako,
0: ale to jsou jenom ty trojminutovky někdy v noci.
2: Já vím, ale nemůžeme říct jako, že nikdy.
0: No nepozvoval
2: jo, hrajeme fair, jako prostě, jo, protože
0: hrajeme fair a když jsou diskuzní pořady v těch jednotlivých krajích, tak se tam nedostanou všichni kandidáti na senátora.
2: Jak to?
0: No, protože jsem několikrát kandidovala a vím, že jsem nebyla pozvaná nikam a kolegové. Pozvou se tam jenom zástupci ODS, nějakých těch a pak jedné nebo dvou alternativních stran, ale rozhodně ne všichni kandidáti na senátora.
2: Tak pokud se budeme bavit o jménech, tak třeba v Daděčínsku tam kandiduje Honza Skalický. To je jméno. Jaroslav Dvořák kandiduje, což je ta Jarda Novák, kecám, jste mě zbyt. Na Plzeňsku další člověk, Hynek Beran, energetik, Trutnovsko, A brzy budete mít, přátelé, celou mapu, kde ve všech těch senátních obvodech, kdo tam je zajímavý, kdo, řekněme, je vlastenec a kdo, který by mohl být taková nějaká dobrá volba. Aby jsme se nedali opít rohlíkem, jako v případě tady Babiš nanominoval právě na Děčínsku jednoho specialistu, který psal ódy na Petra Pavla, mm-hmm. básničky, jo. Takže to je prostě, a Babiš ho klidně jako jmenuje, jo, jako na senátora. Takže to je úplně neuvěřitelný. Ale takhle to je konkrétní věc, která se dá udělat.
0: Ale já bych ještě navrhla, aby ti lidé je oslovili s tím dotazem, jak to vidí EU a NATO. Fakt. Za to nic nedá to nikdo, žádný volič.
2: Určitě. Hmm. Jo, ale pokud se bavíme o žalobě na prezidenta, tak prostě to může udělat jenom Senát a na to tam potřebuje mít svoje lidi, který se nebudou bát tu žalobu na prezidenta dát a začít jako už účinný odpor proti tý, proti tomu
0: zlořádu. No a ta vlastizrada je taky ve hře a to tam není vázáno na Senát.
2: No ale ta nemůže být na prezidenta. Prezident
0: jasně, ale týká se jednotlivých politiků, jednotlivých premiér a ministrů a podobně.
2: A já si myslím, že měli bychom mířit na střed, jako jo, nejdřív. No, tak jo, jako když odstřelíte Pavla, ještě... tak jako odstřelíte Pavla, tak to je, no, to je symbol, že jo, to je symbol sjednocující.
0: Ta vláda má prostě v ruce tu moc výkonnou, ale já tím chci jenom říct, že jak se lidi myslí, že nemůžou nic dělat, no prostě můžou a ten právní řád ty nástroje má, problém je, že je nikdo nevyužívá.
2: No a další věc je ochota vůbec orgány účinný v trestním řízení
0: to až je druhý
2: se tím krok. Jako zabývat třeba právě tou vlastizradou vůči, jo, a tak dál. Prostě je to, není to jednoduchý, ale myslím si to, že prostě pokud by byl tady opravdu dána žaloba na prezidenta republiky, tak už jenom to bude randál jako celo evropský, řekněme, protože to se tak často neděje, nebo v naší historii se to vlastně nedělo nikdy a mohlo by to zatřást to trošičku tou věrchuškou, jo? No, ale na to tam potřebujeme lidi, kteří se neposerou s prominutím.
1: No, říkáš to dobře, no.
0: Ještě pardon, musí to být většina Senátu?
2: Já nevím, kolik jich tam má být, ty technikály jako nevidím.
0: Tam to není definováno v tom, jak jste citoval.
2: Tady píšou, že žalobu musí podat Senát.
1: Takže asi
2: jo, na základě žaloby
0: Senátu. No, protože to je taky problém, tak vždycky se mění třetina Senátu, tak i kdyby teď byli všichni vlastenci, tak dvě třetiny Senátu teda fakt nejsou, no.
2: Nejsou, ale za dva roky se mění další, že?
0: To je pravda.
2: Tak jo, takže furt se s tím dá něco dělat, ale nejhorší je to propadnout apatii jako ve stylu, že to s tím nedá nic dělat a vykašlat se na to. O to jim jde totiž.
0: Ano, ano. Jo. A spousta lidí bohužel skáče na špek a to mě teda fakt mrzí.
1: Proto já říkám, že nemůžu mlčet, nejde to. Já prostě budu řvát a budu se za to republiku rvát. Budu se rvát za lidi, nebudu se rvát za Rokušana, za Petra Fialu a podobný experty. Ne. To ne, za ty se rvát nebudu, ale za ten zbytek rozhodně jo, protože ale zase už jsme to, na tom se shodneme, teď máme na čem stavět. Z té historie máme, teď před chvilkou jsme se o tom bavili. No, tohle to je prostě... Já to trochu doplním, já budu trochu konkrétnější. Já jsem se konkrétně ptal policistů na to, jako proč se nečiní, když se teda řeší tohle. Nebudu konkrétní, nemůžu být. A oni mi řekli, my bychom rádi. Ale ten státní zástupce na to tam k tomu soudu nedá. Protože je to všechno tak prolezlý, cituju přesně tak prolezlý, že jeden ví na druhýho, jeden otevře šuplík, pak otevře šuplík druhej a jeden druhý ho zkompromituje, takže oni musí mlčet, musí táhnout za jeden pro vás, musí si krejt záda, aby tam těch funkcích ve vládě a na soudech, aby si ty funkce zachovali. Protože když promluví nějaký vysoký politik na nějakého soudce vyššího, tak se udělá vyšší soudce. Tak ho potopí taky, že jo. To je do kolečka. Ono, jako oni ty policajti by dělali. Já na tomu věřím, že jo. Ale prostě není to prostě průstřelný, jak oni říkali, no. Není to průstřelný, no. To je chyba. Ale mě se tam Vladimíro ještě prvé zmínila toho Pěkina ohledně těch sudeckých Němců. Můžeme se na to podívat?
0: Jo, a já jenom ještě podíváme, a já jenom chci říci, že co se týče těch státních zástupců, tak nejen naše rodina, a byla to autonehoda, ale i mám x takových zkušeností. Největším peklem jsou v tom celém soudním tom systému státní zástupci. Jako to je totální had na prameni. A těch je v republice 1300. To zase není jakoby tak moc. A státní zástupci máme, teda musím říct, že ty soudy nižší instance jsou spravedlivější než ty soudy vyšší instance. Ale státní zástupce, ten zabije vždycky všechno, vždycky všem všechno. A máte pravdu, že policajti, tam je to OK. Ale kámen úrazu, státní zástupce a vyšší úrovně soudu. A jak říkám, není to jenom moje osobní zkušenost. No a takže tady máme toho Valerie Pěkina. Já jsem se tady připravila. On tam vlastně říká, že já teď budu parafrázovat, trochu přehánět, ale tu podstatu to vykreslí. On tam říká, že ti Rusové byli na ty nebohé Němce, když byli poraženi, vlastně hodní, že jim pomáhali, že je ošetřovali bezplatně a tak. Ale že my jsme na ně byli strašně krutí, že jsme se k ním chovali zvěrsky a že to bylo už zakotveno v těch dekretech Edvarda Beneše a že mu je něco v tom smyslu, jako by mu je diktovali Britové. Nemluví tam takhle ošklivě jenom o nás, protože když jsem se dívala na tu diskuzi, tak příšerně na krkl ozvali se tam jeden, dva lidi vždycky. I Slováky, i Poláky. A já jsem tam v kontaktu s tím jedním Polákem, ale jenom v té diskuzi pod tím videem. A mě to hrozně mrzí, protože to video je jako v ruské verzi a jsou tam české titulky. A to vidělo, včera jsem se dívala, přes 20 000 lidí. A většinou Rusů. A teď vlastně, když on jim to řekne, tak my jsme opravdu za ty hnusáky, že my, a on tam vlastně říká, že bezbraným Němcům my jsme ubližovali. No a teď já jsem, když se vrátím teda k té diskuzi, tak jsem tam komunikovala s tím jedním Polákem, poslala jsem mu to naše stanovisko a říkala jsem, nebo tam v tom stanovisku je taková otázka, proč to pro Boha dělá tuhle Valerij Pěkin. A ten Polák se taky ohrátil. A teď vám přečtu, co poslal, co tam je v té diskuzi. Skutečným benefitem z Pěkinových lží je tedy umělé udržování hluboké psychologické propasti mezi Poláky, Čechy, Slováky a Rusy, což brání jakémukoliv organickému a suverénnímu sjednocení našich národů zdola, protože vystrašené a rozhádané obyvatelstvo se mnohem snáze podvolí novým technokratickým diktátům, digitálním identitám a systémům sociálního kreditu. A v tom Rusku tohle bohužel jede velkým stylem, které jsou zaváděny jak z Bruselu, tak i teda v Rusku. Opravdová suverenita středoevropského prostoru nespočívá v budování umělých vojenských bloků této mezimoří pod patronátem cizích mocností a v podléhání akademickému aparátu oficiální administrativy. Nýbrž v úplném vystoupení z jejich informačního teatru, v ochraně papírových peněz při každodenní směně a v tichém rozptýleném budování odolné nezávislosti a potravinové soběstačnosti přímo v našich vlastních domácnostech, neboť pouze jako nečitelná a algoritmicky neovládatelná masa dokážeme zneutralizovat dráty jejich plánované digitální klece. A mě opravdu, jako já jsem to vůbec nečekala, že s tímhletím ten Valerij Pěkin vyrukuje. Takže jsme udělali stanovisko a rozebrali jsme tam několik věcí. On třeba říká, vůbec tam nezmiňuje slovanské oběti druhé světové války. Říká vlastně, že tady zemřelo 340 tisíc Židů a ty, že se sem pak jako zase vrátili hned po té válce, což vůbec není pravda.
1: Není pravda.
0: No a vůbec o Slovanech ani píp. Potom tam řekne, že my jsme jediný průmyslový klastr, který zbyl po Třetí říši. Ale hrgot, my jsme nikdy nebyli součástí Třetí říše. Proto byla ta exilová vláda v té Británii a proto ten Edvard Beneš držel tu linii a uznalo to i Sovětský svaz v roce 40, tu vládu uznala Británie v roce 41, Sovětský svaz v roce 42 Amerika. A to je přesně proto, abychom se vrátili k té republice před tím protektorátem. Ne, že tady jako oni nás osvobodí a vznikne nová republika, takže tohle to držel v ruce, ten prapor držel v ruce Edvard Beneš. A teď, jak všichni do něj kopou a plivou, že byl zbabělec. No teda zbabělec fakt nebyl. Jednak ho Němci a Hitler označovali jako krvavého psa. Ludwig Beneš, protože nechtěl ustoupit, co se týče toho Mnichova. To udělali opravdu za jeho zády. A potom on odešel do té Británie, ale oni vymlátili skoro celou jeho rodinu.
1: Ano.
0: Tam bylo desítky lidí zavřených v koncentráku, popravení lidé, tak jako, já jsem byla tak strašně rozhořčená, když on vlastně řekne, že ten strašný odsun těch Němců byl součástí těch Benešových dekretů.
1: Tak tady já musím protestovat a budu hodně protestovat a já se tím zabývám 16 let, co je to německým spolkem. Tak jenom bezkratce si řekneme základní fakta. Ve svobodných, demokratických, na to dávám důraz, demokratických volbách v roce 35 odevzdali sudeční Němci své hlasy Heinleinovo straně. Přihlásili se k třetí říši, čím se dobrovolně vzdali československého občanství. Byť jim ústava po roce 1918 zaručovala de facto rovnoprávné podmínky s našimi občany. Takže, jako říkám znova, dobrovolně se tím vzdali československého státního občanství. A jedeme dál. To je jeden prvek. Vy jste tady zmínila Mnichov. Dobře, v pořádku, to víme všichni, jak to tam bylo v Mnichově. A de facto se trošku vrátím na začátek, když se tam mluvila o těch západních mocnostech, že nás neochrání. No neochrání. Oni nás zradili tenkrát, v tom roce 38, a já nevěřím tomu, že by se za nás postavili dneska. Nevěřím tomu. Ani náhodou. Ta zkušenost tady s nima je. Jo? Je to taková ta paralela, dobře budíš, ale o to víc, co už z té zkušenosti, kterou máme, tak já nevěřím tomu, že by se zachovali jinak, že by udělali to samé jako v tom 38. roce. A jdeme dál. Dobře, tak teda máme tady rok 38, pak 39, 15. březen, kdy skutečně teda je to okupace, kdy teda šéfují naší republice, já to řeknu posib, šéfují Němci, platí tady německý zákon, německý pravidla. De facto život za protektorátu teda rozhodně nebyl jednoduchý, to teď ale řešit nebudeme. Pak přichází do 45 a dochází teda k odsunu Němců od nás. A já zase říkám, a budu to opakovat do nekonečna, nebyl odsun pouze z naší republiky, bylo to i z jiných států. Netýkalo se to jenom Čechů, ale pořád se to mlátí Čechům po palici. Pořád. Nikdo neřekne, že jsou Frantíci různý, jak se to říkala, že my jsme strašně ublížili. Nikdo neřekne.
0: No, můžu vám zacitovat, co přesně tam řekl Valerij Pjakin. V NDR se ukázalo, že právě sovětská okupační vojska se k lidem chovala lidsky, a to hned od začátku. Repatriovaní Němci si předávali informace, jak probíhala deportace z Polska, jak probíhala deportace z Československa, kde opakuji, že všechny krutosti vůči, a předtím řekl, že ty Němci byli bezbraní, byly zakotveny ve druhém balíku ještě londýnských Benešových dekretů.
1: Není to pravda, není to pravda, tady já se zase musím bránit.
0: A já vám řeknu, protože ještě, pardon, my tam citujeme, jak to taky vždycky říkám, my spolupracujeme s těmi českými národními listy. Tam ta paní profesorka, paní doktorka Neudorflová, pan doktor Tuleškov, Kučerová, Potoční, tam pracují s jeho analýzou, Pavlíček a podobně, takže ty to mají zmapovaný úplně dokonale. A teď tady to vám taky zacituju, jo. To jsme tam psali v tom stanovisku. V závěru odsunu německého obyvatelstva, dokonce sovětský generálporučík Grigorij Sergejevič Lukjačenko, který byl náčelníkem štábu sovětské vojenské správy v Německu, a americký generál Lucius Clay, který byl zástupce vojenského guvernéra americké okupační zóny, tlumočili podplukovníku Štěpánu Andreasovi, což byl vládní zmocněnec náš pro provádění odsunu Němců. A je to v těch materiálech, které jsou archivovány na našem ministerstvu zahraničních věcí, napsáno toto. Dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu. A dále prohlásili ti dva, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu, zasluhuje největší chválu. Ten dokument má číslo 201/004/46, je v archivu. Tak jako proč to Hergot dělá, ten Valerij Pjakin?
2: Nevím. No, já bych upozornil, že Valerij Pjakin blábolí na mnoha témata, jo. Možná v něčem je dobrý, ale neberte to prostě, nejeste to bez chleba, to je celý, jo, protože to, co třeba blábolil okolo roku 68 a další, prostě to, on chce být za každou cenu populární a sledovaný evidentně a ověřování faktů a nějaký takovýhle věcí evidentně jako se tím moc nezabývá důkladně. Pokud je to točený živě, tak pak i chápu to, že prostě nemá v poruce, nemá kde zalistovat, jo, nemůže říct, hele, na to se podíváme za hodinku, za dvě, jo, najdeme si informace, ale tak tam prostě něco vystřelí od boku, jo, a s tím, že vlastně je mu úplně jedno, jestli, jak to souvisí nebo nesouvisí s pravdou, jo, to tak, jak na mě, je to můj názor, jak na mě Valerij působí, teď vím, že mě budou zase různí lidé hejtit, tím ale nesnižuji jeho odbornost nikde v jiných tématech, ale prostě není člověk na světě ten, který by rozuměl úplně všemu a dokonale, takže můžu se brát jako tyhle ty chyby, které se v tom výkladu dělají. Na druhou stranu chápu, že třeba v otázce jakoby utrpení národa českého nebo československého nebo prostě nás a utrpení národů v Sovětském svazu, kde probíhala vyhlazovací válka, to je důležitý si říct, bylo jako, no, těžko to srovnávat. Při vší úctě ke všem, jo, prostě u nás se dalo žít, tam ne, tam prostě přišli a začali to tam vypalovat, že jo, vesnice, tohle, těch bylo, já nevím, kolik tisíc, snad 70 tisíc nebo kolik, že jo, těch osad, vesnic, zlikvidovaných, úplně vypálených do mrtě, lidi vyvražděný, jo, takže tam se chovali fakt jako hovada, jako dobytek, jako bestie největšího řádu a teď jako do toho zahrňme klidně i ty banderovce všechny, protože každý, kdo tam prostě si namočil pracky do tohohle toho sevinstva, tak nezaslouží slitování.
0: Ano.
2: Jo?
0: No ale tak my jsme byli taky učení k likvidaci. My jsme jim posloužili jenom, aby jsme teda udržovali ten zbrojní průmysl, ale to neznamená, že jako...
2: Ne, já tohle samozřejmě vůbec
0: nepopírám. Já nereaguju na vás, já nereaguju na vás. Mm-hmm. V podstatě na toho Valerije Pjakina. Že tak. on nás hází, ale víte co, on není bohužel sám. Tohle je proud, který se v tom Rusku teď jako... ukazuje, no, že oni, já nevím, z čeho vychází.
2: Mám pocit, že nás tak trošku, jako kdysi, a Josef Skála měl kdysi hovor s jedním člověkem v Důmě ohledně toho, co, když začala ta SVO a tak dál, co bude a jak udělat až potom a tak dál a jestli teda jako nám můžeme, jestli nám může, jakoby Rusko nějak pomůže nebo něco. A on říká, no, vy už nás nezajímáte.
0: Jo, sami jste se odstřihli.
2: Jo, no, ale jako to, možná je tohle to sami... jakoby ten důsledek, jo, nebo řekněme ten pohled toho, že my jsme se k tím zachovali jako prostě nehezky, jsme na seznamu nepřátel, že jo, a tak dál. A i tohle to třeba hraje roli v tom, jak příkře hodnotěj, jo, protože samozřejmě kdyby byli féroví, kdyby to hodnocení toho Pjakina bylo fér, tak řekne, byl tady nějaký, že jo, Ludvík Svoboda, byl tady nějaký pluk, který přešel vlastně Čechů až do, nebo Čechoslováků, že jo, až do Evropy, zaplatili životem, že jo, tamhle na dukelský operaci, že jo, a tak dál, kde to byl masakr úplně neskutečný, že jo. A to by musel přece k tomu říct. Jo, ale to se nestalo. Tam prostě evidentně je to jakoby, a bohužel to, co jste četla od toho kolegy Bolského, mě hodně zaujalo, jako, že byť je to pro mě jako hodně nečekaný, tak si myslím, že na tom asi díl pravdy bude.
1: Určitě.
2: Jo, to je velice zajímavý a myslím, že ten člověk by mohl ty témata rozvinout. Protože je vidět, že to je taky chytrý diskutér. To je jenom tak na okraj. Ale pojďme dál.
1: Já bych, jestli teda ještě můžu k tomu roku 45, takhle. Nebudu zapírat tomu, že nějaké excesu u nás došlo. Zase říkám znova, nebylo to jenom u nás. A ono se říká, že jsme se chovali my drasticky k Němcům. Ježíši Maria, já ocituju historika Padevěda. Můžu si o něm myslet cokoliv, ale já ho ocituju. To, že docházelo excesu po druhé světové válce, bylo nemorální. Ale z lidského hlediska to bylo pochopitelné, protože ten, kdo se vrátil z koncentráku a zůstal z rodiny sám, tak když potkal Němce, tak první, co bylo, že ho zabil. Z lidského hlediska se to dá pochopit. A druhá věc, moment, a to nebylo jenom, že by se naši lidi umyslně mstili Němcům, ale tady byli, to znám z vyprávění, jsem si to dohledával, tady byli lidi, kteří neměli čistý svědomí během války a potřebovali se zbavit svědků, když to teda bylo, řekněme, v těch menších obcích, tak ty lidi zabíjeli opravdu, aby se sami zachránili, protože věděli, že teda donášeli na gestapo. Já, můj kantor ze střední školy, ten se vrátil z celý rodiny sám domů, zbyl sám a pak se teda počase dověděl, kdo ho udal. A udal ho člověk, který ještě v březnu hajloval a v černu z něj byl zasloužený partizán. Takže tam se potom nemůžeme divit, že si ty lidi vyřizovali účty. To nebylo, že by se Češi domluvili a teď jdeme masakrovat. To, jestli nějakým excesům došlo, asi podle všeho došlo. Ale zrovna tak došlo ve Francii, to už jsem tady jednou říkal na tomto pořadu, to tež bylo v Belgii, to tež bylo v Polsku, to tež bylo v Holandsku. Tam si, a Francouzi, můžu zodpovědně říct, že ty se teda s Němcema skutečně nemazali. Nemazali. Ženským holili hlavy. A já to teda řeknu znova, aby jsme teda měli konkrétní příklad. Tam jednu Němku slikli do naha, přibili jí živou na kříž. Házeli po ní flašky, házeli po ní šutry, mlátili až jí teda umlátili nějakýma dřevěnýma tyčema. Tak já myslím, že tohle se asi u nás nedělo. Ale nikdo neřekne, že jsou Francouzi prasata. Ale Češi jsou prasata. Tak to teda ne. A jestliže teda se bavíme o tom odsunu, tak já tady mám a budu z toho citovat umyslně. Jo. To je z Postupinské konference, článek 13, co říká. Já ho ocituju, protože ho neznám až paměť. Tři vlády, které posoudily tuto otázku všech jejich aspektů, uznávají, že transfer německého obyvatelstva nebo jeho částí, které zůstaly v Polsku, Československu a Maďarsku, bude nutno provést do Německa. Souhlasí s tím, že jakýkoliv takový transfer, který bude proveden, musí být uskutečněn s pořádaným a lidským způsobem. Jelikož příchod velkého počtu Němců do Německa by zvýšil břemena, které již spočívají na okupačních úřadech, mají za to, že Spojenecká kontrolní rada v Německu by měla tuto otázku především přezkoumat se zvláštním zřetelem k otázce spravedlivého rozdělení těchto Němců mezi jednotlivé okupační zóny. Proto ukládají svým příslušným vládám, aby jim co nejdříve podali zprávu o rozsahu, v jakém již tyto osoby vstoupily do Německa, z Polska, Československa a Maďarska a aby předložili odhady o době a tempu, v jakém by mohly další transfery být prováděny. K tomu říká prezident americký Harry Truman, ten prohlásil tehdy, naším cílem je vytvořit takové podmínky, takové podmínky, aby Německo již nikdy nemohlo ohrozit mír světa. Britský premiér Attlee zdůrazňoval potřebu zásadní proměny Evropy. Evropa musí být po této válce přestavena na nových základech, které zabrání návratu militarismu. Já bych tady mohl citovat a dál. Tady mám dokonce ofocený dekrety prezidenta Beneše. Jo? je to, no to tam asi není, jo, není to moc vidět. Ale jsou to opravdu, mohl bych citovat, mám tady ten Grund plánu z roku 1938, co všechno Němci plánovali s Českou republikou nebo s Československem. Mám tady ty základní dokumenty. Základní dokumenty jsou do toho německého landsmanšaftu. Takže tady se pán Pěkin teda sakramensky mýlí, ale obrovsky se mýlí.
2: Další?
1: Není to jenom on. To je, když to vemete, když takto člověk se některé ty komentáře na zprávách, na seznamu, tak zase my jsme vinní, my jsme jim ublížili. A ještě Petře, já to ještě doplním, když se teda bavíme o sudeťákách, měli se nás Brně, já si zase pomůžu, protože nesíhám si všechno do té palice narvat. Pardon, omlouvám se, jenom se jak do koncepty. Hned to bude. Jo. A je to hned den po ukončení srazu měl poslední rozhovor v paměti národa časopisu. A on tam teda má několik otázek, hodníte tam ten sraz hodnotí, že to bylo dobrý a tedy a tedy. A také se tam zmiňují ty protesty v Brně. A ten redaktor se ho ptá, pokud byste se na tyto protesty podíval z pozice zkušeného politika, přiznáváte této taktice populistů života schopnost i do dalších let? A posled odpovídá, ne, jsou to relikty minulosti, dílem nacionalisté, dílem fašisté, kteří křivě označují za fašisty jiné lidi, dále komunisté, potom dosti podivné elementy slovanského extremismu. Podobně poskládanou sbírku stoupenců nejrůznějších ideologií minulosti nevídám zrovna často. A tady já zase budu protestovat. O jakém slovanském extremismu mluví? Co si to vůbec dovoluje, zmetek jeden?
2: Co si dovoluje nás nazývat fašisty?
1: Ne, jako
2: dobytek, to je skutečný.
1: To ti doložím, Petře, to ti doložím tě časopisem. To jsem si nevěděl, co z prstů. O jakým extremismu mluví? My jsme přepadli nebo vyhlásili válku jako Slovaní někomu jinému? A tyhle ten dobytek bude mluvit o smíření. Teď to není pravda. Já to doplním ještě. Poslední.
2: No.
1: My jsme s Robinem Čumplíkem, nebo Robin Čumplík s ním udělal Brně rozhovor na kameru a posled mu slíbil, že ho přijme. Robin už třikrát žádal posled o přijetí. Dotečka bez odpovědi. To jenom, aby jsme si rozuměli. Takže tenhle ten politik bude prosazovat usmíření, dobytek jeden. Dítět sám mluví, on označuje některé lidi za fašisty, děť sám je fašista. Pro Boha, prosím, ještě si musíme uvědomit jednu věc, že to když jsem byl na ČTčku u Jirkový, kvůli odsunu, tak ano, ona tam zmínila, že tyhle ty sudeťáci, ty mladší, že ty tenkrát naše lidi nemohli vraždit. To má sice paní Jirková pravdu, ale tyhle ty stávající sudeťáci se neodstřihli od původních základních stanov sudetoho německého Landsmannschaftu z roku 1949, ve kterých se hovoří o zrušení dekretu prezidenta Beneše, o nárok na naše území, o nárok na národnou vlast. Takže aj toho nechá celý posud. Já jsem se rozčilil, promiňte, ale tohle mě vždycky tak zvedne ze židle, protože to jsou polopravdy, jsou to lži. Nikdo neřekne tu pravdu, nikdo. Tak ji musíme teda říct my.
2: Přesně tak, jako kdo jiný než my, jako to má říkat. Druhá věc je ta, že oni jsou prostě drzí jak prasata. Hele, všimni si, že ale přesně ten argument, který položila Jílková ve vztahu k fašistům, teda, že ty novodobí tady posutovci nemohli a tak dál, jo, ale když se podíváš na stejný argument, by si položil k otázce komunistů a socialismu, tak to jako ne.
1: Ano, jo. To je přesně ono.
2: Jo, tady vidíte ten dvojí metr krásný.
1: Přesně, no, to je přesně ono. A taky jsem slyšel názor, prosím tě, co to vytahuješ, to už je dávno. A to je přesně ono. Komunistům se bude mlátit po palici do nekonečna všechno a tady se jim bude odpouštět. Jo, to je dávno, neřeš to. Budu to řešit. A k tomuhle tématu, já to tady zopakuju, my jsme se s Robinem rozhodli, že uděláme putovní výstavu na téma sudeckých Němců, dáváme to dohromady a myslím si, že někdy během října bychom to chtěli dát do prvního města. Uvažujeme, že by to mělo být ve 12 městech po celé republice. 12 měsíců, že jo, to je rok, tak proto 12 měst.
2: Nezapomeňte na Terezín.
1: Jo, jistě, asi se nám nepovede z toho potom udělat stálou expozici, protože nevím, kde bychom to udělali, to říkám na rovinu. Ale to prostě ta výstava bude, budeme s tím putovat nebo cestovat po té republice, protože je třeba, aby se ti lidi tu pravdu dověděli, protože to, co na těch, to, co na těch panelech bude, to jsou všechno dokumenty čtyřikrát ověřený. Já jsem sám si nastahoval z jejich archivu fůru originálu dokumentů, takže nás nemůže, nebo mě nemůže nikdo napadnout, že tam jsou nějaké falešné zprávy, nebo že to není pravda. To, co tam na těch panelech bude, tak je to prostě pravda. To není jinak. A pojedeme s tím po té republice a budeme k tomu ještě dělat nějaký zase další pořad. A já už jsem to tady jednou říkal a znova poprosím posluchače. Máme sice hodně materiálu, ale pokud máte nějaký dobový materiál z toho roku 38, 39 až 45, prosím vás, a kdybyste je mohli ofotit, kdybyste nám je mohli poskytnout, my je rádi použijeme na ty výstavní panely. Když tak nebudou tři výstavní panely, budou čtyři, to je jedno, to už na tom postu nezáleží, ale potřebujeme to dostat především mezi tu mladou generaci. Protože ty v tom, jak jsem se mladých lidí ptal, oni opravdu to mají tak zkreslený, přesně to, co tady probíráme celou dobu, že ano, byla to strašná doba, my jsme jim ublížili. Ale už nikdo neřekne, že z nás udělali protektorát. Už nikdo neřekne, že padlo 365 tisíc Čechoslováků. Už nikdo neřekne, že jediný národ, kdo si dovolil stáhnout ruku na německého oficíra v Ličeši, Heydrich. Žádný jiný národ to neudělal. Dobře, ten doběh lidi se ležáky strašný, ale i tak to považuji za hrdinský čin. Ani jeden národ si nedovolil stáhnout ruku na německého oficíra. Takže to je k tomuhle, to je k tomu osunu. Ono by se samozřejmě o tom nechalo diskutovat ještě dlouhou dobu. Jo? Ale prostě tohleto, to, co se dneska píše na těch různých serverech, nebo to, co se dneska prezentuje.
0: No bohužel se to píše i ve zdejší diskuzi, tak až to domluvíte,
1: jo,
0: tak já
1: na vás. Takže považuji to za obrovskou prasárnu. Já to řeknu na rovinu, jo? Protože ta historie byla úplně odlišná od toho, co se prezentuje dneska. A já z toho neslevím. A jsem schopen každému ty faktické doklady, nebo doložit to na faktické doklady, že to, co říkám, je pravda. Z období Sudet. To říkám na rovinu. Protože za těch 16 let jsem opravdu si ověřoval tolika věcí. Než jsem s tím šel ven, tak jsem si to opravdu čtyřikrát nechal všechno ověřit, že s tím můžu jít ven. Takže takhle asi.
0: To bylo výborné. Já jsem se teď dívala trochu na tu diskuzi a někdo tam zmiňuje Habermanův mlýn. Tak ten historik Vojtěch Šustek, který je dokonce člen toho ústředního ÚSTR, nevím, jak je přesně ta strana, tak několikrát v televizi řekl, že to je lež jako věž a proč se točí takovýhle filmy? Aby se implantovalo do myslí lidí, jak hnusní byli ty Češi. Takže Habermanův mlýn je ukázkou totální lži o naší historii. A potom tam někdo píše, no dobře, tak jako proč nás teda, tak takhle to nepíšou, to přeháním zase, jako ale Čechy nezabili a ty Rusy zabili. No Čechy nezabili, protože je potřebovali k obsluze toho vojenského průmyslu. A já tady taky v tom stanovisku máme, že co teda řekl Heydrich, když přijel do Prahy, teď ho zacituji. Základní linie musí být pro všechno toto jednání zůstat nevyslovena. Ne, musí být, ale musí pro všechno toto jednání, když mluvil s Němci, zůstat nevyslovena, že tento prostor se jednou musí stát německým, že Čech v tomto prostoru konec konců nemá co pohledávat. Díky.
1: Škoda, že tady nemůžu přečíst celý ty noviny, to by bylo na dlouho. To je přesně ono a tam jsou ještě daleko a daleko větší hrůzy.
0: Jo, a ještě SSáci ty definovali, že prostě miliony obyvatel se vyhladí v naší zemi, miliony budou deportovaní a 4 miliony, kteří zůstanou, tak z nich udělají lidi bez národnosti na obsluhu tady toho teritoria.
1: Ano.
0: Tak jenom to dá zase tady pro ty diskutující, který já teda nevím, jestli to mysleli ironicky, protože jsem to nestihla část jako číst podrobně, ale že jako ty lebky v Kutní Hoře a zase jaký my jsme vrahouni a že nejsme beránci. Doufám, že se nemyslí, že lebky v Kutní Hoře jsou lebky sudeťáku. Já už bych se nedivila ničemu u těch.
1: Jo, přesně.
0: Nevím, jestli jsou mladší.
1: Když jsme u těch mrtvých, já to zase, je to známý. Tak dobře, válka skončila 9. května a ještě 11. května Němci masakrovali český obyvatele tady na okrese Příbram, Mlýně a na Slivici. Jo, to pravda, ty se snažili probít k Američanům. Generál Pickler jednal s Američanama, ty ho odmítli. Tak tam potom došlo k bitvě, to tam teda potom byly oddíly Rudé armády. A bylo mi 14 let, když mi to ty pamětníci ještě vyprávili tenkrát. A když bych se dneska podíval do kroniky v Mlýně, tam to všechno je zanesený. Tak se Wehrmacht choval skutečně hůř jak dobytku k českým lidem. Hůř. Ty se s tím nemazlili. Koho potkali, toho postřílili ve snaze se dostat do čimelic. To pravda je tohleto. To se nedá popřít. A jestli někdo tvrdí, že to není pravda, tak je to lhář.
2: Stačí, když se naši pochybovači zajedou podívat do Terezína. Nemusí ani nikam jinam, stačí tam. Projděte si, prosím vás, tu expozici, tu výstavu. Zjistěte si, kolik lidí tam zahrvalo. Za jakých podmínek, jak tam ty lidi byli, v jakém stavu. A co byly třeba ty prohřešky, jo? Že tam třeba byl mimo jiný zastřelený chlap, jenom kvůli tomu, že včas nesmeknul čepici, když procházel oficír, jo? Tak ho prostě odstřelil na tom, jo. A takhle se k těm lidem chovali k nám. A jako tohleto si nechat líbit, a já chápu, že je to součást většího plánu, že jo, tady právě těch Spojených států evropských, když se na to podíváme, je potřeba zlikvidovat národní státy, že jo, úplně to, ta Unie potom přímo baží, jo, nebo ty, co jí řídějí. Víme o tom, že prostě se snaží tady předělat minulost. Teď bude povinná němčina, že jo, jako znova, jo, to poněmčování prostě Čechů pojede zas. A nikdo proti tomu jako nějak neprotestuje. My, když jsme to odvysílali tenkrát už loni s Broňou Sedláčkem, jak jsme byli konspirátoři, jo, byť jsme citovali materiály ministerstva školství, jo, a teď se to děje a zase je to všechno jako v pořádku, že je vlastně dobře, když se domluvíme, jo, skvělý, že se tady maže historie v přímém přenosu, to je neuvěřitelný, jo, a bohužel, jako Velký Andrej s tím nedělá a neudělá nic. Bohužel prostě tyhle věci budeme muset zase ze zdola tlačit. Jo. A tlačit to do škol, což je strašně důležitý, aby i jako když budou ty putovní výstavy, tak aby i školy oficiálně věděly, že to tam bude. Jo, to je strašně důležitý, protože...
1: To,
2: že bude někde výstava, nikdo o to nebude vědět, to je blbě, že jo? To prostě mi potřebujeme, aby ty mladí to viděli.
0: Já v tomhle spatřuji strašný problém, protože ti ředitelé to nedovolí. A teď, když je to obsazení toho ministerstva školství, tak tam se teda fakt neděje vůbec nic za toho ministra Plagy. A třeba, když v Ruském domě se promítá nějaká pohádka, tak když tam, asi je to 2 roky, přivedla jedna ředitelka na akci děti, tak ji prostě vyhodili z práce. Takže pod takovým vlivem je to ministerstvo školství a já si vůbec nedovedu představit, jak by tohle to prorazit. Nebo vás napadá něco?
1: No, bude to na náměstí, budeme spojit na to, že se toho ty děti všimnou. Budou tam QR kódy, všechno prostě, bude to fakt, bude...
2: Takhle, důležitý je kolem toho udělat dostatečně velkou reklamu, aby v té vesnici, v tom městě, v té obci ty lidi věděli, že něco takového je a že se u toho mají zastavit. A druhak samozřejmě prostě oficiálně informovat úřady, to znamená i místní zastupitelstvo, jo, jako městský úřad, to je zřizovatel té základní školy, jo, a taky prostě, aby se kolem toho tam strhla nějaká mela, jo. Protože ono, když to, všimněte si to na příkladu těch větráků, větrníky prostě měly projít v tichosti a už to tady vlastně už se mělo stavět. A tím, že se do toho vrhly média alternativní a tím, že se to ve spolupráci prostě řešilo přímo na místní úrovni s těma občanama, s těma lidma, vysvětlovalo se a tak dál, tak ty lidi se toho chytli a nově třeba, že v Rásku už nefouká například, jo, tam přestalo foukat, takže tam se to stavět nebude, ale jsou samozřejmě jiný regiony, jakože třeba ministerstvo životního prostředí, myslím, zrušilo existenci hory Blaník, jo, že tam není žádná dominanta, která by byla ohrožena, na ní vyhlídka nějakýma větrákama, jo, tam jsou potom jiný věci, jsou ohroženy spodní vody a kde si, co si, ale prostě zase biznis je biznis, jak říká Havlíček, jsou v tom velký peníze, takže je to velký boj. Ale myslím si, že to, že když z něčeho uděláme téma dne, tu agendu začneme prostě do těch lidí tlačit, tak si myslím, že ta šance tady je. Hlavně nezůstat v tichosti a teď i ty sudeťáci, jako původní plán byl, že to proběhne v klidu, v tichosti, nikdo se ničeho nedoví, jo, a všechno bude OK. No a ono prdlajs, jo.
1: No, a to je to dobře, že ještě, když jsme u těch sudeťáků, zase já si dovolím ocitovat prezidenta Beneše ze 14. prosince roku 45. Je to asi 5 nebo 6 věc, trochu delší, ale jsou. A prezident Beneš říká, žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší příčiny. Žádný z vás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně demokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938 sousedního početně velkého národa. A nejen to, přijde, a to je to hlavní, přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očišťovat z toho, co v oněch letech napáchali, a budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Tolik prezident Beneš. Krásný citát. A přesně dneska máme tohle, máme dneska, přesně se děje v dnešní době. Jo? Ano, budou se bagatelizovat ty zvěrstva, které se dělají za druhé světové války, budou se bagatelizovat to, že během války padlo 50 až 60 milionů lidí, díky teda hitlerovskému Německu. Jo? A zase to, je to přepisování dějin na druhou, je to špatný moc. Takže jako tohle je opravdu velká bída a proto znovu říkám, jestli tam jsou nějaké komentáře, že lžu, jsem schopen kdykoliv, cokoliv faktickýma věcma doložit. To nejsou nějaké moje domněnky nebo smyšlenky. To nejsou, to jsou historické fakta. Takže takhle asi. Máme tam nějaké dotazy, Petře?
0: No, já jsem ještě chtěla doplnit, netýká se to jenom sudeťáku, ale když jsme hovořili o prezidentovi, jak se snaží, abychom byli součástí federace, ale ve sněmovně, a když jsem zmiňovala Lichtensteiny, tak i v prezidentské kanceláři, tak v podstatě probíhají i úvahy, a to se týká teda ale i těch sudeťáků bokem, na obnovení monarchie.
1: Ano.
0: Ve sněmovně proběhl 9. června kulatý stůl, svolal to Marek Výborný a jmenovalo se to Česko jako parlamentní monarchie. A byli tam zástupci v podstatě i ANO, někdo od svobodných, tak abychom věděli, co se tady pod povrchem děje. A to souvisí ale s tím mezimořím, které de facto podporuje Valerij Pěkin.
1: To je přesně ono.
2: A Donald Trump z druhé strany. Jo, ale tady je krásně vidět. Ten zájem, jo. Tady, když se dělá konference o větrákách nebo o tom, kdo skutečně může za sucho a změnu klimatu na poslanecký sněmovně, když se dělá konference o covidu, tak tam nikdo z těch poslanců ANO, ku příkladu, jako si nenašel čas tam jít, jo? A všechno to prostě vyšumí do prázdna, jo? A tady, když najednou prostě se řeší tohleto, což by jako normální člověk by si měl ťukat na čelo, co to je za blbost, tak vidíte ten zájem, jo? To je zajímavý, jo? Takže kdo v tom jede zase? Jo, je to jenom to, že pár jednotlivých pomatenců, anebo je to nějaká, jako řekněme, mezinárodní klika, která tady se snaží postupně celý tohleto, celou tu naši republiku jako poslat ke dnu a opět jako jí podrobit, takhle to řeknu.
1: Já tě doplním zase, protože občas se dostávám do takových zajímavých diskuzí, když jsem se zase dostal do diskuze na tam právě na tu monarchii a bylo mi řečeno, ale ty pořád blbneš s tím národním obrozením, prosím tě, to trvalo 6 let, tady monarchie, tady ty Rakousko-Uhersko, to tady bylo x set let a ty tady blbneš s nějakým národním obrozením.

0: Já jsem to tady říkal minule, to je to samé, jako kdybych já řekl, že K.H. Frank není nacista, protože on si to odpracoval. To je blbost, to je nesmysl. Jo. Takže zase to je ten dvojí metr, že u nikoho, jako tam to všechno projde, to je v pořádku, a vy teda budete označená za extrémistu.
1: Ale ještě já vám, přátelé, do toho skočím, protože jsi mi nahrál přímo na smeč. Seriál Modrá krev právě vždycky jako opomíjí jednu maličkost. A to je, prosím, napsáno v této knížce, kterou napsal Jiří Jaroš Nikely. Zámky plné nacistů. Doporučuji vám, přátelé, všem, je to fakt dobrý čtení, kde jsou konkrétní materiály, konkrétní archivní věci a tak dále. Jdete na našem e-shopu spolu s dalšími věcmi. A Zámky plný nacistů opravdu je úplně drsný čtení. Jo, tady vlastně utajení nacističtí kostlivci. Blanská, Černé hory, Hoštic, Rajce, Račic, Letovic, Lisic, Šebetova a některých dalších zámků v českých zemích, jak republika neochránila nacistickou dokumentaci. On tam právě zmiňuje i to, že ukradli, že, Američani velkou část té dokumentace a nebylo to jednoduché, ale prostě je to úplně direkt mezi oči celému tomu slavnému tý modrý krvi, která tady dělá z nich svatoušky. Mimochodem ono, jak se asi dostali k těm gigantickým majetkům, že jo. Takže jo, ale na druhou stranu prostě nikdy neřeknou, že všichni v tom jeli, všichni prostě spolupracovali s tím Hitlerem a lezli mu do zadku. A takže to musíme zase říct my. Tak, další nějaký témata, vy máte ještě něco připraveného, nebo jdeme rovno
0: do procesu? To je tak asi všechno zatím, no.
1: OK.
0: Já ještě k tomu suchu, k tomu nebudu, to už. Takhle, na to sucho, tam vlastně si ještě musíme umět nejenom to nebe nebo tohleto, ale i ta dnešní těžká zemědělská technika. Má to pole krásně udusává, že pak ta voda z toho steče, kácí se lesy ve velkým, to taky má vliv, jo, na celkový to podnebí. Takže ono to není jenom ta voda, ono je to takový soubor několika vlastně věcí.
1: To je to právě docela složitá na jednu stranu, ale velice zákonitá fyzikální hra. Doporučuji k tomu, přátelé, tady přednášky pana docenta Pokorného, který to vysvětluje naprosto jasně na základě pokusů měření skutečných dat a ukazuje konkrétní věci. Máme ho tady, naposled tady byl v úterý s jednou velkou přednáškou, která byla, myslím, pro poslaneckou sněmovnu, Senát, a předtím taky tam ukazuje vlastně
2: všechny ty faktory. A říká taky něco o chemtrailsu, nebo ne?
1: Neříká o chemtrailsu nic, protože daleko důležitější je, že potřebujete zapracovat do půdy orbu, za druhý potřebujete mít lesy, aby tahali sem vodu. Další věc jsou desítky tisíc větrných parků podél pobřeží, který nám brzdí vzduch, který sem jde a nejde. Má se mít ten vlhký vzduch z toho oceánu, že? A ten malý vodní cyklus a tedy je toho spousta. A mimochodem o tom ovlivňování počasí budeme pořád zítra, takže zítra v 8 hodin se podíváme, jak to běží a kam to běží. Já chci poděkovat tady Frantovi Jelínkovi, díky ti za příspěvek. A pojďme tady, to musím přečíst. Pan Suchopár je odvážný, paní Vítová super, ale s politováním vrchol by bylo urážení pana Vrábela, který jeden z mála ne EU na to dávat chodem na vrhobovosti rozklad vlastenců. Tady snad nikdo Láďu neuráží, pro boha.
2: To asi myslel, nějak, že ho urážel ten pan Hájek, ne?
1: Asi nebo jo, na tom, nevím, nevím. No. Každopádně, Láďa tady byl taky nedávno a s Láďou máme dobrý vztahy. Takže to, vy jste spolu kandidovali, že jo? A vůbec ČR jedna, připravuje se nějak do senátních a komunálních voleb?
2: Ne. Já teda nejsem členem, ale vím, že ne.
1: Ok. Tady vám taky všichni děkujou.
0: Děkujeme.
1: Tady je o tom. Ivona píše, dnes zase pěkně čarovali, Mřížku vidí můj 13-letý syn. Stačí zvednout oči nahoru. Babi.

0: Když nikdy z EU a NATO, to je vlastenec EU, nikdy České nebo no, s paní Vítou super, máte odvahu. Právě tady je velký problém s tím, že spousta lidí jako tomu Andrejovi tak nějak jako věřila a projektovala si do něj víc, jako než on je schopný a ochotný vlastně udělat. Jo. A mě trošku zarazila jedna věc, a nevím, jestli jste to tady probírali, nebo ne, jestli mi to neuniklo, ale všimněte si, že on sliboval i teda před těma volbama, že už nebudou ty se pomáhat i Ukrajině, že už, že zarazí tohleto tamhleto, že tu Českou televizi, že tam udělá pořádek. Já nevím, co všechno zasliboval, hory i s horákama. Pak k tomu dodal, že už jsme ve vládě vili, takže víte, že to umíme, jo. Když potom mu tam někdo asi po třetí, tenkrát na mítingu tady u nás na vsi, který jsem natočil a dal na kanál, tak mu tam někdo řekl, že něco podělali, tak on řekl, že to je kvůli tomu, že za to mohli ty komunisti, jo. A to jsem taky úplně jako žasnul, jo, ale všimněte si, že COVID, jo. On se omluví za to, že za covidu teda se dělaly nějaké chyby. Budiš, lidsky to dokážu pochopit, že nikdo nejsme dokonalý, chyby se stanou. A dá tam stejného ministra a má tam stejný poradce, jo, co tam byly. Druhák, muniční iniciativa jede úplně dál, jako by se nechumelilo. Jo, s televizí neudělali nic. A jede se ve fialových stopách, akorát je to trošku jako natřený na růžovo. Důchodcům teda nedali, co jim slíbili, že jo, to je další věc.
1: F-35 taky jedou dál.
0: Jo, jako to je úplně, to člověk jako žasný.
2: No tady
0: jako
2: píše on... jedna paní, a to si myslím, že má pravdu. Kdo věřil Babišovi po covid teroru nebo Vrběticích, jsou lidé příčetní. Jako takové, Babiš xkrát podvedl ty lidi, xkrát lhal, něco jiného říkal, tady něco v EU. A stejně ho furt volí, jako komu není rady, tomu není pomoci. Blbý je, že my jsme s nima v tom státě, s těmahle lidma, kterým není rady ani pomoci.
1: Tak bude by ho nebyl, když dal jeden koblihy, tak ho samozřejmě...
2: A teď už jim snad nedával ani koblihy, ne?
1: No, ale prvně dával, že jo, tak ho lidi volili a když potom objede domovy důchodců a tam jim naslibuje hory doly, tak ty důchodci mu to dají.
2: No. No ale toho nevolí jenom důchodci, ne?
1: Já vím, ale to jsou ostatní, že jo, ale to říkal Petr, ano, naslibuje hory s horákama.
2: No ale to je chyba těch lidí, já ano, fakt to nemám za zlý Babišovi.
1: No je to,
2: jako
1: je to
2: v podstatě chyba, nemám za zlý ani tomu Fialovi. Teď oni v podstatě nelžou. A to, že jsou ty lidi, jako, jak to řekl ten Němec, problém sedí před televizí. Problém jsou voliči.
1: Dobře,
0: no, na jednu stranu je to tak, na druhou stranu teda ten Fiala mimochodem lhal, až se mu vodu vyprášil, že před volbama tvrdil, že nezvýší daně a samozřejmě zvýšil, jo, a tak dále,
2: ale
0: tak dále.
2: To jsou takový druhotní sliby, ale když on chce být pevnou součástí té Evropské unie a všeho, tak jako co čekáte, nebo když podporuje Ukrajinu, jako co čekat? To už jsou, to je jasný, že to z toho vyplyne.
1: Ano.
0: Přesně tak. Včera tady Jirka Kobza právě říkal, dneska už je potřeba jako spíš počítat ztráty ne z toho, že odejdeme z EU, ale co všechno se stane, pokud tam zůstaneme jako, jo, a v tom NATO, jo? Do jakého průšvihu nás vlastně zatáhnou. Jo? A tohle je prostě alfa a omega všeho, no, pokud prostě
2: no,
0: budeme
2: začleněni. No víte, co bych, Ivan David je perfektní, má jako fakt úžasný ty věci z toho Evropského parlamentu. A pípne někdy, že máme vystoupit. Nikdy. Nebo já musím říct, to mě opravdu mrzí, že i ty konceptuálové, jako i ta známá jména, tak říkají, nemá cenu chtít vystoupit CEU, ta se rozpadne. A kdy? V roce 2070? No jednou se možná rozpadne. A jak se rozpadne? Na centrum a periferii maximálně. A ne na národní státy, a to už tady z nás jako nezbyde nic. A nebo nemá cenu chtít vystoupit z NATO. NATO se rozpadne, Amerika vystoupí. Jak Amerika vystoupí? Amerika to NATO vlastní. Přesně. Takže i tady ty konceptuálové říkají tyhle ty kraviny. A prostě těm lidi věří. Lidi věří mainstreamu, věří takové ty té první lize v té alternativě, která je placena na rozdíl třeba o TV Bureš, tak Radio Univerzum, aby bylo jasno, tak to prostě nejsou takovéhle lidové televize jako vy. A tam to prostě nezazní nikdy. Nikdy. Takže co pak jako lidi čekají? Já vůbec nechápu, jak se někdo může cítit oklamán nebo obelán. To prostě nemají na to právo. Sami udělali chybu. Sami za to teď nesou odpovědnost. Tam je s nima a to mě teda fakt štve.
0: Já tady poděkuju Maxipsu Fíkovi. Maxipse, samozřejmě, co se týče minulého streamu, rozhodně já tam nic nemažu, takže ani mazat nehodlám, tak pokud to tam nechá YouTube, protože demokracie a svoboda slova, tak dobře, pokud to tam YouTube smaže sám, tak s tím já už nic neudělám. Ale tady Franta se ptá, paní Vítová, kde máte účet a kontakt, kde by vám mohli vás lidi
2: podpořit? My máme stránky Československé mírové fórum, www.csmf.cz, tak jestli mám něco...
0: www.csmf,
2: jako Československé mírové fórum,
0: mf.cz.
2: A tam máme teda číslo.
0: A už to vidím.
2: To bych vám byla vděčna. A všichni kolegové.
0: Tam nějaké, jo, a tady je přímo, jo. Takže, když otevřete csmf, jo, vidíte to tady nahoře, csmf, tak první, co tam tady naskočí rovnou, je teda QR kód, který můžete podpořit právě paní Vítovou a lidi, kteří prostě dělají tuto práci. A vlastně tady potom dál je kompletní že jo, spousta článků.
2: Ale je tam informací. Jako i číslo účtu a kontakty tam nahoře.
0: Ten, myslím, jo, nahoře, na tak vyjedu, podpořte nás tady a je to tady.
2: A je tam i číslo účtu.
1: Ano.
0: Ano.
2: Protože já teda neplatím QR kódem, ale vím, že spousta lidí, ano, tak pan kolega došel k závěru, že to bude jednodušší takhle udělat. Tak
0: taky
2: uvidíte,
0: se
2: co se vám bude
0: líbit. Možnosti tu jsou. Děkujeme. Tak, toť k tomu. Já jdu ještě, ale ještě k jednomu. K jedné věci byli jsme požádáni u... našimi rychnovštími vlastenci, aby jsme připomněli taky, že běží sbírka tady pro Štefana Bartoga na číslo účtu 270 210 15 77 lomeno 2010, což je FIO banka. Prosím vás, text do zprávy Štefan, jo? Nebo Štefan Bartok, to už je jedno, ale prostě, aby jsme věděli, kam to zařadit. Je to pro jeho úhradu nákladů na právní zastoupení v té jeho kauze, která teďka se rozjíždí ve velkém stylu.
1: Takže, která měl soud, no.
0: Ano, ano. Takže budeme moc rádi, pokud nám pomůžete mu pomoct, tak.
1: Já bych strašně rád poděkoval rychlovským klukům, ať už je to Lojzi Gájek, nebo Tomáš, nebo Roman, neznám ty příjmení. To jsou fakt dříči obrovský. Všechno, oni dělají besedy, zvou si tam hosty. Veškerý občerstvení si všechno platí ze svých peněz, nikdo jim nic nedá a ty kluci zřou jako ně, opravdu, a to nepřehání. A klobou dolů před nima. Teďka. To je všechno ode mě zatím.
0: Děkuju. 53, tak přátelé, máme před sebou pár minut ještě. Co bysme, pojďme to nějak jakoby zarámovat, protože ta doba je opravdu jako taková vymknutá z kloubů a ne se to samo zlepšit. A co, jak říkal pan Černý ještě, když dělal ty debaty, jo, tak jeho takový ten slogan bylo, co na to občan. Jo? Tak, co na to občan? Tak.
1: Já tomu řeknu, Petře, jenom jediný. Zahoďme ega. Zahoďme tituly a pojďme už konečně makat pro republiku. Pojďme opravdu už se konečně jednou probrat. Pojďme si přestat podrážet nohy. A pojďme něco pro tu republiku udělat, abychom se mohli našim vnukům podívat potom, nebo aby se za nás naši vnuci nemuseli stydět. To je tak asi ode mě.
0: Děkuju, paní Vítová.
2: Já bych řekla, že prvně se v tom lidi musí zorientovat, že to je jakoby základní předpoklad, aby prostě neskočili zase na špek těm podvodníkům. No a když se v tom zorientují, tak prostě jednat, aby volili jako, nebo tak teď budou ty volby, jako volit fakt podle toho, co ty lidi říkají v tom programu. Mně se to zdá tak jednoduchý a tak prostý, že nevím, co víc na to říct. A proto, když jsem, vy jste tady zmiňoval ty kandidáty na senátory, tak jim napište jim, ať to máte prostě černý na bílým. Chcete vystoupit se u vás na to? Mně se to zdá úplně nejjednodušší lakmusový papírek. Úplně ten nejjednodušší.
1: Je to tak.
2: Tak já bych byla super. Tady proto a pak se angažovat a prostě jít těm k volbám a nějaký ten lupen tam hodit. Ale ne té špatné straně.
1: Přesně tak.
0: Jo, jak tady je výhoda zase, že teďka u toho Senátu tam prostě budeme volit konkrétní lidi, konkrétní jména a na toho jednotlivého člověka jako si dohlídneme, že jo. Když to jsou potom velký parlamentní volby, tak tam málo kdy známe všechny z té kandidátky, kterou tam házíme, že jo. A pak se může stát, že prostě, ať jsme nechtěli, tak se tam dostanou lidi, kteří vlastně jsme vůbec nevěděli, odkud.
2: No ale právě to je paradox těch voleb, jenom vás doplním to, no. Co vždycky říkám. Tak lidi jako řeknou, nemůžeme volit konkrétní lidi. A pak jsou senátorské volby a vy jste tady řekl, co třeba senát může a může toho daleko víc zásadních věcí. A lidi řeknou, nejdu volit, protože to je senát a já se senátem nesouhlasím. No musíme pracovat s tím, co máme, prostě senát je. Tak o pro boha obsaďme jakoby lidmi, kteří smýšlí jako my.
1: Tak, přesně.
2: To je další rada.
0: Tak jo, děkujeme moc. Díky vám oběma za dnešní večer, za váš čas, za otevřený povídání a vám, vážení přátelé, vážení diváci, děkuju za pozornost. Zítra se uvidíme v 8 hodin, právě doufám, že všechno klapne. Je zítra pátek, že jo, už.
1: Yeah.
0: Se omlouvám, jsem trošku rozbitej už. Takže budeme mít právě rozhovor s Radovanem Dlouhým a Ivanem Kratochvílem právě o technologiích ovlivňování počasí, geoinženýrství a tak dále, tak podobně. Včetně zdrojů, jeho přednášky jsou velice, velice jako fundovaný, protože pan kolega taky léta působil na univerzitě tady v tom, teď mě zapte, ve který. Univerzita Palackého, tak, takže to má to vyfutrovaný. Takže bude to velice zajímavý povídání a já se na to moc těším. A takže zítra v 8 vám moc a moc děkuju a přeju krásný večer.
1: Petře, já ještě na poslední dvě, tři věty. Petře, děkuju ti za to, že jsi nám umožnil, abychom u tebe vystoupili. Děkuju ti moc. Paní Vítová, děkuju vám za to, že jste přijala moje pozvání. Moc si toho vážím a přeju Petře, tobě, paní Vítové a všem posluchačům jen a jen to dobré. Mějte se moc a moc krásně. Na shledanou.
0: Paní Vítová, chcete taky ještě pozdravit lidi?
2: No, že děkuji za pozornost, za ty některé fakt krásné příspěvky v té diskuzi. Děkuji za pozvání a děkuji, že TV Bureš se těmto tématům věnuje. Jste vlastně jediný svobodní vysílač a vy. Možná svobodná televize někdy, teď už jim nesleduji, že tam nemají už to pravidelné studio. Tak díky všem.
1: Děkujeme.
2: Dobrou noc.
0: A až nás budou miliony, tak se budou dít
1: věci. Se budou dít věci, jo.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli je VK i Vítek připraven. Dobrý večer oběma, to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem začneme mluvit dnes, jaké je první téma?
2: Ahoj Helenko, těch témat bude samozřejmě více. Já v první řadě pozdravím tebe i všechny naše posluchače. Jsme rádi, že jste se nám připojili i v poslední srpnový týden před zářím, kdy děcka půjdou do školy, takže budeme mít toho času poměrně méně, ale věřím tomu, že si ten čas uděláte stejně od září, protože přece jenom zase na druhou stranu končí ten čas dovolených, takového toho letního času, kdy se čerpaly dovolené, samozřejmě polovina e-shopu a polovina různých podobných prodejců měla na svých stránkách, že čerpají dovolené, takže nejsou poměrně k dispozici, ale to se zpraví samozřejmě od září. Ulice se samozřejmě rozkopaly a ulice se dokopají, ty se budou kopat samozřejmě věčně. Nejenom Praha, ale všechna města jsou rozkopaná, prostě takové to klasické české folklorní představení, tak jak jsme zvyklí každý rok. Takže já vás zdravím, přeju krásný páteční večer. Ještě poslední záchvěv léta, tady máme 26-27 stupňů, doufejme, že to vydrží celý víkend, takže si ho jistě všichni užijeme ten poslední srpnový víkend. VK, ahoj, zdravím tě.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače i čtenáře samozřejmě. Doufám, že teda se všichni dočkali, zase probereme aktuální témata, ale jenom k tomu, co jsi říkal, že je rozkopaná Praha, že jsou města rozkopaný, no ano, to je prostě české specifikum, protože to byl takový ten vtip, jako proč je pořád rozkopaná Praha. A ono se říkalo, jako, že to je kvůli tomu, že se hledá výuční list Lubomíra Štrougala. Za komunistu takový vtip, ale ono to trvá i v podstatě teď a víte, je to zvláštní, protože všechna evropská města i světová města v létě jsou načančaná a cílem je v podstatě co nejvíce vyždímat peněz prostě z turistů, aby prostě to město bylo hezké. A když se dělají nějaké úpravy, něco se kope, tak je to vždycky po skončení turistické sezony. Dokonce jsou o tom články, kde si dělají srandu z České republiky, z Čechů, v zahraničním bedekru, co jsem teď čet, že Česká republika je nejdivnější země na světě. Ironicky, je to jediná země na světě, která, když přijde sezona, si rozkope svoje vlastní města. Já jsem se nad tím zamyslel a znovu je to kvůli tomu, že něco podobného se děje jenom v jedné jediné zemi na světě, kromě České republiky. A to je Izrael. A tím je to dané. Protože v Izraeli tam skutečně jsou úplně stejně jako v Praze, rozkopaná města, ale z jiných důvodů. Oni tam mají v podstatě systémy, že právě v letních měsících je tam, no prostě odjíždějí, že jo, různě do těch rezortů a čistí se tam kanalizace a tohleto všechno a je to právě v letních měsících, protože jsou tam odstavené dodávky vody, neteče tam voda v těch městech, dělají se opravy vodovodu a tak dále, je to všechno prostě rozkopané. Jo? A je to kvůli tomu, že lidi jsou nedovolený, jsou pryč, takže ta města, ty baráky se můžou prostě takzvaně vypnout, jo? Abyste tomu rozuměli. A to jsou v podstatě jenom jako dva státy na světě, jenom prostě Česko je rozkopaný přes léto a Izrael. A to je taková jenom taková zvláštnost, za které trošku mě trošku mrazí, protože vlastně to je další důkaz toho, že v podstatě Jeruzalém, jsou dva Jeruzalémy, jeden je na straně světla, to je ten, který je v Izraeli, a druhý je na straně temnoty, a to je samozřejmě jáma Mahrálu hluboko pod Staroměstským náměstím. To jsou prostě v podstatě dvě centrum okultního řízení tohoto světa v Praze umístěné. A proto se neustále prostě to město rozkopává. Jo, a jenom, v podstatě jenom Izrael a prostor Česka se v létě rozkopává. To jsou takové dvě podivnosti, zvláštnosti, ale samozřejmě od toho není dnešní pořad. Dnešní pořad je skutečně o něčem jiném, takže já vám přeju krásný poslech.
2: K tomu musíme samozřejmě připočíst určitou porci idiocie, protože já to vidím tady vedle u nás ve vesnici, kdy 3x za 4 roky rozkopávali tentýž úsek. My jsme na tím úplně zůstávali s otevřenou pusou, jo, s otevřenými ústy. 3x za 4 roky stejný úsek, tam pokládali nějaké kabely, nevím si, optiku, pak zase něco někde potřebovali, stavili, zase potřebovali vybudovat infrastrukturu novou na nové domy, tak to zase rozkopávali. Úplně stejný úsek, protože já jsem právě se bavil s jedním člověkem, který má co do činění právě v koordinaci s tím rozkopáváním, když se něco rozkopává, tak on mi říkal, že musí kontaktovat všechny dotčené úřady, které tam mají nějaké kabely nebo potrubí nebo cokoliv, aby se jich zeptali, dotázali, když už to budou tedy rozkopávat, tak aby mohli případně provést nějaké změny, které potřebují. Potrubí, zastaralé potrubí vyměnit a tak dále, když už se do toho kope. Jo, takže se kontaktují všechny dotčené úřady, vodárny, elektrárny, internet a tak dále. A to samozřejmě se tady nedělá. To znamená 3x a takhle se točí prachy v té naší ekonomice, to je něco podobného jako s tím zateplováním. Jo? Točí se peníze 3x.
3: Proč se to dělá 2x, 3x po sobě, že by se to dalo udělat najednou, je jednoduché to čerpání dotací z Evropské unie, regionální fond regionálního rozvoje. To je celý. Jo. Takhle se to dělá, to dělá skoro. No, tak ne. Tam, kde mají slušného starostu nebo primátora, tam se to nedělá, ale v mnoha městech Evropy se to dělá, že se něco rozkope, jeden rok zasype se to, vyasfaltuje se to, je to hotový. Další rok na jaře nebo na podzim znova se to rozkope, znovu se to založí, znovu se vyčerpají dotace z regionálního fondu rozvoje obcí a měst. Jo? Takhle fungují dotace s Evropským unie. To jenom, abyste tomu rozuměli, proč se něco, co by šlo udělat jednou, proč se dělá 3x, 4x, 5x po sobě, aby se vyčerpaly peníze a aby se firmám dalo takzvaně nažrat.
2: Tak. Ale hlavně se šetří planeta. Budu kecat o ekologii, jak šetří planetu a tak dále. To je samozřejmě důležité.
3: No, to je to nejdůležitější, ale konec konců je o tom šetření planety, je to o emisních povolenkách, vytahování peněz z lidí, z majitelů budov. Teď chtějí dokonce vytahovat peníze lidem z bankovních a spořicích účtů. Ursula von der Leyen znova dneska rozjela tu svoji písničku o tom, že chce motivovat lidi, aby svoje úspory dávali do Evropského unijního fondu na rozvoj Evropy a na stabilizaci Evropy s nějakýma pěknýma výnosama a až zkrachuje Evropská unie, tak všechny ty investice propadnou zřejmě. Takže já varuju každého dávat peníze do Evropské unie, protože pokud to skončí velmi špatně na přelomu roku 2030, tak nikdo nic, nikomu žádné propadlé investice vracet rozhodně nebude. Stejně jako nikdo nevracel investice německým firmám, které vybíraly peníze na válečné úsilí Třetí říše. Po skončení války všechny ty investice propadly a ti, kteří investovali do válečných dluhopisů Třetí říše, tak přišli úplně o všechno. To je jenom memento mori, že? Takže takhle bychom v podstatě začali ten náš pořad. Vítku, ty uvedeš první téma, pustíme se do toho.
2: Šéf CIA přiletěl vojenským transportním letadlem do Moskvy a jel prý varovat Rusko před úderem na zemi NATO ve chvíli, kdy na Slovensku zadrželi 2 Litevce a 1 Ukrajince, kteří chtěli provést sabotáž v ukrajinské fabrice na drony v Prešově. A tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí varovala Británii před ruskou odvetou za britské rakety a drony útočící na Rusko. Ono je jednak zajímavé, že se do Moskvy vůbec obtěžoval přiletět vůbec ten šéf CIA. Mohli to klidně dát Rusům vědět nějakou šifrovanou zpravodajskou linkou nebo kanálem a tak dále. Ale ještě zajímavější je to, co se odehrálo na Slovensku, že?
3: No, samozřejmě, protože dneska přišla informace, že na Slovensku prý zatkli čtvrtého člověka, rovněž Ukrajince, takže už to máme takzvaně na úplně kompletně, máme to zkompletizovaný, to znamená, podíleli se na tom dva Litevci a dva Ukrajinci. A samozřejmě je nad tím velký otazník, jako co to mělo znamenat, jako kdo se o co snaží a podobně. Ale jedna věc je, že sabotáže jakéhokoliv typu, jakéhokoliv charakteru, víte, že byl v České republice před několika měsíci ten žhářský útok na tu firmu. Bylo to v médiích. A teď je to v podstatě jakoby znovu jako přes kopírák na Slovensku. Otázkou samozřejmě je cui bono. To znamená v čí nebo v koho prospěch. Víte, to, co se teď v podstatě hraje, je hned několik vlastně modelů, jakým způsobem vybruslit ze dvou válek, které se kolektivnímu západu absolutně, ale absolutně vymkly z ruky a absolutně se nepovedly. Jak vybruslit z války na Ukrajině a jak vybruslit z války v Perském zálivu. To jsou v podstatě hlavolamy, protože nikdo nechce v podstatě z té války jakoby z západních zemí vyjít jako poražený. To znamená, hledají se cesty, jakým způsobem se tvářit aspoň, nebo vyslat nějaký signál, jakože když to teda není výhra, tak aspoň je to teda nějaká remíza, je to nějaká plichta a ty signály, které teď začaly přicházet z jednotlivých zdrojů. Já nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale jestliže vysocí představitelé Kyjeva, jako je bývalý ministr obrany Michal Fedorov, začíná říkat, že vítězstvím Ukrajiny bude ukončení války, že to bude vítězství Ukrajiny, tak to už znamená, že Ukrajina už zkrátka mele úplně z posledního. Protože nebylo to tak dávno, kdy Ukrajina říkala, že vítězstvím pro Ukrajinu bude vytlačení Rusů ze všech regionů Ukrajiny, včetně Krymu. A není to tak dlouho, bylo to před 3 lety, v létě 2023, když spustili tu svoji monster ofenzívu, která dopadla tak katastrofálně. Proto tehdy říkali, že chtějí mít vítězství a Peremagu v podobě vytlačení Rusů minimálně teda z Krymu a minimálně z Chersonu a Záporoží. A podívejte se, to se nezrealizovalo. A utekly 3 roky a teď najednou bývalý ministr obrany už říká, že vítězstvím pro Ukrajinu bude jenom to, že válka skončí. Že to bude vítězství. To si musíme samozřejmě rozebrat. Rusko válku skončit nechce, pakliže to nebude za podmínek stanovených Kremlem. A protože k tomu se zatím neskyluje, tak válka bude pokračovat a to je katastrofální zpráva pro Ukrajinu. Ukrajina by potřebovala válku okamžitě skončit. Teď, včera už bylo pozdě. A proto oni v podstatě mluví najednou pravdu. Je to opravdu pravda, protože pro ně by bylo vítězství, kdyby válka teď skončila. Oni by de facto zastavili válku, oni by vlastně přežili, kyjevská chunta by přežila a nějakým způsobem by se stabilizovala a de facto jakoby ukotvila, upevnila, což samozřejmě by bylo naprosto katastrofální pro Kreml. A právě z toho důvodu k tomu nedojde. Ale co je asi zásadní, tak ta návštěva, která, když se teda k tomu teď jakoby přisuneme, návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa, jakoby bez ohlášení v Moskvě a jeho setkání s šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR s Naryškinem, velké spekulace o tom, co to znamenalo, proč přiletěl velkým americkým nákladním letadlem, že to bylo kvůli tomu, že letěl, nebo letadlo letělo do Rigy, něco tam vezlo a když už tam letělo, tak on nastoupil do letadla a svezl se potom ještě jako navíc do Moskvy. A takové to jako trošku kostrbaté vysvětlování ve smyslu, úplně ve stejném smyslu, jako představte si, že by třeba vysoký představitel BIS v České republice, jistý pan Koudelka, že by třeba se vydal na nějakou dalekou zahraniční cestu a viděl by na letišti stát nákladní letadlo, nepohodlný, tam prostě se sedí na těch plechových sedačkách, řekl bych, kluci, chlapci, počkejte na mě, já se tam sednu někam dozadu a poletím tam s váma, potom mě hodíte někam tamhle a potom stejně nepohodlně mě vrátíte zpátky. Tak prosím vás, tak takhle to nefunguje. Takhle se nelítá. Je známo, konec konců to není tajné, protože CIA má celou flotilu soukromých tryskáčů Gulfstream, Gulfstream 5, nebo to označení G550, mají i 560 a těmi lítají po celém světě. Zrovna nedávno byl Radcliffe v Paříži, letěl tam svým Gulfstreamem luxusním. To znamená, on kdyby chtěl do Moskvy, tak sedne na svůj soukromý tryskáč a letí do Moskvy. A nepoletí a nebude takovou herkou a nebude se hrcat zkrátka v nákladním prostoru nákladního vojenského letadla. Takhle to nefunguje. To znamená, a proč on tam vlastně přiletěl tady tím velkým transportním letadlem? Je nad tím velký otazník. Je několik hned teorií, že to bylo v podstatě jakoby ukazování svalů, že Amerika má transportní letadla, nesahejte a vůbec nemyslete na to, že byste zaútočili na pobaltské státy a tak dále, tak dále. Pak tam byla nějaká další jako spekulace, že buď něco přivezl, nebo naopak něco z Ruska odvezl tím nákladním letadlem. Teď všichni mají prostě otazníky, jako co to mohlo být a tak dále, protože když se letí takovým letadlem do Ruska, tak buď je to kvůli tomu, že chcete ukázat svoji moc, sílu americké armády, tak přiletíte obrovským mohutným letadlem a vystoupíte z nákladní plošiny zezadu nákladního letadla. Jestli to udělá nějakou prestiž šéfovi CIA, že přiletí nákladním letadlem namísto luxusním tryskáčem, jestli to udělá dojem na Kreml, nebo to udělá dojem moc, jakoby obraz moci americké armády, to je s velkým otazník. Si na to musíte odpovědět sami, jestli to dá nějaký signál. Ale co rozhodně dalo signál je, že hned druhý den po odletu a Radcliffa z Moskvy začaly být připravovány zkoušky v nové zemi za polárním kruhem ke zkoušce rakety Burevestník. Hned druhý den. A dneska Rusko odpálilo balistickou raketu zkušební, ne Burevestník, ale klasickou balistickou raketu zkušební odpal z raketové základny Plesetsk. A signál, vyslaný signál. Takže dámy a pánové, pozor, nebyla to přátelská návštěva. Moskva, Kreml začíná rachotit zbraněma, začíná flexovat svaly. Začíná napínat svaly a ukazovat. Burevestník máme, balistické rakety máme, to znamená, zdůrazňuju, Radcliffe tam něco přivezl. Nějaký vzkaz. Kreml na to reaguje zkouškama jaderných nosičů raket. Rakety jaderných. Zkrátka rakety, které by se použily v případě nějakého jaderného konfliktu, balistické rakety, balistické střely. Takže co to znamená? No teď si to samozřejmě musíme rozebrat. Já to píšu v těch článcích, ale je to třeba rozebrat i takhle. V Rusku budou volby do státní dumy 20. září. A samozřejmě, že jak probíhají nějaké volební průzkumy, mají nějaký obraz, můžeme průzkumu věřit, nemusíme jim věřit, ale jsou dvě otázky. Je skoro jisté, že po skončení voleb v Rusku dojde k nějakým podstatným změnám, i co se týče participace v SVO. Otázkou je, jestli ale dojde k nějaké akci ještě před volbami, právě kvůli tomu, aby ty volby dopadly nějakým dobrým očekávatelným způsobem pro Kreml. Protože mnoho Rusů je opravdu nespokojeno s tím, jak se vede specka na Ukrajině. To není nespokojenost analytiků v západních zemích, kteří se diví, že Rusko stále pokračuje a postupuje tak jako nějak v rukavičkách. Mluvil o tom dneska dokonce i Sergej Lavrov. Večer bude ještě článek na Aeronetu, bude tam video. Lavrov mluví jako rozprávka. Opravdu, jako rozprávka. Trošku by to připomíná jako prostě nějaké takové ty komické scénky. Chystání nedělního oběda, zatímco venku padají více než hustě jaderné bomby. Zhruba asi tak. Ale ono to má samozřejmě svůj důvod. Je takové to citování těch velkých gerojů, že jo, Ilji Muromce a dalších, o kterých tam Lavrov teď hovořil, taková ta trpělivost ruská, že sedmkrát se měří a jenom jednou se řeže a podobně, znamená snaha pro hledání jakýchsi omluv, ale ono tohle to dlouho nevydrží. Ve chvíli, kdy začínají padat rakety dlouhého doletu, Shadow Storm, britské rakety na ruské rafinérie a na Lukoily a na všechny další, tak Kreml bude muset nějakým způsobem takzvaně odpovědět a tvičet. A pokud to neudělá, tak ty volby na podzim dopadnou s nějakým signálem, který opravdu bude strašný. Jaký to může být signál? No, může to být signál, že strana Vladimira Putina, jednotné Rusko, získá výrazným způsobem méně hlasů než třeba ruští komunisté, dámy a pánové. Komunisté můžou najednou posílit. A to takovým způsobem a tak výrazně, že začnou ovládat část ruské armády. Pozice Vladimira Putina jakožto kádra Římského klubu bude najednou silně otřesena. Západčiky začnou panikařit. A tohleto je samozřejmě riziko. Proto není vyloučeno, že ještě před volbama provede Rusko nějaký propagační úder proti Severoatlantické alianci. Ale nevíme, a teď můžeme jenom spekulovat, jakou formu ten úder bude mít. A pravděpodobnost, že by dopadla nějaká raketa nebo nějaká série dronů by dopadla na nějakou výrobní halu dronů nebo nějakých muničních prvků v nějaké zemi Evropské unie. Myslím si, že minimálně před volbami, po volbách ne. Tam už se může stát cokoliv, ale před volbami je velmi málo pravděpodobné. Ale může dojít k nějakým, nebo k jednomu, třeba i single, jedinému nějakému úderu někde na moři, na otevřeném moři. Rusko například může zaútočit na nějakou loď, která patří nějaké zemi Evropské unie, která třeba poveze drony, nebo poveze zbraně na své palubě, nebo poveze pomoc Ukrajině a tu loď demonstrativně potopí. Torpédem potopí jako signál. To okamžitě zaplaví světová média a bude to jakoby potvrzení Kremlu, že ta zadáča byla splněna na uklidnění vnitřních emocí ruských voličů. Aby ruští voliči viděli, že Kreml opravdu něco dělá a nenechává si úplně až tak v podstatě jakoby kálet na hlavu, i když znovu je třeba říct, to, co probíhá na té Ukrajině, celá ta operace, je snaha neroztřískat tu Ukrajinu úplně celou, protože samozřejmě ti, kteří poslali ty ruské vojáky na Ukrajinu, to znamená pánové v kloboucích a v těch forsážích na hlavě, ti mají svoje plány s Ukrajinou. Konec konců oni považují Ukrajinu za svůj nebeský Jeruzalém, že Heavenly Jeruzalém je pro ně Ukrajina, respektive ne úplně celá, ale jich a jeho západ. To, čemu říkají Novorusko, je pro ně nebeský Jeruzalém. To je naprosté chucpe. Oni tomu říkají Novorusko, ve skutečnosti to všechno patří vyvolenému národu. To nepatří vůbec Rusům, nikdy to nepatřilo. Původně tam fungovala Chazarská říše v dávných dobách, potom byla zlikvidovaná, zničená a zkrátka oni stále to území vidí jako svoji nějakou bývalou otčinu. Proto v Izraeli tam pořád koukají směrem na jih do té Ukrajiny a pořád tam vidí ty prostě ta takzvaná snová města, že jo, že tam budou prostě stavět a že celý Izrael je jenom dočasný prostor, ze kterého se přesunou takzvaně do království severu. A tím se myslí v podstatě jih Ukrajiny a západ Ukrajiny, který je nejbohatší na suroviny, tomu se dneska říká Donbas. No, oni tomu říkají Miševach, že? Miševach, Donbas, Miševach, že hebrejsky. A to všechno chtějí oni, že? To má být jejich. A proto Gosudar v Kremlu nemá dovoleno to rozmlátit. Proto nemá dovoleno. Proto není dovoleno rozmlátit ukrajinské železnice. Oni ničí jenom lokomotivy. Teď po dlouhé době začali ničit, přišly zprávy, začali ničit ukrajinské lokomotivy, které jim poskytli západní partneři, jsou tam i ze Škody Plzeň lokomotivy, teď zničený, že jo. Takže začali, ale ne koleje, oni by mohli všechno zlikvidovat, když by vybombardovali koleje, ale není dovoleno ničit infrastrukturu. Zkrátka, není dovoleno. Je to jejich, není to Rusů, je to jejich, že? Hebrejců. To znamená, je určitý zkrátka zájem válku v podstatě ošetřit takovým způsobem, že jsou tady nějaké zájmy Ruska, ale potom jsou tady zájmy těch, kteří kontrolují ty procesy jak nad Londýnem, tak i nad moskevskými kancelářemi. A to, že ta válka probíhá, je jenom kvůli tomu, že mezi oběma kancelářemi není dohoda. Není dohoda o Ukrajině. Není dohoda o těch surovinách a materiálech. A proto ta válka, ta komplementární válka proti Ukrajincům, a částečně i proti Rusům, ale ta válka je hlavně proti Ukrajincům, proti mužskému pokolení, aby vyhladili ukrajinskou mužskou populaci. O tom to je. To je plán Londýna, to je plán moskevských kanceláří. Tohle to se jim v podstatě daří. Ten plán se jim daří. To znamená udělat tu válku tak pomalou, aby nebyla ani peremoga pro Ukrajince, ani paběda pro Rusy. Ani peremoga, ani paběda. Cílem teda je samozřejmě tu válku udržet v běhu, aby do ní padalo více Ukrajinců. Mladí, ti už jsou pryč, střední věk, ti už jsou pryč, starší, aby tam začaly padat, právě teď je chytají po ulicích, aby úplně vyhladili mužskou populaci. Úplně celou. Ta, která neutekla, ta, která nebyla tak šťastná, že přeběhla přes hranice a přelezla přes rumunské hranice a tak dále a tak dále. dále. To znamená, oni budou pracovat takovým způsobem, že v nějaké chvíli, když bude hotovo a bude usouzeno, že Ukrajina je dostatečně zbavená mužského ukrajinského genomu, je dostatečně takzvaně demonizována, to je takový ten nový výraz, že to znamená zbavena mužů, že? Tak oni tu válku zastaví a udělají ten proces, který se v podstatě dělá, nebo dělali historicky všichni dobyvatelé ve všech zemích. Přijeli tam muži na koních, že jo, a vzali si místní manželky a přeprogramovali a změnili obyvatelstvo a jejich děti už mluvili cizím jazykem a jiným jazykem a změnili úplně charakter té země během jedné jediné generace, během 20 let. Byla to společnost úplně celá změněná. Ale aby to bylo možné dojít, muselo být zničeno ve velké zničující válce veškeré mužské civilní obyvatelstvo. Muselo být zničeno. Že? No, uběhlo od těch dob, že jo, Perské říše a Velké Alexandrovy říše a Římanů mnoho staletí. A podívejte se, ta technologie vyhlazování mužského genomu se teď realizuje na Ukrajině úplně stejným způsobem. Pomalu sunoucí se ruská mašina, která samozřejmě má na hlavě velký čepec, že jo, velká forsáž, je úmyslně zpomalována. Pamatujete si na Prigožina, že jo, jeho památky, jakým způsobem řval tenkrát v tom videu na Šojgu a na Gerasimova, že mu schválně nedodávají zbraně, protože Wagnerovci v Bachmutu postupovali příliš rychle a to nebylo žádoucí. Oni potřebovali zpomalit ten proces, že ruský generální štáb to chtěl zpomalit, aby se to zpomalilo a aby do toho Bachmutu bylo nasunuto více ukrajinských mužů, aby jich tam více umřelo, aby tam více bylo zlikvidováno v tom pomalu se sunoucím ruském masomlínu. To byl ten účel. A Prigožin nepochopil, že cílem není paběda, ale cílem je vyhlazení ukrajinského mužského obyvatelstva, aby následně mohla být Ukrajina. Ta jižní a západní část přeměněná na nebeský Jeruzalém. I když se tak samozřejmě nikdy oficiálně jmenovat nebude, bude mít nějaký název, Novorusko, asi zřejmě tomu zůstane ten název, ale bude to kontrolovat samozřejmě všechno Izrael, protože Izrael kontroluje moskevské kanceláře v Moskvě. To je dané. Mluvil o tom dneska Benjamin Netanyahu, který chválil a velebil Rusy v Izraeli, že bez nich by Izrael dneska už neexistoval, kdyby Rusové nebyli v Izraeli. Ruští mluvil o ruských židech, kdyby neřídili procesy v Izraeli, že by nebyli. Já k tomu chystám ještě video, to vám spadnou hodiny, až to uvidíte a uslyšíte. Chápete? Takže někdo řekne, že proč tam Rusko nevtrhne a nevybombarduje je. No, protože to není cílem. Není cílem to ukončit tu válku. Není cílem paběda. Cílem je vyhladit mužskou populaci na Ukrajině a realizovat nebeský Jeruzalém. Ten, který oni mají v Hebronu a že oni mají. Oni mají v Haifě, oni mají v Tel Avivu, v Hebronu, ve všech těch ješivách, tam oni mají v podstatě ty tři mapy. Jedna mapa je Velkého Izraele. Pak tam mají mapu něčeho, čemu oni říkají historická území a historické vyhnání, znamená, kde se nacházeli Židé po vyhnání do Egypta, když byli v otroctví, to jsou ty druhé mapy. Já teď si nepamatuju přesně ten název. No a třetí mapa, kterou tam mají, to je nebeský Jeruzalém na jihu a západě Ukrajiny. To jsou ty tři obrazy, které mají v těch jejich školách náboženských věšivách. tyhle ty tři obrazy. Nikde je neuvidíte veřejně, protože to jsou interní věci, ale okamžitě, když to vidíte, tak víte, najednou vidíte ukrajinský konflikt úplně jako před očima. Poslali tam Rusy, aby udělali špinavou práci pro pány v kloboucích. A to je realita. A když potom slyšíte Lavrova, jak říká o tom, že Rusové musí být jakoby hodně trpěliví s tím, než prostě někde na někoho udeří, tak si opravdu připadáte jako dědeček, hříbeček, na kterého zkrátka někdo jakoby buší a mlátí mu do hlavy palicí a dědeček, hříbeček se jenom usmívá a říká si, no tak dáno, no tak je zdáno a děláte to dobře, protože takhle se to očekává, že to budete dělat, je to ten cíl té práce. A tohle to nikdo nechápe, to nemůžou jako normální lidé vůbec jako chápat, ani se neočekává, že to budou chápat, ale ve chvíli, kdy máte v podstatě systém nastavený rozvratu státu, to, co se děje na Ukrajině, že je dovoleno, aby k moci se dostali neonacisté, aby tam velebili znovu Banderu, Melnika, Konovalce a další vrahouny, kteří vraždili Židy a nikdo se nad tím nepozastavuje na západě. A dokonce Izrael mlčí až na nějaké výjimky těch, kteří tomu jako příliš úplně nerozumí. Tak nikdo tomu nerozumí, jak je to vůbec možné. Ale ve chvíli, kdy mužské pokolení Ukrajiny má být zničeno a zlikvidováno, tak to znamená, že oni nakonec zlikvidujou i kyjevskou chuntu. I ji nechají zlikvidovat. Jako nakonec. Úplně nakonec. Oni nejdřív zařídí, aby ta chunta byla nenáviděna vlastním národem, aby poslala své všechny muže a násilně pochytala po ulicích do ruského úmyslně pomalu se valícího masomlína. A až tam budou úplně všichni, tak nakonec nechají i zlikvidovat kyjevskou chuntu, která v podstatě má roli Sonderkommando. Ano, můžeme to tak říct. Současná vláda na Ukrajině není vláda, je to Sonderkommando v koncentračním táboře, jejíž úkolem je likvidovat své vlastní spoluvězně, nebo takto ne spoluvězně, spoluobčany. Víte, co to bylo Sonderkommando? Sonderkommando to byly skupiny uvězněných židů v koncentračních táborech, kteří pomáhali odklízet těla, nakládat je do pecí, spalovat je, odvážet, že jo, a tak dále, a tak dále. To byly Sonderkommando. A tuhletu roli má Ňuchačenko a jeho chunta. Jeho chunt má tuhletu roli Sonderkommando na Ukrajině. Oni zlikvidují veškerou mužskou populaci na Ukrajině. A až bude hotovo, tak ti, kteří z nich udělali to Sonderkommando, se postarají o jejich vlastní likvidaci, jako to bylo v těch koncentrácích. Když byla dokončená práce, Sonderkommando bylo zlikvidováno. To je realita, co se děje na Ukrajině. A proto je asi šokující pro lidi tomuhle jako rozumět, protože mnozí by tomu ani raději nechtěli rozumět, jak fungují procesy, ale bohužel realita je taková, že jestliže se buduje prostor takzvaného nebeského Jeruzaléma, tak zkrátka lítají třísky a kácí se celý les a na gojské národy se nejenom nebere ohled, ale ten les, který se kácí, tak se zbavuje veškerého života. A ti, kteří tam byli a bydleli, tak pomáhají ten proces urychlovat, pomáhají ho naplňovat a nakonec budou stejně zlikvidováni společně se zbytkem toho lesa. Je to zkrátka takhle postavené a proto i ty výroky vrcholných ruských politiků zní jako rozprávka, jako pohádka. A stačí si potom poslechnout výroky Benjamina Netanyahua, jak mluví o roli ruských židů v Izraeli. A najednou víte, jak je to dané, najednou tomu rozumíte, najednou to všechno zapadá jako skládačka do sebe. Takže takhle bych to ukončil. Vítku, máme 20.32, pustili bychom si na přestávku jednu písničku, nějakou pěknou, tak zhruba 4 minuty, možná 5, a potom se pustíme do dalšího tématu.
2: Budeme pokračovat právě tématem Izrael, což pěkně kontinuálně navazuje na to, o čem si hovořil v rámci nebeského Jeruzaléma a neb Novoruska na jižní a jihovýchodní Ukrajině, tak budeme pokračovat Izraelem, ale z trošku jiné perspektivy, a to přímo v daném státě, tedy Izraeli. Takže dáme si, Helenko, písničku, určitě vybereš nějakou hezkou, kterou posluchači chtějí, a potom budeme pokračovat dál.
1: Přesně tak, protože si posluchači píší o písničky, bude hudební přestávka sestavená z těchto písniček a aby to bylo 5 minut, budou to písničky 2. Přestávku odstartuje skupina Škvor, od které si přejí její fanoušci slyšet písničku Pravda bolí. Tolik písničky a já se ptám, jestli jsme připraveni na další téma.
3: No, Beka. Ano, určitě ano.
2: Ano, jsme tady oba dva.
1: Tak můžem.
2: Hlavní sionistický rabín státu Izrael prohlásil, že žádný palestinský národ neexistuje a celá Gaza i západní břeh prý patří Izraeli, přičemž celý prostor biblických území prý patří jen Izraeli a žádnému jinému národu. Rebbe David Josef tak znovu

0: barvách. Tomu se nedá vyhnout, samozřejmě.
1: Proč se tomu lékař říká nosaté vlastenec, nosatí vlastenci se tomu říká takový pravdě.
0: No jistě, samozřejmě, ale to jsou na všech stranách, to nejsou jenom nosatí, ale to jsou kloboučníci a to jsou paskřivci a to jsou různí, zkrátka, kteří mají různé role a různé úlohy a že jo, takzvaní podsypaní se jim říká, že takový ten název. Jsem teď nedávno slyšel, co mají nasypáno, mají podsypáno, že jo, tak plní někde nějakou zadáču, nějakou úlohu, něco prostě někde chodí, že jo, a dělají někde nějaké happeningy a tam prostě vysvětlují o tom, jak se brání dezinformacím a podobně. Takže a dostávají za to zaplaceno potom od nějakého ministerstva toho či onoho. Proto je jasné, že ten, kdo se od toho odprostí a zbaví se nějaké té, že jo, takzvané selektivní slepoty, tak zkrátka vidí ten svět takový, jaký je, a je zkrátka nepěkný. Ten obraz je těžko uchopitelný, protože kdyby ho někdo chtěl nějakým způsobem pojmenovat, tak by v podstatě ho pojmenoval jako koncentrační tábor planeta Země a ti, kteří mu vládnou. A bohužel tohle to platí od věku minimálně od Abraháma a je to realita, která prochází jednotlivými staletími a věda a nauka, konceptualita o řízení systému světa je samozřejmě jednou z nejtajnějších nauk vůbec o tomto světě, to znamená znalost toho, jak je řízen svět, je jeden z nejnebezpečnějších nebo z nejvíce střežených a nejnebezpečnějších nástrojů a znalostí, kterými můžete vůbec disponovat. Proto mnoho věcí, které vám nedává smysl, vám najednou začne dávat absolutně smysl ve chvíli, kdy využijete tuto konceptualitu a začnete chápat to, co se děje, proč se to děje, protože to má nějaký účel a ten účel je brutální. Vyhlazení jednoho národa kvůli tomu, aby ten prostor mohli získat vyvolení a mít tam svoje zájmy a mít tam svoje pozemky a mít tam svoje mocnosti. Chápete? A pro tu práci použijete jiný národ, bratrský národ, který tam vtrhne a mezi sebou se zabíjí. A někteří jiní politici potom křičí, pojďme zastavit zabíjení Slovanů mezi sebou. A zároveň se zamlčuje, že v té dané zemi jsou zbrojovky, které dodávají zbraně do té války, furt pryč a tak dále. A víte, autenticita politiků je vždycky jenom omezená tím, kde začínají zakázky a zájmy vojensko-průmyslového komplexu v případě války v Evropě, kdekoliv by se začala nějaká válka. Tak každý politik je okamžitě omezený a získává okamžitě selektivní slepotu na některé problémy. To znamená, máte politiky, já nebudu ho jmenovat, ale už si domyslíte, kam mířím. Máte politiky, kteří bojují proti tomu, aby pokračovala válka na Ukrajině. Máte politiky, kteří chtějí, aby se nezabíjeli Slované, ale už třeba jim nevadí, že zbrojovky z daného státu jsou jedním z největších dodavatelů dělostřelecké munice a v poslední době dokonce i dronů na Ukrajinu. A tam už je klid a ticho po pěšině. Tam už panuje selektivní slepota těch politiků. Tam to už nevidí. To už jakoby neexistovalo. A proto ta válka pokračuje. To je ono. Přesně ono. To znamená, konceptuální realita je o tom, nebo znalost, co je to konceptuální gramotnost vůbec jako taková, je znalost o tom, kdo a jakým způsobem řídí tuto planetu. To je jednoduché. A co je hlavní a zásadní, že procesy a nástroje tohoto řízení, tohoto konceptuálního řízení, se vymykají naprosto jakékoliv lidské představě. Koho by napadlo, že

někde si vyhlí na nějakou zemi a řekne, my tam musíme poslat nějaký stát, nějakou jejich armádu, aby je tam v podstatě vyhladila a aby v rámci pomalu postupující fronty došlo k vyhlazení celého mužského obyvatelstva, a to, které nebude vyhlazeno, tak ho nechte utéct přes hranice a otevřte hranice a nechte mladé lidi do 22 let utéct a emigrovat z Ukrajiny, jako minulý rok Ukrajina přijala ten zákon, že všichni mladí od 18 do 22 let mohou svobodně opustit Ukrajinu. Co to je? Je to milosrdenství od toho řezníka Ňuchačenka a jeho party řezníků? Je to milosrdenství? Prosím vás. Je to demonizace Ukrajiny. Odmuštění Ukrajiny. Aby tam zkrátka žádní muži Ukrajinci nezůstali. Protože těmto architektům tohoto procesu jim až tak nezáleží na tom, jestli budou takzvaně endizování, říká ending. Endizace znamená ukončení těch Ukrajinců v tom ruském masomlínu. A nebo jestli utečou přes hranice do Evropské unie, a nebo se nechají odejít do Evropské unie. Je to v obou případech, je to demonizace Ukrajiny. A ve chvíli, kdy bude hotovo, tak tam začnou probíhat přesně tyhle ty procesy. Proto okamžitě nastupují BlackRocky. BlackRock. O co má zájem? O pozemky. Proč pozemky? No, nemůžete obsadit stát, pokud nebudete mít pozemek. To je snad logické. Proto BlackRock si tam narýsoval, že jo, celé oblasti Ukrajiny, kde jako chce podnikat. Jenže kdo ovládá BlackRock? No, samozřejmě vyvolení. Ti ovládají BlackRock. To je jejich. Sice je to americká firma, ano, ale je jenom registrovaná v Americe, ale ovládají oni. To není americká firma, to je jejich firma. Kontroluje investiční procesy, největší fond na světě. Takže nebeský Jeruzalém bude realizovaný BlackRockem. BlackRock ovládají Izraelci. To znamená, bude zrealizován ve chvíli, kdy bude dokončena do značné míry demonizace Ukrajiny. A všechny tam pobijou, všechny tam nahází do masomlína a zbytek uteče. No a zbytek budou starci nad 70 let a ti už brzy umřou. Bude vymalováno, bude hotovo. V tom okamžiku nastoupí mírové procesy, v tom okamžiku Kreml dostane signál z Izraele zastavit zadáču, zastavit procesy, zastaví se a začnou se realizovat procesy velké rozborky. To znamená, tady to bude patřit těmhletěm, tamhle to bude patřit těmhletěm, tady bude mít BlackRock tyhle ty prostory, tady budou stavět tyhle ty paneláky, tady budou stavět tady ty vily pro přistěhovavší se z Izraele. Tady, tamhle. A celý ten systém bude nastavený způsobem, že za 20 let od ukončení bojových operací celý ten prostor bude k nerozeznání od Izraele. K nerozeznání. A ten proces samozřejmě zajistí ti, kteří kontrolují Izrael, jak to odhalil Netanyahu, ruští Židé. Tím je to dané. A pokud si chce někdo něco namlouvat, tak samozřejmě má možnost, ale lhát si do kapsy je velice zrádné, to bych nedoporučoval. Třeba se na to dívat realisticky. A nás by mělo spíš zajímat, co budeme dělat v Evropě s těma milionama Ukrajinců, kteří utekli a ještě utečou v následujících letech z ukrajinského masomlína. Co budeme s těma Ukrajincema dělat? Dneska to nikdo nezná odpověď.
Někteří říkají, že se podaří integrovat, jiní říkají, že vytvoří takzvaná systémová společenská geta. Ne izolovaná, ale systémová geta. Začnou ovládat ministerstva, začnou ovládat městské úřady. To znamená, systémově začne ukrajinská getizace prostoru Evropy a z důsledky, které si vůbec nedokážeme představit, včetně korupce, korupčních ukrajinských mechanismů, černého trhu se zbraněmi, vydírání a tak dále. Víte, to jsou jenom obrazy společnosti, které máme jakoby před sebou a nikdo v Evropě, nebo až na nějaké výjimky a nějaké drobnosti, nedokáže nebo dokonce nechce tu realitu vidět. Ta selektivní slepota zasahuje totiž nejenom politiky a nejenom nějaké analytiky někde na alternativy, ale zasahuje širokou veřejnost. To vidíme konec konců u voleb. Lidé nejsou schopni vidět skutečné problémy. Neumí je pojmenovat, neumí je vidět. Selektivní slepota jim brání vidět největší problémy ve společnosti. To je členství v Severoatlantické alianci a členství v Evropské unii. Nevidí problémy v obrovské inflaci, která je indukovaná rozvázáním energeticko-surovinových vztahů s Ruskem. Nevidí problémy v činnosti a fungování Evropské unie, která de facto vede k deindustrializaci a zároveň i k takzvané no, v podstatě jakoby k ukončení vlastnictví nemovitostí a k převodu systému do různých pronájmů a do různého půjčování a sharingu, zkrátka nevlastnění nebo nevlastnických struktur, což vidíme konec konců ve všech posledních procesech, kdy je snaha vytvářet překážky pro vlastnictví čehokoliv, znedostupňování bytů, zvyšování podmínek pro znání hypoték, obrovská inflace, obrovský propad reálných mest, který je ze všeho úplně nejhorší, protože nějaké jakoby navyšování platů v rámci inflace je sice jedna věc, ale propad reálných mest je daleko větší problém. Proto je asi jasné, že v následujících letech, tak jak budou pokračovat procesy na Ukrajině, uvidíme přesně tyhle ty procesy. To znamená snahu dokončit proces takzvané demonizace nebo odmuštění Ukrajiny od schopného mužského obyvatelstva. Jednak destrojkou v ruském masomlínu a současně i tlakem na emigrace zbývajících Ukrajinců z Ukrajiny, tak uvidíme v následujících letech zkrátka procesy, které povedou k překreslování některých struktur v Evropě a pro mnoho politiků v Evropě ten proces je žádoucí, protože oni chtějí de facto část ukrajinského státu překopírovat do systému a procesu řízení Evropské unie. Je to snaha o překopírování procesu řízení. To znamená nacifikace Evropy, banderizace Evropy s evropskými odchylkami a s evropskými reáliemi, ale de facto zdrojovaná od Ukrajinců, kteří přijdou z té Ukrajiny. Stejně tak tlak na přenášení společenského vnímání a chování z Ukrajinců na jednotlivé evropské státy. To se samozřejmě bude projevovat v politice, ve volebních procesech, v politických stranách, kdy Ukrajinci začnou ovládat některé politické strany, které již existují, jako kandidáti budou nastupovat a budou měnit politiky jednotlivých stran pro zájmy otázky
Ukrajinců v Evropě. Za pomoci